0: Máme tady v zákulisí tři maminky. Někteří z vás už možná vědí z časopisu anebo z vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, které to jsou, ale někteří z vás stále netuší. A proto vždycky v začátku budu tak trochu tajemný. A vaším úkolem bude uhodnout, kteráže maminka to je, jestli má doma slavnou dceru nebo slavného syna a jestli ta úspěšná ratolest je zpěvák nebo sportovec nebo tanečník nebo tanečnice, protože co si budeme povídat, kde by byli bez maminky. Dámy a pánové, první host dnešního tobogánu, paní Jana. Hezké dobré dopoledne přeji. Posaďte se u nás, paní Jano. Dobrý den. Tak jak je teď po ránu? Máte třeba trošku trému, protože no, přeci jenom nejste asi zvykala vystupovat před tolika lidmi a v rozhlasovém vysílání.
1: No mám trému teda hodně.
0: Zeptám se na začátek, aby mohli naši posluchači už hádat. Vy máte slavného syna nebo dceru nebo obojí?
1: Syna.
0: Vy máte slavného syna, aha. A co teď ten syn dělá? Právě teď 11 hodin a 8 minut.
1: Poslouchá československý rozhlas a sedí, leží doma.
0: Počkejte, leží, já jsem měl za to, že to je muž činu, váš syn.
1: Protože je nemocný.
0: On je taky někdy nemocný?
1: No taky někdy.
0: Je, a to jste ta maminka, která telefonuje a říká mu, vem si ty kapky a už si vzal prášek.
1: Ne, tomu ne? Neříkám, protože má jiný.
0: Manželku, ano, má jiný.
1: Manželku je... a ještě má jiný.
0: Tak pozor, možná...
1: Kterýmu jako doporučej, co si má vzít.
0: Aha, jste už babička?
1: Jsem.
0: Aha, čili ten váš slavný syn má kolik dětí?
1: Dvě
0: děti. No, to je další důležitá indicie. Ještě mi řekněte, ten váš synek v dětství, jaký byl? Dá se to popsat neposeda nebo šprt?
1: Neposeda.
0: Fakt?
1: Neposeda. Ohromnej neposeda.
0: Jak se to projevovalo?
1: Neposeděl chvíli, neposeděl prostě všude za mnou, protože já jsem ho hlídala, že jeho částečně manžel ten byl v práci. A tak jako neposeděl vůbec... Všude za mnou.
0: Všude za vám. Dobře, a co třeba vysvědčení, když bychom se na něj podívali? Víte, co třeba taková čeština, dějepis, zeměpis?
1: Jo, tak to jako nehrálo roli, to jako bylo v pořádku.
0: Čili i no. Jako je inteligentní.
1: No, jistě.
0: Ano, ne, to je, pozor, to se...
1: Myslím si, že teda je jo. Inteligentní.
0: Já musím opatrně, poslouchá, jo? No. Poslouchá, tak musím, ano.
1: Poslouchá, no.
0: Klas, decentně ty otázky. Vzpomenete si na jeho největší průšvih, kdy teda jako máma jste se neudržela a ta ruka lítala, co jste mohla?
1: No, to si vzpomínám.
0: Tak to mě
1: protože
0: zajímá.
1: Protože já nemám ráda lež. To jsem vždycky on má ještě sestru.
0: Ano.
1: Že jo, a to jsem vždycky od svých dětí vyžadovala, že teda lež nemám ráda. A jednou se sebrali a šli krást.
0: To na ně. Ne, to je důležité. Čili váš syn krade.
1: Ne.
0: To tak jako...
1: Ne, šli jako různý děti, šli třeba
0: no, jen tak si něco vzít
1: na jabka. Nebo...
0: Jo, takhle, aha. Jo.
1: Ne, jasně, to ne.
0: Já jsem myslel, že...
1: Ale šli ne. Na jabka a to. No a sestru nechtěl vzít sebou, že jo, taky řekl, že s ním nepůjde, jenže ona mu řekla, že to na něj píchne a že teda... Jí musí vzít sebou, tak šli. Pak přišel soused a říká, že tam prostě byli na, já nevím, na čem byli, na jabkách.
0: Ano,
1: nebo na,
0: ano.
1: Já nevím, na co prostě přelezli.
0: To už je jedno, co kradli, ano.
1: Jako jiný děti, že jo?
0: Samozřejmě.
1: To je. No a přišel domů a mě to vypravoval a já říkám, no tak to je krásný, to teda. Přišel domů a já říkám, kde jste byli? Ale tamhle jsme si hráli na hřišti. Já říkám, jo, na hřišti, ale že přišel soused a že jste byli na tom. On říká, ne, mami, my jsme tam nebyli. Tak jsem vzala vařečku a poprvé v životě ode mě dostal, že měl jelita, opravdu šlince na zadku a řekla jsem mu, dobře víš, za co jsi dostal. No.
0: To je věc. Zvlášť, jako... když si teď představím, když vím, kdo je ten syn, tak mi to připadá komické. Teď taky ještě občas vytáhnete vařečku?
1: Ne. V životě jsem ho nemlátila v životě, ale tohle teda dostal.
0: Já věřím, že už tušíte. Možná doplníme, že dneska je mu
1: 32.
0: A že vzhledem k jeho výšce a tělesné konzistenci už byste si asi 33. s tou vařečkou netroufla.
1: 33. Pardon, 33. 74.
0: je.
1: 33 mu bude už.
0: Dámy a pánové, teď už toho o tom synkovi víme docela dost. Kdo pak je to? Je to maminka Romana Šebrleho. Dámy a pánové, prvního z dnešního tobogánu paní Jana Šebrlová. Počkejte, ale sportoval od malička, nebo se to sportoval. Tak jako projevilo až později?
1: Jo,
0: sportoval.
1: Ne, sportoval. On hrál od malička, jako hrál fotbal a hrál dobře fotbal. Mm-hmm. Jako vykopal, kde co vykopal něj pytel brambor.
0: To jsou ty začátky těch olympijských vítězů.
1: A mašinku na maso.
0: Jo, já myslím, že se dozvíme spoustu zajímavého. Ovšem pozor, teď přichází druhá maminka slavného syna, paní Libuše. Hezké dobré dopoledne přeji i vám. Dobré dopoledne. Dobrý den. Posaďte se u nás.
2: Mě?
0: Paní Libuško, dobré Děkuji. Dopoledne. Dobré dopoledne.
2: Dobrý
0: Vítejte
2: den,
0: v tobogánu.
2: Přeju všem, přeju dobrý den.
0: Já myslím, že tady důležitou indicí bude nejen to, co se dozvím, ale i ten hlas. Ale pozor, ještě chvíli budu mlžit, třeba někteří z vás nevíte. Tak vy máte slavného syna, dceru nebo obojí, jak je to u vás?
2: No tak slavného já nevím, ale tak populárního a oblíbeného, což mě těší, samozřejmě syna. Syna. Dcera ta se neúčastní nijak veřejného vystoupení. Ona vystudovala filozofii na Karlově univerzitě a od té doby se věnuje různým věcem. No. Hmm,
0: čili ta je slušná.
2: Ano.
0: Vraťme se k tomu synovi. Co teď právě dělá? Máte o tom ponětí jako správná maminka? Máte to zjištěno?
2: No teď momentálně nevím, ale myslím, že jestliže nespí, a teď už ne v poledne, on strašně rád spí, ale nemá na to vůbec čas, proto je jeho touha moc spát, dosytosta a nemuset vstávat. Ale ne, on připravuje velkou věc do opery, už je to takové naspadnutí, takže má hodně jako práce s tím, přemýšlení, potom točí velký hodinový pořad o Magdaleně Kožené, o té slavné zpěvačce, ano, oni jsou ano. Přátelé, no něco už má natočeno, něco má roztočeno, pak bude režírovat taky v Boleslavi, takže má toho před sebou moc, kromě zájezdu a tak dále, no.
0: Aha, no, já myslím, že tady se ptát dál by bylo naprosto zbytečné a teď se naprosto zbytečně jdu ptát k vám. Kdo pak je ten synek? Ondřej Havelka. Dámy a pánové, paní Libuše Havelková. A já jsem moc rád, že jste přijala pozvání sem k nám do tobogánu. To je vlastně zvláštní dvojice, protože to je slavná maminka slavného syna. Když jste tady byla posledně, tak jsem se dovolil, zda vám smím říkat za naší generaci babičko Libuško. Já vám jinak říkat neumím, já se opravdu omlouvám. Babičko Libuško, jak se máte?
2: Ano, děkuju, no tak jde to takové potíže všelijaké stáří. No co se dá dělat, no chodím s hůlčičkou, jsem taková jistější potom. No a čtu hodně a starám se o sebe a jak to jde, no. A děti se o mě taky starají, no. Včera jsme slavili, no, tak moje narozeniny.
0: Ano.
2: Už o tom ani nestojí za to mluvit, už to přibývá moc, no.
0: Tak nejen jako dárek k těm vašim narozeninám, ale jako dárek vám všem maminkám, tu máme několik písniček, o které se postará slavná dcera své maminky. Dámy a pánové, paní Jitka Zelenková.

0: Jitka Zelenková, živě na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Přímém přenosu tobogánu dnes na téma maminky slavných a slavné dcery svých maminek. Jitko, přeji hezké dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, milí posluchači, Aleši, dobrý den, dámy.
0: Jitko, já to trošku otočím. Jaká vy jste dcera? Hodná se ozvalo z první řady.
1: Jak to můžete vědět?
0: Působíte tím dojmem.
1: To je dobře, že tím dojmem působím, nicméně třeba hodná jsem, ale myslím si, že jsem byla především zlobivá dcera a že jsem svým rodičům pěkně zatápila, neboť jsem byla velice temperamentní dítě. Už od narození vlastně, už jako malá čtyřletá holčička, čtyřletá, pětiletá, když jsem byla s rodiči například v Píšťanech, kde můj tatínek dirigoval lázeňský orchestr, tak jsem jim tam utekla k Romům. Tenkrát se teda říkalo k cikánům do vozu. A nebo jsem se naučila plavat tak, že jsem na koupalisku Eva skočila do vody, rovnou do hloubky. Prostě maminka mě honila a já jsem utíkala a Jituško, neskákej tam, až už jsem tam byla a naučila jsem se plavat. Takže tatínek si se mnou užíval dost v pubertě, protože já jsem bydlela s tatínkem po Těmradech. No tam jsem zase začínala zpívat, takže jsem byla takový poděbradský nezvedený dítko, přímo éro. A měla jsem trojku schování na gymnáziu za, no ale vy to pochopíte všichni, protože to bylo za neomluvený hodiny, protože přece když je květen červen, tak nebudu chodit do školy, když svítí sluníčko, že?
0: Jitko, prosím vás, teď poslouchají děti u rádia. A teď oni nepřijdou v pondělí do školy a řeknou, Jitka Zelenková říkala, že v květnu a v červnu se nechodí do školy. Ne, mně se to líbí, víte, protože mně se bořit ty mýty, že pokud máte doma dítko, které má trojku schování, víte, tak vaše dcera možná bude slavná zpěvačka. Paní Šebelová, Roman měl vždycky jedničku schování, nebo třeba víte za ty krádeže, nebo jak to? Jak...
2: Ne, měl.
0: Vždycky jedničku? Vždycky.
2: No, to aha. Zase jako tohle ve škole s ním nebyly problémy.
0: Když jsme u té školy, paní Havelková, Ondřej, toho si představuji jako vzorného jedničkáře, který vždycky všechno měl v pořádku.
3: No tak to ne, pozor, to nebyl úplně vzorný jedničkář, ne.
0: Ne?
3: Ne, ne, ne.
0: A co pak nám nešlo?
3: Co ho nebavilo, to se neučil, no, co ho bavilo, to dělal, no.
0: Čili z hudebky měl za jedna a jinak čtyřky z dějepisu.
3: Ano, tak nějak.
0: No. Počkejte, opravdu? A kolikrát propadl?
3: No, nepropadl. Ne, to ne. To ne, vždycky to nějak dopadlo.
0: Já ho vidím
3: i
0: jako
3: odmaturoval
0: takové...
3: dokonce.
0: I odmaturoval. Já, no. To je hezké. A nějaká poznámka byla? Víte, já ho vidím jako toho uhlazeného gentlemana z 30.
3: No, poznámky nějaké byly, ano.
0: Za co?
3: No, tak já nevím. Tak hraje si pod lavicí, já nevím, s knížkou nebo s notami, nebo s něčím takovým, no. Už nevím přesně, co to bylo.
0: Ale byly, to je příjemné zjištění. Dámy a pánové, v šatně čeká ještě jedna maminka. Vaším úkolem je uhodnout, jakou slavnou ratolest má doma ona. Dámy a pánové, přichází paní Alena. Hezké dobré dopoledne přeji. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, paní Alenko. Tak prozraďte. Vy máte doma slavného syna nebo dceru?
4: Já mám dva syny.
0: Aha, tím nám to trochu zamíchalo.
4: Ano.
0: Dva slavné syny máte. Jako správná maminka, víte teď, co dělají, kde přesně jsou, jestli už stali, jestli snídají? Dostala jste pokyny, co smíte a nesmíte říkat?
4: Ne, to jsem nedostala. Pokyny, ne, to oni nechají na mě, ale co dělají, to nevím. Ráno jsem oběma volala, ani jednomu jsem se nedovolala.
0: Čili dělají takovou tu neřez, že mamince nezvednou telefon?
4: No tak Mirek třeba spí, ten nezvedá telefon, ten hrozně rád spí, ten by prospal i soudný den.
0: Ano.
4: A Michal pracuje zřejmě, ten furt někde pobíhá nebo lítá na tenise nebo ano. Tak.
0: Čili teď jste dostali velmi důležité indicie, že už víte křestní jména.
4: Já se omlouvám.
0: Ne, no, říkal jsem vám to tam asi půl hodiny vzadu, abyste se tátě jedno už to... Čili, ne, tak budeme trošku mást. Vy jste hodně sportovala, vy jste velký sportovec, je to tak?
4: Ano, sportovala jsem.
0: Co jste hrála, nebo kde jste
4: byla? Házenou.
0: Házenou jste hrála. A úspěchy nějaké byly? Velké?
4: Ano, ano. Ty nejvyšší v republice, musím se pochlubit. Jsem mistryně světa, držitelka poháru mistrů, jsem 12krát přeborník republiky a mistr sportu. To je sice...
0: To je hezký, že vám tleská i paní Šebrlová, teď vy těch medailí doma musíte mít, že nevíte, co s tím těch pohárů všechno.
2: Má hodně.
0: Vám nic nedal?
2: No, dál něco, jo.
0: Nějaký zlato máte doma, jako jo, to je prýma. Tak tajemná maminko, Aleno, zdědili vaši synové tuhletu lásku ke sportu? Sportují?
4: Tak oba jezdí rádi na koni.
0: Ano.
4: To je jejich vášeň. Michal hraje dobře tenis, Mirek taky hrával a teď vyměnil ten tenis za spánek.
0: A to...
4: teď spí.
0: A v tomto oboru je mistrem sportu.
4: To je.
0: Ano, i Ondřej Havelka. To je hezké, že se tak sešli. No, tak já myslím, že přicházím se zeptat, čí pak je to maminka? Má doma Mirka a Vladimíra? No, kdo pak to tak asi může být? Dlouhých, je to tak. Dámy a pánové, tohle to je maminka Vladimíra a Michala Dlouhých, paní Alena Dlouhá. Hezké dobré dopoledne přeji vám.
4: Dobrý den.
0: Víte, já jsem z vás zatím páčil takové ty průšvihy, abychom si je řekli na začátek, potom v tom samozřejmě budu pokračovat. Ale když to otočím, to mi neříkejte, že nejste ty pyšné maminky, které si kupují ty noviny, kde píšou o vašich synech. Jo, když je nějaká kritika, to mi neříkejte, že když je nějaká olympiáda, nějaké mistrovství. Paní Šebrlová, no vy toho musíte doma mít teda?
2: Mám velký štůs, ale mám to zarounaný a není čas to srounat pohromadě.
0: Aha, já jsem se chtěl zeptat, vy máte naprosto typické tričko, to jste dostala od Romana?
2: To jsem dostala od Romana.
0: A to je odkud?
2: Z Göteborgu v loni, jak vyhrál tu zlatou.
0: Mm-hmm. Víte, mě strašně zajímá jedna věc, jestli vy se v tom vlastně ještě vůbec orientujete, v těch úspěších.
2: Neorientuji.
0: Co on jako už všechno vyhrál? Přece když vám volá, že vyhrál olympiádu, no, tak to už je denní běžná informace, ne?
2: Vyhrál jako...
0: Všechno, no kam
2: vlezet,
0: no ano,
2: tak,
0: ano,
2: tak.
0: Ano.
2: Skorem všechno, největší jeho úspěch byl to 9026, protože tím ještě to nikdo nedosáhl, že jo. Těch nejvíc bodů, no tak zatím drží jako světový rekord, že jo.
0: To je hezký. Jaký to je mít doma světového rekordmana? A ještě navíc, teď narážím na anketu, která nedávno proběhla, ptali se jedny noviny českých žen, který český muž je nejkrásnější. Byla tam jenom 20, čili já jsem byl asi těsně nějak pak, ale vyhrál váš syn. Jaké to je porodit nejkrásnějšího muže Česka?
2: Úplně normální, pane Cibulka. Když třeba se sejdu s lidma, tak mě někdo říká, ty máš takového světového rekordmana, prosím tě, že se s náma vůbec bavíš. A já říkám, já jsem úplně normální ženská, takže se normálně bavím. To je, víte, co to je? Úplně normální.
0: Víte, v kolika pokojích visí jeho plakát? Nejenom v Česku, ale vůbec na světě?
2: No, vím, v mnoha.
0: Vy to říkáte tak krásně. Visí, no počkejte, máte vy nad postelí, to mi neříkejte,
2: mám
0: že vy nemáte šebrle.
2: Ne,
0: máte?
2: Mám, jo? V kuchyni mám dva, v obyváku mám se ženou ještě a to, je jich moc.
0: To je hezký, no, to je hezký.
2: I fotky, když dostanu od nich, tak to jsou už hrozný. Hrozný číslo, jako co jsem jich rozdala, plakáty, co jsem rozdala hodně.
0: A když se někde představíte nebo dáte třeba na poště občanku, tak ptají se vás, vy jste maminka toho Romana Šebrleho?
2: Někde jako v Hradci, to se mě, protože pocházím od Hradce, že jo, nebo tam bydlím, tak v Hradci už mě, jako jsem tam pracovala, tak jako tam mě na poště znají, že to a jinak... Jinak ne.
0: Vy jste tak krásně řekla ty body, které Roman nazbíral. Mám na vás i jednu zákeřnou otázku.
2: No,
0: paní Jano, desetiboj, to je ta disciplína, v které, že? Váš syn, dovedla byste vyjmenovat těch 10 disciplín?
2: Tak
0: co
2: to
0: pak to ten váš synek vlastně
2: to
0: dělá?
2: To jste mě teda chyt na hruška, jak se říká.
0: No jeho jste chytila na hruškách.
2: Nebo
0: tak
2: jeho,
0: ale...
2: protože ať si to napíšu, když si to napíšu, tak to stejně zapomenu.
0: No tak co je tam? No, střílí z luku? Nebo to nestřílí?
2: Ne, vůbec ne. Tam je disk, koule, 60 metrů překážek, oštěp, skok daleký, skok vysoký, 15, to je desetiboj a ještě tři. No,
0: tak
2: to se mě... Oštěp. A ještě dva, to jsou 400 metrů.
0: Ano. O tyči.
2: To jsem říkala, tyč.
0: To?
2: Tyč jsem jo? říkala. Koule, skok, to jsem ano. říkala. Skok do dálky.
0: Tak znova, tis. 60.
2: Ten se asi směje u toho. No, směj se, buď rád.
0: Já si, co te, ne, vy ho znáte, co teď dělá u rady? Říká si, Ježíš Maria, maminka
2: leží,
0: nejste...
2: opravdu leží poctivě a řve, ano, řve smíchy a chechtá se.
0: Ano.
2: Protože já si to nikdy nezapamatuju. Já no, si to budu jedno. Muset asi napsat.
0: Ale toho...
2: Protože on má taky sedmý boj, že jo?
0: Já to už nebudem dávat dohromady, to už... To už bychom dohromady. Ne. Romane, prosím vás, až se uvidíte s maminkou, tak si v tom, udělejte, si v tom udělejte celkem jasno. Ale víte, co je? To je to samé, jako když bych se zeptal teď paní Dlouhé na filmografii jejich synů.
4: To, to se mě ne. moc neptejte, to z toho mám zmatek někdy.
0: Ne, ale vystřiháváte si přece, když vyjde nějaká dobrá
4: ano,
0: kritika.
4: Ano, když přijdu na ten časopis, taky mi známí nosej vystřížky, tak to mám, to si ukládám, mám to v takovým pytli a... Tím to končí.
0: To, musíte, to musí být dost nepřehledné v pytli, jakože prostě no. přijdou noviny, frknete to do pytle a...
4: Ne, nejdřív to pročtu.
0: Jo,
4: nejdřív to
0: čtete
4: pročtu,
0: to.
4: Ano,
0: šup
4: a
0: do pytle.
4: Pak to šoupnu do pytle.
0: A má každý svůj, nebo mají
4: ano,
0: jeden...
4: Ano, má každý svůj.
0: Má každý svůj, ano.
4: A teď, kam jsem oženil ten starší, tak ano. jeho paní je herečka, tak už tý taky dělám pytlíče.
0: Ta má tak... Čili už máte tři pytlíčky.
4: Ano.
0: Ano. Dobře, a když třeba dáváte si do těch pytlů, víte, bulvár, co si budeme povídat, když se někde něco...
4: I to opět,
0: i ty jdou do pytlíčku.
4: Ano, i ty. I na stěně mám některý.
0: Ten bulvár?
4: Ano. Na takových dveří ke komoře, tam to mám pěkně.
0: Počkejte, ke komoře paní Šebrlová to má v obývacím pokoji a v kuchyni a vy to máte...
4: A to
0: někde?
4: Já mám taky v ložnici, ty lepší. Ty horší, kde je pomlouvá.
0: Ty horší jdou do komory.
4: Ano, ty jdou do komory.
0: A ty nejhorší ano. jsou ve sklepě potom. Ano.
4: Ty jsou v pytlíčku.
0: Ty jsou... A ty už máte tři. No ne, já se v tom začínám pomalu orientovat. Paní Havelková, jak to řešíte vy? Výstřížky vašeho syna, všechny premiéry, úspěchy, gramofonové desky, CDčka?
3: No tak tu a tam něco si přečtu, něco schovám, ale moc ne, jako někdy mi řekne, radši mami to nečti, takže se nepátrám. No někdy totiž ten bulvár je takový neslušný a nevrýdný, že je lepší to nečíst. No, jsou to většinou výmysly veliké a velké kompilačky takové. Takže ani moc ne, ani ne, ne.
0: Mně se ale moc líbí, že když přijdu na koncert vašeho syna Melody Makers, tak většinou, pokud to jen trošku jde, tam jste na čestném místě.
3: To ano,
0: zve
3: to
0: vás
3: jsem,
0: pravidelně?
3: To jsem, no.
0: Pochlubí se?
3: Chodím vždycky no, na ty velký koncerty jeho, ty výroční, ano. Jinak na ty zájezdy už nechodím, ale někdy, když u nás v Libni nebo ve Vysočanech v gongu hrajou, tak se jdu taky podívat. No.
0: A co si tak jako říkáte, tam sedíte, jo, a teď tam ten Ondřej Havelka zpívá, hraje, stepuje, on umí naprosto všechno, teda to mnou závist cloumá, když ho vidím. Co si tak říkáte?
3: No tak co, tak dívám se, jak vypadá. Jestli nemá nějakou chybu na sobě, jestli neudělal nějaké fopa, někdy ho kritizuju za to, co povídá taky, ale potom dodatečně a indiskrétně jenom mezi námi, no. Oni totiž kdysi hráli, co sehnali prostě, ještě v OPSO, v originálním pražském synkopickém orchestru pod Klikarem, že?
0: Ano.
3: Klikar to je jako hlava toho OPSA, vynikající muzikant, trumpetista, ale na všechny možné nástroje, znalec staré hudby, že? Velký muzikant. No a když hráli ze začátku, tak každý, kdo co sehnal, tmavý sako, tmavý kalhoty, jo? Někdy jim byli, jako když čekají velkou vodu, že ty kalhoty, no, ale chodili prostě v černém, jo, bílé košile, no a jednou byli pozváni do Německa na zájezd, ano, no, tak hráli tam, měli úspěch a kritik pak napsal, přišli na jeviště jako oblečení, jako když to vytáhli z popelnice. Ale hráli pěkně, no.
0: Thank you. Tak tím musím přejít k Jitce Zelenkové, že jí to dnes velmi sluší. Víte, o téhle historky na zpívání, to je složité. Jitko, než si dáme další písničku, co vaše maminka? Je to ten vystřihovací typ, že
1: ne,
0: má
1: vůbec
0: všechny...
1: Ne, vůbec maminka nikdy nebyla vystřihovací typ, to spíš ještě, když byl tatínek naživu, tak sledoval samozřejmě moje první kroky a nesmírně mi fanděl a vystřihoval. A dokonce mi to nalepil do nějakých malých albíček, které jsem nedávno našla, jinak já nemám pytlíky doma, ale já můj celý život, to znamená fotky a nějaký vystřihnutý, eventuálně to mi dělá paní sousedka Urbanová, a mám to v takové krabici a mám ty fotky naházený bez ladu a skladu. To znamená dovolený, různý z koncertů za celý život a vždycky si, každý rok si říkám, že to musím srovnat.
0: Až bude
1: takhle
0: čas.
1: Takhle otevřu to víko. A radši ho zase rychle zavřu, protože to je neskutečný. Takže maminka nebyla vystřihovací nikdy a byla veliký kritik spíš. Maminka mě málo kdy pochválila.
0: Opravdu?
1: Ta spíš to bylo malinko opačně, takže já jsem musela dělat, mě vždycky bušilo strašně srdce, abych jako se jí umělecky zavděčila, bych tak řekla. To znamená, když jsem jí třeba pouštěla novou nahrávku, tak opravdu já jsem měla úplně hektické fleky, aby řekla, mě to pochválila, a ona vždycky, no, mně se to nezdá a tady tě není rozumět a tady to je trošku nízko, nebo, a bylo to přitom čistý, jo, protože já teda významně po tonem nebo na tonem nejsem, to teda musí být hodně zlý už se mnou. No takže jsem s maminkou trošičku bojovala a hlavně vždycky říkala, přerušila třeba píseň, když jsem jí pouštěla, řekla, prosím tě, teď jsem si vzpomněla, a co dělá ta zpěvačka, víš, taková ta hezká, jak má ty blond vlasy, no ty víš, která, jo, takže,
0: to potěší,
1: takže mě
0: chvíli,
1: malinko týrala, já jsem byla takové týrané dítě, jako i samozřejmě v pozdějším věku, říkám to malinko s nadsázkou, protože jsem přesvědčená o tom, že v duši byla určitě ráda, když se mě věci podařily.
0: Jitko, my vás teď nepřerušíme, necháme vás dospívat tu písničku a na konci vás ještě pochválíme. Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha, já si to tady načmárnu. Dámy a pánové, v tobogánu naživo, Jitka Zelenková.

0: Jitka Zelenková v přímém přenosu Tobogánu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Dnes na téma maminky slavných. Mými hosty jsou i Jana Šebrlová, maminka Romana, Libuše Havelková, maminka Ondřeje a Alena Dlouhá, maminka Vladimíra a Michala. Víte, Den matek, abych teď trošku otevřel vzdělávací část Tobogánu. Den matek má kořeny ve starém Řecku v oslavách matky bohu Rei. Novodobý svátek matek se zrodil ve Spojených státech a u amerických úřadů ho prosadila jedna učitelka z Filadelfie, Ann Jervisová. V roce 1914 prohlásil americký prezident Woodrow Wilson Den matek národním svátkem. V Československu byl zaveden na podnět Alice Masarykové ve 20. letech minulého století. Zítra svátek všech maminek. Myslíme na svoje maminky, ať už tady jsou, nejsou. Já myslím na svoji maminku, babičku. Jitka Nevodila takovou, řekl bych, poetickou atmosféru. Chtělo by to nějaké verše. A když krásné verše o mamince, dámy a pánové, tak snad se mnou budete souhlasit Jaroslav Seifert z cyklu Mamince. Rok 1954 a recituje Růžena Nasková.
1: Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bytě. Hmoždíř, který stál na skřínce, zatřpitil se a okamžitě skla oken, po nichž před chvilkou plakalo ještě bílej jíní, svítila opět po kuchyni, kde vonělo to vanilkou. Když zpívala, hned vesele spustili ptáci před okny nám. Měla-li mráček na čele, odletěli hned ptáci jinam. Zmlkli jsme rázem, stichl smích. I černé kotě, které tlapkou pohrávalo si se skořápkou, dívalo se jí po očích. Když padala již únavou, a večer spát nás odnášela, tu rukou drsnou od popela stlala nám měkce pod hlavou. V hořáku ještě přede plyn,

0: vašich slavných synů, na koho vy rádi vzpomínáte? Na maminku, na babičku? Jaké byly? Co vám dali? Vybaví se vám třeba nějaká rada, nějaká chvíle, která občas vám v životě naskrčí? Paní Šebrlová.
1: Já na babičku si nespomínám, protože moje maminka mě měla jako v 42 a já jsem byla nejmladší ze třech jako sester, takže mě vychovala moje sestra. Jedna byla o 15 let, jedna byla o 14 let, takže ona mě jako vychovala, takže maminka mě měla spíš, jak se říká, jako vejškarabek.
0: Paní Dlouhá, můžu se zeptat i vás, na koho vy si takhle vzpomenete v den svátku maminek?
2: No tak hlavně na maminku samozřejmě, která nás měla 5 a byla s námi sama, protože brzo ovdověla. A tatínek navíc byl soukromník, tak jsme to neměli jednoduchý, byla velice statečná. A moudrá byla taky. Sice nás někdy velice přísně trestala, ale ono to patřilo asi k věci, když nás bylo tolika.
0: Děkuju. Paní Havelková, komu by patřila nebo patří vám ta vaše vzpomínka?
3: No tak na babičku už si nepamatuju, to jsem byla hodně malá, takže to tak matý je opravdu jenom. Ale na maminku vzpomínám moc a s vděkem velikým. Kdyby tu byla, tak bych jí za všecko ještě jednou ráda poděkovala, ruku políběla, protože přes všecko trápení, které měla, byli jsme 3 a starala se o nás sama. Mě umřel tatínek, když mi bylo 6 let, jo, takže měla veliké starosti, opravdu. No a všecko obstarala, všem nám zařídila budoucnost. Takže ještě vzpomínám s vděkem a děkuji už jednou.
0: A děkuji já za tuhle tu vzpomínku. Jsme se z té legrace a z toho, jak jsem se ptal na ratolesti, dostali do té roviny, která mně se moc líbí. Jitko, můžu poprosit o další písničku a vy, ať sedíte tady v sále nebo jste u rozhlasových přijímačů, zkuste se na chvíli posadit, nechte dámy tu plotnu, vždyť se vám to nepřipálí. Pánové, vy taky. A vzpomeňte na někoho, kdo má místo ve vašem srdci. Maminka, babička, tetička, vždyť je to jedno. Tobogán na téma maminky, zítra je Slávek. Tak jsem chtěl, aby to bylo romantický, už je to pryč. Svátek matek, zpívá vám Jitka Zelenková. Děkuji, Jitko.

0: Jitka Zelenková, děkujeme. Maminky slavných svátek matek, to je téma tobogánu, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v přímém přenosu. Mými hosty jsou Libuše Havelková, maminka Romana Šebrleho Jana Šebrlová a maminka Vladimíra a Michala Dlouhých, paní Alena. Jitka už to tady nakousla, taková ta maminkovská otázka, která vás dokáže, co si budeme povídat, naprosto zlikvidovat. Povídáte si něco, na čem vyprávíte a najednou moje maminka se mě třeba zeptá, jestli už mám zaplacené zdravotní pojištění. Daně, to je oblíbená otázka, která ať vyprávíte, co vyprávíte, vždycky přijde dřív nebo později, že jo? Jitka si vzala do ruky mikrofon, zná něco podobného?
1: No, vyprávím velice poutavou, tedy alespoň pro mě poutavou věc, určitě která se týká samozřejmě práce nebo něčeho velice důležitého, anebo dramatickou nějakou věc, která se mi přihodila. A maminka se na mě začne upřeně dívat a začne říkat, prosím tě, a takhle začne dělat. Načiž mě úplně rozhodí, začne se dívat sem a tam a prohlíží si můj obličej. A teďko já naprosto konsternovaná, zapomenu samozřejmě, jak dál. Vyprávím, říkám, mami, co je zas? Prosím tě, tady máš nějakou tečku. A nebo se mi to jenom zdálo. A teď já říkám, mami, ale já ti teď říkám tohle. A teď samozřejmě nevím, jak dál. A děláme to naprosto systematicky. Kdykoliv se s ní vidím, takhle mě ničí.
0: Jo, jo, ne, mě se líbí. Vy se tady smějete, ale děláte to taky určitě, maminky. Nesmějte se tomu. Paní Šebrlová, je něco, čím spolehlivě zlikvidujete vašeho syna? Třeba když vám volá z nějakých závodů a vy se ho zeptáte, jestli má kapesník, nebo jestli se umyl, jestli na se
2: to,
0: nasídal.
2: Na to se ho neptám, ale když něco řeknu, no, mami. To jsem od tebe teda úplně čekal.
0: A co
2: když něco řeknu, já nevím, já už si prostě nepamatuju, když třeba něco řeknu takovýho...
0: Rozumnýho.
2: Jo, byli jsme v zoologické zahradě a já říkám, hele, ty medvědi jsou tam v tom, v té ohradě nebo co? No, mami, ty se mě ptáš, jako když se mě zeptá Štěpán.
0: Což je syn, ano, no, ano.
2: Ale
0: ano.
2: V tomhle teda dám zapravdu Jitce, že teda oni, jak řeknu, já jsem měla starší maminku, nevím kolik, Jitko, vaší mamince je.
1: Protože samozřejmě vzhledem k mému věku je velice mladá a je 77 let.
2: No, to nevadí, ale moje mamince bylo taky 70 a oni mě připadají, že už potom jdou do mladších let. Jako.
1: No, ano.
2: Do
1: ano.
2: Dětských, jo? Jako když, rozumíte, no. Jako...
1: Nejhorší je, že já se leknu.
2: Já jsem to měla, ne,
1: a
2: víte
1: budu.
2: Co?
1: A
2: no, budem asi, jistě. Budem.
0: Já jsem nevěděl, jak to tak mě říct, jsem rád, že to zaznělo od vás, ale že to taky vidíte. Paní Havelková, máte vy nějakou takovou větu, kterou Ondřej od vás čeká, že když volá před koncertem, se ho zeptáte a naladil jsi všechno a vyleštil jsi si boty? Ptáte se takhle? Dostáváte ho?
3: No tak spíš takový, dávej si pozor na tohle a dávej si pozor na tamto. Ne, to ne, to ne. Když přijde ke mně, tak obdivuju, co má na sobě, ale to už tomu nerozumím, takže ho nechávám prostě v čem přijde. No, ale... Ale dřív aspoň zněla, my jsme teď, on bydlí jinde, že se ano. Svou rodinou. A dřív zněla u nás pořád nějaká hudba, teď už je to ticho, buď si pouštím tobogán, nebo si pouštím rádio, že, nebo televizi. Ale dřív pořád u nás něco hrálo. Jednou měl taky půjčenou basu. Já nevím, kde ji půjčil, ale měl ji půjčenou dlouho u nás a hrál na ní taky a naučil se na ní a jednou nám udělal asi hodinový show, prostě jenom on a basa. Jo, dobrý, co bylo, no. Pak měl půjčený taky bas bombardon. Ten ležel na zemi, protože jinak ho nešlo umístit. To je taková ta největší trouba na světě.
0: Ano, ano.
3: Jo, ta se dá... ta zabere půl mistrovství. No. Učil se na ní, snažil se hrát, ale nenaučil se, protože to potřebuje nátisk, no? Zvláštní už plné rty, které to zvládnou, ten nátisk, takže to, na to se nenaučil. Ale pak taky toužil jednou po fujaře. Fujaru dostal, ne, ode mě, od své bývalé ženy, a naučil se na ní hrát. A pak, když dělali vánoční koncerty s Obso, tak vždycky vylez někam na balkón a jako takovou intrádu zahájil fujarou, ano, ten vánoční koncert. A pak hráli dál, no. No a hrál na fujaru, až ji někde ztratil. Já to nechápu, protože to je dvoumetrová tyč, že jo? To a on ji prostě ztratil.
0: A ne, maminky většinou nechápu, já když něco ztratím, tak taky to nevysvětlím. No. To
1: je... Ještě, že netoužil Ondřej po takovém tom tradičním australském nástroji, na který se taky, do kterého se fouká, ale to měří asi 6 metrů.
0: Aha. A ten by ztratil, taky by dodala
3: to ne,
0: maminka.
3: To ne,
0: ano,
3: to
0: ne.
3: Ne. Jinak hraje na ukulele, že to hraje... A na housličky takový mrňavý, který se špatně ladí, tak se vždycky omlouvá, že bude hrát falešně. No a na klavír to sám prohlašuje, že zničil 3 učitelky klavíru a nenaučil se, ale když chcete, aby něco zahrál, tak to zahraje.
0: To je krásný. Paní Dlouhá, co vy a vaši synové, je nějaká otázka nebo připomínka, kterou je dokážete zničit?
4: No tak já jim moc nepřipomínám, taky bydlíme každý zvlášť, tak moc nemluvíme o nějakých takových nepříjemných věcech, nebo který by se jim nehodili, ale když už se netrefím a řeknu něco, tak vím, že Mirek dělá.
0: Čili neřekne vám to nahlas, ale říká si
4: ano,
0: to.
4: Ano, jenom tak jako si bručí pro sebe a odchází a Michal se na mě jako dívá, jakoby pochopit, jakože mě chápe,
0: ano.
4: Ale vidím, že jsem skleněná.
0: A takže to dá práci, ale tenhle pohled nacvičit, ale je velmi praktický.
4: Ano, ano, a velice takhle mě kývá, jako... On je velice takovej hodnej, on mi nedává komplikace.
0: Dámy a pánové, teď se vrátíme o 14 dní zpátky do našeho tobogánu, který byl folklorní. K naší otázce ptal jsem se vás, co jsou to frgále. Velmi správně jste dávali pozor, koláče. Měla Jitka koláče, tak bude losovat. Můžu poprosit, kdo dostane naší fotografii z minulého tobogánu s podpisy Milada Tomášková z Vysokého Mýta. Blahopřejeme. A je tady otázka nová. Dávali jste pozor, dámy a pánové, během toho dnešního tobogánu? Opět hrajeme o fotografii s maminkami, s Jitkou, s podpisy, čili jedinečná věc. Kontakty k nám, tobogán, Vinohradská 12, 120, 99, Praha 2, nebo mailujte na tobogán@rozhlas.cz. A já se vás ptám, kolik sourozenců a jaké má Roman Šebrle? Dávali jste pozor? Víte správnou odpověď a vy teď máte jedinečnou šanci na úplný závěr buď říct pravdu, anebo blafovat. Poradíte, paní Dlouhá, co byste napsala vy? Můžete si něco vymyslet, je to jedno. Tak kolik jich
4: má? Mám si vymyslet 2 sourozence.
0: Ano, a které?
4: Tak sestru a bratra.
0: Sestru
4: já
0: a
4: jenom
0: bratra.
4: Typuju.
0: Protože... Já vám to nemám za zlé, Jitko.
1: Já bych typovala buď to jenom jednoho sourozence, nebo možná, že byl jedináček, ale to spíš ne, jednoho.
0: Od vás si nechám poradit někdy, děkuji. Paní Havelková.
3: No já si myslím, že určitě jednoho a pak ještě 3.
0: Paní Šebrlová, vy teď máte jedinečnou šanci říct pravdu anebo zmást posluchače. Tak jak to bývalo u vás doma?
2: Tak Roman má 2 sourozence.
0: Ano. A které?
2: Sestru Janu.
0: A?
2: Teda 2 sourozence, 2 jsou, jednoho sourozence, pardon! Ne, Roman má jednoho sourozence, to je sestra Jana.
0: No, tak vidíte, že mé poradní kvarteto je dokonalé. Máte o čem přemýšlet. Správná odpověď je jednoznačná. Otázka zní, kolik sourozenců a jaké má Roman Šebrle. No já bych měl hlavu zamotanou. Kontakty k nám, víte, za týden budeme opět losovat. Dámy a pánové, za týden bude tobogán zasvěcen muzikálu, který já miluju. Jesus Christ Superstar. Hraje se v Městském divadle v Brně. Budou tady jeho hlavní představitelé. Přijdou hned 2 Máří Magdalény. Kdo kdy měl v tobogánu Ježíše? Příští týden tady bude. A budu si povídat třeba i s Ladislavem Špačkem. Dozvíte se, co má s tímhle muzikálem společného. Dámy a pánové, dnešní tobogán končí. Já jsem moc rád, že našimi hosty byly paní Libuše Havelková, paní Jana Šebrlová, paní Alena Dlouhá a že nám zpívala Jitka Zelenková. Tohle je závěrečná písnička. No a na úplný závěr, maminky, babičky, všechno nejlepší k vašemu zítřejšímu svátku. Máme vás rádi a myslíme na vás. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Mějte se hezky.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Legendy mořeplavce Rudy.
1: Na úvod osobní vzpomínka. V době, kdy jsem toho muže prvně potkal, to už je bezmála 30 let, zapůsobil na mě jako zjevení. Byl jedinečný rozhledem, také svými názory, svým pohledem na svět. Takový je i dnes, vůbec se nezměnil. Což je dáno člověku, který zůstává za všech okolností svůj, který má stále své sny a dokáže za nimi jít. V době, kdy náš svět čím dál více okupují lidé ohromení vlastní důležitostí, lidé toužící po majetku, pomoci, a v nichž každý, kdo je úspěšnější, vyrovnanější či oblíbenější, vzbuzuje lidi závist a rodnou družku závisti nenávist, tak tenhle vousatý, energií a zdravím kypící chlapík, který má 71 let, ale vypadá přinejmenším o 20 roků mladší, mi o sobě řekne.
2: Celá řada lidí většinu mého života má jako takovou představu, že já mám navíc, než dělat horníka, dřevorubce, jo? A mají jako takovou představu, že já bych chtěl aspoň nejmíň ministr nebo král prostě, jo? A já pořád se držím toho obyčejného života, protože věřím na to, že to nejúžasnější, co člověk může prožít, je přátelit se, pracovat a milovat, že není nic víc. A taky ještě věřím na to, že jediná hodnota, kterou v životě jsme schopni nějak nastřádat a vnímat, jsou emoce. A žádný cihly a fabriky a auta, to jsou prostě nesmysly, to jsou jenom kulisy.
1: Tohle je tedy Ruda Krauschneider, horník, horský nosič, dřevorubec a zároveň také autor bezmála 20 knih a mnoha filmových dokumentů. Především ale dnes již proslulý mořeplavec, který 45 let putuje po světových mořích a oceánech. Pojďme se nyní pokusit odkrývat některá tajemství jeho života. Tajemství, která by nám mohla dát odpověď na otázky typu, proč je takový, jaký je, kdo ho inspiroval a inspiruje, jaké má sny, jak tyto sny naplňuje. Ze všeho nejdříve se ale zeptám, snil už jako malý kluk o moři?
2: Já jsem měl dědečka, který mě na to moře vlastně navedl. Nikdy moře neviděl, ale moře byl jeho sen. Když mě bylo 4,5 roku, tak jsme přicestovali s matkou do Čech, z Rakouska, takže jsem se začal učit česky a potom jsem žil u dědečka, protože jsem měl to štěstí, že moje maminka se zamilovala a odstěhovala se, takže jsem zůstal u dědečka a myslím, že bych každému dítěti přál, aby vyrůstalo, nechci říct mimo rodinu, ale rodiče jsou v sexuálně produktivním věku a většině z nich haraší. Než to můj dědeček už byl za naprostým zenitem a byl to vlastně starý člověk, který prošel i koncentrákem a poslední roky se soustředil jenom na toho malého 4letého kluka. A to bylo mým životním štěstím, protože já z toho těžím do dneška. Do kostela nikdy nechodil, když tam byla mše, ale chodil tam vždycky, když bylo ráno ticho třeba, a tak šel do kostela, protože měl nějaký takový zvláštní přístup, protože tím, že jdeme do kostela nebo se soustředíme na jakoukoliv víru, se vlastně nějak aspoň duševně přibližujeme kosmu. Takže dědeček se přibližoval kosmu tak, že mě vzal za ruku, ráno jsme šli do kostela a ve znojimském kostele u svatého Mikuláše je veliká, obrovská kazatelna a ta je ve tvaru globu. A on vždycky říkal, podívej se, jací jsme chudáci, my žijeme na tom malinkým kousíčku ty pevniny. A ty až budeš velký, ty budeš námořník a ty budeš žít vlastně tady na ty zemi, protože ta naše země, víš, kdyby tady přistál někdo z Marsu, tak třeba ani nenajde tu pevninu. Další věc byla, že dědeček měl obrovskou knihu, on samozřejmě byl strašně vzdělaný člověk, protože se vzdělával životem, měl 2 třídy obecné školy, ale četl klasiky a měl rád Josefa Konráda, se jmenoval Josef Konrád, Theodor Kořenovský, Polák, který psal v anglickém jazyce, a měl většinu jeho knížek, které vyšly z češtině, a z těch mě pořád jako četl, takže já jsem celý to dětství vyrůstal vlastně jako takový budoucí námořník, který viděl moře poprvé v 16 letech v Rumunsku.
1: Jenomže on se nechtěl na moře pouze dívat. Chtěl po moři plout. a pokusil se o to právě v Rumunsku s jedním o dost starším kamarádem a se školním atlasem pod paží. Oba dobrodruhy zatkla pohraniční stráž, což dnes Ruda považuje za své štěstí. Procestoval pak velkou část Rumunska, také Bulharska, toulal se s kočovnými cikány. Pracoval pak v Ostravě na šachtě, nebo jako horský nosič v Krkonoších, či jako dřevorubec. A objevil Polsko, zemi skvělých mořeplavců. Polsko je dodnes zemí jeho srdce. Ostatně řadu svých knih napsal v polštině. A začal stavět lodě. Začal podnikat své dnes již legendární námořní cesty. A také psal. Ani ne tak o sobě, jako spíše o lidech, které potkal a potkává.
2: Jedna paní, která teda sbírá všechny moje knížky, takový hezký příběh, mě napsala: pane Krautschneider, a nemohl byste taky něco někdy napsat o sobě? Upřímně, já se znám, mě to skoro jako nebaví. Samozřejmě, že v těch příbězích jsem já, ale já vlastně ty příběhy nezbírám, oni sami ke mně přiběhnou. To je to úžasný prostě. Já tady přečtu takový kousek, takový motto. Neustále přicházejí nové a nové časy, aby nepřinesly nic nového. Nové bývá často zapomenuté to staré. Touha po dobrobytu nemusí znamenat mít se dobře, ale spíš dobrým býti. Například mám takového kamaráda, který dělá ředitele dětského domova a desítky let žije životem těch svých dětí. Je to v Písku. Se Radim Koreš, no snad se nebude zlobit, že jsem se o něm zmínil. To je prostě člověk, který prožívá všechny ty losy, ty osudy těch svých dětí a je vlastně součástí jejich života. Pořád potkávám fantastický lidi prostě a já se až někdy dusím. Ve vlaku třeba, jo? Úplně na neuvěřitelných místech najednou někdo vyskočí a úplně vidím, jak ten člověk pulzuje svoji inteligenci, dobrotou, schopnosti. Ale samozřejmě, že stejně tak bych si mohl najít pitomce, plumpy. A ty nemusím hledat, ty mi přinesou noviny prostě na titulních stránkách.
1: Po celý svůj život se snaží vytvářet něco, čemu on sám říká legendy. Nejde však, jak by si možná někdo mohl myslet, o nějaké dávné příběhy. Legendy Rudy Krautschneidera, to je vlastně jeho život. Život mezi lidmi, kteří ho ovlivňují a které i on dokáže v tom dobrém smyslu slova ovlivnit. Dokáže inspirovat. Co jsou tedy legendy Rudy Krautschneidera?
2: Že jsem vždycky někde začal pracovat, koupil jsem si tam domek. My jsme žili v hrozným systému, kde domek na vesnici stál 5 až 10 000. Takže já, když jsem se někam přistěhoval, tak jsem si vždycky koupil domek a v ostatní dřevorubci spali na ubytovnách. Já jsem si koupil domek a třeba jsem tam rok, dva bydlel, tak jsem ho prodal, přestěhoval jsem se jinam a razím takový heslo, že když někde bydlím delší dobu než 4-5 let, tak už degeneruju. Takže se každých pár let přesouvám po té republice a co mě hrozně těší, že všude, kde jsem bydlel, tak mě tam rádi vidí. To je takový příjemný pocit. Člověk se vrací do těch míst a vždycky se tam setká s úžasnýma lidma. Já hrozně rád jezdím do Znojma, ale poslední dobou tam jezdím hrozně málo. V podstatě z nádraží jdu už jenom na hřbitov. Jo, jim 71 roku, to znamená, že už většina mých blízkých je vlastně na hřbitově, takže je to pro mě takový smutný, ale pořád tam vnímám tu radost a ještě pár mých starých kamarádů žije, takže si s nima sednu prostě a zaspíváme si, zahráme si na kytary, je nám dobře. Teď třeba například vytvářím legendu Lupenice. Sezval jsem tam svý přátelé, kterým se v životě zrovna moc nedaří. Teď tam bydlíme jako taková skoro jako nějaká komuna. A teď se rozrůstají děti, ale hlavně kozy. V začátku tam byly kozy 4 a teď je tam 12 koz. A jsou tam ovce a slepice a kůň prostě. A teď je tam takový malý rybníček a v něm je 200 kaprů. A ty děti krmí ty kapry a nikdo je nechce chytat a nikdo je nechce jíst. Já vůbec nevím, co s tím. Takže já si myslím, že žiju v takovým skoro jako ráji.
1: Dětství, vliv dědečka, práce na šachtě v lese či práce horského nosiče, setkávání se s lidmi. Tohle, jak už víme, utvářelo jeho život. A pak hlavně moře. Moře, které v něm rovněž probudilo spisovatele, básníka. Což je i případ jeho zatím poslední knihy. Jmenuje se Vnučka oceánu.
2: Já jsem ji psal 10 roku. Tu tlustou knížku třeba, co přinesly vlny odval, víte, jsem napsal za měsíc. Tohle jsem psal 10 let, protože jsem se s tím 10 let mazlil. Jo, byl jsem na moři třeba, seděl jsem sám prostě oceánu, díval jsem se na nebe a vnímal jsem prostě ten půl z toho života a teď se tam okolo mě myhaly nějaké létající ryby a občas skočí na palubu a taky hodím zpátky. Prostě najednou ta loď stojí v bezvětří a najednou vidím obrovský stín a tam je obří želva velká jak dva ty stoly tady. Já se na ní dívám a nechci ji ani zabít, jen se těším, že ji vidím. A to jsou chvíle, kdy já jsem si sedl a psal jsem tu svoji vnučku Oceánu, protože jsem do toho drobného příběhu, to je pár stran, nazbíral si, já myslím, všechny emoce, které jsem za těch 45 let na moři procítil. A ty tam jsou. I s nějakou, řekněme, faktologií poetickou.
1: Kniha obsahuje také CD nosič, aby se s ním mohli seznámit třeba také nevidomí. Zaposlouchejme se nyní do hlasu Alfreda Strejčka.
3: Hladina žije od nepaměti mezi nebem a mořským dnem. Zamilovaný vítr ji často a rád vášnivě hladí. Někdy to trochu přežene, když se bouřlivě milují, a zčeří vysokými vlnami. Lidé to nazývají bouří. Měsíc a hvězdy užívají hladinu jako zrcadlo. Možná v tom zrcadle uviděl člověk poprvé svoji tvář. Slunce pije z hladiny, aby si mohlo přikrášlit nebe peřinou mraků. Potoky a řeky po dešti spěchají, aby se opět setkali v moři. Hladina po tisíce let nosí lodě a vítr se rád opírá do jejich plachet. Oba pozorují lidi s velkým zájmem a údivem. Často jejich chování nechápou, ale zároveň je obdivují za schopnost milovat. Ta je dominantní, protože nenávist její sestra je vždy nakonec o něco slabší.
2: Já mám hroznou radost, protože jsem mu volal, dal jsem si s ním spícha, přinesl jsem mu ten text a říkal jsem, ty Frede, ty máš přece jenom o něco lepší hlas než já. On se tak hezky usmál. Prosím tě, nemohl bys to načíst? Víš, je to pro ty nevidomí, no. On říká, ty víš, já mám teď docela dost jako práce a tak. Za dva dní mě volal a říkal, hele, je to fantastický, chci to načíst. A já jsem říkal, Frede, tak to načti a nic mi nemusíš za to dávat. A za pár dní jsem mluvil se Štěpánem Rakem a Štěpán Rak říkal, no, dám k tomu tu svoji hudbu. Takže tihle dva géniové mě, amatérovi a dřevorubci, namluvili a nahráli vlastně ten krásný příběh. To jsou takové jakoby moje životní legrace.
1: Napsal a vydal téměř 20 knih. Jmenujme namátkou Lidé a oceán. Život v kleči a neb za hory za doly. Co přinesly vlny a odvál vítr. Legenda dobyvatelů. Plachetnicí kolem světa pro Pírko Tučňáka. Své knihy píše zpravidla na moři. Na moři, které dokáže být jednou nelítostné a kruté, ale také milé, vlídné a hlavně inspirující.
2: Vnučku oceánu jsem psal v podstatě, řekl bych, v takovým psychickým a poetickým přetlaku. Ale například knížku Legenda dobyvatelů jsem napsal v 80. roce na Atlantiku, když jsem stál 17 dnů bez větří. A protože já jsem 30 let neměl na lodi motor, tak jsem stejně nemohl plout, že jo. A tak jsem seděl a zuřivě jsem psal, popsal jsem 5 sešitů, já píšu rukou pořád. A měl jsem obrovský mozol prostě na prostředníčku, do dneška tam trošku ten mozol mám, že píšu pořád rukou. To byl tak krásný čas pro mě těch 17 dnů, jo. A když začalo foukat, já jsem byl docela mrzutý, já jsem dělal, že to nevidím. Protože jsem byl nahej, na svoji lodi, v místě, kde nebyla živá noha. Byl jsem samozřejmě v pásmu tiše, jak se tomu říká, v koňských šířkách. A teď jsem byl plný radosti a vzpomínek na svůj dřevorubecký život a na svý kamarády. A fakt se mě psalo fantasticky a napsal jsem tam ještě jednu knížku, jak nelze zabít město v Oznojmě. Prostě najednou začal foukat vítr, jak já jsem tak půl dne dělal, že to nevidím, a pak jsem tak mrzutě postavil plachty a plul jsem teda do Brazílie, že jo? Ale ještě jsem tak týden potřeboval bez větří. A teď uděláme takový střih, já pluju po Baltu se skupinou svých přátel, 2 hodiny nefouká vítr, protože mám motor, oni říkají, tak nastartuj motor. Jak je ta dimenze toho času pro každého člověka jiná.
1: Knihy vydává ve svém nakladatelství sám. Nikdy se nechtěl o něco doprošovat, což je i alfou a omegou jeho života. A především, chce si knihy vydávat tak, jak se on sám. Každá Rudova kniha má zpravidla nezaměnitelnou úpravu. A tištěná je na ekologickém papíru.
2: Já jsem za bývalýho režimu mohl taky vydávat knížky a nemuseli být červený. Stačili být tak lehce do růžova. Já jsem vždycky říkal, já si počkám. A od roku 90 vlastně de facto skoro každý rok vydám nějakou knížku a vydám si ji po svým a jak chci prostě, jo. A to je prostě úžasný. A nejúžasnější je, že ty lidi si o ty knížky píšou a přijede někdo z Jihlavy si koupit dvě knížky za mnou domů a oni vlastně ani nejsou v distribuci. A jsou zase levný, že jo. Já ještě mám takovou obrovskou převahu, že když někomu tu knížku prodám, tak mu ještě řeknu, když se vám nebude líbit, já vám vrátím peníze. A ono se to ještě nestalo, takže si říkám, možná, že zase to není tak úplně blbý, to, co já dělám.
1: Bylo mu 70 let, když začal uskutečňovat svůj další sen. Rozhodl se postavit VOR, plavidlo, se kterým by mohl přeplout Atlantik. Ovšem tenhle velký sen nepřišel, jak se říká, ze dne na den. Zrál v něm hodně dlouho.
2: Já 45 let kácím převážně smrky a 45 let myslím na to, že si jednou udělám VOR. A najednou jsem zjistil, že mi 70, jsem si říkal, ty starý vole, kdy si ten VOR uděláš? A protože mám jedinou odpověď okamžitě, tak jsem okamžitě vyrazil do lesa, začal jsem kácet stromy, začal jsem stavět VOR a přizval jsem pár lidí k sobě. Jenomže pak se ukázalo, že já se snažím jako nebýt exhibicionista. On se tak nějak nenosí. Že jo? Já jsem si třeba myslel, že o VORu budu psát a mluvit, až se to uskuteční, až ten VOR bude, až se ta plavba uskuteční. A najednou jsem se v deníku Právo dočetl, že mi dokonce někdo ten VOR postavil, i když já mám hotových teprve 20% VORu. A teď mi kamarádi z celé republiky říkají, no to je škoda, my jsme ti chtěli přijet pomoct stavět. A já vlastně ještě pořád žádný VOR nemám. Mám pár zešroubovaných klacků a už jsem se v Právu dočetl, že mám VOR hotový. Jo? Takže to jsou takový jakoby soudoby fígle.
1: Předpokládá, že na oceánu bude zhruba půl roku. Těší se zejména na plavbu zpáteční, po trase, která je, jak znalci dobře vědí, mnohem náročnější, než cesta takzvaně tam. Navíc popluje na zcela výjimečném a nezvyklém plavidle, což se do té doby ještě nikomu před ním nepodařilo.
2: A na to se hrozně těším, protože, jak říká můj kamarád, už je to možná tvoje poslední velká plavba. A já jsem jenom 2 roky dělal projekt na to a nazbíral jsem informace z celého světa od všech žijících a nežijících vorařů a plul jsem na vorech v Polsku a v Holandsku a v Rumunsku, prostě fakt jsem se s tím aktivně zabýval. Já jsem prostě hrozně rád, že i v těch 71 letech to vypadá, že se mi to zase jako podaří, když si vymyslím cokoliv. Jsem si vymyslel stavby lodi a plavbu Viktorie. Jsem pozbíral 200 lidí z ulice a loď jsme postavili. A loď plula kolem světa a já jsem na ně naplul, já nevím, pomalu 2 zeměkoule. Všechno se prostě podařilo. Jasně, že ne v 100%, jak já jsem si vysnil. Ale já bych jako řekl, že když člověk dělá všechno celou energii, že se to podaří. A nebo může být poražený. Ale nemůže říct, že to nejde. To je ten problém. Myslím si, že celá řada mých přátel vlastně pochopila, že to, že se jim něco nepodaří, je proto, že oni to nedělali celou energii. Je to trošku hamba, když je chlap v 71 letech živej, ale tak to prostě je úžasný. Mám fantastický děti, mám 5 dětí, stýkám se s nima, mám je rád. Můj nejmladší kluk má 4 roky, každý den mi říká, táto, tak kdy už poplujeme na moře? No tak já jsem teď byl v Polsku, jsem se dneska ráno vrátil po 4 dnech a mám tam kamaráda, pomáhám mu tam z lodí, no tak si tu loď půjčím, popluju s tím špuntem do Švédska, do Dánska. Na podzim převezu VOR do Španělska, sednu na ten VOR, popluju někde přes ten Atlantik. Já nevím, co nejde, jako. Já to vůbec nedovedu vymyslet. Takže žijem v úžasné době, kdy je možný úplně všechno, ale bohužel to od nás vyžaduje tvrdou, každodenní práci. A pak si myslím, že se všechno podaří.
1: Víme už, že Rudu významně ovlivnil jeho dědeček. Ovlivňuje ho také práce, kterou dělá. A rovněž mnozí lidé, které kdy potká. A ovlivnili ho rovněž mořeplavci, kteří dokázali absolvovat opravdu velké plavby. Jako třeba Joshua Slocum. Ten v letech 1895 až 1898 obeplul jako první osamělý mořeplavec svět, zeměkouli. Pro plavbu na vodu přes Atlantik Rudu hodně inspiroval, jak přiznává také Čechoslovák Edward English, autor dnes již prostulé písně Teskně hučí Niagara, především ale světově uznávaný mořeplavec, který na vodech Kantuta 1 a Kantuta 2 absolvoval výjimečné cesty v Pacifiku. Inspiroval ho třeba i další zajímavý mořeplavec. Svět ho zná pod jménem William Willis. Byl to však Václav Valeš, který se v roce 1893 narodil v Hamburku českým rodičům. Ten v roce 1954 absolvoval v neuvěřitelných 61 letech plavbu na balzovém voru přes Atlantik. Další svou velkou cestu přes Tichý oceán absolvoval Willis v 70 letech. O 4 roky později, tedy ve 74 letech, se vypravil znovu na Tichý oceán. Zmizel beze stopy. Podstatné na těchto příbězích však je, že někteří mořeplavci jakoby nestárli. Jakoby nějak uměli oblstit čas. Ostatně Ruda Krausschneider dodnes ve svých 71 letech pracuje jako dřevorubec.
2: Upřímně, no, dřív jsem dokázal pracovat, když mě někdo přišel pomoct na loď, tak jsem pracoval 5-6 dní pořád. Oni spali, já jsem pořád, jako abych vytěžil, řekněme, tu jejich energii. No tak dneska, když třeba dělám 10-12 hodin v lese, že jo, tak samozřejmě už ta regenerace není taková, jako bývala. Taky si myslím, když člověk dosáhne takového věku, že by třeba mohl být věrný i jedný ženě. Ale já už taky nepracuju každý den v lese, že už taky prostě pracuju, že třeba kácím nějaký strom někde na hřbitově, nebo si hledám nějaký práce, nebo kácím, nechám to na pile pořezat a pak je z toho třeba nějaký dům, čili už to mám, jakože je v tom i nějaká organizace. Prostě práce v lese a vůbec fyzická práce mi dává dvě základní výhody. Za prvé nemusím chodit do fitcentra a platit za to, to je jedna věc. A druhá, já prostě, protože mám spoustu dětí a protože mám spoustu plánů, tak si nemůžu jako dovolit nepracovat.
1: A ty bereš nějaký důchod?
2: No, tak já jsem teda asi před 8 lety nějaká paní prostě hrozně hodná z ty sociálky říkala, že by mě ten důchod mohli vyběhat, protože já jsem říkal, že to je prostě hamba chodit někde na úřady žebrat, že jo? A tak mě jako vyřídili ten, tak jsem dostal 3000. Musím teda upřímně říct, že mě to docela mile překvapilo, protože mi nikdy v životě nikdo nic nedal, jako a najednou jsem dostával nějaký peníze prostě, tak jsem jim děkoval. Ona mě říkala, my jsme se báli vám to říct. Je to úplně spravedlivý, protože já jsem na moři strávil spoustu času. A kdybych nebyl na moři a pracoval bych v tom lese stejně poctivě jako mi kamarádi, dneska bych byl na 100% mrtvej. Takže je to úplně spravedlivý. A teď zase mě možná letos přidali 40 korun, tak když můj kamarád vypočítal, když budu žít 1200 let, že budu brát milion. Čili je to otázka trpělivosti. To je docela dobrý, že jo? Takováhle perspektiva prostě. No. Navíc žijem v takovém systému, že těm, kteří mají hodně, přidáme a těm, kteří mají málo, přidáme málo. Takže když zvedají ty důchody, tak to zvednou třeba od nějaký procento. Že ten, kdo má třeba 20 tisíc, dostane 1% a ten, kdo má 2 tisíce, dostane taky 1%. Tak je taková trošku legrace, ale to neříkám jako stížnost, to říkám proto, že celý můj život já vnímám jako takovou slavnost ve strážnici. Jo, lidi běhají, mají ty péra na hlavě, zpívají, někdo ve sboru, někdo prostě tancuje, jiný vybírá za to peníze, jo, prostě to je takový jako mumraj, v kterým my žijeme, takže v rámci toho mumraje je to taková další jako legrace.
1: Pokud pátráme po tajemství života Rudolfa Krausschneidera a pokud zrekapitulujeme vše, co tu dosud zaznělo, dojedeme k poznání, že jeho nejdůležitějšími roky byly roky jeho dětství. Dávali mu první životní zásady. Zásady, které ho provázejí dodnes. Nemáš tedy pocit, třeba jsi na moři, že ten tvůj dědeček tam je s tebou?
2: No dědeček mi řekl, když jsme na pohřbu někoho, a já jsem se ho ptal, jestli jako on umře, že jo? Mně se to moc nehodilo, aby můj dědeček umřel. On říkal, umřu, ale nemusí tě to trápit, když si na mě vzpomeneš, bude to, jako bych žil. Já myslím, že neexistuje den, kdybych si na něj nespomněl. Zrovna teď se setkávám s tím, že lidi, kteří mě navštíví a chcou se mnou stavět dvor, začnou hned žebrat. No a ten můj dědeček mě řekl, pracuj, pracuj a nikdy nežebrej. A to pořád má v hlavě, jo. A teď se mu někdo přijde a už by hledal zítra sponzory a já to prostě nechápu. Sponzory má hledat ředitel onkologického dětského ústavu v Motole. Tomu rozumím. Ale když si chce někdo vozit zadek po moři, tak by si to měl zaplatit sám prostě.
1: A ještě jedna z životních moudrostí Rudy Krausschneidera.
2: Já myslím, že my žijeme v zajímavé době. To je taková doba, kdy se vlastně průměrný člověk nikdy nesetká s originálem. Všude jsou kopie, kam se podíváme. Ještě v mém dětství, když někdo chtěl kopii, tak bylo lepší udělat originál. A dneska jsou všude u všeho kopie. Tak já myslím, že na čtenáři a na posluchači je, když se něco děje, aby se naučil rozlišit kopii od originálu. To je taková základní věc. A já mám celou řadu přátel a to jsou originály. Když zjistím, že jsou kopie, tak se jim začnu vyhýbat, protože na to člověk nemá čas.
1: Má 7 základní školy a přitom jsem za svůj život nepoznal vzdělanějšího člověka. Má za sebou život, na který by většina z nás potřebovala několik životů. Postavil mnoho lodí a několikrát obeplul svět. Poznal desítky zdánlivě obyčejných, ale přesto pozoruhodných lidí, o kterých rád vypráví a píše. Hodně cítí a hodně soucítí. Ledacos o tom vědí například i děti z dětských domovů. Nebo lidé, kteří chtěli odvyknout své závislosti na drogách a alkoholu a pro něj začal počátkem 90. let organizovat takzvané suché plavby. Umí se radovat, umí snít a umí své sny uskutečňovat. A vytváří, jak říká, legendy. Své osobité legendy. Rudolf Krausschneider, mořeplavec, jen se narodil a vyrůstal v zemi, která nemá moře. Přesto to vždy byla a je jeho země. Má ji rád. Je dobrá. Jako moře.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva,

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což

0: Nespěj mi do toho porád. Já tě varuju, protože dovedeš si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na zájezd. Teď to je naprosto nesmysl, aby si přibral, protože kdybych ti měl vyprávět, co mi všichni kamarád...
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Bad Zub gemacht.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Naše dnešní hudební setkání s pořadem Šlágry od srdce jsem celé věnoval odkazu jedné z klíčových osobností naší novodobé hudební scény, a sice Jaroslavu Ježkovi. Půjde o pomyslný křest alba nazvaného Hybš hraje Ježka, které v těchto dnech vychází. Posluchači na něm najdou nejznámější skladby a písničky Jaroslava Ježka, jak je můj orchestr natočil ve studiu Československé televize v roce 1980. Nadčasová hudba velikána a zakladatele české taneční a jazzové hudby vám jistě přinese stejnou radost a potěšení jako nám, kteří jsme Ježkovi skladby nahrávali. Příjemný poslech.

0: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Ježka Stonožka. Zpívával ji Verich s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.
1: A to čest má Karel Štědrý,

řekněme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se zouváním, na každou totiž nožku.

S geniální hudbou českého skladatele Jaroslava Ježka jsem se setkal už ve 13 letech a od té doby mě provází celým mým hudebním životem. S velikou pokorou se skláním před jeho tvorbou a obdivuji, co všechno dokázal za tak krátký život zkomponovat. Tak a teď si zahrajeme jednu orchestrální skladbu Ozvěny hudebních síní.

Jaroslav Ježek se narodil v roce 1906 v Praze na Žižkově. Vyrůstal ve slepeckém ústavu, kde začal rozvíjet svůj hudební talent a pokračoval na pražské konzervatoři u profesora Jiráka a také se stal žákem Josefa Suka. Skládal vážnou hudbu a od začátku měl velké úspěchy. Jeho skladby měla na repertoáru Česká filharmonie pod taktovkou Václava Talicha.

na ročním pobytu v Paříži v roce 1927 se setkal Jaroslav Ježek s jazzem a soudobou vážnou hudbou. A rok poté se uskutečnilo osudové setkání s dvojicí divadelníků a komiků Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. V jejichž osvobozeném divadle působil jako skladatel, dirigent a dramaturg 10 úspěšných let. Na začátku nacistické okupace odešel s Voskovcem a Werichem do Ameriky, kde působil jako sbormistr a vyučoval hudbě. Zemřel v New Yorku 1. ledna 1942. Písničku Tři strážníci zaspívá Jirka Korn.

Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. No a v roce 1980 jsem si splnil životní sen a natočil jsem pro tehdejší československou televizi hudební pořad Tmavomodrý svět a neb Hybš hraje Ježka, sestavený z nejznámějších písniček a skladeb tohoto velikána a zakladatele české taneční a jazzové hudby. Hudba Jaroslava Ježka je nadčasová a věřím, že i vám přinese radost a potěšení.

nikdo se nic nedoví. Jaroslav Ježek napsal krásný valčík Jarní vítr.

Tady jste jistě nepoznali, kdo to zpívá. Já to tedy prozradím. Jaroslav Satoranský, Pavel Zedníček a Jan Faltýnek. A už jsme v písničce Hejru ze stejnojmenného filmu.

A pro dnešek se budu pomalu loučit. Doufám, že vám naše nahrávky skladeb Jaroslava Ježka zpříjemnili nedělní sváteční atmosféru. A samozřejmě nemusím dodávat, že se na vás těším zase příště. Od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu přeje všechno dobré, váš Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Majitel zvučného tenoru a operní zpěvák, který působil v největších světových operních domech v Miláně, Londýně či v New Yorku, to všechno je Štefan Margita, který slaví v těchto dnech 70. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a následující pořad vysíláme právě při této příležitosti.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.

0: Lehkou chůzí se pohybuje na scénách nejslavnějších operních domů. Skoro by se zdálo, že dobýt tyto mety nemůže být až tak složité. Ale zdání klame. Můj dnešní host by jistě mohl prozradit lecos z temných divadelních zákulisí. Jak ho znám, při vší upřímnosti zachová tón pozitivní a optimistický. Takový je totiž i on sám, takový chce být. Má a pěstuje si šťastný pohled na svět. A já věřím, že pozitivní myšlení se na pozoruhodné kariéře tenoristy Štefana Margity podepsalo významným způsobem. Vítejte v pořadu Stříbrný vítr.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je tento šťastný pohled na svět dědictvím nebo výsledkem vědomého snažení?
1: Tvrdé práce. Ale samozřejmě vědomého snažení, to je moc krásně řečeno. Ten lehký krok na tu scénu, ano, někdy to funguje a jde to velice rychle, ale pak je velice rychlej krok pádu. Když se člověk dostane do těch světových divadel, ještě neznamená, že tam vytrvá, tam zůstane. V té chvíli, když člověk něco tam odspívá a dostane znova pozvání, to je ta vizitka, že se to povedlo. Když dostane další roli v úžasném divadle, tak o to více musí na tu roli ještě připravit, aby ho znova zase pozvali.
0: Však já jsem říkala, že zdání klame a že to zdaleka není tak jednoduché, jak se nám to jeví. V mnohem hrají velkou roli i vztahy. Vztahy na pódiu, vztahy v zákulisí, vztahy, které si hýčkáte doma, aby vás potom povznášeli do těch pohodových výšin. Vy jste ve své autobiografii Bez omezení uvedl jedno krásné maďarské přísloví o vztazích. Vzpomenete si na ně? Tak já ho řeknu sama.
1: Miluj mě málo, ale dlouho.
0: Proč se lidé nechovají k sobě jako matky k dětem?
1: Ano.
0: To by byl svět skutečně krásný. Kdy vy jste naposledy mimo okruh rodiny zažil atmosféru, kde jste se cítil vítaný, hýčkaný, v dobrých rukou a dobrém zacházení?
1: New Yorku, metropolitní opeře. I když musím říct, že teďko v Berlíně, kdy jsme dělali opět inscenaci, která měla obrovský úspěch z Mrtvého domu, dirigoval to Simon Rattle. Tam byla opravdu krásná atmosféra. Určitě má výtečnou školu, protože má pěvkyni doma. Ví, co ty pěvci asi potřebují, takže on přesně tak se úžasně chová k pěvcům na zkouškách a i počas představení. To byla krásná atmosféra, ale celkově, já myslím, že je to metropolitní opera. Oni se o toho zpěvaka nestarají jenom v té chvíli, když je na scéně nebo zkouší, ale oni mu zavolají třeba po premiéře a řeknou, stav se na šampaňský, na kafe, jak se cítíš, nepotřebuješ něco. V té chvíli ten zpěvák cokoliv pro to divadlo udělá, je rád, že si ho váží. V metropolitní opeře, hlavně v kantýně, si uvědomí člověk, kde je. Každá zkouška trvá hodinu 20 a pak je 20 minut pauza a všichni se sejdou pak v kantýně a v té chvíli si člověk uvědomí, jsou tady ty největší hvězdy a sednou si k vám a popijou s váma kafe nebo čaj. Úžasný.
0: O čem si povídáte, kromě muziky?
1: Tak nejdřív je to takové oťukávání, člověk se zeptá, jak se máte, bla, bla, bla. Pak už se člověk těší, ať je pauza a člověk vyhledává toho dotyčného, aby si k němu sednul, aby si s ním popovídal.
0: Takže evidentně umělci potřebují být hýčkáni, kdo by nebyl rád hýčkán.
1: A tenoři, to je exotický ptactvo, to jsou takové maličkosti, ale když jsem poprvé přijel do metropolitní opery, tak jsem po jedné zkoušce přišel do svého bytu, kde byla recepce, tam byl takový obrovský koš a oni řekli, že tady mám nějaký dárek a tam byla káva, bylo šampaňské, byla čokoláda a bylo napsáno, že very welcome Metropolitan Opera, byl podepsaný Jimmy Levine a Peter Gelb. Maličkost. No maličkost jak maličkost.
0: Maličkost, takže. Ale závazek, ne?
1: Tak, přesně. Já se sice teď těším, že budu v Národním divadle, ale určitě od ředitele Národního divadla žádnej koš teda asi nedostanu, když se po 10 letech vrátím.
0: Třeba pan Burian poslouchá Stříbrný vítr a nechá se inspirovat.
1: No tak uvidíme.
0: Štefane, v životě každého z nás figurují osoby a osobnosti, které neváháme označit jako své dobré víly nebo dobré rádce, ochránce. Kdybych se zeptala na pár jmen z vašeho života.
1: No.
0: Koho byste uvedl?
1: Zdeněk Košler, Pavel Eckstein. Když jsem nastoupil do Národního divadla, tak byl ještě šéfem pan Zdeněk Košler a Zdeněk Košler si mě obsazoval opravdu, já jsem s ním hodně dělal. první role byl Don Ottavio v Don Giovannim, pak byla Kouzelná flétna, Tamino, pak Řecký pašie. Opravdu byl úžasný. A to stejný byl pán doktor Eckstein, který mě hodně, hodně pomohl.
0: Představte pana doktora Ecksteina, protože ne každý už to jméno zná.
1: To byla šedá eminence Národního divadla, který dokonce ved, myslím, že v 56. a 7. roce i Pražské jaro. On byl v podstatě dramaturg Národního divadla.
0: Ač vystudovaný právník.
1: Ano, přesně. On měl ve 4. patře ve Smetanovým divadle tehdy svoji kancelář. On nikdy nebyl ráno v práci, on přišel tak na 11. hodinu, ale každý večer byl na každém představení. On měl své miláčky a samozřejmě zpěváky, které moc neuznával. A vždy jsme viděli, na čem jsme u něho. Když jsme odspívali nějaké představení a už mě viděl a řekl, co jsi to včera dělal večer, to bylo příšerný ostuda. Ale když jsme odspívali dobře, takže to bylo úžasný. Nelhal, nikdy nelhal, takže člověk věděl, na čem je. To, že vám pedagog bude stále říkat, že zpíváš geniálně, úžasně a ty jsi nejlepší, tak ti vám nepomůže.
0: Vy pedagog asi nikdy nebudete.
1: Ne. I když mě přemlouvají teď na kurz pěvecký, uvidíme, možná ho udělám, ale pedagog nebudu. Ne, to já bych je zabil, chudák děti.
0: Ale užitečné rady byste rozdávat mohl, na to už máte spoustu zkušeností, máte na
1: věk,
0: to už věk.
1: Věk, tak to je.
0: Jste k tomu ochoten, nebo si myslíte, jo? Že není radno radit?
1: Ne, určitě. Uvažoval jsem, že bych možná v létě udělal jeden pěvecký kurz. Rád bych to udělal, opravdu, to by mě zajímalo, ale učení ne, protože učení je mučení a když já jsem začínal, já jsem se učil několikrát, noty lítaly z okna, když mě moje paní profesorka i vyhodila z hodiny a určitě musí být krásný zážitek, když člověk chytne úžasného talenta, který je schopný a strašně rychle reaguje. Já si myslím, že dá se vychovat i pěvec, který nemá ponětí o zpívání a správným vedením ho člověk může dostat na určitou úroveň. Pak už samozřejmě záleží na něm, jestli ho to zajímá a pak musí hodně makat.
0: A děláte třeba v divadle to čas od času, že vidíte nějaký velmi slibný talent a tušíte, že se neubírá správnou cestou, vezmete si ho stranou a dáte mu nějakou dobrou radu nebo se do jiných kariér raději nemotáte?
1: Krásná otázka, ale strašně nebezpečný, protože jsou velice profesionální divadla, kde, když někdo přijde a nespívá dobře, je docela drze jít za ním a říct, ty, to není moc dobrý, ale stalo se mi v San Francisku, stalo se mi i v New Yorku, kdy přišel pěvec za mnou a mě říkal, že bych chtěl ke mně na určitou hodinu, jestli bych mu poradil, a to rád udělám, a to jsem i udělal, ale jít za někým, že zpívá teď vzadu a že zpívá knedlou, to je... Pěvci, kteří zpívají takzvaně vzadu, mají takovou knedlu, třeba já, když zaspívám Il mio tesoro, a pak přijde najvyšší, on zpívá Il mio tesoro, pro něho je to lehčí, protože on se slyší výtečně a on se tolik nenamáhá v té chvíli, ale on už neslyší, že je to příšerný poslouchat 2 hodiny. Když se zeptá, tak samozřejmě mu to řeknu. Znám spoustu dirigentů, kteří ani to neslyší, že některý pěvec zpívá s knedlou, a to už je, teda použiju slovo průser.

0: Stefane, co jste měl rád jako kluk, co vás bavilo, těšilo, na co z dětství rád vzpomínáte?
1: Já jsem chtěl být pilot.
0: Ale?
1: Letadlo. Chtěl jsem lítat. Opravdu. Ale nechtělo se mi na vojenskou školu, protože člověk musí ukončit vojenskou školu. To se mi už nechtělo, ale...
0: Počkejte, ale pilot, to je i určitá fyzická zdatnost a vy, pokud vím, sport moc nemáte rád.
1: Ne.
0: Tak co jste proto
1: dělal? Cvičím teda denně, protože jinak to nejde. Pohyb na jevišti je strašně důležitý. Dneska už režisér neodpustí to, že máte 120 kg, jeho to vůbec nezajímá a nemají to rádi dneska. Už je ta doba pryč, že oni mají rádi lidi, kteří jsou schopní, kteří se umí pohybovat, kteří nemusí čumět na dirigenta. To strašně režiséři nemají rádi. Pak nemají rádi režiséři dirigenta, který stále vyžaduje, aby pěvci stali na rampě a se koukali jenom na něho. To všecko za ty léta zažijete a pak člověk si musí vybrat a chovat se k tak, aby měl klid i s režisérem, i s dirigentem. A samozřejmě je to krutý, co řeknu, ale člověk musí pak myslet na sebe. Ale na otázku zpátky, já rád lítám, i když bojím se. Každý se bojí, si myslím. Ale pak, když jsem viděl, co všechno člověk musí ukončit k tomu, aby začal lítat, tak jsem od toho upustil.
0: A další sen?
1: Chtěl jsem fotografovat, ale to bylo velice podobné, protože já jsem ukončil uměleckou průmyslovku fotografii v Košicích a první základ byl nastoupit do komunálních služeb tehdy a když jsem dělal 575. člověka na občanský průkaz nebo na pasy fotografii, tak přestalo mě to bavit. A pak bylo to štěstí a to je ten osud. Já teda věřím v osud. Člověk, který působil v Košicích, byl ve Švýcarsku a začal učit na konzervatoři a jako dítě si mě pamatovala. Řekla, jestli pořád zpívám. Já jsem prý pořád zpíval. Cokoliv. La, samozřejmě. Tehdy už tvrdila, že mám sluch a že z toho by něco mohlo být, ale nikdy jsem na zpívání nemyslel.
0: Já bych se ráda dobrala toho obrazu chlapce Štefana Margity. Tak už víme, že byl zpěvný, pořád s písničkou na rtech. Jaký byl ještě?
1: Zlobivej.
0: Jo.
1: No, ve škole. Nerad jsem se učil. Nerad. Ale všichni učitelé mě milovali ve škole.
0: Za co?
1: Za to, jak jsem drze, jak jsem nepřipravený, všechno mi odpustili. To bylo úžasné. Já se pamatuju, že učitelka v té době mě řekla, prosím tě pěkně, tady tohle se nauč a já tě vyvolám. Tak to jsem se naučila, pak jsem byl pyšnej. Dokonce na konzervatoři, tam povinně jsme museli taky hrát na klavír. Taky jsem se s paní učitelkou domluvil, že tuhle část se naučím, ale pak, že mě musí zastavit, že už to dál nebudu mě. Dobře, ona řekla, dělej, co chci, já tě tady zastavím. No a přišlo to místo, ona mezi tím s někým povídala a mě nezastavila. Ta komise řekla, proč nehrajete dál. Já upřímně jsem řekl, já jsem se s paní učitelkou domluvil, že na tomhle místě mě zastaví, já jsem se to dál neučil. Oni se začali smát a opravdu mě to odpustili. Upřímnost, já si myslím, že je strašně důležitá.
0: Zní to všechno tak šťastně, bezprostředně, hezky. Mm-hmm. Otázka na tělo, měl jste někdy i nějaké komplexy?
1: To je normálka. Měl, samozřejmě. A ty komplexy pořád jsou. Člověk, když se naučí nějakou roli, pak přijdete na první zkoušku a zjistíte, když se jedná o novou roli, že ta představa toho dirigenta je třeba jiný pěvec, anebo jinak zaspívaný ta role. A pak nastupuje komplex toho zpěváka. Pak jsou možnosti buď ho poslouchat, co říká, a předělat tu roli, co je samozřejmě strašně těžký.
0: Je příznačné, že se náš hovor vždycky znovu stočí do divadla. My posluchačům asi dlužíme to vysvětlení, jak se z pracovníka komunálních služeb Košic stal tedy posluchač konzervatoře a následně solista Košické opery.
1: Paní profesorka Šomorjeva, která pracovala ve Švýcarsku, tak nastoupila na konzervatoř, se mě ptala, jestli pořád zpívám, řekla, víš co, budeš můj první žák a já to s tebou zkusím. První hodina byla na konzervatoři v Košicích a vedle z místnosti já jsem poslouchal lidi, kteří už teda zpívali operní árie. Já jsem dostal záchvat smíchu, já jsem řekl, tak to ne, tohle opravdu dělat nebudu nikdy. A pak, protože já jsem znamení lva, pro mě obrovský doping byl, když po 3 měsících musíte vystoupit na školském koncertu a zaspívat něco a ty moji spolužáci mě tak strašně přáli a tak strašně tleskali a to to byl ten moment, ten aplaus. Já stále říkám, že nejkrásnější melodie, která byla napsaná, je aplaus pro zpěváka.
0: Jak když si to poprvé na jevišti představuju, tak mě úplně jímá hrůza. Já si to představuju poměrně často, jelikož chodím ráda do divadla, občas se mi dostanou ty situace i do snu a pak tam stojím a jsem němá a přede mnou to auditorium plné očekávání a já nic neumím. Jaké bylo vaše poprvé na jevišti v sólové roli?
1: Strašné. Já si myslím, že strašné. První role, kterou mi dali, byl právě Alfred v La Traviate.
0: To je krásná, velká, zpěvná
1: obrovská role. Obrovská, samozřejmě. Já jsem v té době si myslel, že jsem druhý Luciano Pavarotti.
0: No jistě.
1: Ale pak přijdou ty facky a pak přijde ten komplex. Takže to je to úžasný. To publikum mě cokoliv odpustilo v té chvíli, protože vědělo, že je to strašně těžká role a věděli, že v tomhle věku, že si na to troufnu, zpíval jsem určitě příšerně, ale ty lidi mě milovali, tleskali, řvali, na se mnou pak nebyla řeč.
0: To jsme na konci představení, tak. Ale to vykročení na to pódium.
1: La Traviata začíná hned přípitkovým duetem Libiamo, Libiamo. A že jsem držel skleničku v ruce a že se mi tak ruce klepaly. Já si myslím, že to už byl ten první moment, když publikum si řeklo, chudák, jak se bojí, pojďme, pomůžeme mu. Ale to neznamená, že já dneska jdu na jeviště a že se neklepu, jenom už to publikum nesmí poznat.
0: Kdy na jevišti zažíváte radost, euforii, rozkoš, když máte hodně nazkoušeno, když máte dobrý tým, nebo je to i otázka nějaké konstelace, ovzduší? Umíte to pojmenovat?
1: Nerad zkouším dlouho. Já mám rád třeba 14 dnů zkoušení intenzivně. Když dlouze zkouším, tak pro mě je to strašně pak únavný a pak jde koncentrace pryč, takže to není ideální. Jo. Jsou zpěváci, kteří to mají rádi, ale to jsou zpěváci, kteří nejsou si jistí v roli a chtějí si to ospívat a zkoušet a zkoušet a zkoušet, znám takový. I tak to nedopadne dobře, takže čím víc zkouší, tím je to horší, protože pak už vymýšlí a začíná hledat nějaké nové možnosti zpívání a pak znám zpěváky, kteří zpívají před premiérou nebo před představením celou roli v šatni a pak přijde na jeviště a sype, takže nezaspívání hoří. To všecko člověk se naučí za tu dobu, ale ten krásný moment, když vstoupíte na jeviště a víte, že vedle sebe máte úžasní kolegy, já poslouchám, já vždy poslouchám, kdo jak zpívá, když někdo zpívá krásně, tak já se od něho učím. A pro zpěváka je strašně důležitá spolupráce s dirigentem. Když člověk cítí to, že má kontakt s tím dirigentem, ten dirigent ho doprovází a ví, že třeba dneska se necítí dobře, já mu pomůže, a když se cítí dobře, tak mu tu operu natahuje a to je ideální. To v té chvíli já jsem strašně uvolněný, cokoliv na tom jevišti udělám. To dělá Jimmy Levine, to dělá spousta dirigentů i v New Yorku, kde koukají na vás a vás doprovází a vidí člověk očima, jak se stará o vás, dává vám nástupy. A ty nástupy ani někdy nejsou nutné, ale je vidět, že má zájem o to, aby to dneska opravdu dopadlo výtečně. A to je ta pohoda.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z

0: Operní pěvec Štefan Margita teď zavzpomíná na Prahu roku 1986, kam přijel předzpívat do Národního divadla. Jaká tehdy byla česká metropole a její zlatá kaplička?
1: 86 byl pro mě zlomový rok, kde vlastně jsem vyhrál Pražský jaro tehdy. Pan dirigent Košler, který právě končil a nastupoval pan dirigent Weinar, tak mě dali smlouvu do Národního divadla. Ale co se v té chvíli stalo? Já jsem dostal smlouvu do Národního divadla, to bylo v září, a já jsem v květnu ještě v 86. zpíval jedno představení Eugena Onegina ve Smetanovém divadle a na představení seděl agent z vídeňské opery, který mě zavolal na předzpívání do Vídně. A vídeňská Volksopera, Staatsoper, byla jedna instituce. Tam nastoupil tehdy nový intendant, to byl slavný baritonista Eberhard Wächter. A já jsem předzpíval, on mě okamžitě angažoval. Nastal problém. Tehdy jsem nastoupil do Prahy a to angažmá ve Vídni mělo být od ledna 1988. Tak jsem se ptal pana dirigenta Košlera, on mě řekl, no, tak to já radost teda nemám a to se musíš rozhodnout sám, ale když odejdeš do Vídně, tak my ti zrušíme smlouvu v Národním divadle. Tak to mě netěšilo samozřejmě a pan dirigent Košler skončil, tak jsem šel znova zkusit štěstí za panem dirigentem Weinarem a pan dirigent Weinar mě to povolil. Ale ta Vídeň pak nedopadla dobře. Takže...
0: On to pan Košler trošku předvídal.
1: Tak.
0: Měl jste mu naslouchat?
1: V té chvíli ano.
0: Co se stalo ve Vídni?
1: Prostě jsem na to neměl. Ta Vídeň byla strašně brzo, je to strašně profesionální divadlo a já jsem na to divadlo nebyl pěvecky, technicky připravený. Co je dobrá už vůbec věc, že pěvec si uvědomí, že je špatně, že to není dobrý, jak zpívá a já jsem si uvědomoval, že vedle těch kolegů, co stojím na jevišti, já zpívám jinak, to není dobrý. Oni všichni zpívají uvolněně. Takže já jsem po sezóně šel za panem Wächterem. Já jsem mu řekl, že já mám problém. On říkal, jaký máš problém? A jsem mu říkal, že bych chtěl ukončit smlouvu. A on říkal, co se stalo? Já říkám, já se necítím tady dobře a já nejsem připravený na tohle divadlo. A mě řekl, ano, já jsem si taky všim, že máš potíže. Dobře, já to akceptuju. Opravdu mě uvolnil z té smlouvy. Pak jsem nastoupil zpátky do Národního divadla, kde jsem hodně pracoval s novým pedagogem, to byla paní Fiedlerová. A strašně mě pomáhal právě Zdeněk Košler.
0: Bylo těžké se vrátit a přiznat tu chybu?
1: No pro lva ano. Obdivuji u sebe to, že jsem byl schopný vůbec se vrátit. Nezůstat v té Volksopera a dělat machra ze sebe, že jsem Placido Domingo.
0: Určitě klobouk dolů. Kdy jste nejvíc dřel ve svém životě profesním?
1: Já pořád dřu. Pořád. Tady nelze si udělat pauzu. Čím člověk se dostane vejš, tím víc musí na sobě pracovat. Nic vám neodpustí. Když už máte určité jméno a znají váš výkon, pak chraň Bůh, aby člověk udělal horší výkon. Takže mně se stalo i v Metropolitní opeře, že jsem musel kvůli nemoci odvolat představení, ale je lepší odvolat, než zaspívat špatně. To pak letí teda raketa. Všichni intendanti hned ví, že něco se děje a že jste odspíval špatné představení. Pak vám dají ještě jednou šanci a když člověk ještě není úplně v pořádku a zase zaspívá špatně, pak je zle.
0: Vy už jste nám řekl, co s vámi dělá sledovat kolegy, kteří patří, řekněme, k legendám, kteří jsou vynikající. Jak prožíváte chvíle, kdy vedle vás stojí kolega, jemuž se ne tak úplně daří?
1: Je mi smutno. Smutno a mám nervy z něho. Na tom jevišti ještě jakž tak. Ta opera běží a vy zpíváte a nesmíte se zastavit. V té chvíli se snažíte tomu kolegovi pomoct. Přijdou falešní úsměvy a pomáháte mu. Ale když sedím v hledišti, tak je to horší. Já mám ruce úplně mokrý v té chvíli. A člověk si v té chvíli představuje to, že to se může stát kdykoliv mě a stalo se mně taky. Cítíte na představení, že hlas odchází a to je. Ten moment, který prostě... Stalo se mi to ve Švýcarsku v Curychu na představení Nápoje lásky. Jsem začal a jsem věděl, že je zle. Pak byla pauza, pak volali doktora, který řekl, že si myslí, že nedospívám. Já jsem říkal, já musím dospívat. A on říkal, tak možná domluvíte. Já říkám, no ne, já musím dospívat. Pak je to razantní řešení, že vám dají kortikoidy, aby člověk vůbec odspíval. Pak odspíváte, ale pak 14 dnů nemluvíte a nespíváte. V té chvíli je to tomu pěvci úplně jedno. Když už před představením člověk chce odvolat, že se necítí dobře, tak zavolá samozřejmě vedení opery a řekne, že je nemocný a že nemůže zpívat. V té chvíli nastupuje vedení opery a vám všichni volají. ty to zvládneš, ty máš úžasnou techniku. Ne, ne. Nepřemlouvejte mě, nebudu zpívat. To člověk musí dokázat, protože pak, když člověk špatně odspívá, to divadlo bude první, který vás pomluví.
0: Tak teď jsme se vyrovnali s určitými propady a neúspěchy. Jak jste se naopak vyrovnával s úspěchem, protože ona ta euforie, ten slastný pocit může s Leckým zacvičit. Zacvičil i s vámi?
1: V těch začátcích ano. Já se pamatuju, když jsem potkal Mirelu Freny. To bylo v Salzburku. Jsem si říkal, jak nádherně se tahle paní chová, v té době největší operní hvězda. Tehdy tam byl její manžel Nikolaj Gjavrov. Já jsem si říkal, takhle bych se chtěl chovat taky. Ta upřímnost, ty lidi, jak jsou milí, nenamyšlení, a snažím se o to stále, opravdu. Nechovám se namyšleně nikdy. Já jsem téměř za ta léta neměl problém v divadle. Jednou jedinkrát s dirigentem, který byl asi o 3 hlavy menší ode mě, a když mě uviděl, tak mě řekl, bože, vy jste vysoké. Já jsem viděl, že bude napoleonský komplex. A problém jsem měl opravdu až do generálky, kdy už sedělo publikum, já jsem zavřel noty před publikem a jsem řekl, s váma nebudu dál spolupracovat, a jsem odešel. Tak pak nastupuje intendant, pak jsou problémy, dospíval jsem, ale to nebyla krásná spolupráce a dodnes si to pamatuju. Já jsem dokonce v Paříži s panem dirigentem měl ještě jednou něco dělat a já jsem to odřekl. Já na to docela nemám nervy, já potřebuju mít klid, já potřebuju mít hezkou atmosféru, milí kolegy, pak je krásná práce.
0: Tak mi jenom vysvětlete, proč ve své knize uvádíte, že máte rád průšvihy.
1: No mám rád, protože průšvihy vás dostává, vejš. Člověk za každý úspěch musí pak zaplatit.
0: Mimochodem, platil jste někdy v divadle pokutu?
1: Platil. Platil za Hanu Zagorovou. Ve Státní opeře. Na představení Kozy fan tutte, kde jsem změnil režii. Já jsem celou árii šel na rampu a odspíval pro ní. Tehdy byl Power ředitel a druhý den už mě volali a mě řekl, že nedostanu měsíční plat. No, to jsem nedostal. Stálo to za to.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné
2: je Štefa Margita.
1: Výborně. Tak to je. Janáček stál na počátku vaší mezinárodní kariéry. Janáček nebývá vždycky tak veselý, jak býváte vy. Jak jste se zžíval s jeho hudbou? Dlouho nebo okamžitě vás ohromil?
2: Ne. Dlouho. Docela dlouho. První Janáček, kterého jsem slyšel, byla glagolská. A to se mi moc nelíbilo. Já jsem stále říkal, že Janáček je ničitel tenorů, co stále říkám, že je, protože pro nás napsal opravdu to nejtěžší zpívání. Pak první role bylo předzpívání ve Vídeňské státní opeře. Pan dirigent Semion Biškov ve Florencii chystal novou pastorkyni, teda Jenufu. Jak ve světě všude se říká Jenufa, protože ty cizinci její pastorkyně by nikdy nevyslovili. Předzpívání bylo teda ve Vídeňské státní opeře. Já jsem přišel na předzpívání, kde byla spoustu mých kolegů, tehdy z Národního divadla. Jeden z mých kolegů, který už tam přede mnou předzpíval, mě uviděl a neměl mě moc v lásce a mě řekl, tam jdeš zbytečně, už ta role je obsazena, tam ani nechoď na předzpívání.
1: Už mě vybrali.
2: Já jsem říkal, to mě těší. Lev. Teď jdu na to předzpívání. Teď mě to začíná bavit. No já jsem přišel na to předzpívání, já jsem odzpíval Semionovi Bičkovi a on vstál a říkal, beru. A opravdu mě angažoval na to a to byl Láca v Jenufě, teda v pastorkyni. A první zkouška ve Florencii. Štévu tehdy zpíval Slávek Kop, který zpíval geniálně. Já jsem stále tvrdil, že to byl nejkrásnější hlas Národního divadla. A teď ho nechci hánit, ale myslím, že trochu neposlouchal pana dirigenta Košlera, co mu radil. A kdyby ho poslech, tak dělal světovou a úžasnou kariéru. A Semion Biškov si nás zavolal a on říkal, víš, já bych chtěl, abyste zpívali toho Janáčka jako Pučínyho. A ta pastorkyně mě strašně donesla nabídek. Opravdu, já jsem dělal asi 17 nových inscenací na celém světě a pak byla Káťa Kabanová. Nejkrásnější inscenace, která byla, byla Roberta Carlsona v Milánské skale. Takže Janáčkovi já bych denně měl nosit kytku na jeho hrob, protože i ta poslední inscenace, kterou jsem dělal, slavná Patrisa Šeroa, který bohužel v loni zemřel. Takže
1: to byl mrtvý dům.
2: Tak.
1: Vy jste pravý čas vyhodnotil, možná i s pomocí třeba pana dirigenta Košlera nebo dalších spolupracovníků, že tedy nemáte zrovna hlas pro ten italský obor.
2: Tak je.
1: A tudíž přicházíte vlastně o ty nejslavnější, nejatraktivnější árie, na které povětšinou.
2: La donna è mobile.
1: Přesně. Publikum chodí. Neštve vás to někdy?
2: V té době ano. Teď ne, protože pan dirigent Košler i pan doktor Eckstein mě stále říkali, že ve slovanském repertoáru je tolik nádherných rolí, že uvidíš, jak vyžiješ. A tehdy moje agentura, která je v Curychu, tím, že je to renovovaná agentura, která rozumí pěvcům, tak přišli také za mnou a mě řekli, poslouchej, musíme ti říct pravdu. Italským repertoárem je tolik dneska úžasných italských pěvců, že s italským repertoárem kariéru neuděláš. Buď se dáš na ten slovanský repertoár, pak budeš na sobě makat, anebo to nemá smysl, abychom spolupracovali. Já jsem je opravdu poslech a klepu to.
1: Dobře načasovaná rada. Mm,
2: protože ty krásné árie si můžu na svém koncertu kdykoliv zaspívat. Ale určitě žádné divadlo mě na tyhle ty role neangažuje. Vyberou si italského pěvce, který to samozřejmě i líp zaspívá.
1: Čili jste předurčen v podstatě převážně k dramatickým rolím, pokud se nepletu. Není to trošičku v rozporu s vaší náturou? Vy jste takový zábavný, veselý, někdy až komický člověk v dobrém slova smyslu. Není v tom nějaké napětí?
2: Není. Dramatické role jsou úžasné a nejlepší, když zpěvák na konci té dramatické role umírá na jevišti, to lidi a publiku miluje.
1: Vy taky rád umíráte?
2: Ano, na jevišti je to hezky. No samozřejmě nechtěl bych umírat na jevišti, ale jako role je to něco úžasného, protože člověk v té roli může něco herecky ukázat. Pokud je to i záporná role, tak vás litujou.
1: Za herectví býváte také oceňován. Docházel jste někdy na hodiny herectví?
2: Ne.
1: A kde okoukáváte?
2: Okoukávám. Samozřejmě dobrý zpěváky, kteří hrají dobře, to byla Anja Silia. Já se dodnes pamatuju, jak začalo druhé jednání pastorkyně a ona tam zpívala ty jenom, že pořád se s tím dětskem mažeš. To mě šel mráz po zádech, co ona dělala na tom jevišti. Člověk se od nich učí.
1: A jsou a byli pro vás inspirativní i někteří činoherci?
2: Je, tak určitě. Vždy jsem miloval pana Kopeckého. On přesně hrál tak, jak to cítil. A to bylo geniální.
1: A to si může operní pěvec dovolit hrát jako cejtí, když tam má k tomu ještě celé to mnohdy
2: může.
1: Složité aranžmá a hlavně ten zpěv?
2: Může. Pokud je dobrý režisér, samozřejmě, to mají strašně rádi. A já se pamatuju, když v Madridu jsem dělal Šujského v Borisu Godunovovi. Tam byla jedna scéna, když ten Boris už umřel a ten Šujský zůstává vedle něho. Já jsem si vymyslel, že celou tu scénu zůstanu vedle něho, ale nic neudělám, žádný pohyb. To je opravdu dlouhá scéna, trvá ještě asi 5 minut, co nejvyšší je strašně dlouho. A najednou ten režisér tu zkoušku zastavil. Já jsem říkal, no jo, tak už zase, nebude se mu něco líbit. A on říkal, co jsi tam udělal? Já říkám, nic. A on říkal, to nic mě udělej. Nikdy míně víc. To byla ta geniální práce s ním. I když těch prvních 14 dnů on poslal jako repetitora, teda klaviristu, domů ze zkoušky a se říkal, tak co mi to budeme dělat? A on dělal s náma etidy. On řekl, teď mi zahrajte, že někdo umřel ve vězení a vy prostě zahrajte mi to. To byla krásná práce.
1: To vypadá na zcela civilní herectví pod Patrisem Šero. Hrál jste někdy před kamerou?
2: Hrál. Samozřejmě jako činoherec ne, ale operní ano. A u něho to bylo, prostě on nechtěl, aby lidi hráli na tom jevišti. On chtěl, aby každý byl přirozený. Jeho vůbec nezajímalo to, že já nevidím na dirigenta, že nemá monitor. Když mu někdo řekl, já nevidím na dirigenta, on říkal, tak se to musíš naučit. To jeho nezajímalo. Ale tak to je. Proto ta inscenace dodnes je strašně úspěšná.
3: Maria.

0: Pane Margito, vy se nebráníte přemýšlet o věcech mezi nebem a zemí. Rozhodně nevyháníte ze svých myšlenek, ze svého života. Kdy vás třeba až zaskočily určité předpovědi, prognózy, které se vyplnily?
1: Četla jste knihu.
0: Četla, přiznávám.
1: Myslíte tu paní, která mě věštila osud?
0: Myslím, co pro vás bylo nejsilnější a dodnes nepochopitelné.
1: To je několik věcí. Samozřejmě v Košici, kdy jsem byl v největší slávě, když publikum chodilo vysloveně na moje představení, jsem se rozhodl, že odjedu na předspívání do Prahy. To byl jeden důležitý moment, ale já i dodnes, když je zle, tak jdu za kartářkou a nechám si vyložit karty. To já se tím netajím.
0: Nebojíte se?
1: Bojím, ale zajímá mě to.
0: Vy jste zvědavý.
1: Ano, tak je to, jsem zvědavý. A v Košicích jsem měl takovou paní, bohužel už nežije, a tehdy to bylo pražský jaro. V té stejné době byla pěvecká soutěž ve Vídni a byla pěvecká soutěž pražského jara. Já jsem ji zavolal a říkal, mám vůbec jít? A ona řekla, ano. A říkal, má na kterou? Ona řekla, no do Prahy, tu vyhraješ. To je záchvat smíchu. Já jsem ji vyhrál. Ona stále měla pocit, že jí nevěřím. Ne, já věřím, asi věřím, protože když vyhraju pražský jaro, tak já ti to dokážu, že budu s tebou na jednom koncertu. Po pražském jaru jsem měl koncert, Pódium mladých se to jmenovalo, a to byl můj pěvecký koncert, a ona mě řekla, že na tom koncertu ona se objeví jako černá kočka. To poslouchat, řekne, ten se zbláznil. To je svatá pravda. Jak jsme vystoupili z vlaku s Katkou Bachmanovou, která mě doprovázela, přišli jsme se přihlásit na to Pódium mladých, a na ty židli u ty paní, která zapisovala, kdo už je přítomen, seděla černá kočka. A já jsem šel k té černé kočce a jsem ji pohladila. Ta paní, co tam seděla, mě řekla, je to je divný, ona se nikým nenechala ještě pohladit.
0: A vy jste jenom šel pozdravit svoji kartářku.
1: Svoji kartářku. Mm-hmm. No ale ta černá kočka se objevila i večer na koncertu.
0: Ne, v publiku?
1: Ne, to bylo vystoupení v muzeu, kde byla skleněná kupola. Já když jsem zpíval, jak jsem se podíval nahoru a ta černá kočka tam seděla.
0: No a teď mi řekněte, jestli si podle toho plánujete i svou kariéru.
1: Ne, to nelze. Pak jednou se pamatuju, že jsem měl pozvání do Košic na představení a zase jsem jí volal a ona mě řekla, to nebude dobrý, to nedělej. A to jsem jí neposlech a bylo to dobrý. Takže člověk nemůže úplně.
0: To jsem si oddechla. Věříte mi to?
1: Protože člověk se nesmí nechat ovlivnit. To už pak je nebezpečný. Když to nebude dobrý, tak to další bude dobrý. V té chvíli musíte jít na to jeviště a ukázat, že něco umíte. Na všechno člověk nesmí věřit.
0: Uměl byste postihnout zásadní změny, zvraty, převraty ve vašem oboru, tedy v operním umění za dobu, po kterou se mu věnujete? Co se zásadně proměnilo? A třeba i postavilo na hlavu?
1: Předtím byl nejdůležitější dirigent celého představení, dneska je režisér, to je bohužel trend všude ve světě. Režisér dokonce dneska je rozhoduje o obsazení, ne všude, ale docela často se to stane. Vedení řekne ano, ale musíme se zeptat režiséra, jestli s ním bude souhlasit.
0: Mývají ti režiséři často hudebně vzdělání?
1: Ne.
0: Nebo?
1: Oni berou typ člověka, takže on když má představu, že potřebuje hubenýho, tak musí být hubený, a když má být tlustý, tak si veme tlustýho člověka, ale vůbec hlasu nerozumí a vůbec ho to nezajímá. Bohužel jsem zažil to s panem Robertem Wilsonem. To, co on dělá, je velice zajímavý, ale zpěvákům nerozumí vůbec. Pokud by stála na jevišti loutka, tak jemu by to vůbec nevadilo. To by bylo pro něho nejideálnější. Opravdu zpěv ho vůbec nezajímá. Paní Soňa Červená mě jednou vyprávěla, protože ona hodně s ním spolupracuje i spolupracovala. Pro ní vymyslel, že stála strašně dlouze na jevišti a že se jí udělalo špatně. A ona říkala, že v té chvíli, jak omdlívala, ještě zaslechla, jak ten Robert Wilson řekl, máme náhradu. To je divadlo. Člověk musí myslet na sebe. Ale je to krásná práce a neměnil bych.
0: Když jste zmínil Soňu Červenou, přemýšlel jste někdy, že byste šel v jejich šlepějích ve smyslu, že byste se také věnoval činohře?
1: To ne. Soňa Červená je jediná. Já si myslím, že to jsou lidi, kteří něco umí víc, než co umíme my. Člověk může toho dotyčního napodobovat, ale určitě nedosáhne nikdy to, co dosáhne ten dotyčný člověk. Proto je Pavarotti jedinečný, proto je Domingo jedinečný.
0: Vy máte smlouvu v Metropolitní opeře do

0: roku 2017. Další závazky vykukují až do roku 2019.
1: Chicago.
0: Příští rok v roce 16 oslavíte 60. A když jsem se probírala vašimi rozhovory z dopranějších, tak jste poměrně hrdě hlásil, že 60. končíte.
1: Jo. A už se tomu blížím.
0: No, opravdu. Ta 19 už to přesahuje.
1: Já si myslím, že ta nabídka 19 v Chicagu je na Zlatorýna Logého. Já myslím, že tím bych udělal tečku. Ať lidi vzpomínají na toho dotyčního v tom dobrým slova smyslu. Samozřejmě asi bych udělal ještě velký gala koncert v Praze, nebo možná se mi povede Národní divadlo přemluvit, ať udělají Zlatorýna.
0: Ale víte, že to hrozně uteče.
1: Já to vím, samozřejmě.
0: A víte, že jste v dobré formě.
1: No jo, ale člověk nemůže pořád stát na jevišti. Pak to nefunguje už tak, jak by to mělo fungovat. Samozřejmě existují pěvci. Pak se můžete rozhodnout, že budete dělat ty menší role a opravdu charakterní role. Ale to já bych nechtěl.
2: Český rozhlas 2.

0: Před chvilkou jste, Štefane, řekl, že člověk nemůže pořád zpívat, to je pochopitelné. Zajímalo by mě, jestli vnímáte i ty neustálé změny divadel, bydlení, měst, štací jako nápor na psychiku nebo stále jako vítanou kvalitu v životě, protože změna je život.
1: To je hezky, jak jste řekl, že nemůže pořád zpívat. Ano, nemůže pořád zpívat. No může pořád zpívat, je otázka pro koho. Může doma pořád zpívat, jak chce. Změny samozřejmě, když člověk letí do Ameriky, tak já radši letím o 2 dny dřív, protože ta aklimatizace je strašně důležitá. Když přiletíte den před, tak na druhý den začínáte zkoušet a většinou ten druhý den bývají ansamblovky, kde ten dirigent je na vás zvědavý a musíte plným hlasem zpívat. V Chicagu, když jsem tam poprvé zpíval, to byl právě Boris Godunov, kde jsem dělal Šujskýho. Já jsem vstoupil na jeviště a jsem si říkal, já jsem úplně bez hlasu. Co se děje? V té chvíli, když člověk cítí na jevišti, že je bez hlasu, tak začne tlačit na ten hlas. Stále je to horší a horší. A když skončila zkouška, já jsem říkal kolegovi, co se děje? Já jsem úplně bez hlasu. On říkal, já mám stejný pocit. On říkal, já tady zpívám poprvně. No a pak, když to kolegové slyšeli, tak oni řekli, ano, na tom jevišti má člověk pocit sucha a jakoby ten hlas se vůbec nevrací zpátky. Takže chvíli to opravdu trvalo, možná 10-15 zkoušek, dokud jsem si zvykl vůbec na tu akustiku toho divadla. Předtím, než přijedu, tak mě agentura nabídne třeba několik ubytování, kde člověk si vybere. Člověk vidí fotografie nejdřív, pak přijedu a ten byt najednou se mi nelíbí. To je docela nepříjemný a stalo se mi několikrát, že jsem měnil ten byt, takže...
0: To si umím představit, vy jste mužčinu.
1: Někdy se stalo i v bytě, kde se mi teda nelíbilo, ale nebyla jiná možnost, tak jsem měnil nábytek. Jako nekoupil novej, ale prostě jsem ten celý byt zaranžoval jinak, ať člověk má pohodlí. A pak, když jsem odcházel, tak jsem to vrátil nazpátek. Stalo se v New Yorku, my jsme přijeli do bytu, který na fotografiích vypadal nádherně a pak najednou jsem zjistil, že prostě tam vůbec není prostor a tam se nedalo dejchat. Takže jsem viděl, že 2 měsíce bych tam naprosto zešil. Já vstoupím do divadla a já vím, jak se budu cítit v tom divadle. Vedení, jak se chová, jak se chovají už kolegové, ten dirigent. Člověk na všechno si musí zvyknout. A když to nefunguje, tak člověka svou musí vytvořit příjemnou atmosféru. Ale zažil jsem v Paříži inscenaci Albana Bera, kde za 6 týdnů byla příšerná atmosféra a já jsem byl šťastný, že ta produkce skončila, že jsem mohl odejít. Od dirigenta po režiséra, solisté, nikdo s nikým nekomunikoval. Strašný, to je pro mě katastrofa.
0: A pak jsou ty krásné návraty domů, což je dnes už Praha, už to nejsou Košice, nebo kde je doma?
1: Praha. Když vystupuji z letadla, mám pocit, že udělám to, co papež, že políbím tu zem, že jsem zpátky. Já jsem strašně rád doma.
0: A teď mi prozraďte, od kdy stojí ve vašem životopise český tenorista.
1: Já myslím od roku 2000, kde, já to řeknu na rovinu, Slováci mě odepsali. Já u nich nespívám strašně málo. My jsme tam dělali s Dášou Peckovou koncert na Košická hudobná jar. A já v Bratislavě vůbec mě nezvou.
0: Ale to přece ten model, že doma není nikdo prorokem, důvěrně známe, ne?
1: Jo. Jo, ale mě to ani nevadí. V 86. v Košicích jsem řekl, že jdu na konkurs, tak tehdy Bratislava neprojevila o mě zájem. Já jsem rád, že je to takhle. Asi osud mi dopřál něco lepšího.
0: Janáček taky, viď?
1: Janáček taky, přesně. Opravdu já na Slovensku vůbec nespívám. Ty lidi ani na Slovensku ještě tím rozdělením vůbec ani neví, neznají nás vůbec. Takže teď v Mrtvým domě bylo několik slovenských kolegů, kteří jsou strašně milí, příjemní. Ale opravdu nespívám tam vůbec.
0: Letos vás po letech uvidíme na scéně Národního divadla. Jak se na představení těšíte?
1: Já se těším. 10 let jsem tam nespíval. Já jsem nedělal novou inscenaci. Těším se na pana režiséra, protože vím, že je to velmi dobrý činoherní režisér, který myslím, že ten Mrtvej dům by mohl velice dobře udělat. Samozřejmě pro mě to bude těžký, protože Patrik Šero udělal takovou geniální inscenaci roku, ale těším se na spolupráci. Já doufám, že to bude něco výjimečného právě na Pražském jaru, i když stále si myslím, že české publikum, jak uvidí, je napsáno Leoš Janáček z Mrtvého domu, tak se budou bát přijít do divadla. Já věřím, že se to teď prolomí a všichni tam budou sedět.
0: Třeba je podceňujeme. Štefane, tak my se budeme těšit na setkání s vámi na domácí české půdě a děkujeme za dnešní povídání a za upřímnost.
1: Já děkuju taky.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám všechny posluchače našich pravidelných setkání u muziky, dnes tedy s EH, to jsem já, Eduard Hrubeš. Přeji hezkou hodinku. Zahájili jsme chodouňskou polkou Josefa Poncara a Ladislava Jacury, ale mohli jsme klidně začít třeba skladbou téže dvojice Nejsem žárlivá. Ale na začátek nám ta chodouňská přišla vhodnější. Zpívali Karel Gult a Josef Opelt, hrála dechová hudba Antonína Votavy. Další polka následuje v zápětí. Neznámý autor vzdal hold svému rodišti a rodnou výsku oslavil úderným veršem Na břehu Blanice stojí maletice. S malou českou dechovkou Stanislava Zemana ji teď přednesou Blanka Tůmová a již zmíněný Josef Opelt. Valčík Josefa Štěpánka s textem Evy Matějčkové Tam na stráni zaspívá Zdeněk Zdrha, doprovázen Budvarkou. A tango, kdysi tak pobuřující import do české muziky, Ty jsi mou, autor hudby i textu Vlasta Dvořák, hraje a zpívá Veselka Ladislava Kubeše.

Teď se, přátelé, připravte na jeden z největších hitů. Takovou skutečnou perlu mezi odkazem lidových, tedy talentovaných autorů, jejich jména, ano, tak jsou ty dějiny někdy nespravedlivé, se nedochovala. Ale jejich hudba žije. Názorný příklad, Stará Lípa, původně Pod tou naší Starou Lípou, určitě ji znáte. Hraje formanka Pavla Pilána, zpívají Ivana Brožová a Karel Jindřich. Pak tu máme další hold bydlišti samotného skladatele. Karel Waldauf inspiroval textaře Ladislava Jacuru k napsání textu Střešovické polky. A proč? No, protože tam na bateriích bydlel. Nahrála Waldaufinka pod taktovkou Ády Školky, naspívali Miloslav Veselý a Jiří Vondrák. A tuto sérii uzavře povzdech opět jednoho z těch neznámých autorů, který si klade mučivou otázku, proč že se vlastně ten tálinský rybník v podstatě nahání. Zpívá a hraje Budvarka, konkrétně Marie Svobodová, Ludvík Petr, Pavel Heidinger, Josef Doležal a Ludmila Mlynářová.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Z jižních Čech teď zase naskok na Moravu. Nejprve to bude temperamentní polka neznámého autora v Mistříně na Dolině. Zpívají Miloslava Pašková a Marie Kolajová. Hraje, no kdo pak asi, mistříňanka, kterou řídí Zdeněk Fribord. Následující zastávkou bude Kobylí. Pavel Svoboda a Josef Dofek napsali rukou společnou a nerozdílnou Valčík v Kobylí. A spolu s Lácarankou, řízenou Karolem Porubským, ji svěřili Jitce Lukášové a Michaele Šiprové. A pak nám ještě Bojané zahrají polku líčící radostnou cestu z hlavního pracoviště domů, tedy z vinohradu do dědiny. Zaspívají Jan Sedláček, Richard Hora, Lea Zimková a Renáta Jedličková.

A to už jsme zase zpátky v Čechách. Koukám přímo na jihu. Áda Školka a Vladimír Salčák vzdali hold té zadumané krajině s názvem Skraje rybníků. Nejlíp jim, jak se zdá, vyhovoval tříčtvrteční rytmus, takže je to Valčík. S Ádovou budějickou kapelou zpívají Jindřiška Novotná a Miloslav Veselý. Křídlovanka z Kutné Hory zase natočila polku autorů Jaroslava Janoty a Josefa Uhra s poněkud záhadným názvem V tej starej forotě. V akademickém slovníku cizích slov se dočtete, že forota je zásoba, rubanina, těživo či jalový kámen z rubání. Tedy schválně, jestli poznáme, který význam zvolili autoři. Zpívat bude Věra Buřilová.

Samozřejmě ani dnes nemůže chybět pořádná směs známých lidových písniček. Tady je, souhrně se jmenuje Naším krajem. Jednotlivě pak zazní Holka neznámá, ale ne, šel dráteník po ulici, my jsme ti Pražáci, pětatřicátníci. A zpívají Vlasta Kahovcová, Vendula Práglová, Ivana Brožová, Hana Fislová, Milan Černohous a sbor Milana Wolfa. Hraje Veselka Ladislava Kubeše. A na úplný závěr tu máme ještě skladbu s příhodným názvem. Dnešní loučení totiž obstará Valčík, jen žádné loučení. Tentokrát jsou autory Miroslav Císař a Karel Koleta, ty napsali hudbu, text Svatopluk Radešinský, zpívá Vratislav Velek, hraje Květovanka. A to je vše, naslyšenou se těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne vám všem. Opět nádherný pohled z jeviště na vyprodané Studio 1 na Pražských Vinohradech. V přímém přenosu začíná Tobogán tak jako každou sobotu. U mikrofonu Aleš Cibulka tak jako každou sobotu. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Naši posluchači si teď říkají, že jsem měl možná větší potlesk než kdy jindy. Odtajním, z jakého to je důvodu. Nejsem tady na jevišti sám, ale je tady ansámbl, na který je tady takhle totálně vyprodáno. Dámy a pánové, chce si mi až říct sváteční vydání Toboganu, protože já vám to řeknu až v průběhu, po kolika letech se tady scházejí. V této sestavě úplně poprvé, ale v jejich nabitém programu, protože i když tento ansámbl vznikl v roce 1960, tak jejich plán koncertu je takový, že vklínit se do něj je umění. Nám se to podařilo. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat. Odcházím si sednout do první brázdy. Teď je ve mně zase ten malej kluk, který odnášel s bráchou železo do sběru. Kradli jsme to v JZD, aby jsme si mohli koupit Cimrmany, Petru Janů a jedny spirituály. Teď jsou tady naživo. Dámy a pánové, Spirituál Quintet!
1: Do ráje nevede most, do ráje nevede most.

0: dámy a pánové, živě tady na vlnách Dvojky Českého rozhlasu a v přímém přenosu toboganu Spirituál Quintet. Jiří Tichota, Zdenka Tichotová, Veronika Součková, Dušan Vančura, Jiří Cerha, Pavel Peroutka a Jiří Holoubek. Posaďte se u nás, dámy a pánové, je mi opravdu velkou ctí. Ovšem, ano, tady svolává vás Zdenka Tichotová, ano, již jste našli svoje místa a já rovnou bych nechal tady putovat mikrofon za Jiřím Tichotou. Jirko, já jsem nyní v tuto chvíli trošku zklamán, vy už se spirituálem nehrajete a nespíváte?
1: My spolu se vůbec už nestýkáme.
0: Vy jste přišel jen pro tuto zvláštní příležitost a...
1: Já jsem sem přišel pomlouvat.
0: Výborně. Ne, abych vám to vysvětlil, protože mě překvapilo, že vy jste hráli, zpívali, tvořili jste hned od začátku toboganu a vy jste si tak jako sednul za ně, jako nadšený fanoušek, i jste text uměl, to jsem ocenil, ale jakože práce kde nic tu nic.
1: Je to tak, že my máme celovečerní pořady, je nás 7 a když od začátku do konce pořád hrají všichni, tak je to velmi monotónní.
0: Ano.
1: Takže děláme to tak, že se obsazení v písničkách střídá a protože například v té příští zas nebudou jiní, tak tu první odhlasovali, že nebudu kazit já.
0: Jo, takhle. Ale ukážete se během dnešního dopoledne jako i umělecký.
1: Já se budu vždycky chodit klanět.
0: To je praktický, ale řekl bych, já jsem rád, že otec zakladatel tedy zatím odpočívá. Já jsem řekl v úvodu rok 19...
1: Ještě řekněte v pokoji.
0: Ne, pokojně jste nevypadal, byl jste takový jako rozvibrovaný stařík, ale... To byla pochvala, jak to s vámi...
2: Mimořádný tobogán dneska.
0: Ne, to byla pochvala, jako...
1: Proslaví se pod jménem mrtvolný tobogán.
0: Ne, já jsem si chtěl povídat, a to bylo jedno z mých témat, jakože o čem si kapela, která hraje od roku 1960, samozřejmě ne v této sestavě, povídá ještě po všech těch koncertech, opravdu po každodenním koncertování v šatně. Já jsem vešel do jejich šatny a to teda možná Zdeňko, teda teď se chopte mikrofonu, oni si vzadu, ne že by si řekli, kde hrajou, co slyšeli, jakou desku, jaká bude píseň, holky si tam přepočítávali, co to bylo, body mass
1: honorář.
0: Index. Honorář. To zas nedá takovou práci, pane Ticho, to honorář z tobogánu. To máte spočtený raz, dva. Vy jste si spočítali body mass index, abyste zjistili, jestli jsou jako jemně otylé nebo mírně, nebo co jste to tam, co to bylo?
3: No, byl to ten body mass index opravdu, ale bohužel ta zjištění byla neradostná. Ale v podstatě jako umělecká činnost spočívá v tom, že musíme dobře vypadat, že jo? Ostatní už je trošku vedlejší.
0: No, jo. Ale je plno zpěvaček a zpěváků, který vypadají krásně a jde z nich pára, kde nic tu nic. Jako, já myslím, že body mass index, a vy jste kolik, já jsem akorát přišel, kolik vám spočítal? Asi 32?
3: No teda to je impertinentní otázka.
1: Kdybyste se obrátil na mě.
0: No, vy máte těžkou podváhu zase, jo, ale já dneska...
1: Ne, já myslel v té otázce, kolik jí je.
0: Ne, já jsem myslel, že to bude spíš takový milý tobogán, ale já, když jsem se díval na seznam vašich vystoupení, tak jsem tak jako, díval se, jsem řekl, tak odspívají tobogán a budou mít několik dní volna, aby si oddychli. Jenom tak jako namátkou, jo, jak funguje Spirituál Quintet, kapela, která je tu od roku 1960. Dnes tedy tobogán, počínaje zítřkem. Možná si to rovnou kontrolujte, jestli to máte v diářích. Ostrava bez dne volna. Jeden den volna je tam. Ostrava, Benešov, Dolní Počernice, Prostějov, Zlín, Chotěboř, Praha, Liberec, Znojmo, Brno, Praha, Kolín, Tábor, Budějovice, Plzeň a to jsme u 13. dubna. Vy jedete opravdu prakticky denně. Vy jste jak kapely, které byly založeny opravdu před 14 dny, pane Holoubku. Ano, všichni ti dávají mikrofon jako...
4: Ano, pane Cibulko.
0: Ano, k tomu to máš co říci. To je normální jako kapela, která... Vy už byste měli zpět jednou za rok. To je úžasný přece, to je něco úžasného.
4: Ne, samozřejmě, jenom chvilku vážně, ale samozřejmě je to tak, že je to vypjatý měsíc, teď dejme tomu, ale pravda je taková, že my jsme v kvintetu dohodnuti, že hrajeme zhruba 100krát do roka. Čímž chci říct, že my bychom mohli hrát i častěji,
0: ano,
4: ale přeci jenom máme taky třeba zahrady, musíme mít čas na to srážet body mass index, takže se třeba pohybovat a tak dále. Takže je to tak, že některé měsíce jsou volnější. Například v květnu, 14 dní v květnu, my nebudeme dělat vůbec nic, a to proto, že Tichotovi nás opustí a jedou do dalekých krajů, jedou si odpočinout od nás především na dovolenou. Ale ano, teď je docela napilno a my se na to těšíme.
0: Máme a tak co s těma prachama, který vyděláte během roku, že 100 koncertů, čili to je minimálně...
4: Já nevím, jak ostatně, ale třeba vím, že Pavel Peroutka to doma přehazuje vidlema, aby mu nehnili od spoda.
1: My se s Deničkou to projíme. Jo.
0: Ne, já jsem sledoval ten internet, ty internetové stránky a malinko jsem se vyděsil, protože upřímně řečeno, já nevím, co tady s váma dneska dělat. Jsem drobně zmaten, protože já miluju překlepy. Nevím, kdo z vás to zadává na ten internet, jestli na toho někoho máte, nebo to někdo z vás píše. Pane Holoubku, ty se k tomu hlásíš?
4: Já se k tomu nehlásím, mlčím, ale jsem to já. Ano.
0: Seš to ty. Čtu, a víš, co tam máš u dneška napsáno?
4: Nemám tušení.
0: No, jsem s tím. Mám to tady, můžete, pánové, kontrolovat. 23. března, 11 hodin, Český rozhlas Vinohradská 12, tobogán, přímý přenor.
2: To má být převor.
0: Já netuším, jako co tím, fakt nevím, co s váma tady až do těch 12, ale přenor je nějaké vaše heslo, anebo ty už si na to neviděl na tu klávesnici?
4: Přenor je napsáno vždycky v případě, že to je událost takového významu. Že je opravdu důležité, aby tam byli všichni umytí, oholení a střízliví.
0: Je. A kolik takových přenorů do roka máte? Z té stovky vystoupení těch přenorů je kolik? Třeba 5 nebo jenom 3?
4: Většinou to bývá okolo 1 do 1,5 roku, takže do roka 2.
0: Čili toto je váš první jarní přenor.
4: My máme jeden letos přenor na jaře, ano, což probíhá dnes, a druhý přenor budeme mít v listopadu, to bude v New Yorku a ve Washingtonu, pokud tě to potěší.
0: Je mi ctí. Je mi ctí, jsem zvědav, jak přenor přeložíte do angličtiny.
1: To je anglicky právě.
0: Jo, to je... Promiňte, mám mezery i v tomhletom. Já třeba vůbec jako kvintet... Pane Tichoto, v té historii dlouhé, spirituál kvintet, už ten kvintet je velmi matoucí, protože samozřejmě vaše sestava se mění a samozřejmě připomeňme bratry Nedvědy, Irenu Budweiserovou, Karla Zicha a mnohé další. Věru Nerušilovou třeba, což mě překvapilo, to jsem netušil. Kolik z té doby jste vlastně byli opravdu kvintetem?
1: No... Pravda je, že to je pozůstatek jedné etapy. My jsme začínali jako spirituál kvartet v tom roce 1960. Pak jsme přijali zpěvačku, už si nemůžu vzpomenout proč. A stal se z nás kvintet. A to jsme už nahrávali první nahrávky, jo, první desky. A potom, když nás bylo najednou víc, tak jsme si řekli, že kvůli tomu, abychom pořád nemuseli měnit jména na nahrávkách, na deskách, takže už budeme jednou pro vždycky kvintet, a ukázalo se, že opravdu českého posluchače zejména potěší, když za vložený peníz místo kvintetu vidí 7 lidí.
0: Je potěšen.
1: Je potěšen, ano.
0: To je velmi příjemné. Budu jezdit s váma, aby to vypadalo, že ještě je takový jako...
1: 8 lidí bude ještě lepší.
0: Ne, jak vždycky, ano. K tomu dají něco zdarma, že tam budu buď já, nebo Dáša Pecková. Takový jako bonus, jako když dostanete lízátko třeba v hypermarketu. Mikrofony jsou připravené a já jsem vlastně slíbil, já jsem zjišťoval, kdy jste vlastně byli naposledy v toboganu jako takovém, a představte si, zjistil jsem zajímavou věc. Naposledy byla plánovaná návštěva, která se nikdy neuskutečnila. Čili bylo to v červnu roku 2004, jak mi prozradila Saša Webrová, pravá ruka Tomáše Slámy, jistě jméno, které v toboganu nemusím připomínat. A vy jste měli být hosty na konci června roku 2004. Měl to být poslední tobogán té sezóny a kromě vás, nebo společně s vámi v té sestavě, měla přijít ještě Stella Zázvorková a Karel Zich. Stalo se to v tom roce 2004, že ten tobogán se nikdy neodehrál, protože týden předtím bohužel odešel Tomáš Sláma. A ještě k tomu, pokud se nemýlím, je to pravda, Jirko, to léto odešel Karel Zich. Takže to je vlastně návštěva, která se v toboganu nikdy neuskutečnila.
5: Ano, je to pravda. Karel Zich odešel nečekaně, ale měsíc potom, co měl být ten tobogán. Takže ten Tomáš Sláma, to byla rána zcela nečekaná taky. Mm-hmm.
0: Tak, dneska je to vlastně takový tobogán, abychom splnili ten slib z tenkrát a teď už budeme pravidelně pokračovat v našich přímých přenorech. Velmi děkuji. Dámy a pánové, Spiritual Quintet tady u nás v toboganu opět přicházejí k mikrofonům a připravená je další píseň, ke které budete něco říkat. Ano, pane Holubku, vy jako moderátor, a ty teď sedíš, že vypadá, že u této písně tebe nebudou
4: tak zcela... Teď se přesně dostáváme do situace, o které Jirka Tichota mluvil na začátku. Je nás 7, ale je to vymyšleno tak, že často, alespoň, a ono je to u 60leté téměř kapely pochopitelné, že často někteří odpočívají. Tak teď tady ta hezká role vyzbyla na Dušana Vančuru, Jirku Cerhu a mě. A vy si poslechnete písničku s úžasným textem Františka Novotného Zlatá klec.
6: Zlatá klec se to jmenuje, protože je to o lásce a bohatství.

0: Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, živě tady u nás v Toboganu Spiritual Quintet Veronika Součková. Teď už jsem malinko jsem teď pronikl do tajů kapely. Veronika dospívala, podívala se na Jiřího Tichotu, který jemně kývl.
1: Už je dospěla,
0: jemně kývl jakože dobrý. Pak se hned podíval na Zdeňku Tichotovou, která mu ukázala tato děsi sednout. A šel si sednout okamžitě, čili víme, jak to chodí v zákulisí této. Ne, tyhle ty niance mě se velmi líbí. Tak, říkal jsem, historie od roku 1960 asi není v téhle zemi nikdo, kdo by nějakou svou éru dospívání, mládí, svých lásek neměl propojenou se Spiritual Quintetem, ale mě by teď zajímalo u vás mláďat. U vás mláďat, teď k vám putují mikrofony, to je hezky, jak jsem řekl, u vás mláďat, a Zdenka Tichotová automaticky vzala mikrofon a předala ho dál, protože zjistila, že teď se jí debata zřejmě nebude úplně, ale já se potom zase podívám na matky zakladatelky. Ovšem, ano, gentleman Dušan Vančura předal Zdeňce mikrofon. Jaké to je být přijati do tohoto ansámblu? A teď, já jsem tady šprtal, Pavel Peroutka, největší mládě v kapele od roku 2012. Pavle, ty jsi prošel mnohými kapelami samozřejmě, nebudu to tady všechno jmenovat, ale jaký to je najednou stát se součástí Spiritual Quintetu? Je to jenom další štace, anebo je to prostě promiň vyznamenání?
2: Vlastně děkuju, že mi trošku napovídáš, ale je to pro mě to určitě vyznamenání, ale pravda, že ve Spiritual Quintetu být mládě znamená trošku asi něco jiného než běžně. Myslím, že tady nikdo pod 40 už není. A určitě je to pro mě velký vyznamenání. Já jsem u Spiritualu 7. rokem, začal jsem natáčením desky Čerstvý vítr a už si mě nechali a jsem za to moc rád.
0: No počkej, Spiritual, já říkám mládě, protože jsem s rozechvěním zjistil, že ty jsi tak mladý, že jsi ještě mladší než já, což mě mírně rozrušilo, ale jak ty zbral v mládí Spiritual Quintet? Minulo tě to, jako poslouchal jsi jiný věci, anebo už tenkrát tě třeba napadlo jako 10-15 letýho kluka, který začínal s hudbou, tohle bych jednou, jako kdybych tam směl být?
2: No, ve skutečnosti, samozřejmě jsem Quintet poslouchal, protože jsem vyrostl na folkové muzice a když mi bylo těch třeba 10-12, tak Quintet samozřejmě už byla veliká sláva a kupoval jsem si všechny desky. Nevím, jestli to kolegové, jsem to asi kolegům nikdy ani nevyprávěl.
0: No proto takže jsme tady, to, teď je to vyznání.
2: Takže jsme to hltali samozřejmě s každou novinkou, ale ve skutečnosti mě nikdy ani nenapadlo, že bych se někdy mohl zúčastnit toho. Takže i pro mě je to vlastně
3: taky překvapením, Pájo, protože já jsem nevěděl, že si ty desky kupoval, ještě než si k nám přišel. Co vím určitě, že jsi si je pak snažil prodat na zkoušce u nás.
0: Ano, podloudně získal podpisy kompletní kapely a pak je prodávali ještě dráž.
2: Ale nechtěli koupit teda.
0: Pojďme dál mezi mláďaty, no následuje Veronika Součková. Veroniko, od roku 2011, takže už taky vlastně nemládě 8., 9. rokem. Jaký byl váš příchod ke Spiritualu?
4: No, ten byl takový rychlý, bych tak řekla, protože jsem tuším začátkem Vánoc byla oslovena, takže to byla taková půlka prosince, no a myslím si, že někdy 4. ledna jsem stála ve Mlejně na pódiu s Quintetem, přičemž předtím proběhla jedna jediná zkouška odpoledne asi 3 hodiny před koncertem a pak tak v 5 a v 8 už jsme ve Mlejně společně hráli a zpívali a já jsem těch 14 dní nedělala nic jiného, než jsem se šprtala ty party.
0: No nechali si vás, to je nádherný. No. Jaký to je pocit? Protože přeci jenom pak máte takovouhle písničku, která je solová. Rok 2011, vy jste vlastně přicházela po Ireně Budweiserovi, je to tak, ano. Jako že jste se ano. Mm-hmm. A teď si lidi řekli, no tak Budweiserová odešla, hvězda, mají tam nějakou novou mladinkou. Publikum Spiritualu kouká, kdo to teda jako přišel, co holka předvede. V zádech máte Tichotovi, aby koukal jako vedle úžasnou zpěvačku Zdeňku Tichotovou a teď zpíváte. Já bych se z toho, co vy?
4: No. To je právě tolik věmů, který pak už ani nestihnete jako pobrat. Takže stojíte na tom jevišti a jste rád, že to tam teda, to, co máte, tak tam zaspíváte. Takže tohle jako předtím, to, co vy jste říkal, jo. Pak jste na tom jevišti, která jako to všechno dáte, teda, když to vyjde, no a pak teprve jako zase přijdou všechny tyhle ty myšlenky jako kolem toho, ale jako vystihli jste to perfektně, no. Takhle to člověk, nebo já jsem to takhle vnímala, ano.
5: No my jsme tenkrát měli na vybranou, jestli vzít Veroniku anebo paní Zázvorkovou. My jsme těsně předtím byli s paní Zázvorkovou v Košicích, bavili jsme se s ní celý večer v takové hospodě a byla úžasná a z tohoto hlediska, myslím, je dobře, že odpadl ten tobogán tenkrát s paní Zázvorkou, že to bychom si moc nezaspívali.
0: Dodává Dušan Vančura, ten je v kapele až od roku 1969, čili, ale jako pokud jste se rozhodovali tedy mezi Veronikou a Stelinkou, je vidět, že jste hledali konkrétní typ, který vám chyběl v kapele a to jste tedy trefili.
5: Body mass index.
0: Ve chvíli, kdy se ho spočítala Stella, bylo rozhodnuto. Pokračujeme dál, dostáváme se k roku 2004, Holoubku. Jiří Holoubek, rok 2004 a tvůj vstup ke spirituálu.
6: Tak samozřejmě, abych opakoval to, co tady říkal Pavel, to, co říkala Verča, i pro mě to bylo tehdy vyznamenání trošku samozřejmě s takovým...
0: Jak tehdy? Jak tehdy dodává Jiří?
6: Trošku s takovým...
0: Ale váš slova.
6: Ano, trošku s takovým nahořklým přídechem kvůli tomu, že to právě byl zástup za Karla Zicha o tom roku 2004 a o tom létu už jsme mluvili, ale já si to od té doby užívám, když tohle přeskočím, ono to samozřejmě pominulo, prožil jsem všechny ty pocity, o kterých mluvila Veronika, speciálně když stejně jako po Ireně, tak na mě ty lidi koukali a říkali si, tak co tam potom Karlovi jako předvede ten plešatý jinoch s tím knírem, tak to bylo strašné, ale nějak jsem to zvládl, myslím, že někdy před měsícem, před dvěma mě to přešlo, ale...
0: To zas přijde.
6: Ale jinak samozřejmě to je celé fascinující příběh pro muzikanta, protože je to něco takového, jako kdyby mladýmu britskému kytaristovi zavolal Mick Jagger, jestli nechce hrát od příštího týdne z Rolling Stones. Opravdu já jsem to vnímal takhle intenzivně a vnímám. Speciálně s tím, když si člověk uvědomí, tehdy kvintet slavil 45. za chviličku. A ono to tak, jako když se řekne 45, tak to nezní tak příšerně, že jo? A teď 60 příští rok na krku, ale když si člověk uvědomí tu obludnost, že to je kapela, která vznikla 15 let po konci druhé světové války, že slavila 15 let v roce, kdy já jsem se narodil, a tak dále, a tak dále.
0: Pane
6: tak,
0: Ticho, to mám chuť vás pohladit, jakože jsou fascinující.
3: Já na tom nemám žádnou zásluhu. Já nejsem zakladatel, který by to vymyslel. Ten už nežije vlastně z toho původního spirituál kvartetu, jsem poslední žijící. Tam jsem byl nejmladší, tady jsem daleko nejstarší. Je to...
0: Dušan Vančura se hlásí o svá práva.
3: Dušan Vančura je o celých 6 měsíců mladší než já. A to v tomhle věk 5. Opět.
0: Okay. Já tady na to koukám, promiňte, mám vaše data narození, ale jestli se hádáte, kdo z vás se kdy narodil v tom 37. roce, to je prašťako uhoď, to už je prostě jedno.
3: Ano, to už. Je to tak, ano. Na to už se dělá stejná krabice. Tak.
6: Aleši, my jsme vždycky tak ve střehu, když Jirka Tichota řekne, já jsem tady poslední žijící, zakládající člen, my vždycky doufáme, že to vydrží až do konce toho konkrétního představení. A vypadá to, že ano, i ve 12 to bude platit.
3: Já navrhuji, abych předal mikrofon Jirkovi, ten je poslední Cerhovi, který ještě nemluvil, a navíc to je kapelník jiné, jestli mohu říct, známé, slavné kapely, tak ho poprosíme o jeho dojmy.
0: Ne, já jsem právě mezi těmi zajíci chtěl pokračovat až k němu, protože rok 2000 a jeho příchod, ovšem velká hvězda CAK vokálu od roku 1969. Jak to bylo u vás, tahle ta fúze, přechod z úžasného CAK vokálu ke spirituálům a vlastně čtvrtý zajíc v řadě?
5: Jsem si nepřipadal jako zajíc, nepřipadám si neustále jako zajíc, ale... No, já jsem takovej dárek v novém tisíciletí, no.
0: Jo.
5: Ono se nějak stalo prostě, že scházel bas.
7: A ono těch jaksi zpívajících basů je dost málo, protože jestli jste si všimli, tak celá pop music vlastně stojí na tenorech a na vysokých hlasech. Jo? V český pop music zpívající bas, to byly ještě tak jako v 60. letech, ale potom nějak vymizeli vlastně, každý musí vlastně být tenor, no. A jenže sbor dělejte bez tenora, to jako docela, to bez tenora a bez basu, tam musí být prostě celá...
3: Já jenom technickou poznámku, že hold je to tak, že s basem nic nenaděláš, toho si nevyrobíš, zatímco tenor to jde upravit, no.
7: Prostě bas musí být, ano. No já jsem to tady, to bylo taky zleknutí docela, protože jsem vyfasoval okamžitě Smetanovou síň, vánoční koncert, takže jsem říkal, dobře, já to zaspívám, ale musím mít, měl jsem takhle za zády takovouhle vrstvu not. Samozřejmě jsem se to nějak vlastně nadřel, pak jsem do toho ani nekoukal, ale to byl jenom takovej sichr, že kdyby opravdu něco vypadlo, takže jsem měl prostě vrstvu not a hned okamžitě následoval teda normální repertoár, ve kterým, takže to máte, já nevím, 20-30 písní a 20-30 dalších písní z paměti, takže jsem měl podobný zážitky jako tady kolegové mladší.
5: Já mám technickou poznámku, taky tady v tom případě jsme váhali mezi Jiřím Cerou a Stelou Zázvorkovou.
7: No ale ještě jsem měl docela takový problém, protože jsem vystřídal dvoumetrového krasavce, který byl, já nevím, kolik let, vlastně téměř zakladatel taky. A takže jsem potom na zájezdech musel přežít zástupy faninek, kteří říkali, co to tam je, to plešatý. A měli, prostě byli to docela těžký to bylo, protože než si nějak zvykli. No.
3: Pamětníci asi poznali, že Jirka mluví o Oldovi Hortinským, který přišel 2 roky po založení kvartetu a byl tedy druhý nejstarší účinkující na pódiích. Tenkrát nečekaně zemřel a bylo to těsně před našima 45-tinama nebo 40-tinama. No, to už je jedno. Prostě...
5: Prosím?
3: 40-tinama. A Jirka se už byla prodaná Smetanova síň a nejenom jsme byli bez Oldy Hortinského, na kterého dodnes samozřejmě vzpomínáme a na kterého vzpomíná spoustu dám, které dodnes se často ptají a píší nám dopisy. Takže Jirka měl opravdu těžkou situaci a naštěstí byl to ostřílený profesionál. Mimochodem, já tady musím udělat jedno vyznání z té generace, která to prožívala, už tu taky moc nás není, ale my jsme CK Vokál, který vedl Jirka Cerha, poslouchali tajně jako velký vzor, obdivovali jsme jejich umění a také to, že to byla autorská muzika všechna z pera tady Jiřího. Takže děkujem.
0: Nádherně probíráme díky složení Spiritual Quintetu letem světem těch 60 let historie. Mně se velmi líbí, že tady ty zklamané faninky, které po příchodu Jiřího Cerhy si řekli, co tam dělá ten plešatej, že jste to v zápětí napravili a vzali jste Jirku Holoubka, ale... Čili holky čekají dodnes, vlastně čekali až na Peroutku, ale... Ten jim to vynahradil, proto má vlastně...
7: Stala se z toho taková tradice. Prostě.
0: Ano. Plešatý. Ale ta Stela ve vašem případě mě překvapila, protože vím, že Stela Zázvorková se měla stát členem Spirituálu v roce 1969, ale pak vzali Dušana Vančuru. Ve vašem případě to vím, Dušane. Co rozhodlo o tom, že jste se stal členem Spirituálu vy?
5: To byl tragický omyl Jiřího Tichoty. Špatně to odhadl, ale já jsem byl neústupný. A navzdory jeho očekávání zřejmě jsem dožil až do dneška. Takže prostě to bylo taky všechno dar z hůry, že jsem prostě to přežil, protože život se Spiritual Quintetem je všechno možný, jenom ne odpočinek. To je opravdu nesmírná fyzická i psychická zátěž. Při té frekvenci koncertní, při té frekvenci vydávání desek, ještě nějaká ta autorská spolupráce k tomu, to je člověk, který tohle to absorbuje, tak má na tři životy vystaráno napřed, bych řekl. To si málo kdo umí představit, co to znamená rezignovat na spoustu koníčků, na spoustu věcí, které by normální člověk absolvoval v životě a všechno to obětovat vlastně tomu provozu a radostnému provozu té kapely. Tak to jsem jenom chtěl říct, že ta radost z té muziky je vyvážená velkým úsilím, velkým odříkáním a velkou snahou.
0: Říká člověk, který je ve spirituálu 50 let.
3: Já to, jako všechny předchozí zprávy a řečníky, trošku malinko poopravím, jako skutečný pamětník. Nešlo o žádný tragický omyl můj s přijetím Dušana Vančury. My jsme ve skutečnosti přijali paní Zázvorkovou. Tak to bylo i u Jirky Holoubka, který nakonec ale byl přijat, protože měl o trochu lepší knírek. No.
0: Stelinko, vy nás někde nahoře posloucháte a věřím, že se dobře bavíte. Se Spiritual Quintetem prošli jsme tím časem, Tichotovi si nechám k rozboru až po písni, to je zvláštní případ. Ano, dámy a pánové, dvojka Českého rozhlasu, Tobogan v přímém přenosu a jsem rád, že po dlouhých a dlouhých letech jsme ukořistili s volným termínem Spiritual Quintet a já se dívám a pozor, zřejmě dojde ke zvláštní písni, protože se zdvihli všichni. Takže vy budete tvořit kompletně? Ne, vy se jdete jenom projít. A ne, pan Tichota si jenom přesedl. Tak Spiritual Quintet.

0: Spirituál Quintet Zdeňka Tichotová. Jiří Holoubek, Pavel Peroutka, Jiří Cerha, Duša Dvančura, Veronika Součková, Zdeňka Tichotová v solu a Jiří Tichota živě tady u nás v přímém přenosu toboganu na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Já vím, že jste teď zpíval, ale rovnou budu pokračovat k vám, Zdeňko, jestli můžu. Vy jste to tedy z těch, kteří absolvovali konkurs, dotáhla nejdál?
1: Ano.
0: Vy jste prošla všemi síty Tichotovými, že?
1: Ano.
0: Jak vzpomínáte vy na příchod do Spirituálu a vůbec na vaše začátky v tomto ansámblu a v této rodině?
1: Tak já jsem začala spolupracovat se Spirituál Quintetem společně s bratry Nedvědy. My jsme vlastně přišli trošku hromadně, protože nás můj muž viděl, já nevím, jestli na něj udělali ty Nedvědi takový dojem teda. On nás viděl na portě jedný a požádal o spolupráci hromadně.
2: Já myslel, požádal Nedvědy o ruku.
0: Tenkrát ještě přesně nevěděl, koho o co požádá, žádal tedy hromadně. Dovedu si to představit.
1: Ne, co věděl, to musí říct teda sám. A no a takže samozřejmě pro nás to bylo taky velké potěšení a velká možnost, tak jsme toho opravdu využili.
0: Jo?
1: Ano. A tak jsme taky zkoušeli asi 2 měsíce a pak jsme měli takový společný program v divadle Ateliér, což je na raz, dva, tři ve Spálený ulici. A tam teda se propojila spolupráce naší kapely Brontosauři tehdy a Spirituál Quintetu. No a spolupráce pokračovala a rozvíjela se.
0: Ano. Nemusíte tak podrobně, ale zajímá mě všechno. Kdy se to jako zvrtlo? A to možná se tam, Jirko, už tenkrát, když jste tedy viděl bratry Nedvědy a Zdeňku, tak se říkal, jednoho z nich si vemu nakonec. A tak...
2: Ano, oba bratři Nedvědi, ale už byli ženatí. Takže...
0: A Stella Zázvorková tam nebyla.
2: Takže to vyhrála Zdenička v tomhle ohledu. Bylo to také v situaci,

0: kariéře, všichni ho znáte z té doby, kdy už se v kariéře své věnoval a potom se vrátil po listopadu, ale v té době jsme zůstali bez Zicha a já jsem Dušanovi, který prve tady krásně mluvil o muzikantech a tak, my tady trošku všechno schazujeme, ale já podepisuju všecko, co řekl a také musím říct, když tady chválím jednotlivé kolegy, spolupracovníky, že Dušan Vančura byl velkým přínosem pro kvintet a bez něj by kvintet jistě nebyl takový, jakým je.
1: Nestyďte se a tleskejte, ano, Dušan Vančura.
0: Takže tenkrát jsem s ním konzultoval všechno a pamatuju si, jak jsem mu volal, říkal jsem, ty vole, já jsem slyšel kapelu, který jsem hned nabít, jestli nechtějí přijít za Karla Zicha všichni tři. A přišli. Dušan potvrdí.
2: On mi řekl ty vole a já jsem byl nadporučík, jo? To jsem chtěl říct, protože mě volal na vojně, já jsem byl na vojenském cvičení a řekl doslova, říkal ty vole, ty musíš slyšet, musíš přijet. Já jsem utekl z kasáren, a přijel jsem a když jsem ty tři viděl, tak mi bylo jasný, proč Tichota přijal tyto tři zpěváky a nakonec se to potvrdilo.
1: To, samozřejmě, co tam jde, no jistě, jako, ano, ano.
2: Já myslím, že to, ta zadanost těch bratrů Nedvědů nehrála roli takovou zase k tomu. Ale věděl jsem, a jsem to taky dokonce někde napsal, že Zdena Tichotová se dostala do Spiritual Quintetu jako v Nedvědí se dostali do Spiritual Quintetu jako věno Zdeny Tichotové.
1: Jiný nosí ručníky a cejchy byste vzala Nedvědy, to je krásný, ale nádherná živná půda pro moderátora samozřejmě, ano, ocení v tuto chvíli vtipnost pana Holubka, vaše webové stránky. O vás se tam nedávejte mu mikrofon, já jsem ho jenom pochválil, to neznamená, že bude mluvit, ale že se on se na dvojce namluví dost, ale že člověk se o vás dozví věci, které mě fascinují, tak to, že zpíváte a vaše historie v kapelách, to je krásný. Jiří Tichota, znalost podrobností ze života kolegů, to prokázal, ano. Když se podívám dál, třeba takový Pája Peroutka, tady má zajímavou věc, ostřílený kontrabasista, který spolupracoval s tolika kapelami a solisty, že je snaží vyjmenovat ty s nimi, že zatím nehrál. Strýček Jedlička, Plameny, Eva a Vašek.
3: To je stará informace, to už se změnilo, Eva a Vašek.
1: Já jsem právě se chtěl zeptat, že jsem tě viděl mihnout se na šlágru, ale co mě tady, třeba takový Dušan Vančura, Dušane, to je velmi praktické, je jakože si to bez vás nedokážu představit, členem souboru, neboť jako jediný umí dělit šesti, což je schopnost nezbytná pro dělení honorářů.
3: Přičemž je nás teda sedm, bych rád.
2: No právě.
4: On to dělil šesti a měl větší díl.
1: Ano.
2: Ne, já jsem to dělal osmi.
1: Ano.
2: A dva jsem si z toho bral.
1: A teď,
2: když je nás sedm, tak si beru jenom jeden. No,
1: jo, a vy umíte fakt dělit šesti takhle úžasně?
2: To je jednoduchý šesti. A teďka musím dělit sedmi, to je daleko komplikovanější. Já, který má státnici z matematiky, tak umím i dělit sedmi, to je málo takových lidí.
1: To je málo. Hele, Dušane, já jsem se připravoval, mám doma kalkulačku. 3996 děleno šesti.
2: 16. Já to potom koriguju, samozřejmě, já si to nechám projít hlavu. Ale první odhad je 16.
1: Být jinými členy, jestli tímto způsobem dělí honoráře, ve výsledku správně je to 666, jestli vám dělí to prachy.
4: To není velký rozdíl,
1: ano. Pochopil jsem, Jiří Cerha je monarchista, což je velmi krásné, ano, pan Holubek už si podle toho stříhá i knír, ale u Zdenky Tichotové mě fascinuje informace, která jako předčila všechny ostatní. Já nevím, k čemu je to dobrý. Víte, co tam máte napsáno?
5: Ne, netuším.
1: Fakt ne?
5: Ne.
1: Tady jako, kdy jste se narodila, kde jste zpívala, brontosauři, tohle to všechno. A pak je tady jako zvláštní jaký znamení, umí dělat sisla.
4: Jo.
3: No. Což obzvlášť v rozhlase vynikne teda.
1: Ne, to je... No. Já si jako musím říct, že s touhle informací jsem úplně mimo. To je nějak praktický, nebo jak to... Jak to
2: ne,
1: je?
2: Vizuální, ale... to není zvukový, to je vizuální.
1: Ale já jsem, ano, jo. Jen ať posluchači rozhlasu, kteří nepřišli sem do SK, trpí, že neuvidí, teď jsem chtěl říct, sisla, ano. Jak to děláte?
5: To je jenom taková konkurenční výhoda.
1: A to umíte jako, a to se dá ukázat, nebo nějak se musíte na to převlíkat?
5: Já to teda možná teda ukážu, ale já nevím, abyste nelitovali.
1: Jo. Jo, vy říká teďka ano,

0: Vančura, udělejte to stereo, vy ho děláte spolu, toho sisla s panem?
1: Ne, jen to ne.
0: Jo, dva mikrofony potřebujete na sisla. Vy jste stereo sisel.
1: Jako opravdu mám.
2: No ano, udělejte.
0: Ale podívejte, my, co platíme koncesionářské poplatky, máme na svého sisla nárok. Prosím vás, teď jsem...
3: Už máme. No.
0: Zdena Tichotová si stoupá, otáčí se zády, to je nějak nutné? Já nevím.
3: Mimochodem, já vyložím karty na stůl, po tomhle jsem se rozhodl, že si ji vemu právě.
0: To je krás. Milí rozhlasoví posluchači, řeknu to, co vždycky. Měli jste tady bejt. Zdena Tichotová se otočila, vyrobila v obličeji něco, co prakticky jako vůbec ani není možný udělat.
4: Víš co, Aleši, ne, právě proto, aby bylo jasné, o co posluchači přišli. Já bych to řekl jenom tak. Zdena Tichotová se otočila a udělala sisla. Prostě normálně, že?
0: Ne, vy kdo jste dali tu 50 korun, dneska to za to stálo. Pak nám ho ukážete ještě jednou. Ale ještě než bude poledne, máme ještě dvě písně, já bych poprosil ještě, ano, tak jako, ano, Zdena, již i Zdena Tichotová se sklidnila, my taky se, ale je pravda, že Spiritual Quintet pro mě nabírá nových rozměrů. Až budete slavit příští rok 60, ne, to už se bez sisla neobejde. Spiritual Quintet živě tady u nás v Toboganu.
3: My jsme tady několikrát mluvili o Karlu Zichovi. Jsou to vzpomínky na krásné časy, spolupráce s ním byla radost, protože Karel byl nejenom výtečný muzikant, ale byl to báječný kamarád, obětavý, skromný. Vždycky jsme spolu přátelsky vycházeli a i v čase, kdy už byl velmi slavný, se držel toho, že když je se Spiritual Quintetem, tak je tam jako kvinteťák, protože za ním chodili novináři, jestli by s ním mohli udělat rozhovor jako s Karlem Zichem. On říkal, to až tady budu jako Karel Zich, teď jsem tady jako Spiritual Quintet. Na Karla vzpomínáme a teďko zanedlouho 10. dubna bude v Lucerně koncert k nedožitým 70. Karla Zicha. Tak dovolte, aby jsme vám zaspívali písničku, která byla úplně první Karlovou životní nahrávkou, protože s námi poprvé stál před mikrofony a tahle ta krásná písnička o hříbátku s textem Františka Novotného teďko tedy zazní.

0: Pan Jiří Holoubek. Velmi děkujeme. No a už si ani nesedejte. Před námi bohužel poslední píseň. Blíží se poledne. No a ještě předtím samozřejmě návrat o týden zpátky, to jsme tady slavili 50. narozeniny Černobílé popelky, tedy té televizní. A já jsem se vás ptal, která česká herečka hrála v té barevné s Libuškou Šafránkovou i v té černobílé s Evičkou Hruškovou. Správná odpověď Dana Hlaváčová. Dana Hlaváčová a dokonce stejnou roli zlou sestru Doru. Jako 33. odpověděl pan doktor Ctibor Provazník z Čáslavy. Gratulujeme a posíláme odměny. Tleskáme vám. Roční předplatné měsíčníku TV Express Cibulkovy křížovky, knížku Popelka, padesátiny. No a dneska hrajeme taky o roční předplatné Cibulkových křížovek pro pamětníky. K tomu nějaké to CDčko spirituálu, že? Ano, kývají, domluvíme se, ano, ano, ano. A otázka je jednoduchá. Opět musíte odpovědět jako 33. na tobogan@rozhlas.cz. Otázka je jednoduchá. Dnes tady několikrát padlo jméno české herečky, která se měla několikrát stát členkou Spiritual Quintetu. Nikdy k tomu nedošlo, ale vlastně je členkou této sestavy nejdéle. Která herečka to je? Napište, za týden prozradíme, mimochodem za týden vám představíme českou verzi muzikálu Eltona Johna Billy Elliot. Bude tady Michal Prostějovský, Lumír Olšovský, Pavel Bár, Ivana Chýlková, Lukáš Ondruš a představitelé všech těch dětských rolí. Dámy a pánové, dnes se s vámi loučí Jiří Tichota, Zdeňka Tichotová, Veronika Součková, Dušan Vančura, Jiří Cerha, Pavel Peroutka, Jiří Houbek, zkrátka a dobře, Spiritual Quintet. Od mikrofonu se loučí a krásný víkend přeje Aleš Cibulka. Děkujeme, Spiritual Quintet.
1: A maličkost, pokud znáte, zkuste si zaspívat s námi. Poslední šance dnes. Řekl Mojžíš.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Humorista a scénárista Vladimír Dvořák náležel k výrazným rozhlasovým osobnostem. A jeho půlhodinky, kdy vybíral a slovem provázel melodie orchestru Karla Vlacha, byly vyhlášené. Tak si dvě z nich dnes poslechněte.
3: A je tu reví Karla Vlacha, půlhodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Při našich probírkách veškerou hudbou natočenou orchestrem Karla Vlacha už jsme několikrát narazili na skutečnost, že existují dvě skladby stejného názvu. Pravda, není takových případů mnoho, ale jsou. A není bez zajímavosti postavit je vedle sebe, což hodlám právě udělat. Poslechněte si skladbu, která poskytla Pavlu Husičkovi příležitost zahrát zdařilé solo na trubku. Složili Lubomír Karger a její název je Zlá noc.

Slyšeli jste Zlou noc. Snímek natočený Karlem Vlachem v roce 1980. Všichni bohužel asi víme, co jsou to zlé noci. To jsou ty dlouhé hodiny beze spánku, hodiny naplněné úzkostí, strachem, bolestí, ale taky někdy docela banálním soubojem mezi fyziologickou potřebou spánku a rušivým elementem zvenčí. A že spánku dokáže bránit i zvuk tak nevinný, jakým je tikání pendlovek, na které nejsme zvyklí, to taky jistě všichni víme. Jak potom usnout, když soused hraje na piano? O tom je druhá Zlá noc. Písnička Boba Davyho, jak i 22 let před tou první, naspíval Milan Chladil.

Český text písničky Zlá noc napsal Jiří Brdečka, spisovatel, výtvarník, filmový režisér a jak všichni víme, autor slavného limonádového Joe. Nebo Joeho? Joeho, asi Joeho. Zlých nocí jsme si užili až. Věřme, že noční můry definitivně vystrnadí Iveta Simonová písničkou Nejhezčí ráno je právě tu.

Tuhle písničku složili Páče, Brakardy a Bernet. Český text jí dal Zdeněk Borovec. Pan František Bulánek z Prahy 7, neúnavný šprýmař, který našemu pořadu věnuje každý svůj vtipný nápad, si zřejmě všiml, jakým tempem u nás přibývá autobiografických knížek. A tak mi poslal vtip. Ty, Pepo, povídá paní Nováčková, nezdá se ti ta sousedovic holka nějaká divná? V jakém smyslu, ptá se pan Nováček a paní na to, no hele, je jí 18, už hrála ve dvou filmech a ještě nevydala svoje vzpomínky. Zásluhou pana Bulánka jsme se dostali ke vzpomínání a to se hodí. Zdeněk Pulec bude totiž za okamžik vzpomínat na San Francisco a vůbec nezáleží na tom, zdali v tom městě někdy byl, bude totiž vzpomínat beze slov. Vítám dnešní hosty, orchestr Václava Kozla, samozřejmě i Zdeňka Pulce, který bude hrát na trombón ve skladbě George Coryho Já vzpomínám na San Francisco.

Na druhém snímku orchestru Václava Kozla je zaznamenán evergreen domácího původu. Český šlágr z času, kdy se u nás ještě říkalo šlágru šlágr a ne hit. Uslyšíme jednu z nejúspěšnějších písniček nezapomenutelného autora, zpěváka a multiinstrumentalisty Arnošta Kafky. Písničku, k níž mu slova napsal jeden ze zakladatelů České textařské školy Jaroslav Moravec. Karel Hála zpívá a současně šeptá do ouška.

O té zdrobnělině Ouško napsal filolog Pavel Eisner, že je specificky české, a pokračoval: ani nejzdobnějším ouškům dívčím, ženským nebo dětským se v jazycích germánských a románských neříká ouško, říká se jim ucho. České ouško je typické v tom smyslu, že málo který jazyk zdrobňuje tak často jména pro jednotlivé části těla. No, já bych dodal, že my Češi dokážeme zdrobňovat i ledacos jiného. I všeliké aféry umíme zdrobnit tak dokonale, že časem jsou z nich jenom aférky, až pak úplně zmizí. Ale dost řečí, je tu opět hostitel, orchestr Karla Vlacha, a doprovodí Ivetu Simonovou, Milana Chladila a sbor Lubomíra Pánka. Zpívat se bude O bílé pláži.

Na písni Bílá pláž jsou podepsáni tři autoři. Základem je ovšem lidová melodie z Havaje. Český text na tuhle její verzi napsal Vladimír Poštulka. Teď změníme barvu. Po bílé přijde modrá, ale ne pochopitelně pláž. Kdo kdy viděl modrou pláž? Na nejvýš na Baltu tam někdy rekreanti modrají zimou. Ne, Jiří Štědroň nám zaspívá o dívce modře oděné. Písničku složil Slava Eman Nováček, slova napsal Josef Grus a je to Dívka v modrém.

Tak, a už abychom se zase loučili, je mi to ale smůla. Ovšem, co je to proti smůle z písničky Clarka a Henleyho, česky otextované Miloněm Čepelkou, tam jde o smůlu smůlovatou, a to je jedna z nejhorších. Ta se lepí na paty jako smůla. Slyšme Laďku Kozderkovou.

0: 그렇지.
1: To byla revue Karla Vlacha, co jste poslouchali. Technicky spolupracoval Jan Městka, režii měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte zase.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: A je tu reví Karla Vlacha, půl hodinka pro vás, kdo máte rádi swingovou muziku a písničky, na které se nezapomíná. Nahrávky z let minulých i předminulých vybral a uvádí Vladimír Dvořák.

Tak jsem byl zase jednou pokárán. Pan Zbyněk Opletal z Ústí nad Labem píše Českému rozhlasu. V neděli 16. se pan Dvořák divil, že posluchač neregistruje pořad zařazený na dopoledne pracovního dne. S největší pravděpodobností si neuvědomil, že ve státě nejsou jen svobodní umělci a důchodci, ale i lidé, kteří mají pevnou pracovní dobu, nemohou tedy povětšinou sledovat rozhlas v pracovní den dopoledne. Tolik pan Opletal. Já jen dodám, že jde o pořad legenda jménem Karel Vlach a omlouvám se panu Václavíkovi z Ostravy, kterého jsem na tenhle seriál odkázal. Naproti tomu ovšem nevěřím, že Český rozhlas vysílá v pracovní době jenom pro ty, kdo jsou doma. Co pak je málo pracovišť, kde je slyšet rádio od rána do večera. No ale teď už k našemu programu. Bude to Karel Hála, kdo ho načne. A to písničkou Šeříky až bílé.

Karel Hála se sborem Lubomíra Pánka zpívali Šeříky až bílé, písničku France Deleho a Emanuela Brožíka. Tím jsem splnil jedno z řady přání posluchače jménem Petr Senko z Prahy Chodova. Na ostatní jeho přání časem taky dojde. Díky za dopis a za všechnu tu chválu. Iveta Simonová pokračuje písní Bertna Lejna, komponisty slavného divotvorného hrnce. Český text napsal Jan Pišta, píseň se jmenuje Časně ráno.

Včasně ráno si zaspívali i pánkovci, i když zpívají velmi neradi časně ráno. Časně ráno povídá paní Kalábová panu Kalábovi: hele, kdyby jsme byli svobodní, Edo, vzal bys si mě znova za ženu? A pan Kaláb na to: tak ty se chceš hádat už u snídaně. Ne, u Kalábů nebylo ten den ráno plné pohody. Za to se tak nazývá skladba Zdeňka Němečka.

Skladbu Zdeňka Němečka Ráno plné pohody dirigoval v pohodě Jaroslav Dřevikovský. O další pohodu dnešního odpoledne se bude starat náš host, orchestr Václava Hybše. S ním přichází trojice pražských herců, kteří patří v současné době k těm nejpopulárnějším. Rozdělí se o dvě písničky a taky žákům slabším v počtech je jasné, že jednu z nich musí zpívat dva. Začneme ale sólem. Člen činohry Národního divadla a oblíbený vypravěč veselých historek Miroslav Donutil nám zaspívá písničku Jiřího Suchého Pramínek vlasů.

0: Herec Miroslav Donutil nám zpíval Pramínek vlasů. A jsou tu ti další dva herci, kteří zpívají rádi a dobře. Pro tyhle dva vybral Václav Hybš klasickou swingovou písničku Viktora Younga a Willa Harrise, česky otextovanou Zdeňkem Borovcem. Sladká Suzy zpívají Marek Eben a Martin Dejdar.
1: Hrajte pro skvělou Zuzi, Zuzi, rytmus ocení,

Chlapci zpívají Zuzi, já bych byl spíš pro Suzy, no ale já nespívám. Loučíme se s dnešní hostující kapelou s orchestrem Václava Hybše a než se nám sejde kmenový orchestr, orchestr Karla Vlacha, povím vám nejnovější vtípek pana Františka Bulánka. Z pražského nádraží vyjde starší muž a osloví taxikáře. Prosím vás, dovezl byste mě na národní třídu? Kolik máte peněz, opáčí taxikář a muž na to 120 korun. No, nastupte si, povídá taxikář, za to vás hodím aspoň tamhle k té tramvajové zastávce. Kapela je pohromadě a máme tu již taky Ivetu Simonovou, takže můžeme poslouchat Hemlišovu písničku se slovy Iva Fischera, To já už znám.

To já už znám. To si možná řeknete taky po tomhle vtipu. Jdou dvě hezké dívky procházkou v kterémsi přístavním městě a všimnou si, že mají v patách mladého námořníka. Odbočí, námořník taky. Zahnou za roh, námořník taky. I otočí se jedna z dívek, počká si, až k ní námořník dojde a povídá rezolutně: okamžitě nás přestaňte sledovat. A nebo sežeňte ještě jednoho námořníka. O úplně jiném námořníkovi nás teď bude informovat Valerie Čižmárová. Já.

Námořník šel cik-cak se jmenuje písnička od Karla Svobody a Vladimíra Poštulky. Než se rozloučíme, stihne nám snad ještě orchestr Karla Vlacha zahrát foxtrot Jaroslava Ježka. Ježek ho nazval anglicky, ale my si to přeložíme. Začátek a konec.

Poslouchali jste revue orchestru Karla Vlacha. Technicky spolupracoval Marek Smetana, režie měla Alena Hezinová, povídal Vladimír Dvořák. Přijďte zas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Měl poměrně klikatou, strmý začátek, pak sešup, 10 let stagnace a zase nahoru. Do toho přišla revoluce, politika, konec s hraním a další návrat. Vele úspěšný, protože můj host má co říct a je obdařen projevem, který uhrane. Byl uveden už do dvou síní slávy v roce 2007 do Beatové a posléze do té, kterou vystavila Akademie populární hudby. Michal Prokop přišel do pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům samozřejmě.
3: Pane Prokope, co se rozhostí ve vaší mysli, když slyšíte sousloví Stříbrný vítr?
4: Fráňa Šrámek, to je jasný úplně. Já jsem měl spolužáka, s kterým jsme zakládali kdysi tu kapelu na gymnáziu někdy v roce 63. Pak jsme spolu hráli až do 80. let, kdy on odešel do zahraničí, ale vždycky jsme si říkali, pořád ještě slyším Stříbrný vítr, čili to je sousloví, který je mě docela blízký.
3: A měl jste rád Šrámka, četl jste ho?
4: Nejsem rozhodně takovej znalec, ale něco o tom vím. V tom Písku jsem taky párkrát byl.
3: Co se četlo u vás doma?
4: Já jsem velký fanoušek Karla Poláčka. To je můj nejoblíbenější autor a vždycky byl. A to znám skoro všechno. A já jsem čet hlavně, když jsem byl kluk a v posledních 30 letech se k té beletrii dostanu vždycky jenom o dovolený. A doma se u nás četlo lecos. Já jsem četl ve 12 letech věci, kterým jsem nemohl rozumět Dostojevského. A to potom se z člověka vytratí, ale něco tam asi zůstalo. Moje máma dělala taky průvodkyni Prahou, takže byla taková jako amatérská historička a dost mě k tomu vedla, tak v tom jsem vyrůstal.
3: Váš tatínek Jindřich Popr byl ohromný fešák, soudě podle fotografií, které jsem si prohlédla ve vaší životopisné knize. Co dalšího jste měli společného?
4: No.
3: A doufám, že jste zaznamenal tu lichotku.
4: No tak ano, samozřejmě. Fešák on byl. Je pravda, že když zemřel, bylo mu necelých 92, tak měl pořád víc vlasů, než mám dneska já. Byl štíhlej, vysoký. Možná, že jsem po něm zdědil nějakou tu hudební danost, protože on byl houslista a dirigent, pravda, amatérský, nikdy se tím profesionálně nezabýval. Ale protože jsme spolu žili jenom do mých 4 let, tak vlastně pořádně nevím, protože on si založil jinou rodinu, já jsem žil s mámou a se svým druhým bratrem, kterýho ona měla z druhého manželství, z kterého taky utekla hned. Takže my jsme se sice s tátou vídali pravidelně každý týden, ale žádných velkých důvěrností jsem se od něj nikdy nedočkal nebo nedověděl. Já mu to nevyčítám, ale prostě jenom konstatuju, že to tak prostě bylo.
3: Zaměstnán byl v Českém rozhlase, tehdy Československém. Zblížil jste se nějak skrze něj s tímto médiem? Přece jenom kontakt jste měli.
4: Samozřejmě, že jo, já jsem sem chodil za ním a ten paternoster, tý starý budově na Vinohradský, ten já důvěrně znám, včetně těch úvratí nahoře i dole. Tím jsem samozřejmě jako kluk taky projížděl. Jo, rozhlas byl součástí mého života už od dětství.
3: Jaký s vámi měla maminka život? Jaké s vámi měla pořízení? Byl jste chlapec poslušný, přizpůsobivý nebo naopak vzdorovitý?
4: Já myslím, že přesně to druhý. Já jsem byl vzpůrné dítě, odmítal jsem se leccčemu spodřídit, co ona v dobré víře po mně chtěla. Například se nějakou krátkou dobu, pravda, snažila mě intenzivně přimět tomu, abych se učil hrát na piano, což jsem tvrdě odmítal a dneska toho strašně lituju, protože to by bylo úžasné, kdybych uměl. My jsme byli generace, která se hodně vymezovala vůči rodičům. I vůči jejich jaksi politickým postojům. Já jsem chápal, že po té okupaci a Terezíně, kterým oba moji rodiče prošli a moji dědečkové a babičky, ta taky a ty to bohužel nepřežili, tak já jsem docela i chápal to, že oni se k tomu komunismu tehdy naivně upínali, jako že to je ta záchrana, že to je ten budoucí správný směr, kterým je potřeba se ubírat. Já jsem tohleto nezdílel od okamžiku, kdy jsem rozum bral a samozřejmě po tom 68. roce už vůbec, to už myslím tu víru, kterou ještě bych byl ochoten jim přiznat, tak už nemohli mít pak ani oni. Takže byl jsem vzpurné dítě, nedokončil jsem formálně tu první vysokou školu, na který mě maminka držela docela asi se sebezapřením a nebylo to snadné, protože byla sama, peníze nebyly a tak dále. Já jsem utekl z vysoký ekonomický před diplomem. Já jsem ukončil studium v době, kdy podle tehdejšího vysokoškolského zákona byly 2 roky na státnice diplomku. Tak já už jsem začal hrát a v tu dobu prostě jsem utek a tu rouru s tím diplomem, tu jsem dal mámě až jako hodně dospělej v roce, tuším, 92. To jsem potom vystudoval ještě jednu školu, filozofickou fakultu, už ovšem jako dospělej člověk při zaměstnání, tak jsem jí mohl aspoň tu rouru ukázat, že nakonec přeci jenom ten diplom mám.
3: No. A za to všechno může muzika. Jo. Za vaší první kapelou se musíme vypravit do roku 63, to vám bylo 17. Zkoušeli jste prý u vás v kuchyni.
4: Ano.
3: Maminka to snášela?
4: Dost drsně. Jenom v kuchyni, hlavně v pokoji, protože u nás doma bylo piano. My jsme měli takový krátký křídlo a ten můj kolega Ivan Trnka, o kterým jsem už mluvil v souvislosti s tím stříbrným větrem, tak to byl pianista. A máma vždycky, když už to nemohla vydržet, tak vrazila do toho pokoje a řekla: vážení, tuto společnost s definitivní platností rozpouštím, a přirazila tu výkomu takhle na ty ruce, na tu klaviaturu. Moje máma prostě tu moji hudbu nikdy moc nebrala a nikdy taky nebyla na žádném mým koncertě.
3: Tatínek ano.
4: Jo, jo, táta chodil i s tátou toho Ivana Trnky, když jsme třeba hráli na Smíchově v pražském F-klubu, dneska se to jmenuje Futurum, tak jsme koukali do toho hlediště a tam byly 2 takový vedle sebe ty bílý košile s těma kravatama mezi těma mladýma, a to jsme věděli, že tam to jsou tatíci naši.
3: Ke komu jste tehdy v těch počátcích svého muzikantství, vy, ta partička, co zkoušela u vás doma v obýváku, vzhlíželi jako k muzikantům?
4: K americkým muzikantům, protože jsme byli vychovaní jako jazzoví fandové, tak samozřejmě jsme měli blízko k blues a tyhle ty hudby a idole mého mládí, mých začátků a vlastně do dneška ho považuji za největšího zpěváka 20. století, aspoň tedy v tom žánru, a to byl Ray Charles, takže to byly naše vzory. My jsme teda ze začátku k ním přišli přes ty anglické kapely, které hrály tuhletu muziku, a protože oni na rozdíl od nás měli tu šanci se potkávat s těmi černými vzory, který jezdili do Evropy, protože v Americe to byl vysloveně menšinový žánr a najednou tady v Anglii ty Rolling Stones a Animals a Manfred Mann a tyhle ty kapely začaly hrát tuhle tu muziku a vlastně pomohli i tomu, že se oni vrátili zpátky pak do Ameriky jako populární, jo. Tak oni měli to štěstí s nima hrát, tak my jsme se to učili nejprve od nich a teprve pak jsem se dostal k těm originálním americkým nahrávkám.
3: A jak jste si je pořizoval? To asi byla docela partizánština, ne?
4: No, bylo to složitější, protože samozřejmě to se tady normálně neprodávalo. S výjimkou Tuzexu, což byl takový podnik, kde se dalo kupovat západní zboží různého druhu, od aut až třeba právě po tu a tam nějaké gramofonové desky za Tuzexové bony, což byla taková zvláštní měna, která platila jenom tam, tak tam se tu a tam něco dalo sehnat. A jinak občas někdo něco přivez, táta, protože tady dělal rozhlase v oddělení mezinárodních styků, tak to a tam vyjížděl i na ten západ, takže mi vždycky třeba nějakou desku přivez, nebo od někoho to člověk někde schrastil. A jinak samozřejmě většinu těch nahrávek jsme měli spíš jenom na páskách a na magnetofonu.
3: A teď mi řekněte, jak jste do toho svého hlasu a projevu dostal ty černochy, protože to vaše zpívání z dané doby je uhrančivé, neuvěřitelně vervní, opřené samozřejmě o soul a rhythm and blues, ale to, co tam je, to by se člověk ani nedivil, kdyby někdo řekl, to není Čech, to je prostě nějaký černý muzikant.
4: No, tak já nevím, já na tohle úplně neumím odpovědět. Někde to tam prostě ve mně bylo. Já můžu říct, že mám jisté imitační schopnosti, takže umím imitovat leckoho, ale i lecký jazyk, aniž bych třeba ho vůbec uměl. Takže možná i tohle, ale spíš si myslím, že to nějak asi ve mně bylo a že mě to prostě oslovilo. A já jsem teda na rozdíl od většiny zpěváků, který začínají zpívat, neměl ambici být zpěvákem a tudíž se třeba proslavit. Ne, že bych o to nestál, samozřejmě to je jiná věc. Ale já jsem chtěl dělat tuhle muziku. Mě prostě lákala ta hudba, kterou jsem si vybral a kvůli ní jsem vlastně začal zpívat, protože já jsem původně hrál na kytaru, ne zrovna úplně nejlíp, ale prostě hrál v té kapele a tu první desku jsem ještě i natočil jako kytarista, ale to zpívání, to jsem mockrát už popisoval, že to bylo z nouze, že jsme nikoho nemohli najít. Ale někde to ve mně bylo a protože právě se mi tahle hudba líbila, no tak jsem se snažil to dělat tak, jak to dělají ty kolegové v té Anglii právě třeba, nebo tak. A pak už, když se mi dostali ty desky těch otců zakladatelů, tak jsem se snažil to dělat jako oni. Až do určitýho momentu, kdy pak člověk zjistil, že bohužel přesně takový to nikdy být nemůže. Ani ne tak proto, že černej, bílej v tom to není, ale prostě oni vyrostli v nějakém prostředí a ta hudba nějak obráží to, v čem vyrostli. No my jsme tady vyrostli úplně v něčem jiným, takže pak bylo potřeba hledat nový výraz, novou muziku nějakou, ale ty kořeny tam asi furt ve mně, nebo doufám, zůstaly, protože já i na současných koncertech se k té hudbě, s kterou jsem začínal, vracím a hraju tam některé tyhle ty staré věci.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Rok 67 byl pro Michala Prokopa svým způsobem přelomový. Na jeho počátku neznámý amatér, na konci zaujal unikátním hlasovým projevem a černošským cítěním na prvním československém beatovém festivalu. Už jste někde říkal, že z fotky jste zjistil, že jste na sobě měl dvouřadový tmavomodrý oblek, respektive sako a nějakou kytičkovou kravatu a kapesníček, ale... Co bylo ve vás, když Jiří Černý oznamoval, že jste tím nejlepším zpěvákem?
3: Jak bych teď použil slavnou větu Karla Gotta, s tím jsem ale opravdu nepočítal. Pro nás byl velký úspěch, že jsme se na ten festival vůbec prodrali, protože k tomu, abychom se na něj dostali, jsme museli projít několika koly takových soutěží právě v tom Futuru, na tom Smíchově, kde byly nějaký soutěžní kola. My jsme se tam teda dostali a najednou jsme se ocitli ve společnosti kapel, který už měli desky, Olympic, ale i ty moravský třeba synkopy 61, prostě měli nahrávky, byli už účinkovali v televizi, my jsme opravdu neměli nic a navíc jsme tam přišli a uměli jsme jenom ty 4 skladby, které jsme tam zahráli, protože těsně předtím jsme vyměnili bubeníka a já jsem ještě navíc tehdy pojal ten nápad, že budeme mít ty dechy, dechový nástroje, který v Big Beatu moc tehdy nebyly, u nás teda vůbec ne. A tak jsem se tenkrát nějak domluvil a sehnali jsme 2 nějaký kluky z konzervatoře. Akorát jsme se naučili právě jenom ty 4 věci, víc jsme prostě fakt neuměli. Jako. Takže to byl pro mě veliký šok, když to vyhlásili, že jsem teda ten nejlepší zpěvák. No tak tenkrát s Hankou Ulrichovou, která byla nejlepší zpěvačka, ale zpěvaček tam bylo pár, kdežto těch mužů, který za tím mikrofonem nějak skřehotali, bylo nás tam hodně. Bylo to prostě pro mě fantastický. Ještě možná víc než ten festival, čistě teda vnitřním pocitem, bylo to, že těsně předtím, než jsme na tom festivalu vystoupili, že nás přijali do New Clubu, to byl takový privátní klub, tam byly opravdu ty nejlepší, tam byly Matadors, Olympic, Flamengo v té době. Pak samozřejmě přibyli další, byl tam Petr Novák, byli tam Rebels a tak dále, ale že nás vzali mezi sebe, tak to bylo prostě fantastický. A pak přišel ten festival, to byl ten impuls k nějaký profesionalizaci. Já byl tehdy v 5. ročníku na vysoký ekonomický a už jsem měl před sebou jenom tu preddiplomní praxi a tehdy jsme dostali nabídku od Státního divadelního studia. To byl ten zlomový moment. A pak ještě vás, ale spíš sebe, než vás opravím. Já jsem skutečně se domníval, že to byla ta kytičková kravata s tím kapesníčkem. Hmm. To byla tenkrát taková velká moda, ale na té fotce, kde je vidět, jak mi Jiří Černý předává ten, já nevím, jestli to byl diplom, tak jsem si všiml, že sice sako, ano, stříbrný knoflíky dvouřadový a měl jsem rolák.
2: Tak jsme učinili zadost jedné legendě.
3: Teď jsme teda opravdu napravili velký hřích. Můj.
2: Všechno to bylo zalité sluncem, protože přišly nabídky, abyste nahrávali tady v Československém rozhlase. Producent Michal Prostějovský, vidíte. Pak jste dělali svoji první desku. No a pak přišel srpen. Šokující čas. Jak jste prožil noc z 20. na 21.?
3: No, pamatuju si to do dneška velice přesně. Byli jsme právě v tom New Clubu s partičkou a odcházeli jsme, já nevím, v 1:30 v noci domů a já jsem tenkrát bydlel na Vinohradech poměrně blízko a chodil jsem pěšky tam i zpátky a šli jsme zpátky do toho kopce takhle z Vršovic na ty Vinohrady a už když jsme došli tam v budově Strojimportu, dneska je to stanice Želivského, tak už jsme viděli ty letadla a netušili jsme, co se stalo. Ráno mě máma zbudila a řekla mi, co se stalo a byl jsem taky jeden z těch, který neúspěšným způsobem se snažili diskutovat s těmi vojáky na náměstí Jiřího z Poděbrad. Do dneška vidím, jak se dějí na těch tancích a kolem spousta lidí a my jsme jim furt vysvětlovali, že to je všechno nějak jinak a že žádná kontrarevoluce tady není a tak a no, tak to bylo.
2: Po cvičné emigraci, kdy jste koncertovali ve Frankfurtu, asi tak trochu vyčkávali, jak se záležitosti vyvinou, jste se vrátili, kapela získala prvního profesionálního manažera Michala Zelenku a se zákazem anglických textů se podařilo získat pro spolupráci i básníka Josefa Kainara. Co mě zajímá, co s vámi udělala ta nemožnost zpívat anglicky a věnovat se češtině? To se muselo celé tam uvnitř přenastavit, ne?
3: Dokonce jsem tím tak jako trošku v takový tý svý mladický aroganci toho ortodoxního jako rhythm and bluesového zpěváka tak trošku pohrdal. Byla to tehdy teda nutnost, ale musím se přiznat, že mě to dělalo velký potíže. Já jsem to neuměl. Já jsem najednou zjistil, že ty stejný tóny, který té angličtině tak nějak sami krásně vyplynuli, tak česky mi to nejde. A možná, že to bylo taky tím, že ten český text je úplně něco jiného, nikoli protože to je v jiném jazyce, ale protože angličtina snese spoustu banalit v textech, který vůbec nevadí, protože ten jazyk je nějak ohebný a dobře to zní, ale vůbec, když si vezmete první texty Beatles, tak she loves you, she loves you, tam nic není. A tohleto, když zaspíváte česky, tak je to šílený. To jsem prostě nechtěl. A najednou jsem dostal texty, to bylo ještě těsně před Kainarem, ten byl jsem první single, a tam najednou jsem četl Modrá ryba. No, vůbec jsem prostě si s tím nevěděl rady. A když jsem dostal potom ten Kainarův text, tak najednou na mě dejchla taková zvláštní atmosféra, která mi připomínala tu angličtinu, tím, že ten text byl takový tajnosnubný. To se nedalo úplně pochopit. Já jsem mu vlastně moc nerozuměl. Jo. Ale tak to na mě jako dejchlo takovým podobným tím odérem, jako ty anglický texty. Já jsem anglicky nějak výrazně moc neuměl. Nikdy jsem nešel po významu těch textů. Jo. Nebyly to texty jako třeba Bob Dylan. A tady najednou byly takový jako tajemné věci a navíc, protože Kainar byl muzikant, tak to bylo i nafrázovaný, že se to dalo zaspívat dobře a to byl ten první moment, kdy mi to přestalo dělat problémy. Hmm. Takže na tom albu Město R, to je to druhý album z roku 1970, to bylo moje první velké utkání s češtinou, první krok, protože jsem zpíval něco, co mě zaujalo jakousi zvláštní magickou silou. A ten druhý krok, ten nastal mnohem později, v roce 1983. To byl ten comeback z pop music období, kdy jsem začal dělat na hotový texty. Což mě inspiroval Petr Skoumal hlavně, ale ne jenom on, ale prostě jsem pochopil, že pro český rokový zpívání je tahle metoda vlastně ideální, protože čeština na rozdíl od angličtiny má ty přízvuky na první slabice, krátká, dlouhá, nedá se to moc ohýbat, protože jakmile to uděláte, tak to zní prostě špatně, nepřirozeně. A jakmile dostanete ten text, tak on už vám nasype nějakou rytmickou linku a velice dobře se dá s tím pracovat. Takže od té doby 90, možná 95% písniček, který zpívám, vznikly na hotové texty, ať už to byly Pavla Šruta některé věci, nebo Jiří Žáček, a nebo to byly texty, kdy autor počítal s tím, že se to zhudební. Je tam několik výjimek, kdy jsem to obrátil a dělal jsem klasickou metodou. Nejdřív jsem naspíval nějaký ten demosnímek takovou tou pseudoangličtinou a ten textař pak chudák se snažil to lovit. Tak to mě právě vadilo. Ale ve dvou případech, na který si teď vzpomínám, to takhle skutečně bylo. Jeden případ je V baru jménem Krásný ztráty. To je text, který vznikl na moji muziku, kdy Pavel Šrut napsal jednu sloku a já jsem pak ho poprosil, aby to prodloužil. A potom je to ta písnička, kterou jsme napsali s Vláďou Mertou, Snad nám naše děti prominou, ta je z roku 88. Taky byla nejdřív muzika a Vláďa mi nabídl tři texty, každý úplně jiný, významově. Já jsem si vybral ten jeden, o kterým jsme ani jeden nevěřili, že nám to povolej, aby to vyšlo. A on ten režim už tehdy byl hodně nalomený, takže zvláštní shodou okolností se povedlo vydat.
2: Já nás ale v našem povídání stočím ještě do té doby kainarovské. Na té špičce jste se pohybovali, řekněme, v letech 67 až 71, tak nějak by se to dalo vymezit. A pak nastal ten sešup, o kterém už jsme hovořili. Vy jste obživu našel v pop music, hovořil jste o tom mnohokrát u Hany Zagorové, Evy Pilarové, jako vokalista na německém turné Karla Gotta. Našla se tehdy vůbec nějaká písnička, kterou jste si zaspíval s chutí?
3: No, moc jich nebylo, to se přiznám. Ale jo, natočil jsem jeden takový single, ta písnička se jmenuje Zaklínám. Byl to snad gospel song původně, nebo co, ale bylo to dělaný podle verze vokální skupiny Les Humphrey Singers. Tenkrát byla dost slavná tady v Evropě. A Zdeněk Rytíř napsal text původně pro Hanku Zagorovou a ona tohle nechtěla zpívat. Tak to je jedna z mála věcí, kterou si klidně poslechnu a nemusím se za ní stydět. Na druhé straně je jedna moje písnička, taková jako bosanovka, taková latinka, to taky jde. No ale jinak z té doby vzpomínám rád už akorát na toho Miláčka, co jsme zpívali s Hankou. Zagorovou a potom s Petrou Janů v Semaforské Kytici, kam jsem nastoupil díky Hance v roce 72 a až do poloviny roku 75 jsem tam odehrál 250 repríz.
2: Co bylo hezké v Semaforu?
3: Především to, že jsem se ocitl ve společnosti lidí, kterých jsem si celý život vážil. Já jsem sice, jak už jsem říkal, nechtěl zpívat česky, ale pokud bych někdy chtěl, tak texty, který psal Jiří Suchý, to bylo něco. Toho jsem si strašně považoval, stejně jako Voskovce Wericha, to byla zase muzika, kterou poslouchala moje máma. A to, že jsem měl možnost vedle toho Jiřího Suchého se ocitnout na jedné scéně, to bylo zejména v té době, ta normalizace zrovna začala tuhnout a tam se sešla úžasná parta. Na to vzpomínám strašně rád. Ferda Havlík, který napsal tu muziku, Jiří Cízler, který režíroval tu Kytici, to jsem poprvé v životě si oskoušel divadelní jeviště, režiséra, který byl natolik nadanej, schopnej, že pochopil, že já teda nejsem žádnej obratný herecký typ a pomohl mi najít tu polohu, abych tam nepůsobil blbě.
2: Budu vám oponovat, teď jsem viděla klip Má vlast a připadáte mi herecky na výši.
3: No tak, když se pak ocitnete naproti Vilmě Cibulkový, tak si teprve uvědomíte, co to znamená, když je opravdu někdo herec, jako opravdovský herec.
2: Pane Prokope, myslíte si, že to osud zařídil natolik dobře, že v těch proklatých letech vám s tou kompenzací byl ten život rodinný?
3: Určitě jo, protože já jsem se v té době oženil, našel jsem svou ženu, s kterou žiju už 50 let. Narodili se mi děti v těch 70. letech obě a to byla samozřejmě určitá, použil bych nevhodně asi slovo kompenzace. Dneska je to výraz, který nemám moc rád.
2: Tak řekněme radost a
3: tak,
2: útěcha.
3: Jo. To vedle té hudební nepřízně, protože já jsem pochopil, že budu muset odejít, protože Hanka směřovala jinam, Karel Wagner, který tu kapelu řídil, jí celkem asi pro ní správně směřoval někam, kam já jsem vůbec nechtěl. Takže vlastně byla to moje chyba, že jsem tam byl. A že jsem tam vydržel tak dlouho. Já myslím, že Karel by mě vyhodil dávno. Ale Hanka mě jako velká kamarádka pomohla strašně. V době, kdy jsem fakt neměl do čeho píchnout a kdy pro Prago koncert jsem byl nežádoucí, tak ona si mě vydupala a držela mě tam. Takže jsem měl zajištěnou tu rodinu.
2: Taky jste párkrát říkal, že jste nebyl zrovna úžasný táta, ale já, když jsem se dívala opět do vaší knížky a viděla tam ty fotky, jak tam třeba muzicírujete s vnoučaty, tak si říkám, že něco hezkého jste těm dětem předat dokázal. Co to bylo?
3: To se budete muset zeptat těch dětí, protože já to byla spíš taková sranda, a ona to manželka vyfotila, jakože hrajem. Bohužel ani jedno z mých dětí, ani z mých vnoučat k hudbě nějak příliš nepřirostlo, ale můj syn je divadelník, on je šéfem divadla o 105, producentem a taky hraje, takže ta umělecká žíla tam někde je, ale já se přiznám, že jsem je k tomu opravdu moc neved, takže na tom určitě mám vinu i já. I když mě té muzice taky nikdo moc nevedl, ale s mámou jsme zpívali, když jsme měli nádobí a poslouchali jsme muziku na těch ještě šelakových deskách. Já jsem vyrostl u malé noční hudby Mozartovy a u Janáčkových lašských tanců. To byla muzika, kterou jsem poslouchal jako dítě úplně, takže to ve mně samozřejmě nějakým způsobem taky zůstalo.
2: A u čeho vyrostly vaše děti?
3: No, myslím, že částečně u mojí muziky, ale úplně ne. To by asi ani nebylo přirozené. Já vlastně pořádně nevím, jo. To je právě důkaz toho, že jsem asi úplně takový ten pečlivý táta nebyl, no.
2: A máte, pane Prokope, tendenci si s nimi dnes třeba o to více povídat? Vyhledáváte o to více jejich blízkost, společnost?
3: No děláme to tak, že se scházíme s tou rodinkou, ale teď jsou tam ty vnoučata, tak je to takový rodinný cirkus, že není moc času na nějaký důvěrný povídání. Občas samozřejmě se naskytne nějaký téma, který je potřeba probrat, tak to potom ano. A samozřejmě hrozně rád je vidím a jsem moc rád, že spolu udržujeme dobré vztahy a že i obě naše děti mají dobrý vztah, protože je spousta rodin, kde to takhle není. A kde buď se sourozenci nenávidí, nebo mají problémy s rodičema. Já jsem sice se popsal jako člověk, který byl spůrnej vůči matce, ale to samozřejmě neznamenalo, že bychom byli spolu v nějakým vysloveně válečným stavu. Ale myslím, že jsme s těma dětma v docela dobrým vztahu. Nakolik to je vůbec mezigeneračně možné?
2: A do jaké míry je tím tmelícím elementem vaše žena Nina?
3: je tmelicím elementem, protože ona má takovou tu tendenci se prostě o tu rodinu starat i v době, kdy už o to třeba ty děti moc nestojí. Ale rozhodně ona je člověk, který může za spoustu věcí v mém životě, za spoustu věcí.
2: Řekněte.
3: Ona mě podržela vždycky v těch kritických momentech, kdy jsem se nějak rozhodoval, co bude dál, co budu dělat, kam půjdu. Já jsem vlastně až do roku 1992 nebyl zaměstnán. Nikdy. Byl jsem vždycky teda na volný noze, což nebylo úplně snadný ani za toho komunisty a ani teď to není snadný. Ale moje žena vždycky ve chvíli, kdy došlo k nějakému lámání chleba, když třeba jsem se rozhodl, že odejdu od té Hanky, kde celkem jsem byl jaksi zajištěn, tak ona mě vždycky podržela v těch kritických momentech a to je něco, co se počítá.
2: Napsal jste pro ně nějakou písničku?
3: Ne. V tomhle směru jsem možná takový zvláštní sobec. Já vlastně ty písničky píšu pro sebe.
2: Dobře, a kdybyste měl své nině teď nějakou poslat, protože víte, že ji uslyší opravdu velmi ráda, která by to byla?
3: Jako z mých věcí, no tak asi až si pro mě přijdou. Ono se to teda vlastně jmenuje blues o spolikaných slovech, ale lidi tomu říkají všelijak, funebráci, až si pro mě přijdou, taky v poslední době často uvádím i na koncertech takovou hlášku, jak někdo tomu rozuměl, že až si pro mě přijdou, budu v práci. Tak asi možná tuhle, ale text napsal Jirka Žáček. A to byl takhle kratoučkej text, já jsem ho našel ve sbírce Okurková sezóna, dokonce ještě těsně předtím, než jsme začali právě pracovat s Láďou Kantorem a se Zkoumalem a se Šrutem. A je to asi moje nejslavnější věc, takový vyznání, který asi možná by ji udělal radost.

dopředu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hudebník, publicista, pořadatel, bývalý politik Michal Prokop. Když jste byl v revolučním dění zvolen předsedou stávkového výboru umělců československé populární hudby, připadal jste si hodně platný?
1: No já myslím, že jo. Ne, že bych se zamýšlel nad svou vlastní důležitostí, na to tenkrát fakt nebyl čas. Prostě jsem cítil, že se něco hejbe a že asi když mě ty kolegové zvolili, takže prostě proto můžu něco udělat. Já jsem to rozhodně nevnímal tak, jako že bych se cítil nějak důležitý a už vůbec jsem netušil, že to bude taková ta předsíň do té politiky. To mě tenkrát samozřejmě vůbec nenapadlo.
0: Co vás na té oblasti lákalo?
1: Já jsem měl rád historii a zajímá mě společnost, zajímají mě systémy. Odvíjí se to od té historie. Politika jako taková mě samozřejmě zajímala, ovšem s komunistama to vůbec nepřipadalo v úvahu. Já jsem dokonce původně chtěl i studovat historii, ale pak mě vysvětlili, že republika potřebuje inženýry v tom roce 60, nebo kdy to bylo, a že teda půjdu studovat strojní fakultu. Tam jsem vydržel jenom 2 semestry. To opravdu nešlo. Ale politika byla zajímavá disciplína pro mě, hlavně ve chvíli, kdy se skutečně něco dělo a kdy to vypadalo, že se něco dít bude. Vlastně jsem se ocitl ve věku, kdy si chlap občas řekne, že by měl možná ještě zkusit něco jiného, než to, co jsem dělal. A měl jsem pocit naopak, že v té hudbě jsem dosáhl všeho, čeho jsem schopen a že dál už půjdu jenom dolů. Takže jsem o té politické dráze začal uvažovat jako docela vážně.
0: Řada vašich tehdejších kolegů, mimo jiné třeba pan Uhde, vzpomínají na to, jak jste dovedl úřadovat, což se u umělců tak nějak nepředpokládá. Zkuste najít ten rys vaší povahy, který vám toto usnadnil.
1: No, já vlastně nevím. Prostě jsem ten doktor Jekyll a pan Hyde. Mě ten úřad bavil, protože mě baví ty systémy. Když jsem se ocitl poprvé jako poslanec v tehdejším federálním shromáždění, v tom roce 90 ještě československém, tak jsem se tam naučil spoustu věcí, co to ten stát je, jak tečou ty peníze, co to jsou za instituce, co to ta demokracie je. A když jsem potom přišel na ministerstvo kultury v roce 92, kdy jsem zvolil nebyl, ale nastoupil jsem tehda do svého prvního pracovního poměru.
0: Jako náměstek ministra kultury?
1: Moje první místo v životě bylo náměstek ministra kultury. Bylo mi 44 let a poprvé v životě jsem měl šéfa, což se pak ukázalo, že byl velký problém pro mě. Tak jestli mě něco nevyhovovalo, tak to byly dvě věci. Za prvé to, co jsem už teďko řekl, že jsem nebyl zvyklý mít šéfa, tak najednou jsem toho šéfa prostě měl. A ten druhý problém v politice, který trval pak ještě i díl, který mě nakonec z politiky zase odvedl pryč, byla ta partajní stránka věci, protože já jsem dost rychle během toho prvního roku v tom federálním shromáždění pochopil, že pokud člověk chce něco prosadit, tak musí být součástí nějaký větší struktury. Jako solista tam nemáte šanci nic udělat. Ale potom jsem přišel na to, že ta partaj má v sobě i mnoho negativních věcí a že musíte neustále řešit nějakýsi souboj dvou loajalit, který prostě máte. Jedna loajalita je k těm principům, kvůli kterým člověk do té politiky vstoupil. To jsou názory na svět, pohled na svět. A druhá je loajalita k té struktuře, jejímž jste členem nebo členkou. To je ta strana. A ty loajality někdy nejsou spolu srovnaný, protože praktická politika znamená spoustu kompromisů a někdy i nepříliš čistých úhybů a vy neustále musíte vážit, jestli vám ještě stojí za to. Jo, tak já bych sice si myslel, že by se mělo hlasovat takhle, no ale dobře, ta naše strana to podpoří, protože za to zas ty druhý nám podpoří něco jiného. Čili tohle to neustále řešíte. A pak se ho jednou dostanete do momentu, kdy zjistíte, že už to prostě jako nejde srovnat a že musíte teda volit, jestli tato lojalita nebo tato. A já jsem teda nakonec pochopil, že i když jsem se nijak nezměnil ve svém pohledu na svět, takže té straně už být nechci, protože toto řešit už nehodlám.
0: Zajímala politika i vaše nejbližší? Plnila politická témata kuchyni při večeřích?
1: Určitě ano a plní dodnes. Moje žena sice nebyla nikdy politikem toho typu, jako že by měla nějakou volenou pozici, to ne, ale nastoupila s Jiřím Dinsbírem hned v lednu 90 v té první partě na ministerstvo zahraničí a tam byla až do roku 93. a pak přešla k Honzovi Rumlovi na ministerstvo vnitra a tam vydržela až do roku 2014 do penze, takže samozřejmě s tou praktickou politikou jsme byli oba různě v kontaktu a i když jsem pak už v politických strukturách nebyl, tak do dneška všechno pořád sleduju, jak se říká, jako zředitelné vzducholodě, jako maličký hrabě Nikolič.
0: A bývá to třaskavé téma, že si někdy i řeknete v zájmu klidné neděle, dnes o politice rozhodně ne?
1: Ano, někdy to tak je, ale my máme většinou názory dost podobný. My se hádáme většinou spíš s těma, co jsou tam na té druhé straně toho skleněného, který se říká obrazovka. Je to samozřejmě téma a já si jenom říkám, že jsem rád, že dneska tu zodpovědnost už nemám a nemusím nést, ale že bych to vůbec nesledoval, to nepřipadá v úvahu.
0: Jaké to bylo vrátit se po 50 zase před své hudební fanoušky?
1: To bylo náročné, protože já jsem to vlastně nechtěl. Já jsem se toho bál, protože jsem si říkal, že ve věku, v kterým jsem a po strašně dlouhé pauze, o to už nikdo stát nebude. Tak já jsem občas během té poslanecké kariéry 5x za rok třeba hostoval u Vlády Mišíka, který mě bral jako hosta, protože tam hráli v jeho kapele lidi, s kterýma jsem taky hrával. Tak jsme vždycky dali dohromady, já nevím, půl hodiny. Láďa byl rád, že mu trošku ulevím, protože on je astmatik a vždycky měl určitý zdravotní problémy. A tak jsem si chodil zahrát a to jsme hráli tu Koleje srdce a ty staré věci a lidi to brali, to jsem viděl, že jako fajn, jo. Ale že bych se vrátil opravdu, to jsem si říkal, no to nepřipadá v úvahu. V té době jsem začal dělat tu televizi, nejprve na Primě jsem dělal pořad, který se jmenoval Nic ve zlým podle jiný mý písničky a pak to přešlo volně po 2 letech do Krásných ztrát na České televizi. A zároveň jsem ještě řídil ten projekt Praha Evropské město kultury roku 2000, ale to potom taky přešlo, takže jsem viděl spíš tu budoucnost té televizi. To, že jsem se vrátil, zavinil Pavel Šrut. Jednou někde jsme se potkali a on byl takovej velmi neautoritativní typ, ale tenkrát mě velmi autoritativně přikázal. Říkal, ty natočíš desku a já ji celou napíšu. Poprvé, protože my jsme nikdy spolu nic takovýhodle velkýho neudělali. Já jsem samozřejmě si bral buď jeho texty, nebo i písničky, které napsali s Petrem Zkoumalem. Ale oni to nikdy nepsali jako pro mě, nebo pro Luboše Pospíšila, nebo pro Vláďu Mišíka, nebo pro někoho jiného. Oni prostě napsali písničku nebo text a dávali ho jako k dispozici a kdo se to chopil, tak to naspíval. A tohle byl první případ, kdy řekl, já to napíšu pro tebe. A já jsem si říkal, no, to povídali, že mu hrá. No a on se pak vrátil z dovolený po měsíci nebo co někde byl ve Španělsku. Sešli jsme se v nějaký kavárně a on mi přinesl ty texty vytištěný. A já jsem viděl, že to jsou opravdu nový texty, že to není, co vyhrabal v šuplatech. Tam byly i citace některých našich starých věcí. Věděl jsem, že on má spoustu textů, které nebyly zhudebněný. A i já sám jsem některý doma měl celý ty leta v šupleti. Tak jsem si říkal, aha, tak to asi sakra bychom měli. A když se do toho vrhnul i ten Zkoumal, tak jsme začali točit po 17-letý pauze desku, která se jmenuje Poprvé naposledy a to byl ten druhý comeback, který pak vyvrcholil v Lucerně v roce 2006 a najednou jsem byl zpátky v té branži, aniž bych si to nějak výsloveně přál.
0: Jak jste prožíval tu Lucernu?
1: To bylo neskutečný, když jsem tam vylez a viděl jsem prostě těch 2 500 lidí, kteří stáli přede mnou. Dneska už děláme ty koncerty většinou spíš k sezení, protože naše generace už by nevydržela, já teda taky bych nevydržel stát, ale tenkrát ono už je to těch 16 let nebo kolik, možná 17, ne? No

0: jenom rozhejbal, co za mnou hraje, ale takový to klasický rozespívávání, to jsem nikdy nedělal.
1: Já když jsem přemýšlela o vaší umělecké cestě, tak jsem si říkala, že jste asi člověk, který si docela ochotně nechá poradit nebo pomoct, ať už hovoříme o tom Pavlu Šrutovi, dříve Ladislavu Kantorovi. Ti lidé se dokázali napojit na vás, vcítit do vašeho pocitu, potřeb muzikantských a vy jste zase dokázal otevřít dveře jejich zkušenosti a jejich intuici. Je to taky svého druhu dar, ne?
0: Možná jo, samozřejmě, že to nebylo snadný. Když někdo přijde a řekne, hele, tohle to bys měl zpívat a teďko zjistíte, že to vlastně já soulovej, který jsem vyrost a celou svoji kariéru postavil na nějakým emocionálním, vysloveně jako extenzivním typu zpěvu, že jo. A najednou vám řeknou, hele, tadyhle bys to měl tak napůl recitovat. Jako ten Petr Zkoumal, který to tak geniálně. Já když jsem tu Kolej Yesterday slyšel na tom demosnímku, kde to zpívá on, tak jsem říkal, no to takhle já nebudu nikdy umět, to není pro mě. A oni mě přesvědčili a já jsem tenkrát na to dal, z těch lidí šlo něco, co mě přesvědčilo, že mají pravdu oni a ne já, no. A ono se stalo, že to bylo správně. A já jsem teprve potom postupně do toho to svoje zpívání tak pomaloučku přidával, až potom, když jsme natočili tu další desku Nic ve zlým, nic v dobrým, tak mi Šrut říkal, konečně slyším, že už zase zpíváš.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Podařilo se mu téměř nemožné, totiž dvakrát úspěšně restartovat svou hudební kariéru, ale také, a to samozřejmě nesmíme opomenout, zanechal výraznou stopu na televizních obrazovkách. 14 let jste spolu s Janem Lacinou vytvářeli úspěšný pořad Krásný ztráty, tisícovka hostů v 500 pořadu, každý jenom jednou, jedinkrát unikátně v neobvyklých kombinacích. Ze které máte dodnes největší radost? Kde se podařilo propojit osoby na první pohled úplně neslučitelné?
3: Když se řekne Krásný ztráty, tak všichni řeknou Havel Albrightová, že jo? No tak to je samozřejmě životní šance, která vás nepotká každý den, takovýhle dvě osobnosti tam mít a popovídat si s bývalou ministryní zahraničí Spojených států a bývalým prezidentem, s kterým jsem já v kontaktu býval. Ale nám se někdy stalo, že jsme dávali dohromady dvojku, který jsme si třeba představovali s Honzou Lacinou, jak to bude fungovat, protože to byly třeba někdy opravdu naprosto neslučitelný typy. A pak se najednou stalo, že

0: ten jeden nemohl. Vypadnul, ale ten termín platil a teď se musel sehnat nějaký náhradník. A to už bylo samozřejmě trošku jako znouzecnost, ale párkrát se stalo, že ten náhradník nakonec nás splnil ten úkol líp, než by asi býval byl ten původní myšlený. Ale my jsme měli úžasný, fantastický díl s Arnoštem Lustigem a s Janem Wienerem. To byli dva emigranti, kteří se moc nemuseli. A my jsme na tu dvojku přišli tak, že v Karlových Varech na festivalu filmovým běžel nějaký dokument, kde právě natočili tyhle ty dva jako takový antipóry proti sobě. A tak jsme je dali dohromady a to byl fantastický díl, protože to byla oheň a voda a nám se to povedlo dát dohromady. Pak vzpomínám na díl s bratry Etzlerovými. Miroslav Etzler, známý herec, a Tomáš Etzler, první Čech, který fungoval jako producent pro CNN před lety. To bylo zajímavý, protože oni spolu 5 let nepromluvili slovo. Oni měli nějaký prostě rodinný konflikt a tím barem najednou se dali dohromady. Jo. Tyhle ty rodinný party, to bylo strašně zajímavý. Ještě to mě utkvělo v paměti, když jsem tam měl paní Ivanku Devátou, herečku a spisovatelku, a Marka Hlavicu, což je její syn, který je jednak bluesman, bluesový zpěvák, muzikant a jednak špičkový manažer a je dokonce prezidentem nějaký tý marketingový asociace. A oni si tam povídali a když ten pořad skončil, tak paní Deváta za mnou přišla a říkala: pane Prokope, já vám moc děkuju. Já jsem se tady dověděla o svém synovi věci, o kterých jsem neměla ponětí. Jo? Naprosto jsme s ničím podobným nepočítali, ale bylo to strašně zajímavý a inspirativní.
1: Můžeme si dát ještě jednu hru na kdyby?
0: Zkuste to.
1: Kdyby existovaly krásné ztráty a už jste je nemoderoval vy, ale byl byste hostem, koho by k vám měli přizvat, aby se vynořili neznámé stránky? S kým byste se v tom studiu rád potkal? A nemusí to být jenom lidé, kteří jsou tady s námi na zemi.
0: Já jsem vlastně hrozně litoval, že se mi některý ty lidi nepodařilo do toho pořadu dostat. Jedním z nich je třeba Zdeněk Svěrák. Vždycky, když se potkáme, tak já jsem mu vždycky říkal, tak já vás zase pozvu do toho pořadu a vy mi to zase odmítnete, že jo? A on říkal, no, já na to hrozně rád koukám, ale nepřijdu, jo? A teď jsme se potkali nedávno na cenách OSA, kdy on dostal zlatou cenu OSA, seděli jsme vedle sebe v řadě a on říkal, no, tak už to teďko není, tak teď bych třeba možná jako přišel, jo? Nepodařilo se mi, bohužel, Miloše Formana dostat. To je mi líto, jo? Tak třeba tyhle ty dva pány bych povídal s nima rád, protože si jich vážím a mají za sebou něco, co stojí za řeč. Určitě bych ještě na někoho si vzpomněl a teď už nějak došla mi zásoba.
1: Vy už jste dal spoustu různých rozhovorů, taky dobře znáte techniku tohoto žánru z druhé strany, takže vás to může leckdy i docela nudit, protože víte, co čekat, ale myslím si, že téma muzika je jistota, na kterou mohu vsadit, abych vás neunavovala. Tak závěrem, jak byste pojmenoval svůj hudební ideál? A zajímá mě, jestli zůstává veskrze konstantní, anebo se za ten život různě proměňoval?
0: Určitě se proměnil, to je jako jasný. Když jsem začínal, to jsem popisoval, tak jsem zpíval anglicky a byl jsem hrdopyšný nafoukanec, který pohrdal většinou ostatními příbuznými žánry. Pak jsem začal zpívat česky, Kainarovu poezii, i když jsem nikdy nepatřil mezi zhudebňovatele Kainarových veršů. Město R napsal on na moji muziku. Ale pak jsem se dostal k písničce Odjezd, kterou napsal Petr Zkoumal, a to byla Kainarova básnička, kterou Petr Zkoumal zhudebnil. Tam se to vyvinulo do takového jako civilního projevu, povídání a postupně se to nějak mění, ale myslím si, že od té doby už to vlastně zůstává konstantní s tím, že já se čím dál možná víc v tom projevu pěveckým, tedy nakolik mi ještě staré hlasivky vůbec dovolí, protože samozřejmě ten rozsah jsem změnil, to je další věc, že se mi změnil ten hlas a že už nemám ty fistule, ty ječivý, co jsem mýval ještě někdy v tom 86. roce. Tak vracím se k těm kořenům rád a snažil jsem se na té poslední desce, mohlo by to být nebe, předvést všechny ty různé polohy, o kterých si myslím, že jsem jich schopen. Takže tak se asi vyvíjím, no.
1: A když se podíváte do publika a zrovna nejste oslněn září reflektorů, co tam rád vidíte?
0: Tak strašně zajímavý je, že když jsem začínal, tak jsme hráli převážně pro muže, pro kluky. Kdežto ten Petr Novák třeba, nebo ten Olympik, co zpívali česky, tak ty zpívali pro holky. Dneska tam koukám a myslím, že těch žen je tam víc. A to mě samozřejmě těší, kterýho chlapa by to netěšilo, že jo. Těší mě taky, že tam jsou lidi několika generací. Naši vrstevníci, s kterými jsme začínali, dneska bohužel už jsou to 65+, ale jsou tam jejich děti a někdy i ty vnoučci tu a tam. Tak samozřejmě nejsme kapela pro teenagers, to určitě ne. Ale pokud někdo vyrost s tou naší muzikou, tak si to sobě určitě nese a možná, že to přenáší i těm svým dalším dětem a dalším generacím, tak to mě těší. To je samozřejmě ohromně příjemný pohled.
1: Říká člověk, jehož jméno si spojujeme s poctivou, nadčasovou muzikou. Hostem Stříbrného větru byl Michal Prokop. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naschledanou a já se těším na váš koncert.
2: Ta země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky. Kde všichni věří jen své nevíře a gramofony chrčí, škoda.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
2: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti jeho srdci blízké.
3: Si pán,
4: či Don Juan,
3: jednou si žebrák a kmár,
4: jednou si ragtajný ticho šlábeček či intrikán,
3: jednou si lhář a jindy fér, jednou máš lásku bez hranic, jednou máš masku, zítra nic,
4: tak si to

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastickej sympatiák.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína chlap. Dneska

0: prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám
2: upřímný cit i podlou lest
0: a lidskou závist.

0: září zrcadlem mír.
1: Jen pozor, prosím, nerozbít.
0: Jsem Otelo, a co jste vy pánové žárliví?
2: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
1: Hercova tvář, to není lež, dobře tě zná, a jestli

0: Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer či noc, milí posluchači. Je tady další díl mého seriálu Hvězdy Ondřeje Kepky, který připravuji společně s kolegou zvukařem a moderátorem Lukášem Berným a produkční a dramaturgyní Kateřinou Radvanovou. Bývá zvykem, že v našem seriálu mluvíme o velkých hereckých, uměleckých osobnostech, na které mám já nějakou konkrétní osobní vzpomínku, které jsem od mého dětství potkal, některé z nich dokonce zcela zásadně ovlivnili můj profesní život a mnozí z nich, z těch osobností, byli i mými pedagogy na divadelní nebo filmové fakultě Akademie muzických umění. Všechny tyto podmínky splňuje osobnost, o které budeme dnes mluvit, paní profesorka Jana Hlaváčová, excelentní česká herečka, pedagožka a jedna z největších hereckých osobností druhé poloviny 20. století. Ano, měla tu čest, že mě učila, tedy opačně, ano, je to přesně naopak, měl jsem já tu čest být jejím žákem. Jsou herci, kteří jsou slabí, průměrní, dobří, výborní, pak jsou ti, co jsou legendární a malé procento z nich má to štěstí, že jsou nezapomenutelní, nenahraditelní a okamžitě při vyslovení jejich jména se nám vybaví tvář, hlas, krásný zážitek, který jsme prožili v divadle, v kině, před rozhlasovým reproduktorem nebo dnes při streamování na webu. Mezi tyto osobnosti bez pochyby patří Jana Hlaváčová se svým charismatickým hlasem, úžasná daberka, rozhlasová herečka, konec konců to za chvilku uslyšíme, samozřejmě herečka filmová a televizní. Tady musím hned na začátku připomenout asi její nejznámější nezapomenutelnou roli zdravotní sestry v sextalogii režiséra Dušana Kleina O básnících. Co bylo však pro ní zcela významné a jedinečné, bylo divadlo. Na prknech, a to ne ledejakých, ale na prknech právě Národního divadla v Praze a posléze divadla na Vinohradech, tedy v době její kariéry dvou nejvýznamnějších divadelních scénách, stvárnila mnoho zcela zásadních, velkých, dramatických nebo i komických postav. Raněvská, Gertruda, Hypodamie, Lady Macbeth. Vždycky se říkalo, že je to česká velká heroina. Ano, ano, jeviště, velké jeviště jí slušelo. Byla nesmírně výrazná, ale dovedla být i velmi laskavá a konec konců i pro mnohé nečekaně vtipná a humorná. Její dcera Barbora Munzerová byla mojí mladší spolužačkou na Damu. A tak nikoho asi nepřekvapí, že jsem se vypravil právě za Bárou, abychom si společně o mamince Janě popovídali. Když si poprvé poznal, že rodiči dělají něco mimořádného, že herectví není běžná profese?
1: Ptáš se, jako kdy přišel ten aha moment, že to je, že když jdeme po ulici, ještě teda za doby totality, tak lidi zakopávají o popelnice, protože se ohlížejí, jde Munzar s Hlaváčovou, jako kdy se tohle stalo. Tak to bylo asi ještě někdy v době předškolního věku a mám pocit, že to bylo přes rozhlas. Protože my jsme si vždycky, teda ne vždycky, ale pokud naši náhodou neměli dvě představení v neděli, tak po obědě byla nedělní rozhlasová pohádka, kde často maminka byla královna, tatínek král nebo vypravěč. Takže ten hlas, co na mě šel z toho rádia, který jsem samozřejmě rozeznala jako dítě, tak tam jsem se asi nějak začala ptát. Pak je jeden moment, který já si nepamatuju, protože mě byly nějaký možná 3,5 roku. Na Národním po divadle maminka, co to bylo, Radus a Mahulena, takže přišla v bílém hávu. Bylo to odpolední představení a tatínek nějak vyhodnotil, že mě vezme možná poprvé do divadla na maminku a maminka přišla a měla říct, jsem pohádka. A následoval veršovaný monolog na 1,5 stránky a já jsem hned poté zařvala, ahoj mami. Monolog se nekonal, byl velký škrt, maminka hodila šálem a šla do portálu, protože jsem ji normálně jako vyhodila z toho, jo. Tak to znám z vyprávění. Ale myslím si, že takový ten velký moment, kdy teda, že rodiče jsou herci a že to je jako něco mimořádného, vůbec nepřicházel v rodině, ale asi až se školní docházkou, kdy jsem to začala tak jako nakupovat od spolužáků a pořád jsem jim tvrdila, že mám normální maminku a normálního tatínka a oni mi říkali ne, ne, ne. tvoji rodiče jsou herci. Že to bylo tehdy jako něco mimořádného.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Hvězdy Ondřeje Kepky.
4: To se stalo, když jsme točili Bakaláře, já nevím, jestli jste to viděli, on se to dost opakovalo s tím zipem, jak rupne a jak tam jim ty špagety, s Luďkem jsem to zrovna točila a tam je scéna na nádraží, kdy si kupuje lístek, aby jela domů. No a to nádraží se řeklo, bude se točit v noci, no a samozřejmě, když se točí v noci, tak se všichni snaží, jsou při věci soustředěný víc ještě než obvykle, aby to bylo rychle hotovo a šlo se domů vyspat, že? No a tak tam sedíme na nádraží, nás líčili a tam takhle seděli dvě řady komparzu. To jsou lidi, kteří zaplnějí obraz, že přecházejí a kupují ve frontě a tak dále, u pokladny a tak dále. No a ten masker přišel, takhle si je posadil ten komparz do dvou řad, měl bedinku a teď je líčil tělkou, tvářičky červený, pusinku, očička, že jo, pudrem přepudrovat jednoho po druhým. Až je měl všechny hotový, přišel asistent a povídá, prosím, komparz na scénu. 39 lidí se zvedlo, odešlo na scénu a jeden člověk zůstal sedět a takhle zvíral. Tupě před sebe. A ten asistent povedal, prosím vás, nezdržujte, tak víte, že všichni spěcháme. Buďte tak laskáv. Ticho. A zíral před sebe zase tím tupým výrazem. Tak on po třetí říká, chlape, nezlobte se, ale už mě neštvete, teda jste hluché nebo co. Po třetí a naposled říkám, komparz na scénu. Zase šílená pauza. A pak ten chlap povídá, já nejsem komparz, já jedu do Kolína. A teď počkejte, to není konec. A teď ten František Havlíček, který to líčil, a on je hrozně dlouhý, on musí mít takových 190, ten Havlíček, jo, takový vazon. Tam stál s tou bedinkou a teď se zakoukal na toho chlapa, který vypadal hora, jo, taková prostě hora tam seděla. Tak se roztřás a říká, jestli vstane a praští, tak je po mně. A říká, promiňte, ale člověče, proč jste se nebránil? Proč jste mi to neřekl jako? Teď já bych si nedovolil na vás sáhnout, kdybyste řekl, že to... A on povídá, co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko.

0: Jen do krákorej zprávu zlověstnou. Je při smyslech tvůj kníže? Vratislav?
1: Kněz Pavel.
0: Co kněz Pavel? Mluv!
1: Kněz Pavel nařídil, by ulehl. Lze prý se nejhoršího obávat.
0: Kdo u něj bdí?
1: Dnem nocí ulože na modlitbách dlí matka jeho, kněžna Ludmila. A rovněž kněžici se střídají.
0: Tak? Děkuji ti. Vyřiď Ludmile, že za chvíli se hodlám podívat ke svému choti sama. Jediná, že mluvit s ním si přeji. Bez svědků.
1: To sotva se ti, Drahomíro, podaří.
0: To starost má je, ty dbej rozkazu. Tam v předsíni sbor žreců uvidíš. Řekni jim, že k jich vyslyšení teď jsem hotova.
1: Jak paní poroučíš?
2: Čas blíží se, kdy bude potřeba se vyrvat z duše všechny rozpaky. Všech ohledů se zbavit bojácných a zapřít ženy měkou povahu.
0: Jen dál, přátelé. Mluvte upřímně, co vedlo vás ze stínu Kazína na posvátného Vyšehradu práh. Jste němí? Oči vaše sklopené? Vy jediní jste zbyli z průvodu, jenž se mnou vyšel z drahé vlasti mé. A vzpomeňte, čím sobě byli jsme.
3: Žel, kněžno, byli. Ale nejsme víc.
4: Ukázka ze hry Jaroslava Vrchlického Drahomíra v úpravě a v režii Josefa Melče, myslím, přesně charakterizuje hereckou osobnost Jany Hlaváčové a krásně kontrastuje s předchozí ukázkou, kdy s nadhledem a se smyslem pro humor vypráví paní Jana až groteskní scénku z natáčení televizních bakalářů.
5: Já jsem měla hodnou paní na hlídání, paní Landovskou, od mého úplně nejútlejšího věku, protože vím, že už nějak krátce po 6 nedělí se maminka musela vrátit do divadla a nějak mě ani nekojila, protože to tehdy úplně nevycházelo zdravotně, takže to jsem vlastně byla už jakoby hlídaná hodnou tetou. A když jsem začala rozum brát a začalo mě to jeviště lákat a to divadlo, tak byly v plném proudu mnoha let reprízované kultovní představení Naši furianti. A já jsem si hrozně přála být v tom chumlu těch dětí, s kterými ta Eva Klenová tam vždycky přeběhla to jeviště. A tatínek tehdy říkal, neexistuje, nebudeš tady hodiny a hodiny sedět v portále a čekat, až na tebe přijde řada, venku je hezky, jdi dělat atletiku, jezdit na koni, hrát volejbal, žádný divadlo. Těmi to zákazy, myslím, přispěl k tomu, že je ze mě herečka, živím se tím už nějakých pár let.
4: Proč byla Jana Hlaváčová tak dobrá, ale hlavně jedinečná? Co bylo její největší devizou?
5: Já si myslím, že to je ta stará škola, ta generace těchhle z těch paní hereček, kterých byla plná Vinohradská šatna, kdy jsem měla šanci s nima pár let tam sdílet, šla vždycky emocionálně úplně na maximum toho večera, nebo toho odpoledne, nebo toho dne, ať už stála na jevišti nebo před kamerou. Hodně o těch věcech přemýšlela, myslím si, že uměla výborně propojit všechny složky, které ten herecký výkon jakoby utvářejí. To znamená i pohybovou, s kostýmem pracovat, s držením těla, jak dotvořit prostě třeba i vizuál v uvozovkách masky, řeknu třeba, co se paruky týče a tak. A myslím si, že i třeba scénáře, které nebyly tak hluboké nebo neměly takový jako dramatický přesah, tak z nich uměla jako vykřesat něco, co se napojilo na srdce a duši toho diváka. Takže tam byl prostě za mě velký lidský takový faktor a opravdovost. Tam to jako šlo vždycky co nejpravdivěji, až úplně do hlouby její duše. což odčerpává hodně energie. Ale myslím si, že to byl ta schopnost, která se asi nedá naučit, dotknout se duše každého jednoho diváka, co seděl buď v hledišti, nebo byl za kamerou, ať už to byla komediální role, to by člověk vyskočil z kůže, anebo nějaká velká dramatická role.

je radost a já. Mé oči až smíchem pláčí.

Je zámek i klíč, je cukr a bič, je bahní tátů, je bazén, je sirka i trám, je obraz i rám.

cukr a bič. Jeba hnitá tůň, jeba se. Je sirka i trám, je obrazný rám. Je surový kat, je blázen. Je nářek a smích, a je voda a líh. Je válka a mír, a je slavík i vír.

0: Národní divadlo rádo inscenovalo i českou klasiku. Legendární Macháčkovi, často v televizi opakovaní Naši furianti, jsou toho důkazem. A Jana Hlaváčová samozřejmě u toho nemohla chybět, jako kněžna, jako Marie Dubská, jako Liduška, jako Roxa. My si teď poslechneme ukázku ze hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen. Národní pohádka J.K. Tyla. Pro rozhlas upravila Jaroslava Strejčková a Janu Hlaváčovou uslyšíme jako Rosavu a matku Švandovu pod vedením Jiřího Horčičky.
1: Před očima se mi to kolotá. Hlava mi jde kolem. Teď je mi volno. Teď je tu líbezno až spánek na oči padá.
2: Pojďte, pojďte, sestry milé. Čekala jsem této chvíle, abych svoje drahé dítě z napásti a sítě lidských nehod vyvedla. A pak utěšená, štěstím potěšená, v klidné lůno zase usedla.
3: To je syn tvůj,
2: ten samý, pro nějž to mě panovnice nad panami temných lesů netrpěla více v říši své. Ta Bláhová, já to přísné vyhostění ráda nesu. Vždyť mám syna. V jeho zdaru míjí utrpení, jež to na mne uvalila vina.
3: Spanilý to mládenec.
2: Ano. Jako poupě z růží leželo mé dítě v nuzném lůži, když jsem do lidských je rukou dala. Rostl hoch mé lásky, až sám také moc té čaropásky okusil. A teď mi dělá péče. Chudým životem se vleče. Neboť to jsem chtěla. Vidoucí, že chudý spokojněji život vede, nežli mnohé bledé, vrtochami utrápené kníže.
3: Jaké jsou ty jeho péče?
2: Rád by dostal milou svoji. Otec ale svazek dvojí, že je ženich tuze chudý. Neboť nemá nic než svoje dudy. Tu chce chlapec ubohý skočit na nohy, běžet do světa a získat zlato, potom dostat dívku za to. Dovede to, když mu pomoc dáte podle sil, jež od královny máte.
3: Mluv, co máme vykonat.
2: Dechněte mu v jeho dudy svoje sladké zpěvy, aby hraním jeho všudy, kamkoliv jen vkročí, stichli smutek, bol a hněvy. Radostná by se zatekla z očí, by se každé srdce na něj smálo. Však i zlaté odplaty mu přálo.
3: My tvou žádost vyslyšíme. Dudy kouzlem naplníme.
0: Jana Hlaváčová dokázala i nečekaně zazlobit. Dělat si legraci ze svých kolegů, kteří to od ní tedy třeba zrovna vůbec nečekali. Traduje se, že v jednom představení, opět to byla česká klasika, právě paní Jana nechala nečekaně a nedomluveně Václava Postráneckého zahrát na housle. Nebylo to ve scénáři a mistr Postránecký se musel pokusit vyloudit nějaké tóny na papírové housličky s provázkovými strunami. No, tedy nahrávka bohužel neexistuje.
4: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
5: Český rozhlas Pohoda.
0: Jana Hlaváčová byla bezpochyby všestranou herečkou, ale já v tuto chvíli musím zdůraznit její pedagogické působení. Měla schopnost mimořádné empatie, vcítění do svých studentů, pochopení jejich malostí, slabostí a rozkrytí jejich talentu. A pokud se zeptáte studentů, tak vždycky řeknou, ona byla taková naše máma. A to nebylo myšleno jen tím, že byla vstřícná. Často byla také velmi přísná, ale především tím, že se dokázala právě vcítit do duší i do těch zranitelných duší začínajících herců a podpořit jejich talent, pokud tam tedy nějaký byl. Mám i osobní příběh. Byla to totiž právě paní Jana, která na začátku druhého ročníku, když jsem ve chvílích volna promítal svůj první vážnější pokus o filmovou dokumentární reportáž, bylo to z vltavského vodáckého putování, tak paní Jana ve mně ucítila nebo uviděla kameramanský či režijní talent a řekla mi tehdy větu: ty to musíš zkusit ještě také na FAMU. Nepřesouvala mě z herecké školy na filmovou, ale utvrdila mě v tom, že by snad tady mohla být šance rozvinout ještě jiný talent. Byla to pro mne inspirace, taková správňácká herda do zad, v tom nejlepším slova smyslu. Posunulo mě to. Odvážil jsem se pak opravdu zkusit štěstí na FAMU. Jsou to takové drobnosti, které v lidském životě rozhodují. A když se ohlédnete zpátky, zjistíte, že jsou možná podstatnější než nějaké zásadní životní milníky. Paní profesorka Jana Hlaváčová. Báro, kde se naučila maminka být skvělou pedagoškou?
6: Kde se to v ní vzalo, na to já neumím odpovědět. Můžu opět vyjít ze sebe. Dostala jsem nabídku trošku vytrhni nám trn z paty, zachraň nás, učit herectví, základy herectví na konzervatoři od Jany Balašové, protože paní profesorka nějak po covidových vakcínách zdravotně musela skončit. A já jsem tehdy šla za maminkou nahoru si pro nějaké rady, protože byl konec srpna a jako první vyučovací hodina je za týden, jo. A já jsem kozoroch a potřebuji být připravená, jsem zodpovědná, neumím tak jen tak halabala, jakože budu tady vařit z vody a budu se něco jako předstírat. Tak jsem si šla nahoru pro nějaké rady, jako jak začít, jak vůbec postavit tu hodinu a když tam budu mít 10 lidí v tom ročníku, jak s nimi, a teď jsou to druháci, že jo, není, jsou to vysokoškoláci, je to 17, 16 let, takže jak na ně. A maminka mě vyslechla, měla takový radostný pohled a řekla: no, vem to, budeš výborná. A říkám: no dobře, mami, a teď etýdy nějaký, ale já už si nic nevzpomínám, prostě. Takže s tím jsem skončila, žádný rady se nekonaly, jenom ujištění, že budu výborná a pak děkuju a zavře a nech mě luštit křížovky. Ale já jsem, protože jsem si k tomu teda čuchla asi na 4 roky, tak jsem pochopila, že je strašně nabíjející a rozšiřující tvé obzory to, že seš v té praxi, na něco jsi přišel za tu dobu a teď to musíš pojmenovat verbálně, doslov, ideálně a ještě najít systém, jak na kterou tu individuální duši jako jít, abys to předal. Takže mě to hrozně vlastně jako rozkošatilo tu škálu toho rybníčku hereckýho, kdy se bavíme o dabingu, o rozhlase, o televizi, o filmu a tak dále, že vlastně musíš se usebrat k tomu, to, co už děláš automaticky, nějaké řemeslné jakoby schopnosti, jak to jakoby předat dál a vlastně přivádět ty talenty k ním samým a do jejich hlubin. A možná to navazuje na to, co jsem říkala, že ta mamka se snažila vždycky jít do hloubky, jako otevírat každý to individuum zvlášť, co seš zač, kdo jsi, podívej se sám na sebe a z toho můžeš teprve vařit a stavět základy té, které role. Že to právě není jenom po povrchu nějaká forma, ale že to musí vycházet z té nejvnitřnější vnitřní pravdy až intimních třeba myšlenek nebo situací a to mě baví hledat. A když máš před sebou talent, je tam nějaký deadline, to znamená, jsou tam nějaký předváděčky nebo přijímačky nebo něco, tak ten člověk má motivaci a když se ti daří a vidíš, jak se ho daří rozbalovat a jak rozkvétá a jak se to jako posouvá, tak je to přirovnatelný za mě, jako když stojí Karlín ve standing ovation po nějakém třeba nabušeném muzikále, co jsem se taky zažila. Přináší ti to energii zpátky. To lidské napojení na tu duši toho, kterého studenta nebo mladého člověka, který o tuhle velmi těžký řemeslo má zájem. Takže tam bych za mě, a myslím si, že to by mohlo být, myslím si, že maminka nad tím nikdy nepřemýšlela až takhle, aby se to pojmenovávalo. Ale i ta blízkost s těmi mladými, že člověk nezakrní, že tě to posouvá, že můžeš trošku rozšířit obzory a třeba překopat svoje konzervativní, už teďka v 54 letech starý názory na něco. Že i tebe to může obohacovat. To je fajn.

zavírám oči a je to k smíchu. Takhle se blesků a hromů bát. Vždyť já se bojím i v nočním tichu, když musím sama v pokoji spát.

0: nad námi měsíc
1: a hvězdy.

0: Jak vnímala maminka odchod z Národního divadla?
1: Myslím si, že odchod z Národního divadla pro ně nebyl snadný, že to byla rovina, kdy ten táta to udělal naprosto čistým řezem, takže z té kanceláře od toho tehdejšího šéfa, nechci jmenovat, odešel a v rámci nějaké své hrdosti a pýchy mužské řekl, tak takhle ne, tohle není Národní divadlo, pod to já se nemůžu podepsat, a už do toho baráku nevkročil a maminka ještě chvíli dohrávala a pak ho v tom ale nenechala, protože po čase viděla, že ani pro ní to směřování, kam to Národní divadlo se jakoby odklonilo, není její cesta toho národ v sobě, že přijedou lidi z venkova na nějakou věc, která by dávala smysl. Ale maminka neuměla být podle mě neukotvená. Hodně jí pomohlo, a ty seš toho důkazem, škola Damu učení, mnoho let, co jí prošly generace herecké pod rukama, tam se myslím našla. A jezdila teda nějaký čas po zájezdech a párkrát odmítla tu nabídku Jiřinky Ráskové na ty Vinohrady, až si myslím, že ta potřeba někam patřit, být v té dámské šatně s bezvadnými kolegyněmi, což se jí dařilo jak v Národním, kde myslím, že se potkávali v šatně s Janičkou Bouškovou, Táňou Medveckou, Bárou Hrzánovou, tak nakonec ty Vinohrady ta Jiřinka Jirásková uspěla a zakotvila v šatně od okna sedící Hlaváčová, Jirásková, Maciuchová a já na poslední 3 roky naproti na u divadelního stolku po Ivě Janžurové v šatně, takže tam se tak jako zase zdomácněla, byla ráda, že někam patří, no.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Hvězdy Ondřeje Kepky.
0: Sedíme s Bárou Munzarovou na čálkem kávy, vzpomínáme na její maminku Janu Hlaváčovou a samozřejmě já nemohu nemyslet i na Luďka Munzara, tedy na Bářina tatínka. No a pak tu máme ještě další hereckou generaci. Máme tady dceru Báry, Aničku Dvořákovou. A tak mě napadá, byla už Jana Hlaváčová z herecké rodiny, tedy že ty geny se táhly ještě dál a dál?
1: Co vím z vyprávění, já jsem teda zažila jenom babičku, maminku, maminčinu, ale tatínek její, oni teda potom nežili spolu, tak byl ochotník divadelní, takže tam někde asi ta láska k tomu vzklíčila. Ale mám teda jednou i vtipnou ke konci maminčina života, když už jsem ji měla v péči a ona ležela v té postýlce a luštila křížovky a běžela tam televize, tak dopoledne byl ten program, že jo, a oni ho hodně reprízovali věci, které natočili oba moje rodiče, takže tam mám takovou historku, jak nesu svačinku, maminka kouká a v televizi je detail na její uplakané oči jako Drahomíra někde v Boleslavově, prostě závěr televizního filmu, kde tam leží nad mrtvolou a s uplakanýma očima velmi hluboce říká něco, nějakou větu dramatickou a maminka na sebe kouká z té postele. Asi vteřinu tak mlčky to zhodnotila ten svůj výkon a svým altem řekla: Ježiš, já jsem byla dramatická umělkyně, prosím tě, přepni to. Že ona si uměla ze sebe udělat i srandu a nebrala se moc vážně.
4: Já jsem jela za Tereskou, ona měla takový malý stateček, chaloupku a ze stodol udělali boxy pro koně ve východních Čechách na Končinách. A já jsem za ní jela, už jsem samozřejmě měla mobil, tam telefon nebyl, že jo, tam nejsou vůbec dráty, to je taková polosamota. Mobil jsem měla jenom, že jaksi signál bylo možné chytit pouze na hnoji, jo. No a opravdu jsem se celý den nepohybovala na hnoji. Takže večer Tereza volala do Prahy, jestli je všechno v pořádku, co Luděk, jestli má co jíst. A přišla Bílá do té kuchyně jejich. Říká, máme, sedni si. Mám, co je, co děláš, drámo tady z toho nějaký. Máme, ty zprošvihla představení. Já vám, jak to, dítě, já žádný představení nemám. A já jsem si, jak jsem si to psala do kalendáře, tak v ob měsíc. Jo, místo do dubna jsem otočila list a napsala jsem si to na květ, tento datum. Tak to byla hrůza a to jsem platila strašně moc peněz. No ale stane se to, ale musím vám říct, že když se to někomu stane, tak vždycky je to strašný neštěstí. Všichni jsou na něj tak hodný v tom divadle, jo. Tak strašně hodný, protože každý trne hrůzou, když se to stane jemu. Protože to si... A ještě tam je takový, máme strašně hodného pana Vrátného, Honzíčka Veselýho, a ten mě, fakt to jsem se rozbrečela, protože jsem přišla s hambou, jak se budu všem omlouvat. Teď jsem napsala dopisy osvětlovačům, všem rekvizitářům, všem složkám v divadle jsem napsala, ať se na mě nezlobí, že prostě se tohle přihodilo. A Honzíček Veselý mě napsal dopis: Janičko, já jsem byl u ředitele, ať se na vás nezlobí, jak se to může stát, vy taková poctivá, teď vy jste tady vždycky dvě, někdy i tři hodiny před představením a zrovna vám se tohle musí stát a budete asi a dal vám mě do obálky 500 korun, že mě jako přispěje. Tak to jsem se rozbrečila, 500 jsem mu vrátila, řekla jsem mu: Honzičku, jsi zlatý, ale to mě nezachrání. Ale bylo vám to tak krásný, ta soudržnost, jako od toho člověka bych to vůbec nečekala, jako, protože to vás politujou všichni, že vás přihodilo se vám strašně neštěstí. No.
0: Na jakou maminčinu roli vzpomínáš? Co bylo pro ní zásadní? Mluvilo se často o věci Makropulos, o slavné Čapkově Emílii Márty.
1: Tam ten Čapkův prostě obrovský záběr přes desetiletí až staletí, že jo, ta role napsaná s tím, že neslezeš z toho jeviště a ta škála těch kostýmů, tak to si pamatuju, že to mě tehdy poprvé možná tak jako projelo hlavou, že to je nádherný řemeslo, když se tam můžeš takhle jakoby. Takže na divadle věc Makropulos, co se filmu a divadla týče, tak to jsou asi tažní ptáci, no, s panem Menšíkem. To jsou takový ty záběry beze slov a bez repliky, kdy jenom se napojili. A ještě je to teda na mě syrově brzo po smrti maminky, tak ještě nejsem v té fázi, abych si pouštěla nějaké ukázky, ale když jdu kolem někdy a báječný dialog s panem Hegrem v ateliéru, byl jednou jeden dům, kdy hraje tu domovnici. Mě bavila ta široká škála toho mámy na herectví od sestřičky v básnicích přes domovnici, byl jednou jeden dům, přes paní, která žije s alkoholikem, až po věc Makropulos. To rozkročení žánrový, že to není jenom dneska většinou typově, že před kamerou, tak jo, tak ty hraješ teda vrahouna, seš plešatej, seš Jinek Čermák, tak budeš pořád dostávat tyhle role, jo. Tak ta flexibilita mě strašně baví. A musím si jenom lehce přihrát polivčičku, že vlastně jsem se teďka k tomu tak jako přičichla, že mám za sebou Médeu s Filharmonií, jeho českou melodram s orchestrem bez mikrofonů, syrově doplný velký emo.

0: Vidí svatební věnec a vleze do postele vyhřáté jinak.
1: Meč! Meč! Pomsti se, mě tady jsem! Podívej, krk mám měkký. Useknout Jiřinu na zahradě by ti dalo víc práce. A tam s tím přestaň. Poctivá. Poctivá, jako kdybych se včera narodila. A dost silná na to, abych to dokázala. Zatop. Dáme ruce do ohně, ty za syna, já za svoje tělo. Ty je vytáhneš dřív.
2: Ale co je mě po té tvý poctivosti? Co je mě potom, jestli umřeš? A vůbec po všem. Poženané obilí, poněvadž moji synové leží pod ním. Poženaný déšť, poněvadž omývá tváře mrtví.
1: Nech mě plakat s tebou.
2: Plač. Ale přede dveřmi.
3: Na koni jak byl krásný a sněhem obrůstá. Jarmarky, lesy, ženy a nikde nepostál. A už mu mechy noci padají na ústa.
2: Matčina slunečnice, zrcadlo krajiny, kříž z hořkých oleandrů. Ach, ty můj jediný. Z tvých mrtvých dlaní stečou mé slzy do hlíny. Už nikdy neustalou tě ruce matčiny.
3: Čtyři chlapci jdou s nimi s rameny schýlenými. Čtyři jsou mladí, štíhlí. Smrt do povětří zdvihli.
2: Pořád a pořád. Kříž a kříž.
4: V rozhlasové adaptaci Lorkovy Krvavé svatby z roku 1990 v úpravě a v režii Genia rozhlasové režie Josefa Melče jsme slyšeli vedle Jany Hlaváčové dvě velké herečky divadla na Vinohradech, Danu Kolářovou a Gabrielu Vránovou. Kolegyně, se kterými se Jana Hlaváčová potkala, když přišla v další části své kariéry do divadla na Vinohradech. V dnešním díle si povídáme s Bárou Munzarovou, dcerou dvou velkých českých herců, dcerou Luďka Munzara a Jany Hlaváčové. A tak mě napadá se zeptat, co Bára po kterém rodiči podědila, jestli dokáže rozlišit, kde cítí víc svého otce a kde zase matku.
5: Já teda bohužel mám hlas a prsa po tatínkovi, takže v mé mužské roli...
6: On měl takhle velký prsa.
5: Adina, Áda, podle filmu Holka nebo kluk, co by Tonda Procházka, výborný režisér a herec Plzeňského divadla, napsal na tělo, tak tam, když jsem byla v té klučičí paruce s tím knírem, opřena samozřejmě zády do hlediště, že jo, protože takhle hrál Newman a takhle hrál Munzar většinu rolí, hlavně zády. Tak říkali, hele, tam stojí Luděk. Abych se v zápětí otočila a téměř na jevišti přes různý suchý zipy udělala rychlo převlek prostě do ženský. Já ti to neumím asi specifikovat. Myslím si, že určitou míru odstupu a teď možná i jako režijního cítění situace, i když jsem na jevišti jako herečka, tak nějak jakoby přirozeně bez nějakého hledání nebo upachtěného jako práce, já nějak jako cítím, jestli je dobře udělaný aranžma, jestli ta situace funguje nebo ne, a docela mi chodí takový jakoby věcný, řemeslný až režijní nápady, jak to jako postavit, vyřešit, aby to fungovalo, nejenom za moji roli, ale i jako za kolegy na jevišti, pokud nás tam není 20 nespuse choreografům, samozřejmě do práce. Ale tak to si myslím, že s tím odstupem určitým i takový to, že říkají, na tobě vůbec není vidět tréma, přitom já vevnitř úplně mi bouchá srdce a lezeš do krku, ale tvářím se nebo asi vypadám navenek, že jsem jako klidná a i někdy vypjaté si

0: situace, já to jako umím pořešit v klidu a nevytočit se do nějakých hysterických emocí, a které většinou nepřinesou nic dobrýho.
1: Tak to bylo dědictví po tátovi. A co spodědila po své slavné mamince?
0: Po mamince to můžu tak jenom nachytávat, co mi okolí říká, že když chci třeba teď při té MD, kdy jsem se opravdu musela jako opřít o svůj hlas, protože tam je 16členný orchestr, sice barokní nástroje místo klavír čembola, ale žádný mikroport, žádný mikrofon ani na ten sál té filharmonie budějické, takže jsem musela jít hlasově do plných úplně na krajní mez, co ty hlasivky zvládnou. To znamená řemeslně hlasově pracovat tak v těch polohách, kdy mi to padalo do toho altu, takže repliky si přece média, tak jsem tam občas zaslechla možná ne úplně intonaci, ale zabarvení toho hlaváčovského altu.
1: Já myslím, že už teď jsem ho slyšela.
0: Takže tam myslím, že jsem tak pochytala možná to best of, no.

sadinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Krásný duet, kde spojili svoje city, profesní i životní, Jana Hlaváčová a Luděk Munzar. A na závěr trochu odlehčení. Vrátíme se ve vzpomínce dcery Báry do doby předrevoluční, kdy naše obchody nenabízely plný sortiment všeho, jak to vidíme dnes. Já jsem se totiž zeptal, zda maminka Jana měla vůbec nějaké koníčky. A mým koníčkem je také připravovat pro vás tento pořad. Tak se těším zase někdy. Nashledanou.
1: Kouřila? Ne, to si dělám legraci. To byl koníček, to bylo to její malé zastavení. Jak já mám zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou relaxačně meditační víkendy, tak to měla maminka ve své pětiminutovce nedopitý kafe a cigáro někde, kdy se zastavila v běhu. Ale ona šila. A šila výborně na šicím stroji a pletla a háčkovala. Takže ty volné vzácné, volné chvilky, kdy jsme byli pohromadě, což se občas stalo, když bylo pražské jaro třeba, tak bylo ČT2 a má vlast běžela, tak maminka za to jen večer upletla svetr klidně. A měla tady takovou jakoby pracovničku, my jsme tomu říkali kamrlík, kde měla šicí stroj, takže nás oblíkala a fakt na nás ušila kapesníkovou sukni zavinovací, jako výborný modely a nejenom to, džíny už a tak. Takže maminka šila a když se někdy stalo, že což byl víkend volný, že neměli ten voják, jak se říká v divadle, tak museli jsme ve 12 být přesně u té polívky na tom stole, to ještě bublalo v tom hrnci a když maminka ještě třeba dvakrát ten stroj se ze stola ozval, že šije, tak tatínek řval, Jano, pojď už! Takže šila a měla tam, myslím, takový ty chvilky pro sebe u toho. A potom, že by jako neměla čas na zahradničení, to ne, ale máme tady od ní na zahradě zasazenou magnólii, kterou milovala, tak tu si hýčkáme a pečujeme. Tatínek si zasadil stříbrný smrk k 50, ten taky stále opečováváme. Takže
2: žijou
1: a maminka zahradničila, jak nic nestíhala, protože byla neustále v práci. Tak takhle občas někde cestou asi k vratům do auta, tak jako vysypala možná z rukávu, nevím, kde to vzala, jaký třeba semínka jahod a úplně to nechala bejt. A pak jsme šli sklízet poměrně bujnou jakoby sklizeň jahodovou a pan soused, který to plel a hnojil a říkal, jak je to možný, že vy tam toho tolik máte. No tak my jsme to přehrabovali z toho plevele, ale prostě žilo si to vlastním životem. A tak to měla tak jako, ale neměla na to moc času, no.
3: Když jsem si hrála s panenkama, pro pána, kolik je to let? Prožívala jsem vždycky drama, protože loutky, to byl svět. Svět, kde to žhne,

jsem si prožívala svůj první divadelní křest. A přišla léta, byla škola, dny lehké jako pérečka.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Tisíc příběhů na Pohodě.
0: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
1: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
0: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
1: a v repríze večer ve 20 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
2: Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu, uvedl BESIP. Na jihozápadě Francie se zvýšil počet evakuovaných kvůli lesnímu požáru. Čekejte slunečno s teplotami do 36 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce. Vyplývá to z analýzy BESIPu, který se zabýval 17 nehodami dětí do 14 let od roku 2023. V Česku musí mít cyklisti do 18 let přilbu povinně. Pokračuje Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
3: U jízdních kol byl ten poměr cyklistů bez přilby 37%. Vyšší ten poměr evidujeme na koloběžkách, respektive elektrokoloběžkách, tam je to 68% a 65%.
2: V jeho západní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovali přes 500 lidí, dnes přibylo dalších 100. Žádný obytný dům zatím oheň nezasáhl. Vedení hasičského sboru Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové očekávají pokles teplot a déšť. Ukrajinský raketový útok v noci na dnešek zasáhl neupřesněný průmyslový podnik v ruské Samarské oblasti. Informují o tom ruské úřady s tím, že na místě zasahují všechny složky záchranného systému. Samara leží asi 1000 kilometrů vzdušnou čarou od ukrajinských hranic. Ruské ministerstvo obrany navíc uvedlo, že v noci protivzdušná obrana zničila skoro 600 ukrajinských dronů. Informace není možné nezávisle ověřit. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové -2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky. Takzvané přehrádky na melioračních strouhách teď staví dobrovolníci v lesích na Velkobítešsku. Jde o reakci na extrémní sucho. Strouhy totiž z krajiny odvádí vodu. Přehrádky vznikají díky akci Hnutí Duha Týdny pro krajinu.
4: Začalo se včera, to se kopalo asi hodinu a dneska na tom pracujeme další 2 hodiny.
5: Paní Šárka stojí s rýčem už u téměř hotové přehrádky na jedné z lesních struh. Ty se v minulém století budovaly, aby odváděly vodu z lesa. Teď je ale potřeba přesný opak.
6: Čili dává velký smysl ty strouhy všude, kde jsou, rušit.
5: Vysvětluje Jan Skalík z Hnutí Duha s tím, že dobrovolníci v podstatě přehrazují strouhy z různých místech a za pomoci menších klád tak, aby voda nemohla z lesů rychle odtékat. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, teploty odpoledne 31 až 36 stupňů na horách, 25 na Šumavě až 28 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se stále zdržíte před Vyškovem, brzdí se na kilometru 231,5, 20 minut pojedete k omezení na kilometru 228, tam pracují silničáři v levém pruhu, brzdí se i ve sjezdu z D46 od Prostějova. Na D10 z Prahy do Turnova je kolona ke sjezdu na Tuřice, zastavíte na 21. kilometru, téměř půl hodiny pojedete k hromadné nehodě na 25. v levém pruhu havarovalo 5 vozidel. A na silnici 3 z Prahy do Tábora je nehoda. 4 osobní auta havarovala u odbočky na Týnec. Kolony jsou v obou směrech na 10 minut. Ze zprávy je to vše a já vám přeji hezký den ve společnosti Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: tradičním čase toboganu vám všem, kteří posloucháte Dvojku nebo Pohodu, přeje krásné dopoledne Aleš Cibulka. V letních reprízách vzpomínáme na tobogany, které vás v uplynulé sezóně zaujaly. Zapomenout tedy nesmím na ten první z letošního roku. Kulatiny u nás slavil Vašek Vidra. Společně s ním přišla jeho manželka Jana Boušková, pozvání přijal Viktor Price a k tomu všemu hrála a zpívala Věra Martinová. A to je dost důvodů pro to si tenhle přímý přenos po čase připomenout. Přeju hezký poslech.
1: Děkujeme velmi za vlídné přijetí. Dámy a pánové, někdy se říká, že jaký je ten první host toho kterého roku, taková bude celá ta sezona, celý ten následující rok. Já jsem v klidu, já jsem v pohodě, protože ta sestava, která je dnes připravená v zákulisí, ta je opravdu skvostná. Dovolte mi, abych přivítal vlastně první dva živé hosty letošního roku. Přicházejí Jana Boušková a Václav Vidra. Krásné dobré dopoledne, Vašík Vidra, Janička Boušková, lásky plně za ruku a doprovází je smečka tří psů, abych vám to popsal, tři psy se motají, všichni o sebe vzájemně zakopávají a Janičku Bouškovou ještě zdraví všichni a Janička dodává a jsme k tomu šťastní. Krásné dobré dopoledne, vítejte v toboganu, Jana Boušková, Václav Vidra. A jsme šťastní, dodala Janička. Posaďte se u nás, kde se vám to líbí. Čoklíkové vám stejně určí, kde budete sedět.
2: Můžu ještě jeden ubrousek.
1: Ano, prosím vás, je tady někdo, kdo by chtěl dát kapesníček? Pozor, já ti dám svůj kapesníček, který jsem před chvílí vyžebr.
2: Tak se schovám.
1: Já jsem dostal hned další.
3: Jsme začali
1: a tady jsou další, prosím vás.
3: Začali jsme, kde to stačí, prosím vás, to stačí už.
1: Nemáte někdo
3: kapesníkama?
1: Ano. Prosím vás, nemáte někdo 5000 nebo 2000? Vy jste takový štědří. Posaďte se u nás.
3: Tak první, děkujeme.
1: První otázka je na snadě. Vašíku, doufám, že mi to odpustí, že se nezeptám jako tebe prvního, ale Janičko, ty jsi dodala před malou chvílí, když jste přicházeli tady s tou vaší smečkou a jsme šťastní. My jsme šťastní, že se vidíme a já jsem šťastný, jak ti to sluší, jak jsi plná energie. Mám z toho velikou radost. Jak se máte, jak se máš? Ty jsi plná kapesníku. Házej to pod sebe nebo zase. Do toho si smrkala, ten si schovám zase já. Tady je mikrofon. Jak se máte, vy smečko úžasná, šťastná? Povídej.
2: Jsme šťastní.
1: To je úžasný. Jak se máš ty?
2: Jsem šťastná.
1: Jenom záříš, což je fascinující. A...
2: Zářím jen pro tebe a pro Vaška.
3: No, to jsem jí učil včera celý den.
2: A dneska ráno jsem to vyprdla dobře.
1: Já jsem chtěl podrobné informace, nevěděl, že se dostaneme až tak daleko, ale buď klidná, já taky.
2: Jo. No tak,
1: no, tak to, no, co nám víc chybí?
2: Je to super.
1: No, v našem tak. Věku to víš, Vašík už je tam taky. Vašíku, my jsme si povídali tenhle ten týden na vlnách Českého rozhlasu. Vaška potkala taková věc zajímavá, bylo mu 70.
2: Ježiš, je za chvíli 72.
1: No, ale tak to máš doma zajíce.
2: V květnu.
1: No, to byl takový vlažný potlesk vás, kdo jste starší. Prosím vás, tak mu zatleskejte za tu 70. To...
2: A komu tleskaj, mě taky?
1: Tobě až k 75.
2: Až 75.
1: 1,70 nás nezajíce.
3: Dobře. Už to 70, to už máš pryč.
1: Vašíku, prosím tě, byl bys tak hodný a popsal nám celou vaší smečku, protože pejskové fenky se tak jako krásně rozprostřely do publika. Publikum se s nimi mazlí. Vy, co určitě. Jste se mazlili, to je pak za příplatek. To se nebudete. Všecko je teďka...
2: Protože chtějí být taky šťastní.
1: Malinko toho štěstíčka si chtějí přimáznout. Tak Vašíku, prosím tě, kdo to všechno dorazil?
3: No tak já začnu tady od nejstaršího člena smečky.
1: To je Jana.
3: To je Jana.
2: Děkuju,
3: tu už si představil ty.
1: Ano, ano, ano.
3: Ta je šťastná. Mm-hmm. Potom druhý nejstarší jsem já teda.
1: Aha.
3: No a potom tady mám při čtyřnožce Bufinka, ta bílá.
2: Bufinka je za tebou.
3: Já to vím, no. Nemusíte radit, já vím, kde mám psy. Bufinka je za mnou. Potom máme tady Tripa, no a teďka před asi 3/4 rokem se zamiloval tady trip a u sousedů si vyzvedl jejich bernskou salašnici, vzal jí na vejlet asi na 12 hodin. No a z toho vznikly takovýhle krásný štěňátka. Tak já jsem teda si z útrpnosti jedno vzal, jedno oni si nechali, zbytek jsme rozdali. No a to je, ten se jmenuje Max. Max mě způsobil řadu takových neúplně příjemných i komických situací.
1: Ale jsem s některou. Já myslím, že rovnou s ní můžeme začít, když už poznáváme vaší rodinu.
2: Nebuď tajemnej, jdi s tím.
3: Ne, tak ven, on je to skvělý štěně, je mu 7 měsíců. No a během asi 3 neděl v určitým období, asi myslím před takovýma měsícem a půl, mě zničil štvery moje oblíbené boty. Jedny teda zničil v hotelu. To jsem byl ještě rád, že nezničil ten hotelový pokoj. Tak to jsem mu tak jako odpustil a pak jsme přijeli domů a on objevil moje barefootové trekovky s michelinskou podrážkou, který jsem měl moc rád a která už se nevyrábí, ta podrážka, no tak ty zlikvidoval taky. Tak jsem si pro jistotu objednal ještě jedny, ty už neměli tak dobrou podrážku, ale byly taky takový pěkný, za stejnou cenu, stejně drahý. No a já jsem nebyl bohužel doma, ten kurýr přivez balíček a hodil mi ho za plot. No a než jsem se vrátil domů, tak boty byly rozbalený a sežraný.
1: A líbily se?
3: Líbily, evidentně se líbily. No,
2: protože on si asi oblíbil Chanel Egoist, které já jsem Vašíkovi kupovala jako voňavku a mých bot se vůbec nedotk. A jak tam byl Chanel Egoist?
3: Já no promiň, ale já si teda Chanel Egoist na nohy nedávám, ale to
2: ne,
3: nevadí.
2: Ale jako vonil si celé, víš, jo, takhle, jako myslím,
3: že to nasáklo.
2: Bylo to strašně pěkný a...
3: Až ke špičkám.
2: Až ke špičkám to nasáklo asi a no. Prostě byl si ožraný jenom ty, já ne.
3: No jasně, no. No tak prostě takhle, no. A tak jsem si teda objednal ty boty ještě jednou. No a pak jsme byli na zájezdě, to byl poslední jeho zásek, kdy jsem nechal v šatně neprozřetelně svoje taky nový barefootky a on mi z nich udělal pantofle.
1: Taky dobrý. Důležité no, je to vědět.
2: Můžu, já jsem říkala, Vašku, prosím tě, ale já jsem malá, tak musíš to dávat takhle, kam ten pes nedošáhne. Ale ty to koupíš, dáš to na zem a máš pocit, protože když já to neuklidím, tak to tam zůstane. A to je jako, když mu prostřeš ke snídani. Takže já nevím, jako já se na toho psa vůbec nezlobím. Tak ať to žere prostě, nebo se to nauzvednout a dá to do 3. patra.
1: No. Já úplně vidím tu situaci, jak Vašek není doma a Anička říká, sežer to, ať se naučí si to uklízet.
2: Ne.
1: Ještě tam jdeš a cakneš tam toho Chanela
2: ne,
1: trošku.
2: Ne, nebylo ještě třeba tohle. No. On je strašně chytrej. On dělal Chanel. A už jel.
1: To je prosím vás důležitá informace pro vás, až někam pojede Václav Vidra s divadlem. Vyžaduje v divadelní šatně malinko trošku Chanela cáknout a v těch hotelích hlavně, kde bude spát, jako malinko to tam tak jako vycáknout, aby to tam vonilo.
2: A bude to šubě. Chanel, přijel, už je tady.
3: Já myslím, že to nemusíme zase dál rozebírat, já si to tam nacákám sám. Jo, takže v klidu.
1: Ten dnešní tobogán si budete užívat se vším všudy. Mám pro vás připravené dárky, něco jsem přinesl. Já něco naši diváci, kteří jsou tady, ovšem mými dárky budou i hosté. A já věřím, že vám udělá radost dáma, která právě přijde a mě bude zajímat to vaše vzájemné propojení, protože leckoho by možná nenapadlo. Dámy a pánové, právě teď přichází paní Věra Martinová. Přeji krásné dobré dopoledne. Věruško, vítej opět po čase tady u nás v toboganu. Věra Martinová.
4: Děkuji. Dobrý den.
1: Dobrý den. Než si dáme první písničku, posaď se u nás, anebo jestli se chcete blahopřát, líbat se, co
4: určitě
1: od nás to zajímá.
3: Určitě. No,
1: Věra Martinová odložila mikrofon. Líbání.
4: Jsem strašně šťastná, že tady můžu být. Tady máš ode mě takový malinký dáreček.
3: Děkuju moc.
4: Janičko, taky jsem moc ráda,
2: jenom,
4: že se vidíme.
2: Neupadla,
4: ne, ano, ne, ne přes psy. Ano.
1: Předala CDčko.
3: Sedni.
1: Ano. A já...
3: Sedni.
2: Mám se lehnout.
3: Ne, sedni.
1: Janičko, místo.
2: Já musím sedět.
1: Já jsem se tě chtěl před chvílí zeptat, jak to, že ta smečka tě tak poslouchá. Teď jsme viděli malou ukázku, to, ale všim si, že jsem se v hru zesed taky. Jako, jo? Všichni jsme se posadili. Věruško, prosím tě, co vás dva pojí? Tak jako napadlo by mě samozřejmě koně, pastviny, příroda, tohle to všechno. Ale jak vy dva se znáte, že Vašek si o tebe řekl jako o první a jedinou?
4: My jsme se párkrát...
1: To už začalo zajímat lež. I Janu, lež.
2: Lež?
3: Ne, lež ani se nehni.
1: To je tajemství spokojeného manželství Václava Vidry a Jany Bouškové. Ano, Věruško, promiň, tady jsme si to jenom vyříkali.
4: My jsme se párkrát potkali na nějakých akcích a myslím si, že jsme si vzájemně padli do oka. To jsou taková ta setkání, že s někým máte pocit, že jste si blízcí a že se znáte 150 let a vidíte se poprvé v životě a někdy to prostě neklapne. A myslím, že tady to klaplo a já jsem strašně ráda, že si mě Václav vypřál a moc mě to těší, protože ho mám moc ráda, samozřejmě i Janičku.
3: Díky, já jsem strašně rád, že jsi přišla.
1: Věruško, můžem poprosit o první písničku. Která to bude, co jsi připravila, co nám zahraješ, zaspíváš?
4: Ta první písnička se jmenuje Bez nebe ráj, v originále Wichita Lineman a otextoval mi můj kytarista Kuba Juránek.

0: Věra Martinová živě v přímém přenosu Českého rozhlasu jako dárek pro vás, pro všechny, kdo jste právě teď na našem příjmu, jako dárek pro oslavence Václava Vidru, pro Janičku Bouškovou. Velmi děkujeme. No a vlastně, když jsme u těch narozenin a kulatin, Věruško, ty vlastně v letošním roce taky slavíš. A jsou to, možná byste to neřekli, jo, když se podíváte na Věrušku, ale má letos 40. No, že je to tak, nekecám.
1: Ano, je to tak, ale není to tak, jako že by mi bylo 40 a vypadala jsem tak schátrale, ale je to 40 let mé vlastně kariéry, když jsem přišla na soulovou dráhu.
0: Ale půl kulatiny tam budou taky jedny. Že to je vlastně velmi zajímavé, půlkulatiny taky jedny tam budou, viď, u tebe v letošním roce, protože, abych vám to řekl decentně, Věruška se narodila v době, kdy malý Vašík slavil 10. narozeniny.
2: No jo,
0: no,
2: je dobrý, no.
0: Je to tam, je to tam. Dámy a pánové, vy vidíte, že máme tu ještě jedno volné místo a já jsem šťastný, že pozvu muže, který není zas tak častým hostem a málo kdy se podaří ho sem k nám přemluvit a získat. Vašíku, děkuji ti za to.
2: Já taky děkuju.
0: Navíc je to splněné přání pro Věru Martinovou, protože já jsem zjistil v zákulisí, že za těch 40 let její kariéry oni se neviděli. Vy jste se fakt nikdy nepotkali až dneska?
1: My jsme se dohodli, že jsme se jednou někde prolnuli.
0: Jo.
1: Ale to bylo v době mých začátků, kdy já bych se mistra v životě, jako bych si nedovolila ho jakým způsobem oslovit.
0: Ano.
1: Takže dneska to bylo první takový opravdu osobní setkání a jsem strašně šťastná.
0: A ještě vedle tebe bude sedět teď.
1: No.
0: Je. Dámy a pánové, pan Viktor Preis. Viktore, krásné dobré dopoledne. Je nám velkou ctí, že jste opět přijal pozvání sem k nám do Toboganu. Viktor Preis! Viktor Preis, přivítání s Věrou Martinovou, faninkou Václav Vidra, oslavenec se vztyčil. Viktore, krásné dobré dopoledne. Vítejte tady u nás v Toboganu.
3: Dobré dopoledne. Paní Martinová mě udělala takový vstupní teda antré, že si s tím nevím rady, ale já jsem tady dost častým hostem.
0: To je...
3: jako to zase, kdybychom to sečetli, tak myslím, že mě znásilnil několikrát.
0: To je pravda, ale naposledy to bylo v Obecním domě ve Smetanově síni.
3: Před tolika lidma.
0: Před tolika lidma, ano. Dnes je to, mistře, takové skromnější, ale
3: ano,
0: přeci jen.
3: Ano, a to je příjemnější. To je příjemnější.
0: Vašíku, neboj se, 80 děláme moc hezký a 90 děláme dvouhodinový. To je informace pro vás, pro všechny, jako ano, jo? Abyste jedli zdravě, cvičili.
2: To už, aby jsme živí neodešli potom. Jasně, no.
0: No jistě, tušte se. Viktore, vy jste tak nápadně zasunul pod stůl takovou jako obálku.
3: Ano.
0: Je to hezký, dneska se chodí s obálkama nenápadně. Vy jste přišel transparentně, protože máte velkou obálku.
3: Já jsem totiž se rozmýšlel, jestli Vašíkovi, teď ti udělám zase já antré, ale přátelský, mám tě moc rád. Strávili jsme spolu krásný léta u divadla a měli jsme se vždycky rádi a já potom řeknu jednu takovou příhodu, když dovolíš. A jelikož si dosáhl takového věku, tak já se nechci vnucovat, ale víš dobře, že jsem si vždycky čmáral. A tak jsem chtěl zveřejnit výtvor pro tebe, protože ty jsi věčný kaskadér života. Tak jsem tam ti dal téma, které trošičku s pudem sebezáchovy souvisí, jo. A je to něco, aby ti to přineslo štěstí. Víš, jak se to jmenuje? Jmenuje se to Ochraňuj tě, anděl páně. Tak jo.
0: Vašík se mezi tím vnořil do obálky a ukazuje obraz. Ukaž, no to je nádherný. Milému Vašíkovi, kolegovi i příteli, a tady je ten anděl, to je krásný. No jistě.
2: No, tak to je v podstatě ty.
3: Jsem mu podobný, on má brejle.
0: Dám sem anděla k nám, ať se na něj, počkejte, já to radši položím, aby to nespadlo.
2: No, by to někdo by to tady voca sem mohl schodit.
0: Ano, to bych se bál. Viktore, já to rovnou využiju. Můžete nám vyprávět nějakou veselou historku o Václavovi? Vy jste tak jako jenom malinko naznačil, že jí máte. Co nám na oslavence prozradíte?
3: Je jich strašně moc a já musím mít nějaký taky svolení.
2: Máš?
3: To Bogán má hodinu, že jo, takže...
0: Ne, samozřejmě, já jenom... Ano. Proč vysílat polední zprávy? My je nedáváme.
3: Vašíku, jak to tenkrát bylo? Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval. Že si něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
3: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka, Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
3: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno. Naschledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené. A takže to bylo první setkání, my jsme se znali, ale víte, to bylo drsný pro tebe asi.
2: No bylo, ale je zajímavý, že já si nepamatuju ten motiv, já si nepamatuju, co jsem prošvih, nebo
3: já si myslím,
2: co jsem...
3: Václav,
2: já
3: si nechci brát vysílací čas, ale vzpomínáš si, hráli jsme v ABC takové různé pokleslé hudební komedie.
2: Opravdu,
3: až jsme se styděli. Lysistrátu od pana Renčína.
2: Renčína.
3: Hráli jsme ženský, to je vždycky, že jaksi, dívčí válka.
2: Ano, dívčí válka.
3: A to je vždycky vděčný téma, když Muskej hraje to pokleslé téma.
4: Ano.
3: Nic. Venca zase zpoždění. A byla takováhle kalamita sněhová jako dneska a Venca nikde.
2: Aha,
3: a já už ze zoufalství jsem vyběhl do Vodičkový a vyhlížím ho a to tam jezdili ještě tramvaje. A v obou směrech, nahoru i dolů, jeli tramvaje pod sochou svatého Václava a tam skutečně moje nevěřící oči viděli v kulichu Vaška na běžkách, sjížděl Václavák, já na něj mával z Vodičkový, dělej. On tam oprásknul ty běžky a šel hrát.
2: Ano, to máš pravdu. Ano,
3: bylo tam malé zpoždění.
2: Ano.
3: No a náš Vašík do dneška za 5 minut 7, já už v divadle nejsem 10 let, doufám, že jsi
2: si
3: zachoval.
2: Nic se nezměnilo.
3: Za 5 minut 7 Vašík dochází ke své šatně, odposlech volá Vašku, už to bude Vašku. A on kouše do palačinky a usmívá se. Pak si lehce nahodí. Já vím. No, tak vzpomínka na minulost.
2: Ano, to já jsem ještě obohatil takovou jednou glosou, kterou vždycky říkám, když jdu kolem té inspice, už je těch 7, už se zvedá, ještě se nezvedá opona, ale už teda tam na mě čekají. Tak tam vždycky přijdu a říkám, proč nezačínáme?
3: Ano, máte zpoždění, ano.
0: Ale je fakt, že to sladký na ty nervy by měli jíst ty lidi kolem tebe, protože Vašík vždycky dorazí...
2: No já jim chci dát tu možnost.
0: Ne, ale já si vzpomínám na jednu krátkou chvíli, kdy Vašík hrál Vinohradské divadlo a my jsme s ním přijeli točit rozhovor tenkrát do pořadu o češtině.
2: Ano.
0: My jsme tam byli samozřejmě 30 minut dopředu a na vrátnici nám říkali, pan Vidra, no to si tam běžte připravit, ten ještě Ježišmarja, ten ani omylem. Bylo třeba 15:45, Vašík dorazil, od 7 se hrálo a já jsem mu říkal, je tak to už to asi točit nebudeme, že to nestihneme. Říkal, ne, to v klidu natočíme. Dotočili jsme to povídání, teď bylo třeba 51:52 a já jsem říkal, už se jdete, to jsme si ještě vykali, to si jdete už oblíkat. Nám říká, ne, já si dám ještě sprchu. A ten jeho stoický klid, my jsme odcházeli, on šel do sprchy a já mrcha jsem se šel podívat ze zhora na to jeviště. To bylo podle mě, Vrátila se jednou v noci, kde si začínal, že jo, kde si vycházel, nebo bylo to něco, kde si vycházel na začátku. A já jsem říkal, to není možný, že na to jeviště vyjde v těch 7. Byl tam v klidu, já byl vynervovaný. Janičko, prosím tě, to dělá i doma?
4: To dělá ještě horší věci.
2: Počkej.
4: Ne, já jsem chtěla říct, že Jiřinka Jirásková mi jednou říkala, ne, to je v pořádku, já to znám. To přiběh inspicient a říkal, Jiřinko, mám to už pustit, budeme začínat. Jiřinka, kdo chybí? Vašek Vidra. Pusto.
3: Ano.
0: No ale taky to je ta slavná scéna, kdy jsi byl tady ve Vinohradském divadle povolán na kobereček za paní ředitelkou Jiřinou Jiráskovou.
2: Ano.
0: Jak to proběhlo? Dostal jsi za uši?
2: No ne, tak jako ano, byl jsem na koberečku, nevím už taky za co. Já tyhle si jako detaily vypouštím z hlavy. Ale tak jsem chtěl nějak to trošku zlehčit, tak jsem doma zbalil takový malý perský kobereček a přinesl jsem si ho tam. A, že jsem si teda přinesl svůj, abych jí tam neprošlapal ten v té ředitelně, který ještě pamatoval dědu určitě. No tak jsme si hezky popovídali, bylo to fajn, no, tak jako...
0: No já bych jak vyprávěla, že jí to úplně vzalo víte z plachet, no, ale Janíčko, prosím tě, do divadla teda přijde vždycky včas na poslední chvíli. Co třeba, co se týká psů, koníků, tam je taky takhle jako ne nedochvilnej, ale na čas, anebo koníci mají na vteřinu včas svoje žra...
4: Ty mají přednost. Že jsou to zvířata, nemůžou si ohřát jídlo, nebo prostě nemůžou si ho nakrájet. Nemůžou se o sebe takhle postarat. Už jsou domestikovaný, rozumíš, takže jsou na nás odkázaný. Na to má Vašek prostě, to si je schopný stát v 5 ráno a dělat jako pro ně jídlo a tak dále.
2: No ne, nedělám v 5 ráno, to přehání, ale samozřejmě.
0: To nech, to zní dobře. No jistě.
2: No to jo. No,
0: ve 4 ráno Vašek stává, to můžu odpřísahnout.
2: To bohužel někdy jo, no.
0: Máme tady další písničku. Je tady další písnička v téhleté skvostné sestavě, která se sešla díky tomu, že Václav Vidra tenhle ten týden oslavil své 70. Je tady Jana Boušková, je tady Viktor Price a u kytary právě teď Věra Martinová. Tak věřím, že teď si s ní budete všichni broukat a je to vlastně píseň o oděvu, který Václav Vidra, i když má teď na sobě manžestráky, věřím tomu, často nosívá.

0: Věra Martinová, živě tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Písnička pro oslavence Václava Vidru, pro Janičku Bouškovou, pro Viktora Prajze. Věruško, ty buď ráda, že jsi se dívala dopředu do hlediště, protože kdyby jsi se otočila, tak vidíš, jak celou tu píseň se na tebe Viktor Prajze, řekl by, až jako zamilovaně díval. Všim jste si toho, Viktore, to jste si nemohl všimnout, ale...
1: Já jsem to cítil. My jsme si tady vzadu v šatně skládali poklony, protože já obdivuju prostě všechny zpěváky, kteří nastoupí s nástrojem a suverénním způsobem krásně zaspívají. Mě by ranila mrtvice. Já jsem zkoušel zpívat a různě jsem se tak jako produkíroval a my jsme museli zpívat začínajících muzikále. Kdybyste věděli, co to bylo za utrpení pro amatéra. Text přišel pan prezident Havel na jedno představení, no tak to je motivace jako hrom, aby člověk uspěl. To víte, že jsem to zvoral. Ten text a tak dále, to byly strašné nervy. Já jsem si psal, to jsem říkal tam vzadu v šatně, už texty do orchestřiště, ale když rozsvítila se scéna, tak to zmizelo, takže jsem byl namydlený. Takže já mám velký obdiv k profesionálům, který tímto způsobem nás obohacují a podarují.
2: Já moc děkuju, ale já tu trému mám taky. Se o tom bavili, takže to vím. A může se stát, i když bavili jsme se o tom, že pro mě je jednodušší si zapamatovat text s melodií. Jo, já bych se musela, kdybych se měla naučit Shakespeara, tak já bych musela si k němu napsat muziku. Abych si to zapamatovala.
3: Pro nás je ta muzika ta situace, v které se to hraje.
2: Tak každý máme ten svůj rang, ale chci k tomu říct, že se mi jednou, občas se samozřejmě stane, že vypadne text. A nejhorší je, když se vám to stane a víte to už na začátku písničky. Já jsem zpívala písničku, která se mne brzy bude ráno někde. A možná ji znáte a tam je... Tam pod bezmračným nebem si naštěstí můžeme hrát, zvoní poháry s ledem a vůbec se nechodí spát. A já jsem už od začátku věděla, že nevím, co tam zvoní.
3: To je strašný, no.
2: No a tak jsem říkala, no tak nic prostě, tak to plynulo, tak říkám, třeba to naskočí. Nenaskočilo. Ale tam je dobrý, že vás to zachrání v tom, že něco tam opravdu naskočí. A mě naskočilo, zvoní Poláci s medem.
3: Poláci s medem, no.
2: Místo poháry s ledem, Poláci s medem.
3: Přivezli med, Poláci.
0: Ty jsi již tehdy pranířovala dovoz levných potravin ze zahraničí.
2: No asi tam nějaký podprah už tenkrát byl.
3: Jenom připomněl, co se stalo Petrovi Haničincovi. Hráli fidlovačku na fidlovačce vlastně. A on hrál toho slepýho houslistu, který zpívá hymnu. A začal zpívat, kde domov můj, voda hůčí, hůčí, hůčí, hůčí, hůčí, hůčí, hůčí.
1: Já jsem přitom byl.
0: Ale to je strašný, ale Věruško, zpěváci to dělají často tak, protože tvoje písničky všichni znají. Já si vždycky říkám, hele, teď mu vypadl text, že daj ten mikrofon jako do publika, aby to dospívali ty lidi. Si říká, hele, prdví, musí to dospívat lidi, jako v tuhle chvíli. Ne, ale já jsem
2: jako měla pocit, že jsem placená za to, abych to zpívala já, takže by bylo jako blbý to nechat na těch posluchačích.
0: Ne, to je fakt, to je fakt, no, ale zpívají si s tebou, jak jste mluvili o tom, že jste vzadu si seznamovali a špitali si. Já bych byl transparentnější. Když jsem přišel do šatny, tak si zrovna měnili telefonní čísla. Jako, musel jsem to říct, že jako, ale promiňte, jako, že jo.
1: Já jsem na to hrdej.
2: Já ještě víc.
3: I já, ale já jsem zjistil navíc, že to číslo mám. Akorát se předvolba změnila.
0: Jistě,
3: operátor jiný.
0: Když si objednáš levnější tarif, tak se ti změní předčíslí. Ale víte, co by mě zajímalo? Sešla se tady dneska takhle úžasná parta, prýma lidí a Pořád se člověk dozvídá nebo slyší kolem sebe, jak je těžká doba, jak se blbě žije, co se děje v politice a ve světě v politice a tak podobně, a že takhle strašně nikdy nebylo a tak podobně. Máte vy, já nevím, jestli se ptát na recept, ale jak to děláte vy, Janíčko, Vašku? Vy působíte dojmem, že jste opravdu dvojka, která se hledala, která se našla, která si na sebe počkala svého času. No to jo, ale jak to máte dneska? Žije se vám dobře, jak to děláte? Nesledujete politiku nebo se nedíváte na zprávy?
3: Ne,
0: nebo
3: to s naším životem nemá nic společného. To je něco jiného. To je venku. To je za oknem. My žijeme spolu a jako musíme spolu, nebo žijeme spolu v jakýkoliv době. Že? Taky jsme začali spolu žít a nebylo tady úplně jako svobodně.
4: Vždycky něco bylo, jako, co
3: ale musím říct, že pořád ještě jako jsme stihli úsek života, který, za který by naši dědové a tátové dali Bůh ví co asi, že, protože ty prožili daleko horší ještě etapu dějin. Ale tak zatím neříkejme hop, když jsme ještě nepřeskočili. Kdo ví, co nás ještě může potkat, no, ale takhle to je, prostě svět jde okolo nás a ono se říká, že člověk se má trápit jenom tím, co může změnit. My se musíme samozřejmě pokoušet, musíme dělat to, co uznáme za vhodný a co můžeme dělat, ale pokud něco opravdu změnit není v našich silách, no tak tím se určitě nemáme trápit. Máme to brát jako prostě součást života, no.
4: No a zase, když tak ráno začít znova.
3: No,
4: ten druhý den.
3: Jo, nebo tak. No,
4: jako, když vím, jako, že teď už to nevrátím, nebo že se můžu omluvit, nebo to jsem tak nemyslela, no a tak říkám, tak teď budeš jako, ale jednou tak dobrá, nebo to nějak napravíš, anebo se budeš jako fakt omluvit, že jo, takže co ti nechce, ale udělám to. A vůbec už se nestydím, prostě, no a protože pak to, ty lidi to strašně moc hezky vemou, když přiznáš jako svoji chybu, nebo ne, že se ponížíš, ale že to prostě přiznáš a že oni měli třeba pravdu, no. Tak jsou strašně rádi, že to bylo uznané.
0: Jo, to je velká pravda. A navíc
3: ale jenom k tomu ještě jsem chtěl dodat, že vlastně, když jsme spolu

0: My jsme si lehli pod okna, aby nás
1: říkali, bacha, jsou tady vidrovi, dělej, že nejsme doma.
2: Ale jo, my jsme se dlouho nezdrželi, jenom jsme vám to řekli, že jsme spolu a zase jsme odjeli. No.
3: Ne, ale já ti, Vašek přišel na Štědrý den vlastně ke mně. Jako na hřebenka, kde jsem bydlela ještě u rodičů. A máma mě zbudila, protože já jsem točila v Ostravě a neměli jsme nic lepšího na práci nebo jako nápad, že byl tam vymrzlej vůz, který nás vez, ten vagón, a on říkal, můžu vám prodat jenom šampaňský, ale je úplně zmrzlý. Každý si vzal flašku, to je dobrý.
2: To se jelo z natáčení. Ten...
3: To se jelo z natáčení.
2: Tam já jsem nebyl.
3: A já si jenom pamatuju, že to bylo Praha střed a že jenom jsem říkala, je, tady jsou takhle dolů schody, jsou příkrý, to nedám. Tak jsem se otočila, musela jsem se držet, víš, a jít pozadu, protože jako takhle bych udělala drrrr. A ta páteř by udělala...
2: Uběhlo pár let a už jsi tam zase zpátky. No.
1: Já, bratke, to je krásný, že se vrací ty prazážitky. Hele, je taková zima, že i to zmrzlý šampaňský bude, jo? Tak, jak si řekl, jako neskutečnou věc, Vašíku, jak člověku naskakujou ty role?
3: Jako tam byla třeba Pavla Břinková, tyhle lidi, jako neskuteční, ale to byl vagon, který opravdu neměl nikde snad ani stavět. To bylo strašidelný, jo. No a já jsem si musela vzít taxika. Měla jsem to kousek domů, ale musela jsem si vzít taxika, protože ty schody, byla jsem šťastná, že jsem je přežila.
1: Rok 1983, co se všechno člověku...
2: Do toho jsem přišel potom já.
3: A já jsem první, co bylo jako skopla boty a ježišmarja, to já říkám, já jsem nespala, ne. My jsme slavili, já ho všecko přiznávám. I to, co jsem neudělala, jo, jasně. Dobrý, lehla jsem si, ale za chviličku to bylo... Znáte to, jak jako propadnete, prostě jste úplně hotový.
2: A najednou někdo říká... Se 4 hodiny.
3: Ty jsi tam nebyl vůbec, prosím tě. Ty jsi přišel chvilku později.
2: Ano.
3: To je moje historka, tohle.
1: Z roku 83 já mám pocit, že vypráví něco, co se stalo předevčírem.
3: No, díky, to je pořád takový... Rozumíš, díky, to vidíš, ne? Jak do toho mluví.
1: Jak jsi řekla, že tam byla maminka, mě chvíli trvalo, že jsem si musel uvědomit, že... Já vím, ale v chvíli mi blesklo, že tvoje maminka je žena za pultem. Pak teprve mi došlo, že vlastně ne.
3: Ty jsi myslel paní Medřická.
2: Ne, jinou.
3: Byla ta maminka, ne tvoje, moje.
2: Ne,
1: tvoje maminka, že je žena za pultem. Paní Medřická je jeho maminka.
3: No jasně, no.
2: Kurník, tak čí maminka tam byla?
3: Takže byla tam moje maminka. V posteli v mý jsem ležela já a moje maminka byla nade mnou a říkala... Jano, vstávej, je tady vidra, má psa, barevnou televizi pod, tady takhle pod rukou přines a tobě asi červenou růži, takovou tu, víte, jak je na Štědrý den?
2: Vánoční.
3: Hvězdu. Jo, to je hvězda. Dojdeš dneska domů. Vůbec víš, kde bydlíš ještě.
1: To je naprosto dokonalý. A sebrali jste se a jeli jste teda k těm prajzům?
3: Představ, že jsme se sebrali. Já říkám, co se děláš? A on říkal, no já jsem jako přijel, víš, my jsme se s Danou domluvili, že budeme na Štědrý den spolu, ale ono to prostě nejde. My jsme se zase neporozuměli, takže já už jedu jako za tebou. Tak já tady jsem přines a já říkám, a co to je? A to jsem přines pro tvýho syna Porsche. A já jsem dělal, to je krásný, on je malý, já jsem 4letý, takže to bude krásný. No tak jsem se rozbrečila, jak mám úžasného Vašíka.
1: Ano. A sebrali jste se a jeli jste k prajzům a ty
2: ano,
1: nebyli doma.
2: Tak to bylo.
3: Ty nebyli doma, tak ale jsme obrazili kde koho.
2: Byli doma.
3: Miloše Vávru a takhle. Potom naší tu Kabátovou, jak nás
2: Kubátovou, učila zpívat. Kubátovou.
1: Ano, Zitu Kabátovou taky, ano. To...
0: Ne, ale nejhezčí na tom je ten závěr toho, že mě připomněl Vašík, že byli u nás a že vlastně mě přišel s námi tu zprávu, aby vyhověl mamince, aby to věděli.

0: teda Brajzovi. No.
1: Je, to je hezký, no, že se to k vám chodilo tak
2: pročestnoprotné. To... Ne, abych vyhověl mamince, to ne tak úplně, ale
1: ne, jako
2: já, jsem, aby, já že... jsem nějak v tobě prostě cítil kamaráda, no.
0: Je to je hezký, takže ale já tam prostě viděl tu maminku, která to
2: tě chápu,
0: přitom
2: ano,
0: stojí.
2: To tě chápu. Ale musím ti říct, že ona opravdu tam stojí pořád.
0: Ano, ano.
3: Já říkám, maminka tě hlídá, říká, já vím, maminka mě hlídá. Já říkám, ta už ale musí být úplně ohořelá, protože ty peří, co má, tak děť jako, když se pořád jako o tebe stará, tak no úplně volisalá, že jo. Jako a říká, ne, ne, ne, čím víc mě pomáhá, tím to víc dorůstá. A ona prostě je úplně úžasná. Tak já jsem viděla paní Mendřickou, jak je úplně taková koule, víš, bílá, prostě ty, jaký dorůstá to peří, jak se stará o Vašíka. Tak
2: se
3: říkala,
2: anděli,
3: tak je v dobrých rukách.
1: Já jsem šťastný, že tvoje energie se ti vrátila, je to ta stará dobrá Jana, je to, ty jsi kouzelná. Můžu ti dát pusu, to je úžasný. Bojíš se vrátit do divadla? Prozrať.
3: Nevím. Jo?
1: Nevíš?
3: Nevím.
1: Je, moc bychom ti to přáli.
3: Na jaře se rozhodnu.
1: Budeme držet palce. Viktore, zeptám se teď vás. Věruško, my stihneme už jenom jednu písničku a druhou jako přídavek. Ne, počkej ještě, tu dáme na závěr. Ale Viktore, to je krása toho přímého přenosu. Jo, zase, kdyby si zpívala, nevím, co se stalo ve 83. Na Masarykově nádraží. Viktore, co vaše? Rada, jak se z dnešní doby nezbláznit, jak přežít, nebo jak si ji dokonce užívat. Jak to máte vy osobně nebo vy doma?
0: No já to mám méně optimistické. Já nemám takovej ten samozavlažovací systém. Bohužel tu schopnost jako říkat. No já nevím, k čemu to přirovnat. Jako to, že se člověk vždycky z něčeho vzpamatuje. Já to prožívám. Moje žena se dívá stále na zprávy. Takže my jsme trošičku zanešená řeka. Taková, jako máme tam ten čůrek a v tom se snažíme proplouvat těma událostma a tím, co ten svět teda kolem nás vyvádí. A jako myslím, že traumatizující, já bych chtěl být velice pozitivní, je na tom to, že to nemůžete ovlivnit. Ale jak říkal Vašík, byly doby mnohem horší třeba, které jsme nezažili, zaplať pánbu, a myslím si, že za ten samozavlažovací systém toho světa nedovolí, aby ten svět zanikl. Aby se jenom proměnil, aby nějakým způsobem se stabilizoval v jiné podobě. A to je tak všechno, co k tomu mohu dodat. Potom bych rád pozdravil, ačkoliv to s tím nesouvisí, pana Marcela Záděru, který tady sedí a je vlastně oddaným fanouškem tohoto pořadu a potkávám se s ním často v jednom nejmenovaném nákupním centru a tímto se mu klaním, protože je pro mě ctí, že mě vždycky osloví a myslím si, že mě má rád. Tak, to tolik. Já jsem... Já jsem to říkal trošičku jako zprostředkovaně, protože když se lidi mají rádi, je to trošku omšelý a takový, jako by se to mohlo zdát jako formální, tak v té, bych řekl, pozitivní atmosféře se líp žije. Viď, Václave?
2: Máš naprostou pravdu.
0: Tak děkuju vám za to.
1: Děkuju moc za vaše slova a jsou tady dárky. Jsou tady dárky Vašíku k tvým narozeninám. Tadyhle je dárek přímo od tobogánu. Nemusíš vstávat. Nemusíš vstávat. Praktická věc, je to sada pro koňáky. Podkova, kladivo, vše, co potřebuješ. Vše z čokolády.
2: Tak jo. Já sice podkovy nepoužívám, ale sežeru to.
1: Tuhle můžeš. A já vám teď ukážu, já doufám, že mi to nevypadne. Mám v ruce tenhle ten nádherný koňský dort se 70. Viděli jste někdy něco podobného? A tamhle se teď styčí paní Jana. Je tam, to je ona. Ona je tak skromná, že se stydí ti ho i předat. Tenhle ten úžasný dort, samozřejmě pro tebe. Všechno nejlepší ještě jednou.
2: Děkuju moc všem. Díky.
1: Viktore, ještě jeden dotaz. Když jsem se ptal na to, jak my žijeme v dnešní době, vy jste a vlastně vy všichni, jak tady sedíte, prototypem toho slušňáctví, z toho, že slovo platí, toho, že se nepodráží, že se nepomlouvá, že člověk má nějaké svoje hodnoty. Viktore, jaké to je zjistit, že v dnešní době má prim spíš to hulváctví, ta neurvalost a to, že se tím dá prodrat a že se to třeba ještě někomu líbí. Není to strašná facka?
2: Je.
1: Pro takového člověka nebo pro takový lidi,
2: Vašku? Za mě teda je strašná.
0: Václave, jako, řekni to ty, já si s tím nevím rady.
2: Je to něco, co prostě pro mě naprosto nepochopitelný, že vlastně v těch lidech přestala fungovat nějaká záklopka, že jim něco říká slušnost, nebo čest, nebo morálka, nebo to, co je správný a co je špatný. Já mám největší hrůzu z toho, že se tyhle pojmy začaly obracet a že vlastně pro některý lidi zlo se stává dobrem a dobro se stává zlem. A to mně přijde na tomto nejstrašnější, protože proti tomu se jako těžko bojuje, protože oni mají svoje dobro, který je zlem, objektivně, ale pro ně ta objektivita nic neznamená. To je to na tom strašný. Ale asi nejsme jediný, který to v dějinách lidstva zažívá. Já si myslím, že už to tady všechno bylo a vždycky se z toho nějak ten svět vyhrabal. Někdy bohužel to stálo hodně lidských životů a utrpení, ale tak doufejme, že nás to nepotká, že už přece jenom těch rozumnějších a rozumnějších, který budou mít tu váhu, převážit ty váhy na tu správnou stranu. No, takže jich je snad víc.
1: Děkujem za ta slova. Děkujem za ta slova. Já bych je ještě klidně komentoval, ale nebudu, pač se bojím, že bys mě zažaloval. To je dneska v módě. Dámy a pánové, Václav Vidra a Jana Boušková, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Jsem šťastný, že tady byl Viktor Preis. Viktore, děkujem, pozdravujte doma. A jsem rád, že se závěrečnou písní přichází Věra Martinová, Letos čtyřicátnice. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka, Věra Martinová.
4: No a já na závěr vám zaspívám písničku, která si myslím, že s tímhletím posledním tématem poměrně úzce souvisí. Je tady lék na všechny tyto bolesti. Miluj a medituj.

0: lidech, kterým nedochází dech.
1: A další letní toboganová repríza je za námi, ale už se pomalu blíží září a s ním i začátek naší společné 37. sezony. Připomínám, že na dvojka.rozhlas.cz už jsou v prodeji vstupenky na zářijové tobogany, které budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla v Pražské křižovatce, a to už 3. října. Na našich stránkách se dozvíte víc. V následujících 2 týdnech si zopakujeme tobogan, o který jste si hodně psali. Ve 2 dílech zreprízujeme vánoční speciál k 45. výročí prvního uvedení seriálu Arabella na televizních obrazovkách. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka a za celý tým toboganu vám i nadále přeji krásný srpen.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Jako vždy v pravidelném čase začíná teď na Pohodě pohádka a v příběhu Milana Navrátila legenda o snu, inspirovaném atmosférou staré Indie, se můžete v režii Karla Weinlicha těšit na Antonína Harta, Jiřího Štěpničku, Ladislava Mrkvičku, Josefa Dvořáka, Miroslavu Hozovou a další známé herce.

Zloba si rozpletla copany vlasů, zuřivě jimi kolem sebe bije. Milostná voda lásky plyne džunglí světa a na své pouti do moře sedmerou barvou duhy žije.

0: Šodaší, kde jsi? Kam jsi zmizela? Och, mám já to trápení. Princezno, ozvi se, Šodaší.
1: Tady jsem.
0: Ale kde?
1: Přece tady.
0: A co pak vím, kde je to tvé tady? Jsi jako hádě. Smíkneš se houštinou, ta se ti zavře za patami a pak, aby tě samo slunko hledalo.
1: To jsi mě už našlo. Utíkej za mnou.
0: Ale kam? Kukačko, zakukej.
1: K jezeru vodních lilií, chůvo. A pospěš
0: už
1: si.
0: Už běžím, už jsem tu. Už tě mám.
2: Jako když nebe tone v tmách a o půlnoci luna zastíní všech 700 000 hvězd, z jezera vykročila dívka. V zahradě růžím závistí uvázl mezi trny dech.
0: Paní, jsi krásnější než všechny dcery země, co jich znám.
1: Podej mi sárí, ať se obleču. Máš řeben? Chceš mě učesat?
0: Princezno, nic nedělám raději. Vlasy máš měkké jako hvězdný prach a temnější než důně.
1: Opravdu?
0: Nače ti, sáry? Když rozpustíš, jsi do nich celá oblečená až po opánky. Ten muž, který se jimi bude jednou probírat, ztratí se v nich a vyjde z jejich tmy až jako stařec.
1: Když je to tak, ukaž těch pár, co si mi vyčesala. Dám je do košíčku a pošlu po vodě. Možná, že ten, který je vyloví... Kdo ví, co si pomyslí. A dám k ním prsten s ametystem. Ať ten, který ho navlékne, má krásnou vzpomínku na dnešní den. Co myslíš, chůvo? Česávala mě kdysi moje matka, když jsem byla malá.
0: Vidím to, jako by to bylo dnes... Kdo ví?
1: Ale ví. Všichni to vědí, jenom já ne. Když se zeptám, mlčíte jako noc, z tváří vám uteče krev, zbyláte náhle jako sníh. Otec se na mě rozkřikne a pak ho nevidím po mnoho dní.
0: Pojď, vysypu ti šafránem pěšinku ve vlasech a pak pospěš mi do zámku. Ženiši čekají.
1: Ať čekají, já musím vědět.
0: Čiže? Pro všecko na světě už mlč. Co když nás někdo poslouchá?
1: Nás dvě. Proč by měl někdo poslouchat, co štěbetáme? Když mi to nepovíš, ustřihnu si své vlasy.
0: Ne, to ne. Tvůj otec by mě vlastní rukou zbičoval.
1: Přísahám při bohyni Lakšmí, pořežu si nožem tvář a posypu se popelem, když nepromluvíš.
0: Ne. Takovou krásu nesmíš pokazit.
1: Tak mluv.
0: Byla jsi ještě v kolébce, když král, tvůj otec, vyhnal královnu, tvou matku, z domu.
1: Proč to udělal? Mluv, chůvo, proč to udělal?
0: Ne, to ti nepovím. Je krutý.
1: A kde je moje matka?
0: Jednou, je to už dávno, byl u nás ve městě moudrý muž. Nesla ho bílá slonice. A ten mi řekl, že viděl obraz tvé matky na ostrově Lanka. Prý žije ve městě.
1: Ve kterém?
0: Ve šťastném městě. Oh, nikdo živý v celé Indii neví, kde je hledat. Padám ti k nohám, paní. Neprozrad nikomu. A zvlášť otci, co jsem ti dnes řekla. Sice mi dá srazit ze skály. A supové si rozeberou moje kosti.
2: Tajemství nemá tvář a nemá podobu. Tajemství obstoupily brány obité železnými hřeby. Jen statečný rozrazí závoru. Jen jemu tajemství se zjeví.
3: Jak dlouho se ještě budeme trmácet? Zdá se mi, že ta cesta prodala svůj konec na bazáru.
4: Ha, kupecké sny. Měl by ses radši ptát, kam vede.
3: Kam vede?
4: Počkej, tady se ptám já. Kam tedy vede?
3: Co já vím? Jsem sluha a ty pán. Ale být voják jako ty, popad bych meč, přeťalí vedví a hned by měla konec.
4: Dva konce.
3: No tím líp. Pro tebe jeden a pro mě jak by smet. Hlavně však pro koně. Když nedostanou pít a náruč píce padnou. A co pak s námi?
5: No pane můj, hrdina z rodu bojovníků a bez koně.
3: To je jak toulec bez šípů.
4: Máš pravdu, lháři.
5: Ha, podívej se.
4: Tam ne.
3: Tam ne?
4: Dívej se rovnou za nosem.
3: Nebesa, jezero, piniový háj, šťavnatá tráva.
4: Sám Višna nám ho daroval. Hned napojíme koně.
3: A pak se můžou pást. A sám nevím, co je vlastně horší. Nad hlavou slunce jako péca. Voda po pás žíhá tělo chladem.
4: Jsem zvědav, kdy si začneš naříkat na prázdný žaludek.
3: Ten už zeje dávno. Košíček?
4: Košíček zeje?
3: Houpá se. Tuhle na vlnách.
4: Vydá ho košíček. Ukáž. Je v něm prsten. Ametyst jako vejce kukačky.
3: Pane, takový prsten sláva Višnovi, takový prsten nezdobývá ledajaký prst.
4: Neobejme ani můj malíček. A podívej, snupek vlasů. Voní jezerem.
3: Spíš kráskou z jezera, pane.
4: Jsou dlouhé, třpití se jak mléčná dráha. Spletuje v náhrdelník. Ať na něm visí prsten s ametystem. Lále, na koně.
3: A co můj žaludek? Mám pojít hlady?
4: Ten prsten a ty vlasy museli přece vlny od někud přikolébat. Nasaď ostruhy!

0: Tak vidíš, ženej se jak zběsilí a teď jsme v koncích. Leží tu bílá slonice. Rozvalila se napříč cesty a zcepenila. Hej, no tak, s tou nehnaní čtyř spřeží.
1: Vždyť žije, co pak by se mrtvý slon ovýval ušima? Nemohla bys vstát, bílá slonice?
2: Kam ten spěch, co pak ti hoří za patami džungle?
1: Nehoří, chceme jenom projet.
2: Vždyť je to jedno, zda si od mého hřbetu napravo či nalevo vojáku. Jenom smrt je hrana, která dělí nic od něčeho.
1: Tam někde za tím hřbetem je dívka, které patří ten krásný prsten na řemínku z vlasů.
2: Dnes už jsem uvolnila cestu nejmín tuctu nablízkaných králů a teď bych měla ještě vstávat kvůli vojákovi, který má jen svůj meč. Jen se skoč z koně, Machtúne, a přeles, jsem první překážka na tvé cestě.
0: Já, je tvrdohlavá jak osel. No, co zbývá, pane? Do toho!
1: Tak tedy, do toho!
0: Dej pozor! No, takhle ne! Hej, slonice, co děláš? Pro pět ran, vždyť ona stává!
2: Drž se, Machtúne. Celému tuctu králů jsem ustoupila z cesty a nechala je, ať se trmácejí, ale tebe ponesu sama na hřbetě.
1: Ranilo tě snad slunce?
2: Princezna Šodaší si má dnes vyvolit ženicha, má paní si přeje, aby si jim byl ty.
1: Já a proč?
2: Žádný z těch králů, kteří jeli kolem, nejel za princeznou. Jeden jel lovit moc, ten druhý bohatství, třetí byl pyšný páv a takhle dokola. Jen ty, vojáku, nemáš tušení, čí je ten pramen vlasů, čí je ten prsten. Sám nevíš, kam s tebou pádil tvůj kůň a přece si mu zaril ostruhy do slabin.
1: A kdo je tvá paní?
2: Všechno se dovíš, až přijde čas.

0: komnatách září louče, jak oči dráčat v jeskyních. Ach, princezno, proč je tvé čelo bledé, jak padlý sníh? Proč jsou tvé kroky vratké a v pohledu máš stín? Což pak ti někdo podal ve zlaté číši blín?
1: Šodaší, necháváš čekat 12 králů jako mladíčky.
2: Já jsem ji otče nezvala.
1: Ovšem, byl jsem to já.
2: Slituj se, stála jsem u závěsu, když přicházeli. Hledala jsem v těch tvářích laskavost, světlo, dobrotu, nebo aspoň úsměv.
1: Co s tím vším, Šodaší? K čemu je třeba králi dobroty? Ti druzí řeknou vida slabocha a roznesou ho na kopitech vojsk. Jaké pak světlo? Sotva začneš rozsévat kolem sebe záři, ti druzí řeknou pozor, proč se tak rozsvítil. Zatím se skrývá bez pochyby temný úmysl. A než se vzpamatuješ, hoří ti střecha nad hlavou. Máš pravdu. Úsměv, to je velký dar. Za úsměv skryješ všecko. Usmívej se, ale ruku přitom měj na rukojeti dýky. A teď dost. Už jsou tam všichni a čekají.
2: Dýka. Jsem ráda, že jsi to slovo vyslovil. Mám jednu podmínku, jen jedinou. A když ji nesplníš, vženu si dýku do srdce. A ti tam ještě dnes otáhnou domů s dlouhým nosem.
1: Jakou podmínku?
2: Dám jim všem otázku. Kdo najde správnou odpověď, ten si mě odvede. Kdo zalže, může jít a nikdy ať se nevrací.
1: Dobrá, souhlasím. Položíš otázku, jen jednu, rozumíš? A pak už žádné průtahy. Budeš-li vzdorovat, dám tě odvést do džungle a tam si s tebou poradí dravá zvěř. Jsem král, každý mě musí poslechnout. I ty.
3: Přichází král a princezna.
1: Vítám vás, vznešení. A vítá vás i Šodaší, má dcera.
4: Buď zdráv, pane. Buď zdráva, princezno. Přicházím ze země, kde po celý rok roste rýže a bavlna.
5: A já mám více otroků, nežli je v džungli komárů.
6: Mám zámek vydlážděný safíry a cesty v zahradách sypané perlami.
7: Mých vojáků je o jednoho víc, nežli lastur v oceánu.
2: Já vím. A já dám ruku tomu z vás, který zná cestu do šťastného města. Odejdu s tím, kdo poví, proč je šťastné.
3: Ten z králů, kdo tam byl, ať předstoupí.
4: Princezno, kdo ti vyprávěl o šťastném městě, lhal. Takové město není. Šťastný je ten, kdo vládne. A to jsou králové a jejich paní.
5: Nevěř mu, Šodaší, nic neví, já tam byl. Je šťastné, protože vládne více otrokům, nežli je v džungli komárů.
6: Hlubáku, neviděl jsi to město ani z dálky. Já jsem tam byl. Je plné paláců dlážděných safíry a cesty v zahradách jsou vysypány perlami.
7: Žeňte ho, taškáře, krákora jako havran.
5: Cože?
7: Viděl jsem to město. Má vojska víc, nežli je lastor v moři.
5: Proč je posloucháš? Jsou to lotři.
7: Co?
5: Já lžu, ty podvodníku. Hňupe, vy tři jste lhali od samého počátku.
6: Cože, já lhát? Srazím tě k zemi.
7: Rozseknu tě ve dví.
5: Taste meče a budeme se bít.
7: Hrdě!
1: Meče do pochev. To, že jsou králové ti trhovci. Jděte mi z očí, ať vás nevidím, vy driáčníci, šarlatáni, hlupáci. Stráže, žeňte ty mluvky ze zámku.
2: Ty tam. Ty jsi jediný, kdo tady nemával mečem.
6: Princezno, dívám se na tvou krásu a tvou měhu, které mě ranily do srdce. Přitom nelze držet v ruce meč.
1: Kdo jsi?
6: Jsem Machtún. Z rodu bojovníků. Nemám otroky a nemám palác plný safírů. A jedinou mou rotou je můj meč, válečná sekira a dýka.
1: A bída snouzí. Žeňte ho.
2: Ne. Dal si mi své slovo, otče. Machtune, odpověz mi na otázku.
6: Nikdy jsem nebyl ve šťastném městě. A neznám k němu cestu. Nevím, proč mu tak říkají. Ale věřím ti, Šodaší, že je.
4: Každý přece sní, že projde jeho branou, kdo potom netouží, má duši nemocnou. Hned za svítání sednu na koně a budu hledat šťastné město. Staneš se mou ženou, když ho najdu, a když ne, víckrát mě nespatříš.
2: Ty jediný si nelhal, Machtune. Věřím, že se vrátí.

0: je tisíc cest a každá z nich k jinému konci světa míří. Převeliká je Indie. Prach cesty pod kopyty víří a opět tiše sedá. Šest barev duhy poutník v očích má a sedmou stále hledá.
1: Sedmkrát tuce dní už harcujem a kde nic, tu nic, pane.
2: Jsi jako vdavek tivá dívka, Lály. Bral bys prvního ženicha, i kdyby měl být křivý.
1: Prvního? Klučem se pouští, džunglí, horami. Pane, kdybys dal za každého muže, kterého ses vyptával, do pytle oblázek, ten náklad už by umořili karavanu velbloudů.
2: Jsi jako dítě, když se těší na slavnost, Lále. Nemůžeš se dočkat.
1: No to se ví. Posílali nás o čerta k ďáblu, do hor, k moři, do Banáras a opět do svatyní v lesích. A stejně nikdo neví nic. A ty se jak srna vždycky rozběhneš, běžíš, dokud nepadneš únavou. Můj kůň už nejmíň tucetkrát postrácel všechny podkovy.
2: No, tak si tu zůstaň a já půjdu dál.
1: A to zas ne. Takových bláznů jako ty je ve světě jak šafránu. Jenže ti druzí děs je spral se ženou světem, sami neví proč a kam, takže ty jsi jenom půlka blázna. Aspoň víš, co tě žene, i když nemáš zdání, kde hledat ten svůj sen.
2: Tak dost. A dolů z koně. Vyspíme se, najíme, napojíme koně a pak dál.
1: Kam dál? Byli jsme všude. Ptali jsme se všech. Mužů i starců, fakírů i věžců, bráhmánů. Všichni pokrčili rameny anebo pleskli, co jim slina přinesla na jazyk.
3: Pomozte! Pomoc! Rychle sem!
2: Neslyšel jsi něco?
1: No, jako kdyby...
3: Hej, vojáku! Sem! Ke mně!
1: Tam je. Tam pod tím tamariškem. Hrůza, hrůz. Celou ji obtočila hata svírá. Mach tu ne pryč! Je silný jako strom a tlamu má jak vrata.
2: Zbláznil ses? Vždyť tu dívku zahubí. Kdo mává mečem, se je smrt. Pojď, bratře, z pochvy na světlo. Máš dobrý důvod zasvištět si vzduchem. Jen sekej, bodej, tni a zap. Omdlela. Na co čekáš? Přines vodu, Lále. Krásná je jako paví chvost. Něžná jak píseň matky nad kolébkou. Probuď se, krásná. Nic ti nehrozí. Otevři oči.
4: Kde to jsem? A co je se mnou?
2: Hlavu máš na mém plášti. Netlačí?
4: Ten strašný had.
1: Můj pán ho rozsekal. Ten už ti neublíží. Zcepeněl.
2: Kdo jsi a proč jsi tu tak sama daleko od lidí?
4: Jsem Víra. Víla pramenů. Má matka Čambé vládne všemi vodami od Himálaje k moři.
2: Padám ti k nohám, Vílo pramenů.
4: Vstáň, Machtulne.
2: Ty znáš mé jméno?
4: Našeptali mi je prameny, z nich si pil? A těch jsou stovky v celé Indii.
2: Jen Višna ví, kolik jich ještě bude.
4: Machtulne, zachránil jsi mě. Splním ti každé přání za odměnu. Chceš být vezírem vojsk?
2: Nač, stačí mi jeden meč.
4: Chceš truhlu diamantů, rubínů?
2: Ne, Vílo pramenů.
4: Chceš palác ostu komnat plný služebnictva?
2: Ne, Víro, k čemu?
1: Pane, opustil tě rozum, žil by sis jako král.
2: Řekni mi, Víro, kde mám hledat šťastné město? Po celé zemi jsem se vyptával.
4: Vím, kde je.
2: Pak jsem tedy u cíle, královno pramenů.
4: Bláhový Machtu, nebudeš se plahočit kraji světa, dokud ti vlasy nezbělí.
2: Každému jednou padne stříbro do vlasů, dřív nebo později. Je líp, když zdobí hlavu, která sní, než skráně toho, kdo byl zbaven snů.
4: Tak přece nejsi bláhový.
2: Kdo ví, buď si jak buď. Můj sen mě okřídlí.
4: Poslouchej tedy, vojáku. Na nic se neohlížej a jdi k jihu. Koně nech pást a až se vrátíš, kéž by to Višna dovolil, najdeš ho, kde jsi ho opustil. Rozluč se s Lálem, tu pouť vykonáš sám. Všude se ptej, kudy šla bílá slonice a drž se jejich stop. Přebrodíš veletucet potoků a stejný počet řek se ti postaví do cesty. smíjí ti z těla šaty do poslední nitky.
0: Obleču se do kůže, Víro.
4: Stokrát se staneš na okraji džungle. Nabrus meč a prosekávej cestu houštinou. A na noc rozdělávej oheň, sice tě roztrhá dravá zvěř.
0: Má ruka neumdlí. A v celé Indii já budu nejbřičím mečem a dýkou zároveň.
4: Pod dechem pouští rozpuká ti tvář. Kamení hor z krvavý chodidla, žár slunce sežehne kůži, až bude podobna ebenu.
0: V mém obličeji zableskne bělmo očí, zazáří zřítelnice upřené k jihu, královno pramenů.
4: Až dojdeš k oceánu, zbude ti poslední díl cesty. Na 3 dny sokolího letu je v oceánu ostrov. Z výše se podobá luně, která dorůstá. Tam leží...
0: Šťastné město?
4: Ano.
2: Lále, odstroj koně. Utíkej, grošovaný. Uškubávej trávu, pí z pramene. Pí, ať si svěží, až se vrátím. Já šťastlivec.
4: Nešťastný ubohý machtune, nemáš tušení, k čemu tě okřídlil tvůj syn.
2: Žij si tu, lále. Buď zdráv. A chceš-li, čekej. A když ne, díkam tě pošle královna pramenů.
4: Machtune, vezmi si ode mne svitek hedvábí a střez ho stejně dobře jako svůj sen. Až bude nejhůř, rozviň ho a přilož na čelo a k srdci.
0: Padám ti k nohám, královno pramenů.
4: Jdi, Machtune, jdi na jih k poledni. Vždy, až se skloníš k prameni, aby ses napil, uvidím tvou tvář.

0: Šest barev duhy poutník v očích má a sedmou stále hledá. Ach země, slunce, povětří, ach vodstva, luno bledá, vy ryby ve vlnách, vy ptáci na nebi, vy šelmy v pralese, dejte mu něco ze své síly, aby se statečnému podvíčky v jedinou barvu světla slily.
1: Jdi na jich, Machtúne, na nic se neohlížej. Tvá cesta míří džunglemi, kde neuslyšíš nic než hlasy papoušků a opic.
2: Starče, odpočíváš tu dlouho ve stínu mangovníku?
3: Už dlouho, chlapče, sbírám síly na pouť do Banáras, abych se omyl vodou svaté Gangy.
2: Neviděl jsi bílou slonici? Neviděl jsi tudy jít?
3: Šla do džungle.
2: Jak je to dávno?
3: Jeden den. Déšť ještě nesmyl její stopu.
2: Jeden den. Vždy jenom o jediný den je přede mnou. A já už za ní nemohu spěchat rychleji.
1: Jdi na jich, Machtúne, a neumdlévej. Tvá cesta míří napříč řekami. Nedáš-li pozor, strhne tě jejich proud a zhltne vír.
2: Pane, sedíš tu dlouho na rozcestí?
4: Už třetí den tu vzývám Višnu, aby seslal déšť. Jinak má pole nedají obživu dětem.
2: Neviděl jsi tudy jít bílou slonici?
4: Šla tudy včera, touhle dobou.
2: Já ji nedohoním, stále mi uniká. Kam šla?
4: Mířila k horám na obzoru.
1: Jediná jich, Machtúne, a na chvíli se nezastavuj. Hledej si průsmyk hora, sice tě ze skály smete vichřice a zasype tě lavinami kamení.
3: Pastevče stát, pověz mi, bratře, jak dlouho paseš v těhle končinách?
5: Už dávno. 7 let.
3: Jdu po stopách své bílé slonice. Šla tudy. Neviděl jsi?
5: Včera za soumraku.
3: Kam šla?
5: Mířila domů, po úbočí hor, do pouště.
3: Já, pošetilec, jdu a jdu a jdu. A obzor přede mnou prchá, jak vlny jezera, když do nich padne kámen.
1: Jdi na jich, Machtúne, nepadej únavou, Machtúne, vstaň. Tvá cesta míří pískem pouště, tam nepocítíš nic než bílý žár a žízeň, kterou neuhasíš.
2: Přebrodil jsem už bezpočet řek a smyl ze mne šaty do poslední nitky. Proklestil jsem v džungli průseky a stupil svůj meč. Došel jsem k horám. Skrvavil jsem v nich chodidla, nežli jsem došel k poušti. Žavý písek ze mne vysál všechny šťávy. Slunce mě oslepilo. Nevidím. Slyšíte všichni, nevidím. Já nevidím, nevidím nic. Kde jsi, bílá slonice? Zapomněl jsem už, kam jdu a odkud. Všechno jsem zapomněl v té kruté poušti.
6: Jdeš na jich, Machtúne, jdeš za mnou, za bílou slonicí, jdeš za mnou.
3: Za tebou, na jich. A proč?
6: Tvůj sen tě okřídlil.
3: Kde jsi, bílá slonice, kde? Ztratil jsem tvoji stopu v písku.
6: Máš svitek hedvábí, vezmi si ho, Machtúne, přilož ho k čelu a na srdce.
3: Ano, mám svitek hedvábí. Vidím, opět vidím, Šodaši, její obraz na hedvábí, jako by byla živá.
6: Rozhlédni se, Machtúne.
3: Moře. Prohlédl jsem. Nad svitkem hedvábí s tou tváří jasnou jako blesk. A přede mnou teď leží oceán.

0: Jen slunce ho vidí v úplnosti, přehlédne všecky jeho vlny. A oceán je sluncem plný. V noci se měkce od břehu ke břehu vlní dotykem měsíčního svitu. Kam spějí větry po hladině moře? Sen dálek nad propastmi dna se zmítá a na písek vynáší pěnu hoře.
1: Probuď se, vojáku, slyšíš? Zvedni už konečně víčka. Máš je snad z olova, nebo máš pod ně nasypáno písku? Spí si tu třetí den na noc, jako by splácel spánku dluh. To za mých časů nebývalo, aby si někdo takhle vyspával.
2: Kde to jsem? A kdo jsi ty?
1: Nevidíš sítě rozvěšené na kůlech? Jsem rybář. Každý den vyjíždím na moře s bárkou.
2: Mám tedy před sebou poslední díl cesty. Vyjíždíš daleko, rybáři?
1: Jak kdy, záleží na tom, kudy táhnu hej na ryb.
2: Neviděl jsi někdy při lovu ostrov, který se podobá narůstajícímu měsíci?
1: Ne, neviděl. Takový ostrov. Počkej, můj děd prý kdysi mluvil s mořeplavcem a ten vyprávěl o takovém ostrovu.
2: Leží na něm šťastné město, rybáři.
1: To nevím, ale je to jediný ostrov téhle podoby v celém oceánu.
2: Takže je to on.
1: Snad. Je daleko, prý na něj sokol doletí až za celé 3 dny.
2: Musím tam plout.
1: Tam nedopluješ, vojáku, je příliš daleko a cestou tě pohltí vír.
2: Jaký vír?
1: Vír smrti. Točí se pruce jako kolo vozu, které táhnou splašení koně. Víří od obzoru po obzor a žádný plavec, kterým zatočí, se nevrátí do svého přístavu. Uprostřed víru smrti roste obrovitý strom, který má kořeny až na dně moře a jeho větve dosahují k oblakům. Strom života.
2: Půjč mi svou bárku, rybáři.
1: To nejde, vojáku, mé děti nebudou jíst, když nenalovím ryby. Ale mám starou veslici s chatrnou plachtou. Maličký člun, který si můžeš vzít.
3: Pluj na jich, Machtune. Na 3 dny sokolího letu je ostrov, jenž se podobá měsíci, který dorůstá.
4: Hej, vesla! Odkrajujte slané vody oceánu. Odměřujte mi každým rázem sáhy, ať jsem co chvíli blíž ke svému cíli.
3: Pluj na jich, Machtune, ještě den sokolího letu a před tebou je ostrov, jenž je podobný srpku dorůstající luny.
4: Hej, plachto, nadouvej se všemi větry, které čeří moře do hřebenů.
3: Zastav se! Machtune, kormidluj zpět.
4: Ne! Ne a stokrát ne! Vždyť pluji na jich.
3: Zastav se. Před tebou od obzoru po obzor se točí veliký vír smrti. Vrať se, vojáku. Sice tě moře stáhne do propasti. Chaluhy opletou tvé údy a písek na dně je pokryje. Tvé mrtvé oči nikdy neuvidí šťastné město.
4: Míří, přijdí k jihu a není moci, která by ji zastavila. A není moci, která by ji obrátila.
3: Je konec cesty, Machtune. Víl smrti roztočil tě, nese tě jako smítko na pěnách. Leče tě jako katův pacholek odsouzence k neživotí.
4: Jen ať se točí vír smrti, ani mé mrtvé oči nepřestanou hledět tam, kde je šťastné město.
2: Sladká šodaší, obraze krásný, pro tvůj a pro můj sen umírám. Vždyť ale smrt je opakem smělého snu.
5: Vítej v mé koruně, Machtune. Jsi první z lidí, který došel až ke mně. Všichni ostatní vízli na cestě za svými sny v džungli, či na poušti, nebo ve víru smrti. Ty první hledíš k obzoru z koruny stromu života. Ber si mé ovoce a jes. Najes se dosyta. Jsi vyčerpán a slabý. Odpočiň si. A pak ti dá. Půjdeš po mé větvi tři noci a tři dny. Pak dojdeš na její konec. Sklání se k pevnému. Sestoupíš po ní na zem. A půjdeš dál. Půjdeš dál.
3: Dina jich Machtune, za tebou hory, poušť a oceán, vír smrti. V očích máš sen a v dlani ovoce stromu života. Před tebou ostrov a na ostrově město šťastných.
0: Co je to cíl? A kde je? Jakou má vůni, barvu, povahu? A nebo místo něho zeje do kořán brána další cesty na jih, na západ, východ, sever? A zkouší poutníkovu odvahu, ber si odvážlivče, kde ber. Co je to cíl? A kde je?
4: Ženu se za tebou jak zběsilý, až jsem tě uštval na posledním dílu cesty. Bílá slunice, jak dlouho jsem ti byl v patách, kolik měsíců a let jsem tě pronásledoval a ty jsi mi stále unikala. O půl dne, o den. A teď tu ležíš rozvalená napříč cesty. Zcepenila jsi. Ani čtyř spřeží tebou nepohne.
6: Mýlíš se, žij, Machtune, dočkala jsem se tě. Po celé věky jdeš za mnou jako za přeludem. Co pak to není jedno, zda si od mého hřbetu napravo či nalevo. Vojáku, jenom smrt je hrana, která dělí nic od ničeho.
4: Ne, to není jedno. Tam někde za tvým hřbetem je město, které tak dlouho hledám.
6: Jsem unavena, nechce se mi vstát. Přelez mě. Můj hřbet je poslední překážka. Tam za ohybem cesty je brána města.
4: Přelezu, když to musí být. Co děláš, slunice?
6: Drž se, Machtune. Prošel si pěšky džunglemi, pouští i horami. Zvítězil s nad vírem smrti a jedl s ovoce ze stromu života. Takový muž si zaslouží, aby ho donesla na hřbetu před oči své paní.
4: Kdo je to?
6: Všechno se dovíš. Na

0: Ani, ty spravila a já jsem splnila tvé přání. Přivádím ti toho muže. Má více statečnosti v krvi než všichni muži Indie. A přišel k tobě po mé stopě.
1: Padám ti k nohám, velitelko Bílé slunice. Jsem Machtún z rodu bojovníků.
2: Mé jméno je Mája a jsem vládkyně města šťastných. Vítám tě, Machtúne. Takový hrdina k nám ještě nikdy nepřišel. Ať každý, kdo tě uvidí, položí kolem tvé šíje věnec květů. Vše, co je mé, je i tvoje. Pojď za mnou. Všecky domy jsou ti do kořán.
1: Královno, každá ulice je naplněna vůní květů.
2: Pro tebe, vojáku, voní každý dům a zahrada a pro tebe jsme zapálili tyčinky santálu.
1: Má paní, všecky dívky, co jich je na ulici, jsou něžnější než gazely.
2: Pro tebe, Machtúne, si nakreslili na čelo znamení radosti a vyslali pěšinky ve vlasech zlatavým práškem šafránu.
1: Má paní, ze všech domů zní písně omamné jako letní noc.
2: Pro tebe, odvážný, sem přišli všichni hráči na sitár a pišci ze všech koutů ostrova.
1: Pověz mi, královno, proč je tvé město šťastné? Kdysi dávno jeden král soudil, že vládne více otrokům, nežli je v džungli komárů. Paláce prý zlatem dláždíte a cesty v zahradách sypete perlami a vojska, že máte víc, nežli je lastur v moři.
2: Viděl jsi tu jediného otroka? V mém městě žijí jenom svobodní a rovní a pole dají rýži všem. V zahradách kvetou mangovníky a granátové jabloně a statisíce květů pro potěšení. Můj dům je jako domy všech. Nikdo tu nedláždí kostkami ze zlata a stezky v zahradách tu nikdo nevysypal perlami. A místo vojska nás tu chrání široširé moře. Takové je štěstí, vojáku. Štěstí, jež dává láska. Prosté, jak úsměv dítěte. A hluboké, jak zřítelnice oka.
1: Padám ti k nohám a jsem okouzlen, má paní. Prosím tě, sejmi závoj, ať mohu pohlédnout do tváře královny šťastného města. O nebesa, sedmero rájů, Šodaší, ty nejsi Mája, ty jsi Šodaší.
2: Šodaší je má dcera. Vládla jsem kdysi se svým bratrem v naší zemi. Pak přišel cizinec a zabil mého bratra a přinutil mě stát se jeho ženou. Chodila jsem každý den plakat ke hrobu svého bratra, když se to dověděl můj muž. Dal mě vyhnat z paláce i s mými nejdražšími. Jen Šodaší si ponechal. A když se blížil den, kdy měla volit ženicha, poslala jsem jí na pomoc svou bílou slonici.
1: Nešťastná královno v městě šťastných.
2: Vojáku, na dalekou cestu žene člověka nenávist a nebo láska.
1: Paní, co mám dělat? Jediné slovo tvých úst a vydám se zpět, abych ti přivedl tvou dceru. Cestu už znám.
2: Ne, vojáku. Uprostřed bazáru ve šťastném městě stojí Manpavan, létající loď. Všichni pro tebe dlouhá léta stavěli. A dnes zatáhli poslední steh na plachtách a zarazili poslední hřeb do jejího kýlu. Jdi na palubu, Machtúne. Ty budeš lodivodem a povedeš ji za svou láskou.
1: Královno, dej mi šaty, dej mi pás z kašmíru a turban. Všecko, co zakrývalo mou nahotu, je v cárech rozeto po cestách celé Indie. A dej mi hřeben, abych se učesal. A dej mi nůžky, abych přistřihl svůj vous.
2: K čemu, Machtúne, ať tě má dcera vidí takového, jaký jsi? Jdi, vojáku. Zvedá se vítr. Nadouvá plachty létající lodi Manpavan.
1: Laskavý větře, vzdouvej plachty. Zvedej se létající lodi a pluj na sever.
3: Co je to touha? Co je sen? Čím naplní se jejich břehy? Která je vlna poslední, ta devátá či 100 000? Která z nich zazářit dá líci a otevře stavidla něj a nad nocemi trápení sedmero barev duhy rozední.

0: Ani, nemůžeš se nasytit krásy vodních lilií na hladině jezera? Jak dlouho ještě na ně budeš hledět?
1: Jak dlouho? Dokud neuvadnou, nebo dosetmění, anebo přijde vodní bík a spase je, anebo se ve tmě rozprchnou, anebo...
2: Ty mluvko, lále tvé řeči se sypou jako rýže z pytle. Chůvo, podej mi sárí, chceš mě učesat?
0: Královna, nic nedělám raději, vlasy máš měkké jako hvězdný prach. A protkaluje stříbro, jak džungly potoky. Na četi sárí. Rozpustíš vlasy, asi v nich celá oblečená až po opánky. Ten muž, který se jimi bude jednou probírat, ztratí se v nich a vyjde z jejich tmy protkané stříbrem jako starec.
2: Mlč, takový muž je jenom jeden v celé Indii.
1: Pojď, královno, rádcové čekají. Tvůj otec už dávno odešel do země stínů. Ať chceš či nechceš, musíš vládnout zemi.
2: Ať čekají. I já tu čekám.
3: Buď zdráva, paní. Padám ti k nohám a objímám tvé kotníky. Krásné jako hrdla vzácných džbánů.
1: Že ti není hamba, dětku, celý v kůži. Vousy máš až po pás, místo vlasů koudel, jenomže koudel není celá bílá. Tvář má.

0: Vzpomínáš, jako když nebe tone v tmách a o půlnoci luna zastíní všech 700 000 hvězd, taková si, když vyjdeš z jezera, královno Šódaší, v zahradě růžím závistí uvázl mezi trny dech.
1: Už vím, už vím, už vím. Dám ruku tomu z mužů, který zná cestu do šťastného města. Tomu, kdo poví, proč je šťastné.
0: Ta cesta, Šódaší, je cesta za touhou a snem. 6 barev duhy poutník v očích má a 7. stále hledá. Na poušti, v horách, v džungli, na hladině moře, zmítá se nad propastmi dna a na břeh vynese ho pěna hoře.
2: Jdi na jich, má tůně.
0: A odvážnému, který dojde k cíli, zavoní každý dům a každá ulice. Pro něho dívky kreslí na čelo znamení radosti. A všichni zpěváci na celém světě o něm zpívají.
2: Pluj na jich, Machtune.
0: Ve šťastném městě není otroků. Žijí tam svobodní a rovní. Pole dávají rýži všem. Nikdo tam domy zlatem nedláždí. Nesype perly na pěšiny zahrad. A místo vojska chrání zem jen široširé moře světa.
2: Machtune.
1: A matka. Moje matka.
0: Královna Mája pro tebe posílá Manpavan, létající loď.
1: Machtune, vstaň. Vstaň, můj milý, obejmi mě.
0: Jsem unavený a jsem star. Když jdu, musím se opírat o meč, má krásná.
1: Od této chvíle já budu tvůj meč.
0: Má tvář, mé tělo jsou temné jako eben. Slunce je sežehlo.
1: Mé bílé paže je ovinou a moje touha jim dá barvu slonoviny.
0: Mé oči otupilo slunce pouští.
1: Já jim dám novou barvu duhovek a mými zřítelnicemi, jež láska naplnila po okraji, se budeš rozhlížet.

blesk zloby dávno dodoutnal a křídlo jasu o nebesa bije. Milostná voda lásky plyne džunglí světa a na své pouti do moře sedmerou barvou duhy žije.

0: Pohádku Legenda o snu napsal Milan Navrátil na staré indické motivy. V roce 1979 ji natočil režisér Karel Weinlich. A slyšeli jste mimo jiných Antonína Harta, Jiřího Štěpničku, Ladislava Mrkvičku, Josefa Dvořáka, Miroslavu Hozovou a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Dohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 7. prosince roku 2002 zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. Setkání bylo, jak tomu tak obvykle zde bývá, velmi pohodové, velmi milé i velmi zábavné, o čemž se ostatně můžete nyní sami přesvědčit. Prosím, račte vstoupit. Vážení a milí, já vás vítám opět v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnes velmi milého, vzácného hosta, pana Michala Prokopa. Pane Prokope, je tady takovým zvykem vždycky začínat od dětství. Když dovolíte, tak já hned tu obligátní otázku, kterou tady na úvod mívám. Čím jste chtěl jako dítě jednou být a s čím jste si v dětství nejraději hrál?
1: Na tu první otázku, čím jsem chtěl být, na tu odpovědět umím, protože jsem to taky v několika rozhovorech prásknul na sebe. Jednu dobu jsem velmi intenzivně cítil potřebu být popelářem, protože se mně strašně líbilo, jak visejí vzadu na tom kukavoze. To jsem jim záviděl a taky pak řidičem trolejbusu, a to proto, že ten trolejbus měl takový ty dveře, které vždycky dělali psss, takhle se zavřeli. To trvalo poměrně krátkou dobu, tyhle ty ambice. Pak jsem krátce chtěl být pilotem tryskové stíhačky, nicméně, když jsem pak zjistil, že zvracím i na takovým tom kolotoči, který ani nemá řetízky, ale jenom takovýho toho pejska, slona a já i na něm zvracím, tak jsem pochopil, že asi to nebude ta pravá cesta pro mě. Pak jsem krátkou dobu, asi tak v 7. třídě, cítil, že bych mohl být filmovým hercem, to se mi taky nesplnilo. No a podívejte se, jak jsem dopadl, no. Jste se ještě ptal na hračku, otázky, na tu hračku. No. A to já se přiznám, že nějak si nepamatuju.
0: Nepamatuju, prostě, V čem vás ovlivňovali vaši rodiče? A jaký k vám byl třeba tatínek, jaká k vám byla maminka?
1: Tak oni mě ovlivňovali různě. Především proto, že se rozvedli, když mi byly 4 roky. Takže samozřejmě maminka, s kterou jsem vyrůstal, tak ta mě ovlivňovala velmi intenzivně. A musím se přiznat, že mám pocit, že se o to snaží dodnes. Ona je ročník 1919, takže si spočtěte, že už je hodně přes 80. Přesto mám někdy pocit, že se snaží mě stále ovlivňovat. Otec, který sice od nás odešel, ale s kterým jsme se stýkali poměrně a stýkáme ještě stále, protože i on ještě žije, ale ještě o nějaký ten pátek starší, tak ten samozřejmě svůj vliv na mě už až tak moc uplatňovat ani nemohl. Ale faktem je, že mě ovlivňovali i hudebně. Oni byli oba hudebníci takový jako amatérští, kteří ale měli na rozdíl ode mě alespoň takový ty hudební základy. Otec byl houslista a dirigent a hrálo se u nás i kvartet, to si pamatuju doma. Tak jsme poslouchali jednak takový ty desky, já myslím, to byl ještě šelakový, že jo. A měli jsme takový gramofon na kliku, který sice už neměl tu troubu, ale byl His Master's Voice, skutečně s tím pejskem. A kromě italských různých písní a kromě, já nevím, operních árií Verdiho, tak jsem poslouchal hodně Voskovce a Wericha. A to je teda vlastně takový hudební zázemí, z kterého jsem vyšel. Je pravda, že když jsem se sám začal zabývat hudbou, a to bylo tedy někdy na přelomu těch 60. let kolem maturity, v roce 63 jsem maturoval, tak se tedy moje snažení s nějakým velkým ohlasem mých rodičů příliš jako nepotkalo. Oni měli pocit samozřejmě, že hudba, kterou já dělám, je víceméně mrzká a že to je jakási taková podivná zábava a že bych měl samozřejmě dělat něco pořádného, že bych měl být třeba inženýrem strojním, což si přála moje maminka. A její takový tendence ovlivňovat, když už jsem měl kapelu, která hrála a zkoušela u nás doma, protože jsme měli piano a vždycky v neděli dopoledne jsme hráli. A tak ona vždycky v poledne, když už to nemohla poslouchat, tak rozrazila ty dveře, vstoupila do toho pokoje, přirazila tomu mýmu kolegovi, co na to piano hrál, takhle to víko prostě a řekla, vážení, tuto společnost z definitivní platnosti rozpouštím. A bylo po Framusu, tehdy jsme se tak ještě úplně nemenovali, ale takže ten vliv byl silný. No a když jsem potom začal v té muzice se nějak etablovat a nějak jsem prostě ty leta se jí živil, tak přesto jsem vždycky měl furt ten pocit, že mají takový jako, ať už moji rodiče, nebo potom i můj tchán, vždycky říkali, kdy konečně teda už budeš dělat něco pořádného. Tak já, když jsem pak po revoluci byl poslancem nebo náměstkem ministra, tak jsem si říkal, teď už nosím tu kravatu a to by snad. A zajímavý bylo, že se mě jak otec, tak matka ptali, jestli jich přece nechtěl vrátit k té hudbě.
2: Vy jste se narodil v Praze, vyrůstal jste v Praze.
1: Tak, celý život jsem v Praze žil, až do loňského roku.
2: Ale, no. A co to?
1: Ano, tak. Víte, no.
2: Vyštípali vás? Ne.
1: Ne, nevyštípali. Ne.
2: Rozhodl
1: jsem
2: takový
1: pocit, prostě rozhodl jsem se, přestěhoval jsem se kousek za Prahu, já bydlím kousíček, já bydlím v takový vesnici, která se jmenuje Velká Dobrá, je to mezi Kladnem a Unhoští a bydlím tam teprve rok a zvykám si na to, co to je bydlet na venkově, on to je takový polovenkov, protože já jsem 5 dní v týdnu v Praze, že jo, ale je to pro mě nová zkušenost.
2: A víte, že ten název té vesnice, že má jako vysloveně sluší, že jo? Si myslím, že jste na správné adrese. Velká Dobrá. Velká Dobrá.
1: Totiž takhle, já bydlím, abych to přesně, ona Velká Dobrá se dělí na Velkou Dobrou a Malou Dobrou, jo. A já bydlím v té malý teda.
2: Já myslím, že dorostete brzo do velký. Nicméně na tu Prahu, poněvadž tady mám ještě, že chci připomenout, že jste byl ředitelem projektu Praha Evropské město kultury 2000.
1: To jsem byl, no.
2: S tou Prahou jste tak zžitý a chtěl bych se vás zeptat, když srovnáte tu Prahu svého dětství, nebo řekněme útlého mládí s Prahou dneška, jestli si myslíte, že to město, co se týče vzhledu, ale třeba i obyvatel, se vyvíjí správným směrem?
1: Já bych řekl, že jo. Já mám prostě takový pocit, že to zaplať pán Bůh začíná být normální město k životu. Ona ta Praha vždycky byla krásná, měla samozřejmě takový zvláštní tajemný kouzlo, který vycházelo nejenom z architektury a z historie, z toho genialoci, který tam prostě vždycky byl, ale i z toho života, který těch lidí, který tam žili. Já samozřejmě připouštím, že mně se taky občas nelíbí některé věci, které se za těch posledních, řekněme, 12-13 let objevily v Praze, ať už jsou to různý typy vývěsních štítů nebo různý jako typy lidí, který, oni zase dřív vexlovali, tak ono to je skoro to samý, že jo, který se tam nějak pohybují a dneska místo tuzexových bonů prodávají drogy třeba a tak. To se mně samozřejmě nelíbí, ale v zásadě i přes některé poměrně pro mě nepochopitelné stavební povolení na některé objekty, které se v Praze objevují za poslední leta, mám pocit, že ta Praha hodně prokoukla a že žije a že to je město, ve kterém prostě stojí za to žít, nejenom kvůli historii, ale i kvůli tomu, co se tam děje dneska. A to prosím říkám dokonce i přesto, že jsem sám teda Prahu jako obyvatel opustil a už do ní jenom dojíždím.
2: Já jsem právě, nechtěl jsem být jízliv, chtěl jsem se zeptat ještě, jestli to říkáte jako občan Malé Dobré, ale dobře. Ještě u té Prahy poslední otázka, vlastně už ne u Prahy, nicméně začíná to tím, že tady mám napsáno, protože jste rodilý Pražák a nejsme tak daleko od Prahy, tak vyrukuji na vás s tou otázkou. Jsou to Klabe a Vltavy, hrad Kokořín, to bývala za našich mladých let místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školák anebo s děvčetem potom jako něco jiného, třeba už většího?
1: No tak většího, určitě většího. Jsem teda do Šemánovic nikdy, vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Musím se přiznat, až do okamžiku, kdy my dva jsme se potkali
2: v
1: Poděbradech na festivalu Pri Bohemia, kde jste mě vlastně sem pozval, tak jsem o žádných Šemánovicích neměl potuchy, nesvím, cítím, že to byla významná mezera v mých znalostech. Pochopil jsem to, ale nejenom, když jsem vlez tady sem do tohohle prostředí mezi vás, ale už když mě sem vezli, tak se mi to líbilo. Jinak Kokořín a Mělnicko samozřejmě znám, protože jako chlapec od estrády mám sježděnou tu republiku za ty leta tolikrát, že jsem téměř všude hrál, ale v Šemánovicích teda ne.
2: Přesto sklidíte bouřlivý potlesk. Máte to štěstí, že jste se stal otcem dcery i syna.
1: Ano.
2: Povězte nám něco o svých potomcích. Jak se to vyvíjí? Tak...
1: Já jsem teď měl pocit, že se mě zeptáte, jak jsem to udělal, že mám dceru i syna.
2: Myslím si, že ta otázka by mohla taky takhle začít. Že...
1: Já tak na to bych odpovědět neuměl, pač sám, abych vám pravdu řekl, ani nevím. Co mám říct o dceři a synovi? Tak dcera je starší a dceři... Dceři bude už 30 na jaře, to je teda docela šílený pocit pro mě, jo. A dokonce už jsem dědeček, mám jednoho vnoučka, rok a pár měsíců starýho. Jinak moje dcera je teda, já se přiznám dokonce k jednomu prohřešku, já jsem na rozdíl od svých rodičů svoje děti nevedl teda k hudbě vůbec. Pokud se k ní nějak probojovali a ne moc, tak to byla bez pochyby jenom jejich zásluha. Možná snad jsem akorát doma měl nějaký desky a nahrávky, které možná si tu a tam pustili. Aspoň u syna ten pocit mám a občas jsem zjistil, že některé desky, které mě chyběly, jsem pak objevil v jeho pokoji a tak. To bylo docela zase příjemné zjištění. No jinak moje dcera je zdravotní sestra na ortopedii, takže ona se zabývá takovými těmi nepříjemnými věcmi, jako jsou zlámaný hnáty a tak. A teď je teda na mateřský dovolený. A synáček, ten spíš kráčí tedy v tatínkových šlepějích. Já to vysvětlím hned proč. Hudebníkem se teda nestal, ale... Já jsem kdysi studoval, jak už jsem říkal, moje maminka si přála, abych ze mě byl strojní inženýr, což se nepovedlo. Já jsem po dvou semestrech, můžu takhle odbočit?
2: Ano, odbočujte.
1: Já jsem po dvou semestrech boje s matematikou pochopil, že tedy na technice to není pro mě to pravý ořechový a podařilo se mi jakýmsi podivným manévrem se dostat na vysokou ekonomickou, kde ku podivu jsem rovnou vstoupil do druhého ročníku, protože jsem slíbil při té poslední zkoušce z matematiky na ten třetí termín v tom druhém semestru znovu, že když mě dají trojku, tak už mě nikdy tam neuvidějí. A to se celkem to zabralo. Ale já jsem pak zjistil, když jsem přišel na tu ekonomii, kde už mě matematiku tím pádem uznali a odpustili, že jsem tam nejlepší a radil jsem všem těm svým kolegyním, který tu matematiku ještě měli o semestr dál. Takže ono je to všechno relativní. No a proč to říkám? Já jsem tu ekonomickou školu až do roku 68 dostudoval. V pátém ročníku jsem zakončil, úplně jsem to celý prostě jako všechny zkoušky jsem složil, leč už jsem v té době... začal hrát a pak přišel srpen a mezi tou dobou toho června, kdy vlastně skončil ten poslední semestr a po dvou letech, kdy byla tehdy nějaká taková lhůta na dodělání si toho inženýrského titulu, to znamená státnici diplomku, tak já jsem už nějak jednak tou hudbou a jednak tím, co se v té zemi dělo, prostě ztratil zájem o to. Takže já patřím mezi těch několik málo raritních idiotů v téhle zemi, kteří jsou absolventy vysoké školy a nemají ten titul. Já nejsem inženýr ekonomie, ačkoliv jsem absolventem a na to mám papír, absolventem oboru ekonomika průmyslu, stejně jako třeba bývalý pan ministr Dlouhý. A oni mi potom po dvou letech poslali domů už bez jediného slova vysvětlení, prostě takový vysvědčení, kde je napsaný, že jsem absolvoval tu školu, všechny ty zkoušky a malinko, a jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím je takový v závorce malinkým písmem napsáno nenahrazuje diplom, jo. No, a já jsem teda potom, až už poměrně v dost vysokém dospělém věku, teda vyštudoval ještě jinou školu, takže jsem, moje maminka konec konců dočkala i promoce, i když už jsem promoval jako náměstek ministra na filozofické fakultě, to je vedlejší. Proč to říkám? Protože můj synáček začal studovat politologii nebo mezinárodní vztahy na fakultě sociálních věd a když ve třetím ročníku nám mezi řečí jen tak jako přišel a doma oznámil, že nám oznamuje, že ho přijali na DAMU, na produkci a že jako tu fakultu sociálních věd jako nehodlá dodělat, tak se mi velmi těžko uplatňovala jako otcovská autorita, abych se nějak, že on tohle to, co jsem vám teďko všecko na sebe prásknul, moc dobře věděl, že jo. A nebýt mý ženy, která na rozdíl ode mě je opravdu zarputilý rafan a ona patří mezi ty rodiče, který opravdu zakleknou a to dítě mu dá ty válečky a opravdu ho jako nenechá, ho, jako nepustí ho. Tady taky jedna, jsem viděl, sedí, která to všecko jako drží pod krkem. Tak její zásluhou je, že se nám podařilo toho mladého jaksi dotlačit aspoň k tomu bakaláři. Takže stejně jako moje maminka, která v roce 92 teda viděla už konečně toho syna, jako jak opouští akademickou obec ověnčen a s tou rourou podpaží, tak i my jsme docílili toho, že mladej teda opustil tu univerzitu alespoň s bakalářským diplomem. No a teďko dělá tu produkci, protože on mezi tím samozřejmě, protože jeho zajímá divadlo, ne muzika, ale divadlo, a kromě toho, že studuje produkci, tak samozřejmě se věnuje, mimochodem spolupracoval dost dlouho taky s Tiborem Turbou a dělá produkci všelakých takových právě akcí souvisejících s nějakými pouličními performancemi a tak. No a to je samozřejmě lákadlo pro něj strašný, tak dneska jeden teda diplom už má a teď se docela musím pochlubit, už má ty bakaláře dva. A možná, že tuhle školu snad se mu podaří dodělat až k tomu magistrovi, no. Tak to jste chtěl vědět něco o mých dětech, tak co mám k tomu víc říct, no? Ovšem jako typický exhibicionista, jako každý člověk, který na jeviště vstupuje, jistě jste si všimli, že my, víc než polovinu z toho tématu moje děti jsem věnoval svý vlastní osobě, že jo? Co byste ode mě mohli čekat?
2: Ještě byste možná měl děti představit jmény?
1: Ano, děti jmény představují takto. Syn Petr a dcera Michaela, nyní Macháčková.
2: Děkuji. Tak, vy jste hrál a zpíval v nejvýznamnější inscenaci pošlitrovské éry divadla Semafor v Kytici. Jak vzpomínáte na dobu svého působení v Semaforu a co vám tahle zkušenost, majestát, jste byl i herec, že? Co vám tahle zkušenost přinesla?
1: Musím se přiznat, že to bylo strašně krásný období, tedy takhle. To období, ta doba, ve které jsem já v Kytici hrál, to bylo od premiéry v roce 72 až do roku 75. Bylo jinak období nejtužší normalizace a pro mě osobně to bylo velmi smutný období umělecky, ale právě účinkování v Kytici mě vlastně kompenzovalo všechny ty moje frustrace z toho, co jsem špatně udělal a co mě nešlo. V tom, co jsem cítil, že jako vlastně moje hlavní poslání. A to pozvání do Semaforu pro mě vlastně byla taková jako záchrana, jak to řekl, bylo to záchranný lano. Najednou jsem z toho úhoru takový ty opravdu totálně hodnoty popírající takový ty tehdy prorežimní pop music, který jsem z vlastního přičinění a z vlastní blbosti byl jako partner právě nyní opět už se k slávě deroucí Haničky Zagorové, tak to pozvání do toho Semaforu pro mě bylo úžasný. Musím říct, že na tom se podepsala ovšem Hanka Zagorová a já na to vzpomínám rád, protože zaprvé jsem měl tu čest pracovat s vaším bratrem, což samo o sobě, myslím, pro každého kumštíře v tomhle oboru je prostě nejenom podsta, ale je to prostě škola. Za druhý, a to jsem samozřejmě tenkrát netušil, že ta Kytice se stane opravdu vlastně takovým kultovním představením. Sám jsem odehrál 250 repris, ale pokud vím, tak ona jich celkově měla víc než nad 800, což je úplně nevídaná záležitost. Poprvé v životě jsem pracoval s režisérem Jiřím Cízlerem, kterýho jsem poznal, a to pro mě byla další zajímavá zkušenost, protože Cízler, kterýho samozřejmě většina lidí zná spíš jako komika, herce, je především vynikající, nebo byl aspoň tenkrát vynikajícím režisérem, ale i zajímavým muzikantem, a prostě naučil jsem se tam šíleně moc a vždycky vlastně to bylo pro mě takovej svátek, když bylo představení Kytice, já jsem si mohl oddychnout od toho, co jsem vlastně na těch jevištích, když jsem s tou Zagorovou opíštěl ty štace, tak jsem pro mě ta Kytice, to prostě bylo opravdu doušek vody živé. Co víc k tomu mám říct, že mě potom vyhodili po 3 letech, to je v Semaforu taky normální, ale s tím se člověk musel smířit. To nebylo vůbec z důvodu uměleckých, ale protože jsem přeci jenom měl ještě teda nějakou jinou sinekuru, tedy jak říkám to hraní s tou Zagorovou, který mě živilo, protože v Semaforu se jako, já jsem nebyl nikdy zaměstnancem divadla, já jsem tam fungoval jako externí host, i když jsem teda měl roli truhláře Petra v té Kytici, ale to by mě nikdy neuživilo, já jsem v té době už měl rodinu, dítě, čili ta Zagorová ta mě naopak živila a jakkoliv mi to bylo vlastně nepříjemný, tak jsem vlastně kvůli tomu, že jsem s ní jezdil a musel občas Semafor za mě schánět náhradu, tak jednou to prostě přišlo a vyhodili mě, čili já rozhodně nebudu svalovat svůj odchod ze Semaforu na to, že jsem byl nepohodlný režimu, což jsem sice jinak velmi byl, ale především před semaforskou dobou a zejména pak potom v těch 80. letech, ale v této době jsem byl v podstatě pro ten režim neškodný, ale prostě vyhodili mě, protože měli příliš mnoho práce s tím za mě furt schánět nějaký náhrady a už je to přestalo bavit. Druhá věc je, že ten pán, co mě vyhazoval, byl estébák, no ale tak to nakonec na těchto rozhodujících místech byli skoro všichni, že jo. Takže prostě na Semafor vzpomínám rád, kdykoliv potkám Jiřího Suchýho, tak mu pořád ještě říkám pane šéfe, protože já jsem v životě měl šéfy jenom 2, 3 vlastně, z nichž 2 byly velké osobnosti české kultury, ale i politiky, ten první byl Jiří Suchý, byť jsem nebyl jeho zaměstnancem, ten druhý byl Pavel Tigrid, můj šéf, ministr, od kterého jsem odešel, protože jsem s ním nemohl pracovat, což ale neznamená, že bych si ho nevážil a neměl ho jako osobu rád. A ten třetí byl jiný ministr, pan Kabát, který nestojí celkem za vzpomínku. Ale bylo to moc hezký. A to, že jsem se stal hercem, to byl spíš vtip, že jo. Já jsem, samozřejmě měl jsem tam roli a Cízler mi řekl, že jako musím vylíst po schodech a pak zase z nich slíst a tu Haničku jako takhle chytit a odníst. Tak pokud tohle lze považovat za herecký výkon, tak ano, byl jsem též hercem.
2: Rodina byla pyšná na vás?
1: No, rodina byla pyšná v tom smyslu jednak, protože přeci jenom Semafor vždycky byl prostě určitou značkou kvality a protože tedy zejména moje žena věděla, že jsem vlastně v té době strašně nešťastný a že mi to nejde a že já vlastně, já nevím, jestli zrovna v téhle tý části té debaty mám hovořit o tom svým učinkování s tou Zagorovou, ale faktem je, bylo, že já jsem prostě byl vlastně takový nechtěný, ona mě pomohla osobně, my se máme rádi, ale hudba a publikum, který na ní chodil a to, co ona produkovala, bylo tak proti tomu všemu, co jsem já kdy v životě chtěl a dělal, že oni mě prostě nechtěli, já jsem tam neměl úspěch a v tom Semaforu jo, takže rodina byla nadšená, když konečně viděla, že mi taky někdo tleská jako opravdu upřímně, zatímco u Zagorovy vždycky tleskali a už říkali tak dobrý a už přijde Hanička a konečně přijde ta naše jako...
2: Taková otázka mě napadla, nevím, doufám, že není nějak záludná, nebo to, ale s kterou písní z vašeho repertoáru jste se v životě nejvíc kdy ztotožnil?
1: Já nevím, já jsem rozumím-li správně vaší otázce, já nepatřím teda k lidem, kteří mají pocit a touhu vysvětlovat svoje písničky, ať už jsou to věci, které jsem přímo sám napsal, nebo třeba který jsem jenom zpíval, který pro mě někdo napsal, nebo kterých jsem se sám nějak drze zmocnil a naspíval jsem je, nebo jsem je na jevišti jako zpíval. Mně vždycky bylo strašně protivný, když se mě někdo ptal, prostě, co tím ten pan Kainar myslel, když to město R, když jsme dělali a jak to vlastně všechno bylo. Já prostě nemám tuhle tu tendenci, čili ani nevím přesně, jestli umím říct, s kterou písní se nějak vnitřně ztotožňu. Mojí snahou bylo, abych to byla každá písnička, s kterou na to jeviště vylejzám. Že se mi to vždycky nedařilo a že teda to období, o kterém jsme teď před chvílí mluvilo, zejména to vystupování s Hankou Zagorovou a ještě s některýma jinýma, co jsem v těch 70. letech víceméně z existenčních důvodů, ale dneska bych řekl, že možná i částečně z vlastní zbabělosti absolvoval a že tam jsem jako vystupoval s věcma, kterým jsem sám nevěřil a kterým jsem sám považoval, že jaksi jsou, nevím, jestli se v českém veřejnoprávním rozhlase, jehož jsem členem rady, sluší říkat sprostá slova, ale byly to prostě sračky. Tak.
2: No, řekl jste to vy.
1: Ano, tak já si to taky umím obhájit, že jo. Až přijde stížnost na radu, jak je možné, že se v českém rozhlase taková slova vystupují, já si tu stížnost vemu na starost.
2: Pane Prokope, já dohlednu na to, aby se to nepouštělo odpoledne, bude to ano, o půlnoci.
1: Tak to je v pořádku. Po 22. hodině se smí i erotika, ono tohle sice erotika není, ale je to taky sprostý. No, takže já nevím, jestli prostě umím říct, která byla taková co nejvíc. Já vím jenom o jedné písničce, která tak nějak ku podivu, měl jsem takový pocit, když jsem jí psal, že vím jako proč a pro koho ji píšu. Ta píseň se jmenuje Blues o spolikaných slovech, což nikdo přesně neví, ale ty, co ji znají, tak vědí, že se tomu říká, až si pro mě přijdou funebráci. Tak to je taková docela zvláštní věc. Tam jsem měl jako najednou takový pocit, že jako konkrétně vím asi pro koho a proč to dělám. Ten text jsem, ale já jsem nikdy nenapsal, nebo lépe řečeno, ne nikdy, já jsem napsal v životě pouze dva texty a tohle nějak mi nejde, neumím, nejsem literárně nadán. To jsou slova básníka Jiřího Žáčka, ale nějak jsem měl pocit, že skoro je mi líto, že jsem to nenapsal sám.
2: Léta 60. Divadla malých forem, Mladý svět, Big Beat, Beatles, Ginsberg, Twiggy, Hippies. Ne všechno nás třeba zasáhlo na 100%, ale většinu toho máme nějak pod kůží. Co se z těch let vybavuje nejvíc vám?
1: Tak kromě Twiggy úplně všechno, co jste řekl. Twiggy jako pojem ano, jinak ovšem, kdo se na mě podívá, tak chápe, že to není zrovna můj případ. Ale jinak skoro všechno, prostě to je, jako fenomén 60. let je pro mě stále něco úžasného, pořád ještě úplně si to sám ani neumím vysvětlit, protože to přeci nebyla jenom otázka toho kulturního boomu v 60. letech u nás, že jo? To byla vlastně celosvětová vlna, která byla samozřejmě spojená i s určitou politickou situací, s určitou výměnou generací po válce a tak dále. To je něco jako fantastického, no a já jsem samozřejmě rád a hrdej na to, že jsem jako do toho spat a že patřím k té generaci, která v těch 60. letech začínala a měla to štěstí, že se s ní částečně nějak svezla a taky prostě měla z čeho čerpat. Takže pro mě to je naprosto nezapomenutelný a velmi těžko překonatelný období. Nerad bych působil samozřejmě dojmem senilního starce, který jako vzpomíná na to, že nejlepší bylo vždycky to, jako když on byl mladý, to je obligátní a možná, že už jsem ve věku, kde se to začíná takhle jako slušet k tomu, abych to říkal. Ale přesto si myslím, přesto to nebezpečí, který si uvědomuju, že léta 60. totiž znamenala zvláštní kulturní vzmach i u lidí, který já dneska řadím do té kategorie těch sraček, o kterých jsem mluvil. Prostě i oni v 60. letech produkovali něco, co já bych mohl považovat ze svého, samozřejmě zcela subjektivního úhlu pohledu za hodnoty.
2: No, půjdeme na krásné ztráty.
1: Krásný ztráty.
2: Krásný ztráty.
1: Dostávám ty dopisy pořád.
2: Krásný ztráty.
1: Krásný, vždyť přeci spisovná čeština říká a tak dále. Já vždycky říkám, račte se obrátit k Pavlu Šrutovi. On napsal ten text. On jistě česky umí. Vždyť je to nositel ceny Jaroslava Seiferta. A mám pokoj, no.
2: Já jsem to takhle jsem si naběhnul, jakože nevím, jak se to bude krásný ztráta. Ne, dobře jste to tady nanes. Můžete nám něco o historii vlastně těch dvou vašich talk show povědět, jak jste se vůbec k tomuto programu dostal, odhodlal vlastně a podle jakého klíče třeba sestavujete teď dvojice? Není to moc otázek?
1: Ne, není, zkusíme to. Začalo to v roce 98, když jsem se rozhodl, že nebudu už kandidovat a odejdu ze poslanecké sněmovny, tedy před volbami. A já jsem tenkrát samozřejmě, protože jsem pracoval i v tom parlamentě hodně kolem médií, tak jsem se tak jako rozhodně poptával lidí, kteří v těch médiích pracovali nebo kolem nich se točili. Prostě jsem hledal, co bych asi dělal. Nevěděl jsem, bylo mi jasný, že vracet se do muziky jako je pro mě prakticky vyloučeno. Nemyslím, že bych ji úplně opouštěl, ale jako, že by to měl být jako nějaký můj další jaksi životní job. To jsem věděl, že nejde, protože jsem vědomě s muzikou odešel v určitý době a měl jsem pocit, a do dneška mám pocit, že to bylo správně. I když stále hraju a mám ji rád a i na to lidi chodí, ale prostě není to už pro mě ta hlavní životní meta a nemůže být. No a tehdy mě vlastně oslovil Josef Vlček, v té době šéfredaktor Zábavy na Primě, a nabít mi takovou zvláštní věc, jestli bych nechtěl dělat pořad, který by hovořil o bývalých politicích, protože se blížilo výročí vlastně roku 89, listopadové revoluce, a začínala taková ta první jako výměna té garnitury politické. A mě to strašně zajímalo, protože jsem přeci jenom jednak většinu těch lidí osobně dobře znal a jednak i pro mě samotného to bylo prostě strašně zajímavý téma, co to vlastně ta politika jako je a jaký jsou to lidi a co s nima udělala a tak. Takže jsme vymysleli na základě této nabídky, kterou potom televize Prima v osobě paní generální ředitelky Fričové přijala, a mě to hrozně mile překvapilo, že vůbec privátní televize takovouhle věc by chtěla dělat. Tak jsme vymysleli potom ten formát, který spočíval v tom, že to bude bar, že tam ty hosti budou dva a tak dále. Vymysleli jsme i ten klíč, že se to bude jmenovat podle mý písničky, která se jmenovala Nic ve zlým, nic v dobrým, tak. A že tedy půjde o nikoli už jenom o bývalé politiky, ale o to, co to ta politika je vlastně za podivný fenomén a co s lidma udělala a jaký to lidi vlastně do ní vlezli, nebo kterých se alespoň politika nějak dotkla a změnila jim prostě život za těch posledních 10 let. A tenhle ten pořad jsme dělali rok a půl, vystřídalo se v něm víc než 100 hostů, byl to každý týden. A od pana prezidenta Havla jsem tam prostě měl prakticky všechny lidi, kteří prošli tou polistopadovou politickou garniturou tehdy. Skončili jsme v roce 1999 právě dvojicí Václav Havel Josef Škvorecký a v té době mě oslovoval tehdejší generální ředitel České televize Jakub Puchalský, který pořád říkal, jak to, že takovejhle pořad neděláme my, teď to je vlastně veřejnoprávní téma a my bychom rádi vás a pojďte k nám a tak. A já jsem pořád říkal, ne, já mám závazek tady a je to prostě slušný partner, chová se ke mně dobře a já si vážím toho, že privátní televize je ochotna dělat něco, co není jenom úplně jako komerční pořad. Nicméně ten pořad prostě měl určitou dobu, tu skončil a my jsme měli pocit, že teď je tedy možno slušně odejít, což jsme udělali, a tak vznikly krásné ztráty. Já jsem zaprvé chtěl zachovat ten základní princip toho, že ty hosti jsou dva, protože myslím, že tím se to dost liší od většiny běžných talk show, jako je třeba i tahle, že prostě ty dvojice jsou něco, co je dráždivý a zajímavý a lidi strašně vždycky zajímá, co zrovna tyhle dva teda čendové tam asi tak provedou a proč jsou spolu, jako jo, a jak to. Za prvé, za druhý, ten bar mě připadal taky docela dobrý, protože ten bar je samozřejmě a byl i na Primě a i v České televizi je funkční a já tam nalejvám skutečně alkohol, pokud tedy samozřejmě si ho ty hosti přejou, ne, že bych jako to do nich... I to se stalo. A protože mám za to, že ten, že jaksi ten hodně jaksi podstrčený panák může v mnoha případech ty lidi víc otevřít, než prostě ten čaj, který mám tady teďko já. Já samozřejmě jsem toho panáka měl předtím, to si nedělejte zase s tím nějakou hlavu, že já myslím, že si neděláte, že jo. Nemám ten pocit. Ale u některých lidí to je docela zajímavý, i když pochopitelně já musím respektovat, že někteří řídí a někteří prostě z nějakých důvodů pít nechtějí. Taky úplně nerozumím, no ale dobrá. A čili tyhle věci jsem chtěl zachovat. Chtěl jsem zachovat i to, že teda ta písnička vlastně určí název a to se naštěstí podařilo. Opět a na České televizi se podařilo i to, co na Primě byl problém, že trošku jsme mohli pracovat s tou dekorací a s tím obrázkem, protože já mám ještě kromě svého kolegy Jana Laciny, který se mnou píše ty scénáře a dává dohromady ty dvojice, tak máme ještě třetího do party a to je ta režisérka Tereza Kopáčová. Oni teda oba jsou o víc než 20 let mladší než já a ona tomu dodává ten jako esteticko-filmařský, protože ona je filmař, že ona jako není ten klasický televizní režisér, tak tomu dodává trošku něco, aby se na to taky dalo koukat. Dekorace, kamery, aby to prostě bylo zvláštní. No ale taky jsme už vystoupili z toho Chomoutu jako politika polistopadová a měli jsme za to, že zaprvé je to nepohodlný, protože ten okruh lidí je omezen a politika je příliš úzký jako téma pro život. A i když já se jí nevyhýbám, protože jsem v ní strávil hodně let, tak mám za to, že prostě její místo je jenom určitý segment toho společenského života a to je asi 20% a to já i v krásných ztrátách se snažím dodržet, aby tam ta politika nedominovala, byla tam zhruba asi v tomhletom segmentu. A tudíž teda to téma základní jsou ty ztráty, to je vlastně jakýsi lidský osud, co to vlastně znamená, když člověk jakoby vstoupí na nějaký veřejný kolbiště, čeho všeho se musí vzdát a co zase za to získá. Prostě všechno je za něco, nic není zadarmo, že jo? To je vlastně takový to moto. No a ty dvojice, teď už jsem tak naznačil, že jo? To je zvláštní. Já vám neumím a dokonce nevím, jestli chci vůbec prozradit ten klíč. On totiž není úplně jasný ani mně. tak jak jsem říkal, my ho samozřejmě pro televizní dramaturgii máme dostatečně zdůvodněn a občas musíme znovu vysvětlovat, jak to vlastně myslíme a co chceme. Ale jak to v tom kumštu, a on to, já nevím, jestli tohle ještě je kumšt, ale já pořád to tak vnímám. Jsou takové někdy věci, že ex post pak vymýšlíte tak, jako jsme vymýšleli třeba pro ty různý komise, který posuzovali ty naše písničky a texty za bolševika, jako jak to ten básník mínil a že to vlastně je strašně pokrokový jako a že to jako, jo, tak i dnes občas pro své dramaturgy, kteří doufám, že to teď poslouchají, hledáme prostě ten klíč ve chvíli, kdy už to máme natočený, aby jsme dokázali zdůvodnit, proč teda zrovna pan Pánek s panem Haťalánkem za tím barem sedí a co jsou ty jejich krásné ztráty dohromady. Oni ti dramaturgové to prostě furt chtějí a my samozřejmě do jisté míry to, jak už jsem říkal, vysvětlit umíme, do jisté míry je to někdy i věc intuice prostě určitýho, jako já si ty jména řeknu a teď si je představím a řeknu, tak šlo by to, nešlo by to, má to něco do sebe, nemá to něco do sebe. Samozřejmě, že když pak ten scénář píšeme, tak si to musíme spolu s tím Lacinou vydefinovat, o čem to asi bude a kudy to asi pohrneme, to jo. Ale prostě takovej ten mustr, jako ten Chomout, že ho nasadím a teď to tam všecko, to prostě nejde. Mimo jiné taky proto, že a tady mě jistě potvrdí každý, kdo z vás dvou, co víte, co to je vůbec chánět hosty do takových pořadů. Jednak, že ten okruh lidí, kteří jsou zajímaví a taky ještě ale umějí něco jako říct, aby to nebyla úplná nuda. A trošku jsou známí, aby taky někdo jiný na to byl ochoten koukat. Není tolik. A druhá věc je, že když pak sestavíte tu dvojku, tak je strašně složitý to technicky dát hromady, aby oni se sešli a mohli v ten správný čas. Takže my máme milion vymyšlených dvojek, který těm dramaturgům odevzdáme, jak to máme všecko vymyšlené, jak je to úžasný a tam všechno sedí. No a pak se třeba, já nevím, 4 dny před natáčením dovíme, že to prostě pan ministr XY prostě bohužel odjíždí někam prostě služebně a že to nejde. A my teda horko těžko musíme sehnat někoho, kdo nemůžeme říct, tak zavoláme jinýho politika, to prostě nejde. Musíme jako aspoň trošku do nějakého, a teď to schéma musíme třeba změnit, čili a musíme vymyslet novej muster. Dokonce se nám to stalo asi ve 2 případech, kdy jsme už měli i napsaný scénář, že jsme museli prostě tu dvojku změnit a vymýšlet úplně novej princip a tomu jednomu, u kterého už jsme všechny otázky měli napsaný znovu a úplně jiný, nebo aspoň některý jiný. Takže je to tak, že prostě se to vlastně úplně prozradit nedá. Jak dlouho bude prostě televizní dramaturgie ochotna tuhle hru s náma hrát? To já nevím. To uvidíme.
2: Chtěl jsem se vás zeptat, jestli jste měl někdy nějakého hosta, který vás vyvedl z míry uprostřed, třeba jste byli i domluveni na otázkách, nebo já nevím, jestli se domlouváte předem?
1: Ne, oni nevědí, na co se jich budu ptát, stejně jako já jsem nevěděl, na co se budete ptát mě, i když se to samozřejmě dá do jistý míry očekávat nebo odhadnout. Já s hosty hovořím těsně před natáčením, kde jim vlastně jenom vysvětlím ten princip. Oni, většina mých hostů ten pořad zná, takže zhruba ví asi, do čeho leze. A samozřejmě, že jsou někteří, kteří mají takový ty jako touhy a tendence dovědět se ty téma, aby se jako připravili. Jako, jo. Několikrát se stalo, že si někdo tam sed za ten bar, vytáhl si normálně papír a tušku, že si bude jako dělat poznámky jako v té 7, jo. Aby jako když on, a už si tam píšu a ty čísla a tohle, tak to jsem zakázal. Pokud to byli politici, jako Vladimír Mlynář, nebo tak to bylo celkem snadný, ale představte si, že vlastně nejvíc mě tímhletím vyvedl z míry Vláďa Merta, který si vytáhl papír, tušku a kromě toho už nějaký napsaný věci, který hodlal prostě jako sdělit národu touto cestou. Tak to jsem mu taky zakázal a nebylo to snadný. Ale tohle bych neřekl, že by mě vyvedlo z míry. Vyvedlo mě z míry zhruba 3x. Dvakrát se stalo, že mě prostě host najednou uprostřed natáčení prostě od toho baru odešel. V jednom případě to byla poměrně komická záležitost vysloveně jaksi technického charakteru, dámsko-technického charakteru, kterou byla to spisovatelka Iva Pekárková, abych byl teda adresný, která najednou prostě řekla, nezlobte se, já si musím jít napudrovat držku. A odešla, a protože její partner byl Jarda Dušek, což je mimochodem muž, který já samozřejmě velký mystifikátor, tak sehrál se mnou scénku, která byla opravdu úžasná, protože mě podrobil okamžitě křížovému výslechu, jestli je to běžný tady, že ty hosti takhle odcházejí a tak. A já musím se přiznat, že jsem skutečně jí sehrál velmi věrně. A to teda nebyl herecký výkon, to byla pravda. A potom jsme ve střižně svedli velký boj, protože mý dva mladí kolegové samozřejmě to tam chtěli mít, že jo, protože to bylo to ono. A mně to připadalo v určitý Pekárkový tak

0: To jsme samozřejmě vystřihli a není to tam, i když to téma smrti a tohodle to tam kolem toho jako je a myslím si, že to tam má zůstat, tak to byl okamžik, kdy jsem skutečně se cítil docela blbě a i když je to člověk, který je můj kamarád hrozný leta, tak prostě mě to nebylo příjemný. A pak po třetí mě někdo vyvedl z míry a to taky neřeknu, kdo to byl, protože mu nechci to. Prostě pozval jsem si hosta, kterýho jsem znal a věděl jsem, že to je úžasně veselý chlapík a výborný kumštíř a zajímavý člověk a on prostě vlastně z něj skoro nic nelezlo. To bylo strašný. To jsem prostě horká pára a já jsem seděl a tek mi studený pot po zádech a modlil jsem se už, aby byl konec. To bylo ještě na Primě. A to teda vám nepřeju, protože takovýho hosta opravdu od té doby vím, že jsou typy zejména herců, kteří sice jsou skvělí herci, ale když nemají napsanou roli, tak s nima není řeč. Oni umějí buď vyprávět ty veselý historky z natáčení, což ale zase patří jaksi někam jinam, že jo? To ať si řeší, já nevím, Halina Pavlovská nebo Munzar s Hlaváčovou nebo prostě tyhle ty pořady tohoto typu Donutil. A nebo prostě jsou skvělí herci, kteří hrajou tu roli, ale jako sami za sebe neumějí nic pořádného povídat. Což není žádná diskvalifikace, ale nejsou to teda pro mě hosti.
1: Tak a dostáváme se k závěru. Ani jsem se vás nezeptal, kdyby náhodou byl nějaký dotaz, i když chroničtí ptáči... Zde nejsou. Ale možná, že bude nějaký dotaz. Já už to vedu k závěru. Kdyby byl dotaz z publika, jste
0: ochoven? Mě to nevadí.
1: Nevadí vám. Jak odpočíváte, čím se nejraději zabýváte, když zrovna nespíváte, neskládáte, neúřadujete, neposlancujete? Co děláte v takových chvílích?
0: No, 12 let nic, protože kromě naspaní už nebyl čas. Ale teď, abych byl zcela upřímný, poslední něco přes rok, co jsem se odstěhoval na ten venkov taky, tak připouštím, že toho času je o něco víc. Takže například jsem po 12 letech přečetl 2 knihy, což považuji za úspěch. Jinak já nejsem nějak moc dvakrát sportovní typ, takže na tenisových kurtech mě málo kdy jako přistihnete, ale věnuju se lyžování, to je takovýho něco, co nevím, proč mě naučila taky matka, už někdy od 5 let jezdím na lyže a to zaplať pán Bůh, zatím se jako daří a ty kolena a všechno ještě to nějak drží, jako drží a tak to jako rád a hodně, tedy hodně, pokud mám na to ten čas a jezdím teda lyžovat. No a teď v poslední době právě jako venkovský mládenec hodně často chodím se psem ven, to není ani odpočinek, někdy je to trochu i zábava, ale jinak je to samozřejmě určitá povinnost, která ale prý je zdravá. Takže to je další poměrně významný element mých aktivit. A jinak, protože mám problémy s páteří, tak se každý ráno 15 minut musím zabývat takovými asi 8 úplně nesmyslnýma cvikama, který mi napsali na rehabilitaci, abych dělal. Já jsem už teda druhý rok to opravdu dělám, skoro každý den, musím se přiznat. A samozřejmě nic se nezlepšilo. Nicméně mě bylo řečeno, že mám být velmi rád, protože smyslem samozřejmě nemůže být, aby se to zlepšilo, to už nejde, ale buďte rád, nezhoršuje se to.
1: Na to se docela hodí následující otázka, jestli si víte rady se svým věkem. My jsme tak...
0: No tak jednu z těch metod jsem právě naznačil, ale já myslím, že jo. Je fakt, že se mě stává v posledních letech, že většinou, kam přijdu, jsem nejstarší. To není moc příjemný pocit. Ale teď, co jsem se stal členem Rady Českého rozhlasu, tak musím přiznat, že jsem velmi pookřál. Protože... protože jsem tam, myslím, druhej nejmladší... A to je nádherný pocit, to vám řeknu. To je tak nádherný pocit v 56 letech, prostě, že vůbec ještě existuje nějaká komunita, kam můžete přijít a nepouštějí vás sednout. Takže já si myslím, že to mám s věkem poměrně docela jako v pořádku a že se s tím

0: vyrovnávám, jak umím.
1: A už víte, jak naložíte s tím důchodcovským věkem?
0: Ne, tak to si zatím nepřipouštím. Já taky si říkám, dokud ještě to půjde, tak budu hrát. I když já hraju strašně málo, já hraju tak nevím, asi kolem 15 koncertů za rok. Vždycky jeden v Praze před Vánoci a jinak tak, jak to vyjde, nemám na to žádný systém a tak. A to mě strašně pomáhá. Já jsem zapomněl v těch koníčkách, to je samozřejmě moje hlavní, můj hlavní relax, je to hraní. I když to vlastně byla leta moje profese, tak dneska, ačkoliv samozřejmě za to beru peníze, to jako nepopírám, ale je to především moje vlastní zábava. Dokud mě tady bude dech a tady prostě, rozumíš, tady, dokud to půjde, jo. Tak. Tak dotehdy o žádném důchodcovství ještě nebudu moc uvažovat. Ono mi stačí, že když k nám přijedou mladí, takže už mě oslovujou dědo, no.
1: Pane Prokope, poslední moje otázka. Jste důstojníkem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Když se na ulici potkáte s Jiřím Menslem, který je důstojníkem stejného řádu, kdo komu salutuje jako první?
0: Zatím jsme to neřešili. Já mám za to, že ono ještě těch nositelů je víc. Zaprvé nejsem si zcela jist, ale mám za to, že Jiří Menzel, stejně jako Věra Chytilová, nebo například Michel Fleischmann, jsou pouze rytíři. Já jsem důstojník.
1: Důstojník
0: je, víš, pak už je jenom komandér. A to nevím přesně, já myslím, že ne, to už nevím. Já samozřejmě jsem na rozdíl od nich, kteří toho řádu dosáhli jako umělci. Já jsem ho dostal jako náměstek ministra, jak jsem pochopil, jako člověk, který se podle jejich názoru zasloužil o nějaký česko-francouzský vztahy v oblasti kultury, řekněme na té úrovni politický. Proto mám hodnost důstojníka, protože prostě na chudé lid musí být přísnost, že? Ale jinak děkuju za podnět, až se s Jiřím Menslem a s dalšími tedy podřízenými setkám, pokusím se prostě vnést do toho nějaký řád, zavedu kázeň a budu vyžadovat, aby mě zdravili první.
1: Přátelé, já jsem vyčerpal své otázky. Má někdo nějaký dotaz?
2: Já bych měl dvě otázky. První, jakého máte psa?
0: Labradora, Fenu, jmenuje se Chantal.
2: Děkuju. A druhá otázka. Navštívil jsem vaše internetové stránky, docela se mi líbily. A chtěl bych vědět, jaký máte vztah k počítačům, internetu a podobně.
0: No, musím říct, že na svůj věk relativně vstřícný. Čili naučil jsem se všechno sám, dílem teda s pomocí syna. Nejsem pochopitelně schopen žádných zázraků, ale komunikuju, pracuju s e-mailem, s internetem. Můj problém při obsluze počítače vůbec není, řekněme, obsluha toho softwaru, myslím takových těch základních programů, jako je textový editor a tak dále. Já bohužel neumím psát na stroji, čili můj problém je, kde leží které písmenko na klávesnici. Nikoli teda, jakou operaci mám udělat, abych dosáhl toho, to jsem se už dokázal naučit, ale když mám například odpovídat nebo psát nějaký text, tak koukám, jestli K je blíž než U.
1: Bude ještě nějaký dotaz? Není-li dotazů, budu končit svojí takovou tou obligátní větou. Šermánovice navštívil pan Michal Prokop. Děkuji.

pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 163. nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl zpěvák, hudebník a moderátor Michal Prokop. V tuto chvíli mi už nezbývá, než vám popřát dobrou noc, popřípadě dobrý den, a ujistit vás, že až přijde náš čas, tak se budu s vámi se všemi těšit opět. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Prožili jsme hodně dramatický vstup do tohoto měsíce, protože velká voda se rozhodla, že se k nám po 11 letech znovu vrátí, tedy především do Čech. A také se vrátila. A já o tom vím své. Bydlím totiž na Masarykově nábřeží naproti Slovanskému ostrovu a tamnímu paláci Žofín. Tedy pár metrů od Vltavy, ale nechme vodu vodou a pojďme na všechno to trápení alespoň pro následující hodinku zapomenout. V úvodu dnešních šlágrů od srdce si totiž připomeneme velkou hudební osobnost mezinárodně proslulého houslového virtuóza Josefa Suka. V rámci Pražského jara proběhlo v květnu slavnostní odhalení pamětní desky houslového virtuóza Josefa Suka, kterou zhotovil akademický sochař Otto Pospíchal z podnětu paní Marie Sukové a městské části Prahy 2. Deska je umístěna na paláci Charitas, Karlovo náměstí 5.

Tolik hned třikrát za sebou houslový virtuos Josef Suk, který zemřel 7. července roku 2011 v nedožitých 82 letech. Nikdy nepřestanu být osudu dostatečně vděčný za to, že jsem s Pepulou, jak jsme mu říkali, mohl nejen spolupracovat, ale že jsme se stali blízkými přáteli. A samozřejmě na něj nikdy nezapomenu.

A hezky po sobě Karel Gott, Lucie Bílá, Milan Chladil a Petra Janů v Evergreenu Má pouť, který proslavil Frank Sinatra. Poslouchali jste interprety, kteří zpívají ve šlágerech Od srdce pravidelně. To proto, že si o jejich nahrávky často píšete a také proto, že s nimi můj orchestr často nahrával. Stejně jako s Jiřím Kornem, Laďkou Kozderkovou, Karlem Hálou a Evou Pilarovou, právě jim budou patřit další minuty dnešního nedělního pořadu.

Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. No a neustále činorodá a šarmantní Iveta Simonová, která oslaví 4. listopadu své velké jubileum, byla a je kmenovou zpěvačkou orchestru Karla Vlacha. Ale s laskavým svolením pana kapelníka jsem s ní mohl sem tam natáčet i já. Stejně jako s Milanem Chladilem. Iveta Simonová teď zaspívá píseň Lásky mé a poté dostanou slovo Bohuš Matuš a Pavel Bartoň.

se letí, je čas se loučit, já vím, jak je ti.

A to už je pro tuto neděli bezmála všechno. Za všechny účinkující dnešních šlágrů od srdce se rozloučí Tereza Duchková a baritonista Zdeněk Plech. V jejich podání si poslechneme Stmívání, což jinak v tuto denní hodinu většinou nehrozí. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš, který se těší na naše společné setkání znovu příště. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

naposledy běželi jsme s Josefínou.

o špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Magický rok 2002, takovej souměrnej, dvojka na začátku, dvě nuly uprostřed, dvojka na konci, je už tady pár dní. My vás vítáme v naší první hodině našeho pořadu, naše autorská trojice

Máme vám popřát hned na začátku, nebo až na konci, nebo na začátku i na konci, tedy ať se vám v tomto roce všecko splní. Rok se píše, když se to sečte, je to číslo 4. Když se psal rok 2000, což je jako kdyby to bylo včera, tak byl součet čísel 2. To byl nejnižší součet za posledních 1000 let. A když byl 2001, tak už to byly 3. A teďko máme 2002, tak to jsou 4, jestli umíme dobře počítat, vy, Jando? Hlavně, ať jsme zdraví a ať jsme šťastný a takový blažený, aby ta sváteční vánoční nálada a novoroční nálada nám vydržela celý tento rok, ne? Žaninko, co ty si o tom myslíš? Co tohle to bylo? To nebylo nic. To byla lokomotiva zase. Je, já mám zase tu vrzací židli. No, to jsme nezačali dobře, to si budu muset vyměnit.

vánoční stromeček touto dobou už byl tak trošku voďobanej. Vzpomínáte si, jak jako děti jsme z něj udobávali nejdřív ty dobrý bombóny? Ty zmizely jako první, potom ty fontánový bombóny. Vzpomínáte si na fontánový cukroví ve válce? To, když se dostalo do vyžraného zubu, to jsme kňučeli. To bolelo je a hned jsme utíkali k zubaři. V rakovníku byl a měl ruční vrtačku. Ruční vrtačku s takovým tajemným francouzským nápisem. Ten nápis jsem zapomněl a toto bolelo. Potom to přestalo bolet, no a vánoční stromeček měl zůstat až do Střech králů. Potom teprve se odstrojoval a pomalu ten život zase se dostával do těch běžných kolejí, protože každý rozumný člověk, a tenkrát ještě lidi byli rozumní, vážili si přírody a božích darů a žili v těsném sepětí s přírodou. Přesně věděli, co mají, jak, kdy udělat, aby bylo obilí připravený k sedbě. Už se těšili, až přijdou hromnice, na hromnice o hodinu více. A to skřivan musí vrznout, i kdyby měl zmrznout, no a potom vyjedou do polí sečky a zasejou obilí. A ten koloběh, věčnej koloběh, to setí obilí a sklízení obilí a setí brambor a vybírání brambor a trhání jablek a najednou tady jsou dušičky a Vánoce zas a ten rok uteče jako voda. To každej věděl a moc si času vážil a moc si tenkrát lidi vážili i jeden druhýho. Nerad to říkám, že je to takový sentimentální navracení. Tenkrát, pořád tady slyšíme tenkrát. No jo, ale tenkrát lidi žili podle desatera. To, co nechceš, aby tě druzí činili, nečiň ani ty jim.

léto, loučení s rokem starým a přivítání roku novýho jsme prožívali i my děti, protože velký lidi byli jako posedlí. To jsme poznali, že se něco bude dít už v Konzumu, u pana Sýkory nebo i u pana Kučery, protože v regálech, kde normálně měl sešity pro nás a písanky a pijáky a péra a tušky a lahvičky ingoustu, tak tyhle ty věci zmizely a nahradili je takový barevný nosy na gumičku byly, velký uši nebo páska na oko, jako pirát, kdyby někdo chtěl dělat piráta, aby si mohl koupit pásku na oko. Nebo takový cylindry černý, lesklý, některé věci voněly. Novotou jiný byly prastarý, prej ještě předválečný, jak to ty skladníci schovávali pečlivě, až skončí válka a bude se dělat Silvestr, aby mohla být legrace a každej se mohl vyfintit, vyzdobit i límce takový starodávný, jako když někdo třeba by měl hrát šlechtice nebo šlechtičnu, klobouky, buřinky, čepice, všelijaký kostkovaný papírový, masky tam byly taky, škrabošky, fousy papírový, je tam bylo tolik věcí, že my děti jsme na to čuměli jak jeleni. Taky tam byly věci, které jsme vůbec nikdy předtím nevěděli, že můžou existovat. Říkalo se tomu konfety. To bylo v papírových pytlících takový barevný papírky ve velikosti hrachu. To bylo prý taky předválečný zboží. To jsme nikdy ani nevěděli, to jsme si nedovedli představit, co to je, konfety. No, ale protože lidi byli takový jako mírně zjančený, tak ta zjančenost přecházela pomalu i nás na děti. Co se to vlastně chystá?

ten Silvestr, že to vlastně je takový rozloučení s rokem starým a vstup do roku novýho a že se z toho Silvestra, z toho, co se tam bude všecko odehrávat, to se odehrávalo ve všech pěti hospodách, ovšem hlavní silvestrovská zábava, jak vybubnovával obecní bubeník pan Kepard na každém místě, kde se scházeli lidi, i když byla zima a závěje, tak tlouk do bubínku a vykřikoval, že slavnostní silvestrovskou zábavu pořádá v hostinci u Jirkovských všesportovní klub TTC Table Tennis Klub Pavlíkov a že je každý srdečně zvaný, že tam bude hodně švandy a aby si chlapi vzali pevný kšandy, aby jim smíchy nespadly kalhoty, protože stloustli, když o Vánocích jedli dobroty. A zase zabubnoval a zase šel o kus dál. A že začátek je v 8 hodin večer.

To bylo něco pro nás, pro děti. To se nám tak líbilo, hlavně ta říkanda, že jsme za panem bubeníkem Kepartem hezky dlouho pobíhali, než nás rozrazila zima. On chudák taky měl nos celý červený a od huby, pardon, z pusy mu šla pára, když vykřikoval a měl takový, na fousech měl jinovatku, protože mrzlo, jako když praštělo. No ale zpráva se musela pustit do světa, protože to, zvlášť ten první Silvestr po válce, ten byl nezapomenutelný, když skončila válka, to první veselí, ta první záplava radosti. To jsme se my děti dozvídávávali jen z vyprávění velkých lidí a jako takový ty skládací dřevěný kostky stavebnice, ze kterých jsme si stavili hrady, mosty, domy, tak jsme si dávali dohromady ten obrázek, jak to asi na hospodském sále u Jirkovských mohlo vypadat, tak jsme si ty příběhy dávali dohromady, jako tu naší dětskou stavebnici.

My děti jsme tam na tom sále byli nedávno. My jsme věděli přesně, jak to tam vypadá, protože jednak ve válce se promítal biograf, tak jsme tam chodili v sobotu odpoledne, v neděli odpoledne, podle toho, kdy se promítalo. Věděli jsme, že promítací přístroj je ve veliký plechový bedně, protože film byl hořlavý, jak kdyby ten film chytil. A začalo to moc hoře, tak se celá ta bedna zavřela, byla oplechovaná a ten požár se nemohl rozšířit. To každou chvilku se přestalo promítat, protože se tam objevila na plátně taková díra malá, nejdřív byla, potom se zvětšila, až se rozsvítilo světlo, bylo. Tak ten film voněl, když hořel. No my jsme na to čekali, na to, až praskne film a bude se slepovat. Jednak to lepidlo pěkně vonělo a jednak jsme čekali, až filmař ten, co promítal, ten promítač odstřihne ten kousek toho filmu, těch pár nejnutnějších obrázků, co se musí odstřihnout, aby se ten film dal slepit dohromady. Proto jestli si vzpomínáte, tak ten film dřív tak jako poskakoval. Že třeba někdo někomu napřáhl ruku, že dá facku a zrovna to tam ten film se musel odstřihnout, protože začal hořet, tak tam ta facka nebyla, byla tam už jenom tvář toho dotyčního, který tu facku dostal a držel si ruku na tom místě, kam ta facka padla. Ale ty odstřížky toho filmu byly pro nás strašně vzácný, protože jednak tam byly obrázky, které jsme si prohlíželi pod silnou lupou, kterou jsme si každý opícha, když našel silný sklo z baterky, protože to bylo právě pro tento účel. No a potom jsme si z těch větších kousků filmu dělali čouďáky. Čouďáky po válce, to si vzpomínáte, jak jsme navíjeli film horlavej do malý patrony a dali jsme, zapálili jsme to a strčili jsme to do velký patrony od hloubkařů z kulometu, z hurikánu. Šlápli jsme na to, ono to zhaslo, ale syčilo to dál, toho doutnalo a to jsme nacpali do té patrony veliký a čekali jsme, až ten přetlak toho filmu, toho hořícího kouře, až ten přetlak bude tak veliký, že to bouchne a ta patrona vyletí nahoru a ještě bude jako raketa klesat dolů a za ní bude pruh kouře. Takhle jsme prožívali naše dětské hry po válce. To bylo co?

No jo, počkejte, kde jsem to přestal u těch Jirkovských. Jo, že jsme to tam znali, potom jsem vyprávil, že jsme přesně věděli, kde pan Jirkovský má dřez, kde mi je sklenice, kde na jevišti je nápověda, ve který se dávával pan Liška, že jsme naposled v té hospodě byli na besídce, jo, tam jsem přestal, že jsme v té hospodě naposled byli na besídce, na vánoční besídce, kde jsme všichni zpívali koledy a recitovali jsme ty známé vánoční básničky. A recitovali jsme na jevišti, na těch kulisách byla namalovaná náves a před každým domem byla zahrádka, kde kvetly slunečnice a celé to jeviště se topilo v hřejivým takovým jako slunečním svitu a z druhého konce hospody sálalo teplo zase z velkých rozpálených kamen, kolem kterých byly plenty plechový, aby kdyby někdo náhodou padnul, tak aby nepadl na ty rozpálený kamna, ale zarazil se o ty plenty a ty litinový kamna byly ve tvaru takový zámecký věže a byly vyzdobený takovýma litinovýma kudrdlinkama. Takže z jeviště šlo teplo, protože mělo tam bylo vyzdobený letní krajinou, z kamen sálalo teplo a to tak kontrastovalo se zimou, která byla hned za oknama hospody a ta zima kreslila na tabulích skla takový krásný kytky, jako byly na pohřebním voze, když měl někdo pohřeb a objednal si z rakovníka velký pohřební vůz, který tahli dva černý koně. Ten byl prosklený, ten pohřební vůz, a na těch sklech byly přesně takový kytky, jako ten mráz maloval na těch oknech té hospody tenkrát před pár dněma na té vánoční besídce.

No a já si vzpomínám, jak pan předseda MNV, pan Franěk, to byl tenkrát ten hořejší pan Franěk, ne náš soused pan Franěk, Zedník, ale nahoře pan Franěk, který bydl za pomníkem padlejch, nám předával dárečky, takový balíčky v takovým zeleno-hnědým voskovaným papíru s nápisem UNRRA, UNRRA. Je toto voní, jsme každej říkali. Co pak tam asi bude? To je krásnej ten papír voskovaný a co bude vevnitř? A už jsme se nemohli dočkat, aby jsme to otevřeli. Kulatá krabička s nápisem JAM. Ve staniolu byly 3, 4 nebo 5 táfliček čokoládek malejch. Potom tam byl šumák, šumicí prášek do vody, který udělal růžovou pěnu. A sušenky tam byly asi 4. A ještě jsme každý zvlášť dostal balíček kaká. To bylo radosti. To je jiná vůně a jiná bašta, než ten smradlavej rybí tuk, který musíme brát každý den ve škole. Nám dávají před tím, než jdeme domů, před obědem, žíci rybího tuku. Až mě přeběh mráz po zádech, ale ten prej byl hrozně zdravý, proto aby jsme měli silný kosti. Tak nám to aspoň říkali.

Takže v té hospodě u Jirkovských jsme před pár dněma oslavili ty Vánoce tou školní besídkou, ale pan Šenkýř Jirkovský už se připravoval na toho Silvestra. Už zase rovnal půl litry, ten měl srovnaný půl litry v regále a půl litry se třpitily, jako kdyby byly ze křišťálu. Tam byla řada lahví limonád, jak žlutejch, tak růžovejch. A soudek s okurkama tam taky stál a voněl. To všecko směřovalo k tomu zvláštnímu dni 31. prosince, který se tak jmenoval pro nás cizokrajně Silvestr. Ale něco se snad muselo chystat velikýho, když ty lidi se na to tak těšili.

No, ale my děti, protože jsme nevěděli, o co jde, tak jsme bruslili na rybníku, stavěli jsme sněhuláky, sáňkovali jsme, koulovali jsme, kdo měl lyže, tak lyžoval. Pro nás to byl normální den, ale pro ty veliký lidi to muselo být něco moc hezkýho, když se na to tak těšili a to těšení jim tak jako se vpisovalo do jejich tváří. Každý se tak zvláštně usmíval a paní Bažantová, která měla takovou malinkou pusinku a vždycky tak hezky učesanou vlnu nad čelem. Totiž paní Bažantová byla citlivá, jemná duše, taková, která by nejradši objala celý svět, vzala ho do náruče, celou tu velkou zeměkouli a chovala jí a laskala jí a hladila jí jako mimino a celá ta zeměkoule a všichni lidi na ní byli, jak ona to říkala, ta paní Bažantová. Jo, už jsem si vzpomněl. Děvenko má zlatá. Každej byl u paní Bažantový. Děvenka má zlatá.

panem pošmistrem Rážou počínaje, přes pošťáka pana Pavlíčka, četníka Slámu, i kominíka, i truhlář Beneš byl děvenka její zlatá, i pan řídící učitel Řežábek, oba dva hrobníci, jak pan Hanuš, tak pan Podolka, to taky byly děvenky zlatý, i pan policajt Kepard, protože tak hezky vybubnovával tu reklamu na toho Silvestra. Prostě paní Bažantová už na té naší vánoční besídce, když tam se dívala na její děti, dvě dcery, které tam s náma zpívali a recitovali verše, tak se neudržela a nahlas řekla: děvenky mý zlatý. A slzy se jí vyhrnuly dojetím, ona si je utírala takovým hezkým kapesníčkem. A přestože měla namalovanou pusu, tak ta červená barva té rtěnky se na ten kapesník neobtiskla. Protože paní Bažantová jako první v Pavlíkově tenkrát po válce, asi to dostala pod stromeček, měla neslíbatelnou rtěnku. To taky bylo pro nás úplně něco novýho, jako konfety. Tak taky neslíbatelná rtěnka. Takže paní Bažantová dojetím nad svejma děvenkama zlatejma se rozplakala a tím rozesmutněla, dojala i všechny ženský, který v první lavici seděli, jak paní Černou od Mandlu Pepku, tak i paní Vosikovou Hokinářovou, a všechny taky začaly říkat: ty děvenky naše zlatý. A rozeštkali se rozkoší všechny ženský, nebo jim aspoň zbambulovatěli nosy a začaly smrkat, když se jim nevyvalily slzy z očí. Jo, tenkrát byl svět takovej jako... No, lidi se víc dojímali, no.

jsem zase odbočil od toho Silvestra, jak jsme jako děti bruslili jako kdyby nic a já jsem byl v Konzumu nakupovat. Musel jsem přinést to mlíko, jo, tam jsem se zapomněl, že pan Sýkora říká paní Bažentový, která si přišla pro kvasnice za 2 koruny, že jich trošku víc, ale že jí to počítat nebude, že jí to dá k Vánocům. Ale děvenko má zlatá, co vám za to dám já, děvenko má zlatá. No nedělejte si starosti, paní Bažantová, dáte mě pusu. Ale děvenko má zlatá, pusu, já vám pusu, je, děvenko má zlatá. To jste měl přijít dřív, abych vám dala pusu, děvenko má zlatá. Děvenko má zlatá, není to krásný? Když pro paní Bažantovou jsme byli všichni děvenky její zlatý.

Ale že nám to vrtalo v hlavě ten den toho Silvestra. Co se to vlastně chystá, když jsme na tvářích těch velkých lidí viděli takovou nedočkavost. Jak jsme mohli, tak jsme si to všecko předem představovali, ale naše představivost byla krátká, protože nikdy jsme to nezažili, ani jsme nikdy o tom vyprávět neslyšeli. A to se mělo odehrát poprvé v našem životě, ten první poválečný Silvestr v roce 45. Prej se tam chystá nějaká kabaretní scéna, jsme slyšeli, kuplety se tam budou zpívat, pan Hamous tam bude ve verších říkat všecko to, co se odehrálo za poslední rok, nejenom v Pavlíkově, ale v celém širém okolí. To asi bude pěkný, když ještě ty lidi budou tak jako vymoděný těma věcma, protože najednou odpoledne už tam na těch regálech, těch serepetiček, těch nosů a těch cylindrů a těch buřinek a těch všelijakých parádních límců a nafukovacích takových jako hádků, do kterých, když se foukne, tak oni se rozvinou a tak jako škvrčej, tam nezbylo nic. Konfety taky, všecko vyprodaný. I my děti jsme byli z toho takový napnutý. A najednou se rychle setmělo, my už jsme byli doma. Z okna jsme viděli, jak velký lidi si to mašírujou do hospody.

Prej to bylo tak pěkný a tak jsme se dlouho nezasmáli, říkali velký lidi. Jak to ten Hamous všecko zrýmoval, co tam všecko říkal, všecko připomněl. Včetně té příhody, jak starý pan Rédl vždycky, když měl chuť se svíst autobusem za korunu, tak kolikrát se nestačil ani doobědvat. Lidi složili písničku Bus, bus, bus, jede autobus. On si koupil jenom pan Rédl za korunu lístek nahoru, na průhon, a tam ho autobus vysadil a on potom šel se podívat, jak mu roste obilí na polích a procházkou šel pěšky. Nikdy se nestačil ani naobědvat, takže prej mu i z kapsy koukal knedlík. A o tom ta písnička byla. Bus, bus, bus, jede autobus, na zastávce čeká Rédl, aby se tím busem svézl, ale z kapsy mu kouká knedl. Bus, bus, bus, jede autobus. No a to se hospoda zase začala smát poprvně. A on, pan Hamous, mluvil ve verších o tom i jak kluci, jo, o ta kotík, když šli jednou, odkud to šli? Ze Slabec, z tancovačky, a vzali boudu, ve který spal sadař, a odnesli ji z toho sadu až ke Kubíkovic samotě, a ráno se probudí sadař a není na svém místě mezi stromama jabloňovými, ale je na křižovatce na silnic a křičí pomoc, pomoc, co se mně to stalo, a vyběhne pan Kubík ještě v noční košili, protože se rozednívalo, a kouká taky na to jako tele na nový vrata, protože před jeho vratama stojí bouda se sadařem. To taky o tom mluvil pan Hamous a to se taky hospoda smála. Když ve Hvozdě zase kotíkovi rozebrali vůz a složili ho na střeše jeho stavení, a kotík ráno vstává a vidí, je vůz můj složený na střeše, jak ho dostanu dolů. No a to byla taky legrace, to se zase celá vesnice sešla, aby ten vůz zase na poprovazech stáhala dolů, aby nepoškodili tašky. Takový se dělali taškařice dřív. Nebo taky jak Ota Kotík, který prolez komínem cihelny, dal vždycky na hromosvod cihelny pověsil buď trnýrky, nebo starý smaltovaný hrnec, a pan starosta se na něj zlobívával, to tam taky pan Hamous říkal. Co ještě? Hrály se kousky divadelní, třeba scéna z Lucerny, nebo milenecký scény kuplety, kdy Venca Šprk si vles jako převlík se za ženskou, vzal si podprsenku, nějaký trenýrky a dělali jako milostnou scénu v posteli, protože manžel tý ženský byl pryč. A to ženský křičeli, když se na to koukali z hlediště, to, co se odehrávalo na jevišti.

taková ta vesnická švanda. No, jak se dřív lidi bavili. Vymódili se a dělali postelové scény s tím, že to potom končí tragicky. Protože manžel nenadále, on byl myslivec, nenadále přijde domů a nachytá je v posteli. Předtím ovšem Venca Šprk tancoval jako takovej tanec. Dnes by se tomu mohlo říct striptýz, měl vycpaný prsa a aby tu svoji milenku, nevěrnou ženu, pobavil, tak tam dělal takový kousky všelijaký a to se ženský mohli umlátit smíchy, ale oni si nevšimli, že mezi tím se ten manžel vrátil s puškou v ruce a pozoruje to všecko spoza skříně, která na jevišti stála a teď namíří flintu, že je zastřelí. A ženský už začali křičet, je to bude rána, zaspávali si uši a on najednou, když zmáčknul kohoutek, tak tam měl nějakou vodu a z té flinty začala stříkat voda, on je vzlil a tak se jim pomstil. No, to všecko byly takový ty vesnický naivní humory tenkrát.

Pak se zase hrála do toho muzika Josefa Polívky, Polky a valčíky, lidi zpívali a zase přišel pan Hamous, který pokračoval v těch svých veršovánkách, mluvil o tom, kolik dětí se narodilo, kolik zajíců a bažantů se při honech ulovilo, zastřelilo, jak z Prahy. Když přijeli doktoři na hon, tak jeden doktor prostřel omylem druhýmu doktorovi klobouk. To byla velká aféra tenkrát. Nebo jak Hornov upad na kole a vyvrk si kotník, to se taky všichni smáli. Nebo když Čermák Vence zapřáh koně do vozu a vytáhl ze stodoly jenom polovinu vozu, protože si nevšiml, že jeho brácha mu dal tu druhou polovinu do opravy. No takovýhle byly to důvody k veselí. A největší smích vyvolala scéna, kdy hrobník Hanuš, když kopal hrob a už ho vykopal, mezi tím hbitě nasával z lahve, kterou si přines, nějakou samohonku doma pálenou. Když už ten hrob vykopal, tak si vytáhl žebřík a ono se mu zamotala hlava a on do toho hrobu spad. A už se chýlilo k večeru a on byl skoro na tom hřbitově sám, křičel pomoc, pomoc a naštěstí tam byla paní Černá z Chlumu. Tak mu pomohla z toho hrobu ven tím, že mu tam dala žebřík. Tomu se lidi smáli nejvíc. Jak hrobník Hanuš se mohl sám zaživa zahrabat do hrobu. No a potom přišla taková hezká veršovánka o tom, aby měl každý štěstí v novém roce, jak on to ten pan Hamous říkal.

Před půlnocí měl vždycky pan Hamous takový vinšování zveršovaný. Třeba říkal, žije se nám vesele, když už válka skončila od neděle do neděle, každá ženská by nejraději tančila, tak se smějme celý příští rok, ať nastupuje pokrok. Hodně štěstí a zdraví vám vinšujeme všem. Potom se zhaslo, to patřilo k takovému dobrému vychování, aby si lidi mohli popřát po tmě, aby se mohli obejmout, aby si mohli dát i pusu pro štěstí, protože po půlnočních fanfárách, když se rozsvítilo, se ten kolotoč života roztočil na plný obrátky a v té výhni, protože tam bylo hrozný vedro v té hospodě u Jirkovských, v té výhni toho života každý najednou dostal křídla.

Tam se začaly dít věci, jak jsme se my děti dozvídali. Třeba se chlapi domluvili, že opijou cestáře Frantu Staňka, že si budou připíjet každému na zdraví. No a Franta Staněk, ten byl číman. Ten odhad, když je 15 chlapů v kole a každému, kdyby se mělo připít na zdraví, no tak to by vypadal ten Franta. Tak jo, tak pijeme na zdraví tady Frantíka. Tak hop tam s tím, s pumprlíkem malým. A některý chlapi tak lačně do sebe kopli toho panáka, jiný ho tak jako jemně podrželi mezi ukazováčkem a palcema, takhle malíček jim odstával, jako slečinky. Jiný popíjeli, tak ho to vychutnávali. Jiný zase si zvrátili hlavu dozadu a levou rukou v pravý ruce drželi toho frťana a levou rukou se si podrželi zátylek, snad aby se jim ta hlava neulomila. No a teď si připijeme na zdraví tady Pepíčka. A zase ty malíčky a ty lační otevřený pusy, do kterých tekly ty. Bylo to něco zeleného prej. No a po válce, co se mohlo pít. A zase ty zátylky, ty ruce, které držely ty zátylky, aby se jim ty hlavy neulomily. A to Franta Staněk tam toho panáka do sebe ještě svrhnul. A když už se pilo na Karla, tak si říkal, ouha, tak to ne. A nepozorovaně toho panáka, já dělal jako, že si leje do pusy, ale šikovně tu skleničku vylil za svý rameno, aby to nikdo neviděl, do rohu hospody. No a tak to udělal ještě 12krát a všichni se divili, že jsou všichni na mol a ten, který měl být nejvíc na mol, ten Franta Staněk je pořád čipernej. Boleť by ne, přece se nevopije hned na novej rok, ne? Aby ho druhý den bolela celý den hlava. To by byl špatný začátek novýho roku. To se říkalo, to jsme slyšeli od velkých lidí, jak se každej ve vopici odhalí.

Některý lidi, když se napijou, tak někdo se pořád chechtá, jako kdyby byl střelený a praštěný pavlačí. Jiný zase by se pořád pral, je úplně zdivočele jako opice, to je ujezněj zbřeš, jako kdyby vylez z pralesa. A někdo zase se tak tváří, jako vemte si mě mouchy, mě to je fuk. Jiný se zase šmajchlujou za ženskýma a ženský je za to fackujou. No prostě ve opilosti se poznají povahy. Někdo řve a rozbíjí sklenice, někdo hned usne, to se poznají povahy nejlíp.

No a mužský, když přijdou domů takhle namazaný a chtěli by vlízt za ženskou do postele, to jsme slýchávali taky. Tak, když je rozumná. Žanda škytla, Žaninko, neškytej, zaspívej na mrači. To ona si to taky představuje. Když je rozumná ženská a vidí, že ten jej jde domů a je namazaný, tak radši uteče. A některý ženský utíkali i k sousedkám. Aby nedej bože, se něco nestalo, co se stát nemá, to v Pavlíkově bylo několik takovejch, který třeba vůbec nemohli jít do školy, protože to byly děti zrozený takhle v opilosti, počatý v opilosti. No, nejhorší jsou ty, který se perou. Pepík Ledvinkovic právě má do dneška jizvu na čele nad pravým bokem, kterou mu ještě před válkou udělal kapoun z Rafandy.

To už je dávno, když žili takhle v pospolitosti a bavili se. Ty lípy před hospodou u Jirkovských. Ty by mohli vyprávět ty patníky u silnice, kolem rybníka. Když se ty chlapi opilí potáceli z hospody domů.

pamětníci v Pavlíkově ještě jsou. Budu muset za nima taky zajít. Venca Kapoun, Vláďa Kopeckejch, Žabák, jeho brácha Květa, kterýmu jsme říkali Květoun, Oda Jendelojic, Venca Pánek, syn toho pana Pánka, který se dával na lavičce naproti poště. 80 mu bylo Vencovi loni, ten hodně pamatuje taky. Z kroniky jsme slíbili, že vám budeme číst. Tu jsem si ještě nestačil vyzvednout. K tomu taky dojde.

Zvláštní doby prošly touto zemí. Ale nemyslete si, že v Pavlíkově utichnul život? Právě naopak. Kdybyste se chtěli poučit, jak žít dnes, jak se radovat, zajďte do Pavlíkova, třeba k nám do Zabrány, za Jirkou Pánkojc, za synem Venci, za vnukem pana Pánka, který se dával na lavičce naproti poště. Naproti němu bydlí Jindra Vítojc, o kterým jsme si povídali, jak měl to kolo s beranama a jak dělal krásně ty káry, který se dali řídit. A nebo v zimě na ně přidělával brusle a klouzal se Jindra Vítojc na klouzačkách s těma kárama. Žando, neháraš s krmítkem, opice, buď hodná. Když jsme v nejlepším vyprávění, papoušek začal zlobit.

Pavlíkově, tam pořád se něco děje. Začíná to masopustem, kdy si udělají u nás v Zabráně v ulici. Tam, kde byste přišli, tam to uvidíte. Lampiony tam jsou. Hodiny visí na plotě, nemají sice ručičky, ale to je jedno, to si každý může domyslet, kolik je hodin. Tam se to soustředuje právě naproti Jirkovi Pánkojc a u Pánků v garáži. A oni si klidně sehrajou Jiráskovu Lucernu. Ještě dnes, pro svý potěšení. Venku v přírodě. Je to sice zkrácená verze. Tady mě půjčili scénář. To je neuvěřitelný. Mrazík. Úvodní hudba, nástup na místa. Vypravěčka byli jednou jeden stařík a stařenka. A s nimi žili dvě dcerky. Nastěnka Staříkova a Marfuša Stařenčina. A tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat dál. To Jana Scharlingrová se píše. A teď se každý musí tu roličku svou naučit a takhle si vyhrávají divadýlko.

a oslavujou. Nebo si udělali staročeské Vánoce, podle obrázku Josefa Lady udělali tam i jesličky. To si všecko natáčí na video, aby si to mohli potom celý následující rok promítat a bavit se.

Co tomu říkáte? Není to pěkný? Tak vidíte, jak jsem řekl, až vám bude smutno, jeďte do Pavlíkova. Tam všecko uvidíte, to, o čem my tady vyprávíme. Ještě tam jsou ty zbytky té stařičky reklamy na bývalým řeznictví na štítě pana Aibla, mídlo Helada klenot pradlen. A kde byla hospoda u Jirkovských, ta už tam není, to vám taky řekne každej. Jak pan Šenkýři, pan Jirkovský, vymejval sklenice v dřezu, to bylo krásný podívání. On vzal do ruky za ty ucha těch sklenic celou takovou hrst, jako velikou kytici, a teďko s těma sklenicema v tom dřezu, kde měl vodu, tak je promáchával, nechal je voschnout. Ale každou si prohlíd, jestli na ní není otisknutá červená barva od těch frajerek, jak říkal, který si barví ty pusy. Oni jsou hezký a oni se ještě musí nabarvit červenou rtěnkou. A já mám potom ty začervenalý sklenice a jak to potom vypadá. A i ta neslíbatelná rtěnka, kterou měla paní Bažantová, i ta nechávala obtisky na skle. A ty sklenice začervenalý dával pan Jirkovský zvlášť, a když měl chvilku, tak je potom musel drhnout zvláštním kartáčkem. A bručel. Frajerky jedny, oni jsou hezký a ještě by chtěli být krásnější. Proč?

Sklenice skleněná, to je tak krásná kniha. Ha. Špalíček národních písní a říkadel. Tlustá kniha plná kreseb. To byla taková jakoby Bible našeho, nebo aspoň mýho dětství. Slavnej malíř udělal perokresby. Má kapitoly třeba písně milostné, písně a říkadla o podanství, nebo pršívalo jen celilo, bývalo bláto a je tam krásná kresba, jak děti si dělají rybníčky na potůčcích. Náš starý kapucín má dlouhý fousy, vávra je pucuje, nůž na ně brousí. Je tam jedna krásná kresba a písně pijácké jsou tam. Ta o té sklenici je pěkná, sklenice skleněná, budíš pozdravena. Jak se to z tebe pije, když do tebe šenkýř nalije. Je tam dokonce i kresba takovýho frajera z Rakovnicka. Já mám nový pantalóny, táta mi je koupil, abych chodil za děvčaty, pěkně se v nich kroutil z Rakovnicka. Nebo zase z Chodska je jedna. Když jsem bul humandy, spacen tam do jámy, to bylo mých štěstí, že jsem bul bos. Kdybych bul hobutý, bul bych snad zabitý, bul bych si pro manču hurazil nos. Napíšete nám, kdo je autorem těch krásných sebraných kreseb a říkadel? Já vám napovím, také se podílel svými obrazy na výzdobě Národního divadla. A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 90.

59, Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek Žanda zase bude losovat poprvé v roce 2002, viď, v opice. Nedrbej se, zaspívej.

Nedotáhla si to, musíš dokonce celý. No hezky to udělej. No bravo, sláva, Žaninka Papoušek zaspíval, dostaneš hned bombónek, už tam s ním letím, ale podívej, jeho jenom kousíček. Já už jsem ho skoro celý vycucal.

Žaninko, ty by si pro paní Bažantovou byla taky děvečka má zlatá. Celý svět byl děvečka její zlatá.

Zvláštní kapitolou v našem vyprávění by mohlo být vzpomínání na Silvestry, který jsem prožíval třeba jako bubeník naší kapely Křivokládských lesů, kterou vedl milovaný kapelník Rakovnicka, Křivokládska, Berounska, Čeněk, Lulák, takový sluníčko toho měl každý rád. Když Čenda začal mečet na saxofon kolem půlnoci ty naše chaloupky české, tak to tekly i těm chlapům, který káceli v lese stromy, slzy jako hrachy. To jsem zažil teda věci rvačky. Kolem půlnoci kolikrát, nebo hned po půlnoci. Někdo šach někomu na jeho manželku a už dostal facku. A hned se to začalo mydlit.

A náš harmonikář Karel Markup, ten to nemohl vůbec vidět. Když se někdo pral, on tam musel být taky při týrvačce. Čenda na něj řval, Karle, hraj, hraj, hraj. Karel si nedal říct a už strhává popruhy chromatiky s ramenou. Jirko, drž rytmus, křičel na mě Čenda. A já jsem, pořád jsme hráli, buď valčíky, nebo polky, nebo tango. A když jsme viděli, že už Karel nám utek, a že tam jenom z ruce, jako když se rojí včely, takovej houf, no, to je těžko popsatelný, jenom byly vidět ruce, byly stiše takový dutý údery, hekání a výkřiky a chrčení a takový jako poštěkávání a podpadávali raněný a ženský ječeli a křičeli na svý muže, nechoď, nechoď tam, Pepo, nechoď, máš mě a dvě děti doma. Ne, Pepa si nedala říct, vletěl tam taky, až vypad z kruhu a třeba se držel za ruku, jako ten náš Karel, který přišel na jeviště ke své chromatice, celý strápený a držel si taky ruku, protože říkal, já ho jenom fackoval a o mě ta potvora kous. A vlastně jeho žena mu tu ruku musela obvazovat a Čenda Lulák říkal, vidíš, ty seš blbej, neměl si tam chodit, ať se rvou, ale ty máš tady, ty seš placenej za to, aby si hrál. Jirko, hrajeme něco na uklidněnou a hráli jsme valsy. No a když jsme hráli ty pomalý kousky, tak se lidi sklidnili a přestali se prát. A Čenda potom řekl, to byla rvačka pěkná, ale Karle, vzpomínáš si na to, co jsme zažili ještě tady před válkou? Jak některý lidi začali roztrhávat židle a těma nohama od židlí do sebe začali mlátit, to bylo boulí a to bylo takových ran a krve, že ještě štěstí, že ráno přijel mlíkař, všecky zraněný naložil a odvez je do Křivoklátu k doktoru na ošetření. To byla rvačka, dneska to nic nebylo, říkal Čenda. Vždycky se chechtali.

Tak ať se smějeme celý příští rok a ať nastupuje pokrok. No jo, tak to bylo zazpomínání na Silvestry. Zazpomínání na Silvestry, takže... A co říct na závěr? Já si myslím, že bychom se měli snažit udržet si takovou tu bujarou náladu těch Silvestrů po celý příští rok. Ne? A nezapomeňte nám napsat, kdo je autorem Špalíčku, který obsahuje 225 ilustrací národních písní a říkadel a jsou rozdělený do kapitol, třeba písně vojenské, nebo písně myslivecké, písně pijácké, písně milostné, písně radosti, bohatství a žalosti, potom oblasti, měsíce, roční období a svátky a tak dále. Tak. Takže, milí přátelé, naši věrní, udržme si dobrou mysl, pokud možno. Radujme se z každý šťastný chvilky, protože z těch nejdrobnějších radostí se stává to, čemu se říká šťastně prožitej život, ne? Že to tak asi bude. Popatrujte se, děkujeme vám za přízeň, děkujeme za dopisy, děkujeme za dárky. Buďme na sebe hodní a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc!

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Krásné sobotní odpoledne, pro které jste si za společnost vybrali Český rozhlas, konkrétně Český rozhlas Pohodu. No a od jejího mikrofonu vás zdraví Lukáš Berní. Na dálku také samozřejmě hudební dramaturg Jiří Borda. A začínají tedy zlatá 60. No a začneme písničkou, kterou kdysi v 60. letech také začínaly televizní epizody seriálu The Monkees. Krásný poslech.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Zlatá 60. se nám krásně rozběhla a my jdeme do kalendária. 15. srpen a rok 1983. Paul Simon se ženil. Bral si herečku Carrie Fisher, známou hlavně díky roli princezny Leii v sérii Hvězdné války. Rok 1969. Tohoto dne probíhal první den festivalu, který se stal takřka kultem Woodstock. Tohoto dne vystoupili třeba Richie Havens, Joan Baez, Melanie nebo Ravi Shankar. No a 15. srpna roku 1965 Beatles vystoupili na newyorském stadionu Shea Stadium, domovský stadion týmu Mets. No a tím se Beatles stali první rockovou kapelou, která v Americe vystoupila jako hlavní hvězda na stadionu. Dneska věc samozřejmě naprosto běžná, ale tehdy věc nevídaná. Hráli tehdy před publikem čítajícím 56 tisíc diváků. Opět něco neuvěřitelného a dneska by nás to vlastně ani tak moc nezarazilo. Po letech, když ten stadion bourali, tak si dokonce na rozlučkový koncert pozvali právě Paula McCartneyho. No tak si pustíme jednu písničku, která právě na tom koncertě skupiny Beatles v tom 65. roce také zazněla.

Rubberball, hvězdný Bobby V, tehdy 17-letý chlapec, ale už vlastně světová hvězda, čemuž tahle písnička rozhodně pomohla. 6. místo v Americe, 4. v Británii, to je zkrátka světový úspěch. Textově takový klasický love song, i když klasický s takovou netradiční nenápadnou pointou, kdy dívka, zdánlivě tedy zamilovaná do vypravěče, do toho zpěváka, mu nakonec řekne jménem jiného kluka. Takže to má takový trošku hořkosladký závěr. Jinak ten rubber ball, tedy gumový míček, to je to, čemu se u nás říkávalo třeba hopík. Míček, který i když zahodíte, okamžitě se odrazem vrátí zpátky. V tom je samozřejmě ta metafora pro tu lásku také v té písni. No a my teď z Ameriky letíme do Británie, nebo možná spíš poplujeme do přístavu Liverpool za skupinou Mercy Beats a dáme si jejich Don't Turn Around.

To byla skupina Mamas and Papas a jejich píseň 12:30. Už od počátku 60. let patřila ovšem konkurenční skupina Beach Boys k tomu nejlepšímu, co americká pop music nabízela. S přehledem ustáli britskou invazi, která mnohým z jejich kolegů trošku srazila vaz. Dokonce i konkurenci samotných Beatles, se kterými se pak spíš spřátelili a vzájemně se tak předháněli a různě ovlivňovali. My si dneska od Beach Boys v příbězích písniček připomeneme jednu typickou baladu z těch jejich raných hitů. Ale to až za chvíli. Teď je tu James Brown.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Je slavný příběh o tom, jak tvůrčí mozek skupiny Beach Boys, skvělý skladatel, aranžér, zpěvák Brian Wilson, byl zcela uchvácen z tehdy nového hitu dívčího tria Ronettes, nazvaného Be My Baby. On tehdy v úžasu prý zastavil auto, když slyšel z rádia tu píseň a jenom nevěřícně poslouchal. No a okamžitě chtěl, jak se říká, odpovědět nějakou stejně silnou nahrávkou, ale bál se, že to nedokáže, a když se s tím svěřil do své manželce Marilyn, tak ta ho prý konejšivě uklidňovala, že to zvládne, a říkala právě don't worry baby, tedy neboj se miláčku, zvládneš to. No a Brianovi se to zalíbilo i jako název, a proto potom požádal svého kamaráda, rozhlasového DJ Rogera Christiana, aby napsal text písničky právě pod tím titulem Don't Worry Baby. On k tomu sám řekl, tady budu citovat, napsal jsem tu píseň s Rogerem Christianem a zabralo mi to asi 2 dny. Měl jsem v hlavě nápad na sloku a refrén potom přišel sám. Byla to skutečně jednoduchá, ale řekl bych krásná písnička, je v ní totiž srdce a je v ní duše. Skutečně mi šla tehdy přímo od srdce. Někdo říká, že je o autech, někdo že o holkách. A kdo má pravdu? Já myslím, že všichni. Je to o holkách i o autech. No, Beach Boys si na té nahrávce dali opravdu záležet i během nahrávání, přes tu zdánlivou jednoduchost jim zabrala 8 hodin práce ve studiu. A ačkoliv Brian tehdy při natáčení hudebních základů často využíval studiové hudebníky, tak na této nahrávce skutečně hrají členové skupiny Beach Boys. Kytarista a zpěvák kapely Al Jardine později dokonce řekl, že to je jeho úplně nejoblíbenější písnička Beach Boys. No tak si ji pojďme dát. Don't worry, baby.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Dancing in the Street, písnička, která se mnohokrát vrátila na výsluní. My jsme poslouchali tu první slavnou verzi od kapely Martha and the Vandellas, ačkoliv ji napsal, nebo spolu napsal jiný slavný zpěvák Marvin Gaye, ale nahráli třeba i Kings nebo Mamas and Papas a po letech se potom stala velkým hitem verze v podání Micka Jaggera a Davida Bowieho. Mimochodem podle spoluskladatele té písně Mickeyho Stevensona ho nápad na ten tanec na ulici, to Dancing in the Street, napadl, když právě s Marvinem Gayem projížděli Detroitem. Bylo léto a ve městě tehdy otevírali požární hydranty a pouštěl z nich vodu do ulic, aby se to město trošku schladilo a samozřejmě si tam hlavně hráli děti. A on sám řekl, že to vypadalo, jako by v té vodě tančili a z toho prý vznikl ten nápad na text. Tak my si dáme teď ještě jednu skladbu v duchu Motownu, i když tedy v britském podání, takže to nebude úplný Motown. Sir Tom Jones nám zaspívá Hold On, I'm Coming.

Come.

Young World a Rick Nielsen, velká hvězda, krásný hlas. No a my si teď pomůžeme více do hlasy, protože si pozveme kapelu Springfields. Ten název vůbec není náhodný, protože v jádru, v srdci této kapely zpívali sourozenci Dusty a Tom Springfieldovi. Hrál tam s nimi třeba i později velmi slavný producent Mike Hurst. Zkrátka v jedné skupině spousta talentů. My si od nich pustíme single, který v té domovské Británii pro kapelu vlastně žádný hit neznamenal, nestal se velkým hitem, ale současně, když vyšel v Austrálii jako single, tak vyletěl jak raketa až na samotný vrchol tamní hitparády. Jmenuje se Silver Threads and Golden Needles.

0: Millie Small, zpěvačka z Jamajky, kterou pro svět objevil producent Chris Blackwell. Oni mu tehdy posílali z Jamajky nahrávky, o kterých si mysleli, že by mohli prorazit i na evropském trhu. A jednou mu prý přišla deska dvojce Roy and Millie a jemu okamžitě učaroval ten zvláštní hlas té mladičké dívky. I když, jak on sám později řekl, ona měla vysoký hlas a já jsem chtěl, aby ta nahrávka nebyla moc dlouhá, protože je to typ hlasu, který po chvíli už prostě chcete vypnout, ale když ho slyšíte jenom chvilku, funguje to opačně a toho chcete slyšet zas a znova. No asi měl pravdu, protože hit to byl opravdu veliký. My už teď jdeme do finále. Zlatá 60. budou končit. Já se na vás budu těšit zase zítra a posílám ještě třeba Who nebo Manfred Mann.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
3: Měl poměrně klikatou, strmý začátek, pak se šup, 10 let stagnace a zase nahoru. Do toho přišla revoluce, politika, konec s hraním a další návrat. Vele úspěšný, protože můj host má co říct a je obdařen projevem, který uhrane. Byl uveden už do dvou síní slávy v roce 2007 do Beatové a posléze do té, kterou vystavila Akademie populární hudby. Michal Prokop přišel do pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům samozřejmě.
3: Pane Prokope, co se rozhostí ve vaší mysli, když slyšíte sousloví Stříbrný vítr?
4: Fráňa Šrámek, to je jasný úplně. Já jsem měl spolužáka, s kterým jsme zakládali kdysi tu kapelu na gymnáziu někdy v roce 63. Pak jsme spolu hráli až do 80. let, kdy on odešel do zahraničí, ale vždycky jsme si říkali, pořád ještě slyším Stříbrný vítr, čili to je sousloví, který je mě docela blízký.
3: A měl jste rád Šrámka, četl jste ho?
4: Nejsem rozhodně takovej znalec, ale něco o tom vím. V tom Písku jsem taky párkrát byl.
3: Co se četlo u vás doma?
4: Já jsem velký fanoušek Karla Poláčka. To je můj nejoblíbenější autor a vždycky byl. A to znám skoro všechno. A já jsem čet hlavně, když jsem byl kluk a v posledních 30 letech se k té beletrii dostanu vždycky jenom o dovolený. A doma se u nás četlo lecos. Já jsem četl ve 12 letech věci, kterým jsem nemohl rozumět, Dostojevskýho. A to potom se z člověka vytratí, ale něco tam asi zůstalo. Moje máma dělala taky průvodkyni Prahou, takže byla taková jako amatérská historička a dost mě k tomu vedla, tak v tom jsem vyrůstal.
3: Váš tatínek Jindřich Popr byl ohromný fešák, soudě podle fotografií, které jsem si prohlédla ve vaší životopisné knize. Co dalšího jste měli společného?
4: No.
3: A doufám, že jste zaznamenal tu lichotku.
4: No tak ano, samozřejmě. Fešák on byl. Je pravda, že když zemřel, bylo mu necelých 92, tak měl pořád víc vlasů, než mám dneska já. Byl štíhlej, vysoký. Možná, že jsem po něm zdědil nějakou tu hudební danost, protože on byl houslista a dirigent, pravda, amatérský, nikdy se tím profesionálně nezabýval. Ale protože jsme spolu žili jenom do mých 4 let, tak vlastně pořádně nevím, protože on si založil jinou rodinu, já jsem žil s mámou a se svým druhým bratrem, kterýho ona měla z druhého manželství, z kterého taky utekla hned. Takže my jsme se s tátou vídali pravidelně každý týden, ale žádných velkých důvěrností jsem se od něj nikdy nedočkal nebo nedověděl. Já mu to nevyčítám, ale prostě jenom konstatuju, že to tak prostě bylo.
3: Zaměstnán byl v Českém rozhlase, tehdy Československém. Zblížil jste se nějak skrze něj s tímto médiem? Přece jenom kontakt jste měli.
4: Samozřejmě, že jo, já jsem sem chodil za ním a ten paternoster, tý starý budově na Vinohradský, ten já důvěrně znám, včetně těch úvratí nahoře i dole. Tím jsem samozřejmě jako kluk taky projížděl. Jo, rozhlas byl součástí mého života už od dětství.
3: Jaký s vámi měla maminka život? Jaké s vámi měla pořízení? Byl jste chlapec poslušný, přizpůsobivý nebo naopak vzdorovitý?
4: Já myslím, že přesně to druhý. Já jsem byl vzpůrné dítě, odmítal jsem se leccčemu spodřídit, co ona v dobré víře po mně chtěla. Například se nějakou krátkou dobu, pravda, snažila mě intenzivně přimět tomu, abych se učil hrát na piano, což jsem tvrdě odmítal a dneska toho strašně lituju, protože to by bylo úžasné, kdybych uměl. My jsme byli generace, která se hodně vymezovala vůči rodičům. I vůči jejich jaksi politickým postojům. Já jsem chápal, že po té okupaci a Terezíně, kterým oba moji rodiče prošli a moji dědečkové a babičky taky a ty to bohužel nepřežili, tak já jsem docela i chápal to, že oni se tomu komunismu tehdy naivně upínali, jako že to je ta záchrana, že to je ten budoucí správný směr, kterým je potřeba se ubírat. Já jsem tohleto nezdílel od okamžiku, kdy jsem rozum bral a samozřejmě po tom 68. roce už vůbec, to už myslím tu víru, kterou ještě bych byl ochoten jim přiznat, tak už nemohli mít pak ani oni. Takže byl jsem vzpurné dítě, nedokončil jsem formálně tu první vysokou školu, na který mě maminka držela docela asi se sebezapřením a nebylo to snadné, protože byla sama, peníze nebyly a tak dále. Já jsem utekl z vysoký ekonomický před diplomem. Já jsem ukončil studium v době, kdy podle tehdejšího vysokoškolského zákona byly 2 roky na státnice diplomku. Tak já už jsem začal hrát a v tu dobu prostě jsem utek a tu rouru s tím diplomem tu jsem dal mámě až jako hodně dospělej v roce tuším 92. To jsem potom vystudoval ještě jednu školu, filozofickou fakultu, už ovšem jako dospělý člověk při zaměstnání, tak jsem jí mohl aspoň tu rouru ukázat, že nakonec přeci jenom ten diplom mám.
3: No. A za to všechno může muzika. Jo. Za vaší první kapelou se musíme vypravit do roku 63, to vám bylo 17. Zkoušeli jste prý u vás v kuchyni.
4: Ano.
3: Maminka to snášela?
4: Dost drsně. Jenom v kuchyni, hlavně v pokoji, protože u nás doma bylo piano. My jsme měli takový krátký křídlo a ten můj kolega Ivan Trnka, o kterým jsem už mluvil v souvislosti s tím Stříbrným větrem, tak to byl pianista a máma vždycky, když už to nemohla vydržet, tak vrazila do toho pokoje a řekla: vážení, tuto společnost z definitivní platnosti rozpouštím, a přirazila tu výkomu takhle na ty ruce, na tu klaviaturu. Moje máma prostě tu moji hudbu nikdy moc nebrala a nikdy taky nebyla na žádném mým koncertě.
3: Tatínek ano.
4: Jo, jo, táta chodil i s tátou toho Ivana Trnky. Když jsme třeba hráli na Smíchově v pražském F-klubu, dneska se to jmenuje Futurum, tak jsme koukali do toho hlediště a tam byly 2 takový vedle sebe ty bílý košile s těma kravatama mezi těma mladýma, a to jsme věděli, že tam to jsou tatíci naši.
3: Ke komu jste tehdy v těch počátcích svého muzikantství, vy, ta partička, co zkoušela u vás doma v obýváku, vzhlíželi jako k muzikantům?
4: K americkým muzikantům, protože jsme byli vychovaní jako jazzoví fandové, tak samozřejmě jsme měli blízko k blues a tyhle ty hudbě a idole mého mládí, mých začátků a vlastně do dneška ho považuji za největšího zpěváka 20. století, aspoň tedy v tom žánru, a to byl Ray Charles, takže to byly naše vzory. My jsme teda ze začátku k ním přišli přes ty anglické kapely, které hrály tuhletu muziku, a protože oni na rozdíl od nás měli tu šanci se potkávat s těmi černými vzory, který jezdili do Evropy, protože v Americe to byl vysloveně menšinový žánr a najednou tady v Anglii ty Rolling Stones a Animals a Manfred Mann a tyhle ty kapely začaly hrát tuhle tu muziku a vlastně pomohli i tomu, že se oni vrátili zpátky pak do Ameriky jako populární, jo. Tak oni měli to štěstí s nima hrát, tak my jsme se to učili nejprve od nich. A teprve pak jsem se dostal k těm originálním americkým nahrávkám.
3: A jak jste si je pořizoval? To asi byla docela partizánština, ne?
4: No, bylo to složitější, protože samozřejmě to se tady normálně neprodávalo. S výjimkou Tuzexu, což byl takový podnik, kde se dalo kupovat západní zboží různého druhu od aut až třeba právě po tu a tam nějaké gramofonové desky za Tuzexové bony, což byla taková zvláštní měna, která platila jenom tam, tak tam se tu a tam něco dalo sehnat. A jinak občas někdo něco přivez, táta, protože tady dělal rozhlase v oddělení mezinárodních styků, tak to a tam vyjížděl i na ten západ, takže mi vždycky třeba nějakou desku přivez, nebo od někoho to člověk někde schrastil. A jinak samozřejmě většinu těch nahrávek jsme měli spíš jenom na páskách a na magnetofonu.
3: A teď mi řekněte, jak jste do toho svého hlasu a projevu dostal ty černochy, protože to vaše zpívání z dané doby je uhrančivé, neuvěřitelně vervní, opřené samozřejmě o soul a rhythm and blues, ale to, co tam je, to by se člověk ani nedivil, kdyby někdo řekl, to není Čech, to je prostě nějaký černý muzikant.
4: Tak já nevím, já na tohle úplně neumím odpovědět. Někde to tam prostě ve mně bylo. Já můžu říct, že mám jisté imitační schopnosti, takže umím imitovat leckoho, ale i lecký jazyk, aniž bych třeba ho vůbec uměl. Takže možná i tohle, ale spíš si myslím, že to nějak asi ve mně bylo a že mě to prostě oslovilo. A já jsem teda na rozdíl od většiny zpěváků, který začínají zpívat, neměl ambici být zpěvákem a tudíž se třeba proslavit. Ne, že bych o to nestál, samozřejmě to je jiná věc. Ale já jsem chtěl dělat tuhle muziku. Mě prostě lákala ta hudba, kterou jsem si vybral a kvůli ní jsem vlastně začal zpívat, protože já jsem původně hrál na kytaru, ne zrovna úplně nejlíp, ale prostě hrál v té kapele a tu první desku jsem ještě i natočil jako kytarista, ale to zpívání, to jsem mockrát už popisoval, že to bylo znouze, že jsme nikoho nemohli najít. Ale někde to ve mně bylo a protože právě se mi tahle hudba líbila, no tak jsem se snažil to dělat tak, jak to dělají ty kolegové v té Anglii právě třeba, nebo tak. A pak už, když se mi dostali ty desky těchto těch otců, zakladatelů, tak jsem se snažil to dělat jako oni. Až do určitýho momentu, kdy pak člověk zjistil, že bohužel přesně takový to nikdy být nemůže. Ani ne tak, protože černý, bílej v tom to není, ale prostě oni vyrostli v nějakém prostředí a ta hudba nějak obráží to, v čem vyrostli. No my jsme tady vyrostli úplně v něčem jiným, takže pak bylo potřeba hledat nový výraz, novou muziku nějakou, ale ty kořeny tam asi furt ve mně, nebo doufám, zůstaly, protože já i na současných koncertech se k té hudbě, s kterou jsem začínal, vracím a hraju tam některé tyhle ty staré věci.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Rok 67 byl pro Michala Prokopa svým způsobem přelomový. Na jeho počátku neznámý amatér, na konci zaujal unikátním hlasovým projevem a černošským cítěním na prvním československém beatovém festivalu. Už jste někde říkal, že z fotky jste zjistil, že jste na sobě měl dvouřadový tmavomodrý oblek, ano. Respektive sako, ano. A nějakou kytičkovou kravatu a kapesníček, ale... Co bylo ve vás, když Jiří Černý oznamoval, že jste tím nejlepším zpěvákem?
3: Jak bych teď použil slavnou větu Karla Gotta, s tím jsem ale opravdu nepočítal. Pro nás byl velký úspěch, že jsme se na ten festival vůbec prodrali, protože k tomu, abychom se na něj dostali, jsme museli projít několika koly takových soutěží právě v tom Futuru na tom Smíchově, kde byly nějaký soutěžní kola. My jsme se tam teda dostali a najednou jsme se ocitli ve společnosti kapel, který už měli desky, Olympic, ale i ty moravský třeba Synkopy 61 prostě měli nahrávky, byly už účinkovali v televizi, my jsme opravdu neměli nic a navíc jsme tam přišli a uměli jsme jenom ty 4 skladby, které jsme tam zahráli, protože těsně předtím jsme vyměnili bubeníka a já jsem ještě navíc tehdy pojal ten nápad, že budeme mít ty dechy, dechový nástroje, který v Big Beatu moc tehdy nebyly, u nás teda vůbec ne. A tak jsem se tenkrát nějak domluvil a sehnali jsme 2 nějaký kluky z konzervatoře. Akorát jsme se naučili právě jenom ty 4 věci, víc jsme prostě fakt neuměli. Jako. Takže to byl pro mě veliký šok, když to vyhlásili, že jsem teda ten nejlepší zpěvák. No tak tenkrát s Hankou Ulrichovou, která byla nejlepší zpěvačka, ale zpěvaček tam bylo pár, kde ještě těch mužů, který za tím mikrofonem nějak skřehotali, bylo nás tam hodně. Bylo to prostě pro mě fantastický. Ještě možná víc než ten festival, čistě teda vnitřním pocitem, bylo to, že těsně předtím, než jsme na tom festivalu vystoupili, že nás přijali do New Clubu, to byl takový privátní klub, tam byly opravdu ty nejlepší, tam byly Matadors, Olympic, Flamengo v té době. Pak samozřejmě přibyli další, byl tam Petr Novák, byli tam Rebels a tak dále, ale že nás vzali mezi sebe, tak to bylo prostě fantastický. A pak přišel ten festival, to byl ten impuls k nějaký profesionalizaci. Já byl tehdy v 5. ročníku na vysoký ekonomický a už jsem měl před sebou jenom tu předdiplomní praxi a tehdy jsme dostali nabídku od Státního divadelního studia. To byl ten zlomový moment. A pak ještě vás, ale spíš sebe, než vás opravím. Já jsem skutečně se domníval, že to byla ta kytičková kravata s tím kapesníčkem. To byla tenkrát taková velká moda, ale na té fotce, kde je vidět, jak mi Jiří Černý předává ten, já nevím, jestli to byl diplom, tak jsem si všiml, že sice sako, ano, stříbrný knoflíky dvouřadový a měl jsem rolák.
2: Tak jsme učinili za dost jedné legendě.
3: Teď jsme teda opravdu napravili velký hřích. Můj.
2: Všechno to bylo zalité sluncem, protože přišly nabídky, abyste nahrávali tady v Československém rozhlase. Producent Michal Prostějovský, vidíte. Pak jste dělali svoji první desku. No a pak přišel srpen. Šokující čas. Jak jste prožil noc z 20. na 21.?
3: No, pamatuju si to do dneška velice přesně. Byli jsme právě v tom New Clubu s partičkou a odcházeli jsme, já nevím, v 1:30 v noci domů a já jsem tenkrát bydlel na Vinohradech poměrně blízko a chodil jsem pěšky tam i zpátky a šli jsme zpátky do toho kopce takhle z Vršovic na ty Vinohrady a už když jsme došli tam v budově Strojimportu, dneska je to stanice Želivského, tak už jsme viděli ty letadla a netušili jsme, co se stalo. Ráno mě máma zbudila a řekla mi, co se stalo a byl jsem taky jeden z těch, který neúspěšným způsobem se snažili diskutovat s těmi vojáky na náměstí Jiřího z Poděbra. Do dneška vidím, jak sedím na těch tancích a kolem spousta lidí a my jsme jim furt vysvětlovali, že to je všechno nějak jinak a že žádná kontrarevoluce tady není a tak a no... Tak to bylo.
2: Po cvičné emigraci, kdy jste koncertovali ve Frankfurtu, asi tak trochu vyčkávali, jak se záležitosti vyvinou, jste se vrátili, kapela získala prvního profesionálního manažera Michala Zelenku a se zákazem anglických textů se podařilo získat pro spolupráci i básníka Josefa Kainara. Co mě zajímá, co s vámi udělala ta nemožnost zpívat anglicky a věnovat se češtině? To se muselo celé tam uvnitř přenastavit, ne?
3: Dokonce jsem tím tak jako trošku v takový tý svý mladický aroganci toho ortodoxního jako rhythm and bluesového zpěváka tak trošku pohrdal. Byla to tehdy teda nutnost, Ale musím se přiznat, že mě to dělalo velký potíže. Já jsem to neuměl. Já jsem najednou zjistil, že ty stejný tóny, který v té angličtině tak nějak sami krásně vyplynuli, tak česky mi to nejde. A možná, že to bylo taky tím, že ten český text je úplně něco jiného, nikoli protože to je v jiném jazyce, ale protože angličtina snese spoustu banalit v textech, který vůbec nevadí, protože ten jazyk je nějak ohebný a dobře to zní, ale vůbec, když si vezmete první texty Beatles, tak She loves you, she loves you, tam nic není. A tohleto, když zaspíváte česky, tak je to šílený. To jsem prostě nechtěl. A najednou jsem dostal texty, to bylo ještě těsně před Kainarem, ten byl jsem první single, a tam najednou jsem četl Modrá ryba. No, vůbec jsem prostě si s tím nevěděl rady. A když jsem dostal potom ten Kainarův text, tak najednou na mě dejchla taková zvláštní atmosféra, která mi připomínala tu angličtinu, tím, že ten text byl takový tajnosnubný. To se nedalo úplně pochopit, já jsem mu vlastně moc nerozuměl. Jo. Ale tak to na mě jako dejchlo takovým podobným tím odérem, jako ty anglický texty, já jsem anglicky nějak výrazně moc neuměl. Nikdy jsem nešel po významu těch textů, jo. Nebyly to texty jako třeba Bob Dylan. A tady najednou byly takový jako tajemné věci a navíc, protože Kainar byl muzikant, tak to bylo i nafrázovaný, že se to dalo zaspívat dobře a to byl ten první moment, kdy mi to přestalo dělat problémy. Takže na tom albu Město R, to je to druhý album z roku 1970, to bylo moje první velké utkání s češtinou, první krok, protože jsem zpíval něco, co mě zaujalo jakousi zvláštní magickou silou. A ten druhý krok, ten nastal mnohem později, v roce 1983. To byl ten comeback z pop music období, kdy jsem začal dělat na hotový texty. Což mě inspiroval Petr Skoumal hlavně, ale ne jenom on, ale prostě jsem pochopil, že pro český rockový zpívání je tahle metoda vlastně ideální, protože čeština na rozdíl od angličtiny má ty přízvuky na první slabice, krátká, dlouhá, nedá se to moc ohýbat, protože jakmile to uděláte, tak to zní prostě špatně, nepřirozeně. A jakmile dostanete ten text, tak on už vám nasype nějakou rytmickou linku a velice dobře se dá s tím pracovat. Takže od té doby 90, možná 95% písniček, který zpívám, vznikly na hotové texty, ať už to byly Pavla Šruta některé věci, nebo Jiří Žáček, a nebo to byly texty, kdy autor počítal s tím, že se to zhudební. Je tam několik výjimek, kdy jsem to obrátil a dělal jsem klasickou metodou. Nejdřív jsem naspíval nějaký ten demosnímek takovou tou pseudoangličtinou a ten textař pak chudák se snažil to lovit. Tak to mě právě vadilo. Ale ve dvou případech, na který si teď vzpomínám, to takhle skutečně bylo. Jeden případ je V baru jménem Krásný ztráty. To je text, který vznikl na moji muziku, kdy Pavel Šrut napsal jednu sloku a já jsem pak ho poprosil, aby to prodloužil. A potom je to ta písnička, kterou jsme napsali s Vláďou Mertou, Snad nám naše děti prominou, ta je z roku 88. Taky byla nejdřív muzika a Vláďa mi nabídl tři texty, každý úplně jiný, významově. Já jsem si vybral ten jeden, o kterým jsme ani jeden nevěřili, že nám to povolejí, aby to vyšlo. A on ten režim už tehdy byl hodně nalomený, takže zvláštní shodou okolností se povedlo vydat.
2: Já nás ale v našem povídání stočím ještě do té doby kainarovské. Na té špičce jste se pohybovali, řekněme, v letech 67 až 71, tak nějak by se to dalo vymezit. A pak nastal ten sešup, o kterém už jsme hovořili. Vy jste obživu našel v pop music, hovořil jste o tom mnohokrát u Hany Zagorové, Evy Pilarové, jako vokalista na německém turné Karla Gotta. Našla se tehdy vůbec nějaká písnička, kterou jste si zaspíval s chutí?
3: No, moc jich nebylo, to se přiznám. Ale jo, natočil jsem jeden takový single, ta písnička se jmenuje Zaklínám. Byl to snad gospel song původně, nebo co, ale bylo to dělaný podle verze vokální skupiny Les Humphreys Singers. Tenkrát byla dost slavná tady v Evropě a Zdeněk Rytíř napsal text původně pro Hanku Zagorovou a ona tohle nechtěla zpívat. Tak to je jedna z mála věcí, kterou si klidně poslechnu a nemusím se za ní stydět. Na druhé straně je jedna moje písnička, taková jako bosanovka, taková latinka, to taky jde. No a jinak z té doby vzpomínám rád už akorát na toho Miláčka, co jsme zpívali s Hankou. Zagorovou a potom s Petrou Janů v Semaforský Kytici, kam jsem nastoupil díky Hance v roce 72 a až do poloviny roku 75 jsem tam odehrál 250 repríz.
2: Co bylo hezké v Semaforu?
3: Především to, že jsem se ocitl ve společnosti lidí, kterých jsem si celý život vážil. Já jsem sice, jak už jsem říkal, nechtěl zpívat česky, ale pokud bych někdy chtěl, tak texty, který psal Jiří Suchý, to bylo něco. Toho jsem si strašně považoval, stejně jako Voskovce Wericha, to byla zase muzika, kterou poslouchala moje máma. A to, že jsem měl možnost vedle toho Jiřího Suchého se ocitnout na jedné scéně, to bylo zejména v té době, ta normalizace zrovna začala tuhnout a tam se sešla úžasná parta. Na to vzpomínám strašně rád. Ferda Havlík, který napsal tu muziku, Jiří Cízler, který režíroval tu Kytici, to jsem poprvé v životě si oskoušel divadelní jeviště, režiséra, který byl natolik nadanej, schopnej, že pochopil, že já teda nejsem žádnej obratný herecký typ a pomohl mi najít tu polohu, abych tam nepůsobil blbě.
2: Budu vám oponovat, teď jsem viděla klip Má vlast a připadáte mi herecky na výši.
3: No tak, když se pak ocitnete naproti Vilmě Cibulkový, tak si teprve uvědomíte, co to znamená, když je opravdu někdo herec, jako opravdovský herec. Jo.
2: Pane Prokope, myslíte si, že to osud zařídil natolik dobře, že v těch proklatých letech vám s tou kompenzací byl ten život rodinný?
3: Určitě jo, protože já jsem se v té době oženil, našel jsem svou ženu, s kterou žiju už 50 let. A narodili se mi děti v těch 70. letech obě a to byla samozřejmě určitá, použil bych nevhodně asi slovo kompenzace. Dneska je to výraz, který nemám moc rád.
2: Tak řekněme radost a
3: tak,
2: útěcha.
3: Jo. To vedle té hudební nepřízně, protože já jsem pochopil, že budu muset odejít, protože Hanka směřovala jinam, Karel Wagner, který tu kapelu řídil, jí celkem asi pro ní správně směřoval někam, kam já jsem vůbec nechtěl. Takže vlastně byla to moje chyba, že jsem tam byl. A že jsem tam vydržel tak dlouho. Já myslím, že Karel by mě vyhodil dávno, ale Hanka mě jako velká kamarádka pomohla strašně. V době, kdy jsem fakt neměl do čeho píchnout a kdy pro Prago koncert jsem byl nežádoucí, tak ona si mě vydupala a držela mě tam, takže jsem měl zajištěnou tu rodinu.
2: Taky jste párkrát říkal, že jste nebyl zrovna úžasný táta, ale já, když jsem se dívala opět do vaší knížky, viděla tam ty fotky, jak tam třeba muzicírujete s vnoučaty, tak si říkám, že něco hezkého jste těm dětem předat dokázal. Co to bylo?
3: To se budete muset zeptat těch dětí, protože já to byla spíš taková sranda, a ona to manželka vyfotila, jakože hrajem. Bohužel ani jedno z mých dětí, ani z mých vnoučat k hudbě nějak příliš nepřirostlo, ale můj syn je divadelník, on je šéfem divadla o 105, producentem a taky hraje, takže ta umělecká žíla tam někde je, ale já se přiznám, že jsem je k tomu opravdu moc neved, takže na tom určitě mám vinu i já. I když mě té muzice taky nikdo moc nevedl, ale s mámou jsme zpívali, když jsme měli nádobí a poslouchali jsme muziku na těch ještě šelakových deskách. Já jsem vyrost u Malé noční hudby Mozartovy a u Janáčkových Lašských tanců. To byla muzika, kterou jsem poslouchal jako dítě úplně, takže to ve mně samozřejmě nějakým způsobem taky zůstalo.
2: A u čeho vyrostly vaše děti?
3: No, myslím, že částečně u mojí muziky, ale úplně ne. To by asi ani nebylo přirozené. Já vlastně pořádně nevím, jo. To je právě důkaz toho, že jsem asi úplně takový ten pečlivý táta nebyl, no.
2: A máte, pane Prokope, tendenci si s nimi dnes třeba o to více povídat? Vyhledáváte o to více jejich blízkost, společnost?
3: No děláme to tak, že se scházíme s tou rodinkou, ale teď jsou tam ty vnoučata, tak je to takový rodinný cirkus, že není moc času na nějaký důvěrný povídání. Občas samozřejmě se naskytne nějaký téma, který je potřeba probrat, tak to potom ano. A samozřejmě hrozně rád je vidím a jsem moc rád, že spolu udržujeme dobré vztahy a že i obě naše děti mají dobrý vztah, protože je spousta rodin, kde to takhle není. A kde buď se sourozenci nenávidí, nebo mají problémy s rodičema. Já jsem sice se popsal jako člověk, který byl spůrnej vůči matce, ale to samozřejmě neznamenalo, že bychom byli spolu v nějakým vysloveně válečným stavu. Ale myslím, že jsme s těma dětma v docela dobrým vztahu. Nakolik to je vůbec mezigeneračně možné?
2: A do jaké míry je tím tmelícím elementem vaše žena Nina?
3: je tmelicím elementem, protože ona má takovou tu tendenci se prostě o tu rodinu starat i v době, kdy už o to třeba ty děti moc nestojí. Ale rozhodně ona je člověk, který může za spoustu věcí v mém životě, za spoustu věcí.
2: Řekněte.
3: Ona mě podržela vždycky v těch kritických momentech, kdy jsem se nějak rozhodoval, co bude dál, co budu dělat, kam půjdu. Já jsem vlastně až do roku 1992 nebyl zaměstnán. Nikdy. Byl jsem vždycky teda na volný noze, což nebylo úplně snadný ani za toho komunisty a ani teď to není snadný. Ale moje žena vždycky ve chvíli, kdy došlo k nějakému lámání chleba, když třeba jsem se rozhodl, že odejdu od té Hanky, kde celkem jsem byl jaksi zajištěn, tak ona mě vždycky podržela v těch kritických momentech a to je něco, co se počítá.
2: Napsal jste pro ně nějakou písničku?
3: Ne. V tomhle směru jsem možná takový zvláštní sobec. Já vlastně ty písničky píšu pro sebe.
2: Dobře, a kdybyste měl své nině teď nějakou poslat, protože víte, že ji uslyší opravdu velmi ráda, která by to byla?
3: Jako z mých věcí, no tak asi až si pro mě přijdou. Ono se to teda vlastně jmenuje blues o spolikaných slovech, ale lidi tomu říkají všelijak, funebráci, až si pro mě přijdou, taky v poslední době často uvádím i na koncertech takovou hlášku, jak někdo tomu rozuměl, že až si pro mě přijdou, budu v práci. Tak asi možná tuhle, ale text napsal Jirka Žáček. A to byl takhle kratoučkej text, já jsem ho našel ve sbírce Okurková sezóna, dokonce ještě těsně předtím, než jsme začali právě pracovat s Láďou Kantorem a se Zkoumalem a se Šrutem. A je to asi moje nejslavnější věc, takový vyznání, který asi možná by ji udělal. Radost.

medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hudebník, publicista, pořadatel, bývalý politik Michal Prokop. Když jste byl v revolučním dění zvolen předsedou stávkového výboru umělců československé populární hudby, připadal jste si hodně platný?
1: No já myslím, že jo. Ne, že bych se zamýšlel nad svou vlastní důležitostí, na to tenkrát fakt nebyl čas. Prostě jsem cítil, že se něco hejbe a že asi když mě ty kolegové zvolili, takže prostě proto můžu něco udělat. Já jsem to rozhodně nevnímal tak, jako že bych se cítil nějak důležitý a už vůbec jsem netušil, že to bude taková ta předsíň do té politiky. To mě tenkrát samozřejmě vůbec nenapadlo.
0: Co vás na té oblasti lákalo?
1: Já jsem měl rád historii a zajímá mě společnost, zajímají mě systémy. Odvíjí se to od té historie. Politika jako taková mě samozřejmě zajímala, ovšem s komunistama to vůbec nepřipadalo v úvahu. Já jsem dokonce původně chtěl i studovat historii, ale pak mě vysvětlili, že republika potřebuje inženýry v tom roce 60, nebo kdy to bylo, a že teda půjdu studovat strojní fakultu. Tam jsem vydržel jenom 2 semestry. To opravdu nešlo. Ale politika byla zajímavá disciplína pro mě, hlavně ve chvíli, kdy se skutečně něco dělo a kdy to vypadalo, že se něco dít bude. Vlastně jsem se ocitl ve věku, kdy si chlap občas řekne, že by měl možná ještě zkusit něco jiného, než to, co jsem dělal. A měl jsem pocit naopak, že v té hudbě jsem dosáhl všeho, čeho jsem schopen a že dál už půjdu jenom dolů. Takže jsem o té politické dráze začal uvažovat jako docela vážně.
0: Řada vašich tehdejších kolegů, mimo jiné třeba pan Uhde, vzpomínají na to, jak jste dovedl úřadovat, což se u umělců tak nějak nepředpokládá. Zkuste najít ten rys vaší povahy, který vám toto usnadnil.
1: No, já vlastně nevím. Prostě jsem ten doktor Jekyll a pan Hyde. Mě ten úřad bavil, protože mě baví ty systémy. Když jsem se ocitl poprvé jako poslanec v tehdejším federálním shromáždění, v tom roce 90 ještě československém, tak jsem se tam naučil spoustu věcí, co to ten stát je, jak tečou ty peníze, co to jsou za instituce, co to ta demokracie je. A když jsem potom přišel na ministerstvo kultury v roce 92, kdy jsem zvolil nebyl, ale nastoupil jsem tehda do svého prvního pracovního poměru.
0: Jako náměstek ministra kultury?
1: Moje první místo v životě bylo náměstek ministra kultury. Bylo mi 44 let a poprvé v životě jsem měl šéfa, což se pak ukázalo, že byl velký problém pro mě. Tak jestli mě něco nevyhovovalo, tak to byly dvě věci. Za prvé to, co jsem už teďko řekl, že jsem nebyl zvyklý mít šéfa, tak najednou jsem toho šéfa prostě měl. A ten druhý problém v politice, který trval pak ještě i díl, který mě nakonec z politiky zase odvedl pryč, byla ta partajní stránka věci, protože já jsem dost rychle během toho prvního roku v tom federálním shromáždění pochopil, že pokud člověk chce něco prosadit, tak musí být součástí nějaký větší struktury. Jako solista tam nemáte šanci nic udělat. Ale potom jsem přišel na to, že ta partaj má v sobě i mnoho negativních věcí a že musíte neustále řešit nějaký si souboj dvou loajalit, který prostě máte. Jedna loajalita je k těm principům, kvůli kterým člověk do té politiky vstoupil. To jsou názory na svět, pohled na svět. A druhá je loajalita k té struktuře, jejímž jste členem nebo členkou. To je ta strana. A ty loajality někdy nejsou spolu srovnaný, protože praktická politika znamená spoustu kompromisů a někdy i nepříliš čistých úhybů a vy neustále musíte vážit, jestli vám ještě stojí za to. Jo, tak já bych sice si myslel, že by se mělo hlasovat takhle, no ale dobře, ta naše strana to podpoří, protože za to zas ty druhý nám podpoří něco jiného. Čili tohle to neustále řešíte. A pak se ho jednou dostanete do momentu, kdy zjistíte, že už to prostě jako nejde srovnat a že musíte teda volit, jestli tato lojalita nebo tato. A já jsem teda nakonec pochopil, že i když jsem se nijak nezměnil ve svém pohledu na svět, takže té straně už být nechci, protože toto řešit už nehodlám.
0: Zajímala politika i vaše nejbližší? Plnila politická témata kuchyni při večeřích?
1: Určitě ano a plní dodnes. Moje žena sice nebyla nikdy politikem toho typu, jako že by měla nějakou volenou pozici, to ne, ale nastoupila s Jiřím Dinsbírem hned v lednu 90 v té první partě na ministerstvo zahraničí a tam byla až do roku 93. a pak přešla k Honzovi Rumlovi na ministerstvo vnitra a tam vydržela až do roku 2014 do penze, takže samozřejmě s tou praktickou politikou jsme byli oba různě v kontaktu a i když jsem pak už v politických strukturách nebyl, tak do dneška všechno pořád sleduju, jak se říká, jako zředitelné vzducholodě, jako maličký hrabě Nikolič.
0: A bývá to třaskavé téma, že si někdy i řeknete v zájmu klidné neděle dnes o politice rozhodně ne?
1: Ano, někdy to tak je, ale my máme většinou názory dost podobný. My se hádáme většinou spíš s těma, co jsou tam na té druhé straně toho skleněného, který se říká obrazovka. Je to samozřejmě téma a já si jenom říkám, že jsem rád, že dneska tu zodpovědnost už nemám a nemusím nést, ale že bych to vůbec nesledoval, to nepřipadá v úvahu.
0: Jaké to bylo vrátit se po 50 zase před své hudební fanoušky?
1: To bylo náročné, protože já jsem to vlastně nechtěl. Já jsem se toho bál, protože jsem si říkal, že ve věku, v kterým jsem a po strašně dlouhý pauze, o to už nikdo stát nebude. Tak já jsem občas během té poslanecké kariéry 5x za rok třeba hostoval u Vlády Mišíka, který mě bral jako hosta, protože tam hráli v jeho kapele lidi, s kterýma jsem taky hrával. Tak jsme vždycky dali dohromady, já nevím, půl hodiny. Láďa byl rád, že mu trošku ulevím, protože on je astmatik a vždycky měl určitý zdravotní problémy. A tak jsem si chodil zahrát a to jsme hráli tu Kolej yesterday a ty staré věci a lidi to brali, to jsem viděl, že jako fajn, jo. Ale že bych se vrátil opravdu, to jsem si říkal, no to nepřipadá v úvahu. V té době jsem začal dělat tu televizi, nejprve na Primě jsem dělal pořad, který se jmenoval Nic ve zlým podle jiný mý písničky a pak to přešlo volně po 2 letech do Krásných ztrát na České televizi. A zároveň jsem ještě řídil ten projekt Praha Evropské město kultury roku 2000, ale to potom taky přešlo, takže jsem viděl spíš tu budoucnost té televizi. To, že jsem se vrátil, zavinil Pavel Šrut. Jednou někde jsme se potkali a on byl takovej velmi neautoritativní typ, ale tenkrát mě velmi autoritativně přikázal, říkal, ty natočíš desku a já ji celou napíšu. Poprvé, protože my jsme nikdy spolu nic takovýhodle velkýho neudělali. Já jsem samozřejmě si bral buď jeho texty, nebo i písničky, které napsali s Petrem Zkoumalem. Ale oni to nikdy nepsali jako pro mě, nebo pro Luboše Pospíšila, nebo pro Vláďu Mišíka, nebo pro někoho jiného. Oni prostě napsali písničku nebo text a dávali ho jako k dispozici a kdo se to chopil, tak to naspíval. A tohle byl první případ, kdy řekl, já to napíšu pro tebe. A já jsem si říkal, no, to povídali, že mu hrál. No a on se pak vrátil z dovolený po měsíci nebo co někde byl ve Španělsku. Sešli jsme se v nějaký kavárně a on mi přinesl ty texty vytištěný. A já jsem viděl, že to jsou opravdu nový texty, že to není, co vyhrabal v šuplatech. Tam byly i citace některých našich starých věcí. Věděl jsem, že on má spoustu textů, které nebyly zhudebněný. A i já sám jsem některý doma měl celý ty leta v šupleti. Tak jsem si říkal, aha, tak to asi sakra bychom měli. A když se do toho vrhnul i ten Zkoumal, tak jsme začali točit po 17-letý pauze desku, která se jmenuje Poprvé naposledy a to byl ten druhý comeback, který pak vyvrcholil v Lucerně v roce 2006 a najednou jsem byl zpátky v té branži, aniž bych si to nějak výsloveně přál.
0: Jak jste prožíval tu Lucernu?
1: To bylo neskutečné, když jsem tam vylez a viděl jsem prostě těch 2,5 tisíce lidí, kteří stáli přede mnou. Dneska už děláme ty koncerty většinou spíš k sezení, protože naše generace už by nevydržela, já teda taky bych nevydržel stát, ale tenkrát ono už je to těch 16 let nebo kolik, možná 17, ne? No, prostě to byl pocit neskutečný. To bylo fantastický, opravdu fantastický.
0: Asi taky trošku dojetí, pohnutí, jak se s tím zpívá?
1: No, u podivu to šlo, no. Osobně jsem ten typ, který pořád trošku trémy má, když na to jeviště lezu. Samozřejmě u takovýhle koncertu je i víc, než když hraju něco, co mám normálně ohraný, ale vždycky, než to začne, tak trošku ty trémy mám a myslím si, že ve chvíli, kdy to člověk ztratí, tak je to špatně.
0: Rozespíváváte se před koncertem?
1: Vlastně ne. Jenom na zvukový zkoušce, abych si trošku jenom vyzkoušel, jak se slyším, jak to je, tak si zahrajeme vždycky jednu nebo dvě, ani ne celý ty písničky, abych jenom rozhejbal, co za mnou hraje, ale takový to klasický rozespívávání, to jsem nikdy nedělal.
0: Já když jsem přemýšlela o vaší umělecké cestě, tak jsem si říkala, že jste asi člověk, který si docela ochotně nechá poradit nebo pomoct, ať už hovoříme o tom Pavlu Šrutovi, dříve Ladislavu Kantorovi. Ti lidé se dokázali napojit na vás, vcítit do vašeho pocitu, potřeb muzikantských a vy jste zase dokázal otevřít dveře jejich zkušenosti a jejich intuici, je to taky svého druhu dar, ne?
1: Možná jo. Samozřejmě, že to nebylo snadné. Když někdo přijde a řekne, hele, tohle to bys měl zpívat a teďko zjistíte, že to vlastně já, soulovej, který jsem vyrost a celou svoji kariéru postavil na nějakým emocionálním, vysloveně jako extenzivním typu zpěvu, že jo. A najednou vám řeknou, hele, tadyhle bys to měl tak napůl recitovat. Jako ten Petr Zkoumal, který to tak geniálně. Já když jsem tu Kolej Yesterday slyšel na tom demosnímku, kde to zpívá on, tak jsem říkal, no to takhle já nebudu nikdy umět, to není pro mě. A oni mě přesvědčili a já jsem tenkrát na to dal, z těch lidí šlo něco, co mě přesvědčilo, že mají pravdu oni a ne já, no. A ono se stalo, že to bylo správně. A já jsem teprve potom postupně do toho to svoje zpívání tak pomalomučku přidával, až potom, když jsme natočili tu další desku Nic ve zlým, nic v dobrým, tak mi Šrut říkal, konečně slyším, že už zase zpíváš.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Podařilo se mu téměř nemožné, totiž dvakrát úspěšně restartovat svou hudební kariéru, ale také, a to samozřejmě nesmíme opomenout, zanechal výraznou stopu na televizních obrazovkách. 14 let jste spolu s Janem Lacinou vytvářeli úspěšný pořad Krásný ztráty, tisícovka hostů v 500 pořadu, každý jenom jednou, jedinkrát unikátně v neobvyklých kombinacích. Ze které máte dodnes největší radost? Kde se podařilo propojit osoby na první pohled úplně neslučitelné?
3: Když se řekne Krásný ztráty, tak všichni řeknou Havel Albrightová, že jo? No tak to je samozřejmě životní šance, která vás nepotká každý den, takovýhle dvě osobnosti tam mít a popovídat si s bývalou ministryní zahraničí Spojených států a bývalým prezidentem, s kterým jsem já v kontaktu býval, ale nám se někdy stalo, že jsme dávali dohromady

0: moc nemuseli. A my jsme na tu dvojku přišli tak, že v Karlových Varech na festivalu filmovým běžel nějaký dokument, kde právě natočili tyhle ty dva jako takový antipódy proti sobě. A tak jsme je dali dohromady a to byl fantastický díl, protože to byla Oheň a voda a nám se to povedlo dát dohromady. Pak vzpomínám na díl s bratry Etzlerovými. Miroslav Etzler, známý herec, a Tomáš Etzler, první Čech, který fungoval jako producent pro CNN před lety. To bylo zajímavé, protože oni spolu 5 let nepromluvili slovo. Oni měli nějaký prostě rodinný konflikt a tím barem najednou se dali dohromady. Jo. Tyhle ty rodinný party, to bylo strašně zajímavý. Ještě to mě utkvělo v paměti, když jsem tam měl paní Ivanku Devátou, herečku a spisovatelku, a Marka Hlavicu, což je její syn, který je jednak bluesoman, bluesový zpěvák, muzikant a jednak špičkový manažer a je dokonce prezidentem nějaký tý marketingový asociace. A oni si tam povídali a když ten pořad skončil, tak paní Deváta za mnou přišla a říkala: pane Prokope, já vám moc děkuju. Já jsem se tady dověděla o svém synovi věci, o kterých jsem neměla ponětí. Jo? Naprosto jsme s ničím podobným nepočítali, ale bylo to strašně zajímavý a inspirativní.
1: Můžeme si dát ještě jednu hru na kdyby?
0: Zkuste to.
1: Kdyby existovaly krásné ztráty a už jste je nemoderoval vy, ale byl byste hostem, koho by k vám měli přizvat, aby se vynořili neznámé stránky? S kým byste se v tom studiu rád potkal? A nemusí to být jenom lidé, kteří jsou tady s námi na zemi.
0: Já jsem vlastně hrozně litoval, že se mi některý ty lidi nepodařilo do toho pořadu dostat. Jedním z nich je třeba Zdeněk Svěrák. Vždycky, když se potkáme, tak já jsem mu vždycky říkal, tak já vás zase pozvu do toho pořadu a vy mi to zase odmítnete, že jo? A on říkal, no, já na to hrozně rád koukám, ale nepřijdu, jo? A teď jsme se potkali nedávno na cenách OSA, kdy on dostal zlatou cenu OSA, seděli jsme vedle sebe v řadě a on říkal, no, tak už to teďko není, tak teď bych třeba možná jako přišel, jo? Nepodařilo se mi, bohužel, Miloše Formana dostat. To je mi líto, jo? Tak třeba tyhle ty dva pány bych povídal s nima rád, protože si jich vážím a mají za sebou něco, co stojí za řeč. Určitě bych ještě na někoho si vzpomněla, teď už nějak došla mi zásoba.
1: Vy už jste dal spoustu různých rozhovorů, taky dobře znáte techniku tohoto žánru z druhé strany, takže vás to může leckdy i docela nudit, protože víte, co čekat, ale myslím si, že téma muzika je jistota, na kterou mohu vsadit, abych vás neunavovala. Tak závěrem, jak byste pojmenoval svůj hudební ideál? A zajímá mě, jestli zůstává veskrze konstantní, anebo se za ten život různě proměňoval?
0: Určitě se proměnil, to je jako jasný. Když jsem začínal, to jsem popisoval, tak jsem zpíval anglicky a byl jsem hrdopyšný nafoukanec, který pohrdal většinou ostatními příbuznými žánry. Pak jsem začal zpívat česky, Kainarovu poezii, i když jsem nikdy nepatřil mezi zhudebňovatele Kainarových veršů. Město R napsal on na moji muziku. Ale pak jsem se dostal k písničce Odjezd, kterou napsal Petr Zkoumal, a to byla Kainarova básnička, kterou Petr Zkoumal zhudebnil. Tam se to vyvinulo do takového jako civilního projevu povídání a postupně se to nějak mění, ale myslím si, že od té doby už to vlastně zůstává konstantní s tím, že já se čím dál možná víc v tom projevu pěveckým, tedy nakolik mi ještě staré hlasivky vůbec dovolí, protože samozřejmě ten rozsah jsem změnil, to je další věc, že se mi změnil ten hlas a že už nemám ty fistule, ty ječivý, co jsem mýval ještě někdy v tom 86. roce. Tak vracím se k těm kořenům rád a snažil jsem se na té poslední desce, mohlo by to být nebe, předvést všechny ty různé polohy, o kterých si myslím, že jsem jich schopen. Takže tak se asi vyvíjím, no.
1: A když se podíváte do publika a zrovna nejste oslněn září reflektorů, co tam rád vídáte?
0: Tak strašně zajímavý je, že když jsem začínal, tak jsme hráli převážně pro muže, pro kluky. Kdežto ten Petr Novák třeba, nebo to je ten Olympik, co zpívali česky, tak ty zpívali pro holky. Dneska tam koukám a myslím, že těch žen je tam víc. A to mě samozřejmě těší, kterýho chlapa by to netěšilo, že jo. Těší mě taky, že tam jsou lidi několika generací. Naši vrstevníci, s kterými jsme začínali, dneska bohužel už jsou to 65+. Ale jsou tam jejich děti a někdy i ty vnoučci tu a tam. Tak samozřejmě nejsme kapela pro teenagers, to určitě ne. Ale pokud někdo vyrost s tou naší muzikou, tak si to sobě určitě nese a možná, že to přenáší i těm svým dalším dětem a dalším generacím, tak to mě těší, to

0: To je samozřejmě ohromně příjemný pohled.
1: Říká člověk, jehož jméno si spojujeme s poctivou nadčasovou muzikou. Hostem Stříbrného větru byl Michal Prokop. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: Nashledanou a já se těším na váš koncert.
2: Ta země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlatovlásky.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulin, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulin připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy. O den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulin pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

tak jste se, přátelé, právě dozvěděli, jaké to je, když polka zní. No, jedním slovem by se dalo říct, že je to tak akorát, protože jinak by se tenhle žánr už dávno nekonal, což by samozřejmě byla škoda. Vítám vás u další hodinovky plné řízné dechovky. To je samozřejmě poněkud zjednodušený termín. Sem tam, tu, hrajeme i písničky lyrické a roztoužené až běda. Dnes jsme zahájili autorskou dvojicí Áda Doško a textař Vojtěch Prokeš. Zpívali Marie Robnhauptová, Marie Svobodová, Ludvík Petr a Pavel Heidinger, přičemž Budvarku řídil již zmíněný Vojtěch Prokeš. Následuje, učeně by se dalo říci, úvod do problematiky, jinak náš obvyklý rozjížděcí triptych Polka, Valčík, Tango. Tu polku napsal Jaroslav Jankovec a už v názvu má zakódováno, jak se tenhle typ muziky musí hrát. Hezky od podlahy. Toho si je vědoma jak pražská kapela Petra Finka, tak i zpěváci Blanka Tůmová a Pavel Zelníček. Pokud jde o valčík, ten má také svoje specifika, poslechněte si, jak se s nimi umí vypořádat rožmitalská venkovanka pod taktovkou Josefa Janouška a zpěváci Michaela Krákorová, mimochodem to je opravdu krásné jméno pro pěvkyni, a Lambert Pfleger, název Venkovský valčík, autor neznámý. A co se týče tanga, Josef Stelipský a Jaroslav Motl, Tvůj bílý šátek. Vzpomeňte si, Tvůj bílý šátek mě zpátky nezavolá. No znáte snad nějaké ještě larmoajantnější, tedy ještě slzotvornější tituly než je tenhle? Zpívají Jiří Staněk a Svatava Černá, českou švitorku řídí Milan Baginský.

A jak karta ukazuje, ještě chvilku si těch slziček užijeme. Následuje další neobyčejně truchlivý kousek. Bohužel stávají se i takové tragédie. Valčík do lesička na Čekanou začíná sice jako taková milá idylka o švarné myslivci a milující dívence, která šla za ním do lesa tmavýho. Aber die Konzen, přátelé, jak se říkávalo za Rakouska-Uherska. Tento lidový skvost zaspívají Gerta Lidinská a František Lidinský, zahraje Chmelova staročeská dechovka, kterou řídí Miloslav Chmel osobně. Ale dosti smutku. Ona, ta lesnická chasa, umí být také, jak se patří, veselá. Na Čekané, tak se jmenuje směs lidových mysliveckých písniček, hraje samozřejmě Lesanka, řídí Václav Paleček a zpívají Podívejme se, opět Gerta Lidinská a s ní Jiří Langmajer, Jana Kopřivová, Jiří Barta, Jiří Dinebír a Karel Kuč.

jako bychom si těch hvozdů, lesů, remízků a pasek neužili dosti, máme tu pro vás ještě světoznámý valčík vídeňského krále valčíků Johana Strause mladšího. Povídky z vídeňského lesa, rakousky tedy z Wienerwaldu, zpívá sbor orchestru Václava Hybše, který na té nahrávce samozřejmě taky hraje, tedy ten orchestr. Hybš to diriguje.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Podíváme se na Moravu, tam na jihu mají taky krásné lesy, ponejvíce lužní, ale polka Václava Maďase na text Antonína Perničky se týká spíš vztahů, tedy vztahů mezilidských. Poslechněte si, co právě řeší Jan Sedláček a Lea Zimková za doprovodu Bojanů. Neříkej nic. Pak zazní valčík Josefa Konečného. Už jenom ten titul nevěští pro mládence nic dobrého. Nechoď k nám, šuhajku. Jejda, jejda, jejda. Ostatně bližší detaily nám zaspívají Jitka Lukášová a Michaela Šiprová. Lácaranku řídí Karol Porubský. No a do třetice, tedy myslím těch nahrávek, Barbara Stromerová otextovala polku Václava Maňase mladšího, ve které zní Pýtaju sa mamka má. No, všichni tušíme, na co se tak asi nejspíš ptá mamka dospívající holky. Zpívají Ivana Sýkorová, Eliška Soukupová, Václav Soukup a Stanislav Satín. Valašku řídí Antonín Pechanec.

No, tak aspoň teď máme jasno, o co se tak ty starostlivé mámy na Slovácku zajímají především. A protože se blíží finále, tak je zase čas na další zdařilou směs. Ta dnešní se jmenuje Spadl lístek z javora. To bývá běžné, tedy když přijde podzim. Méně často už to bývá v máji, ale nešť. Zpívá a hraje veselka Ladislava Kubeše. A pokud jde o úplný závěr dnešního setkání s hudbou žestěvou neboli dechovkou, za všechny se s vámi rozloučí Baboucí, Valčíkem stavěli tesaři. O vášnivé lásce dívenky zamilované do fasádníka. Toť vše, na další setkání už se teď těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti jeho srdci blízké.
2: Jednou si páč,
3: Don Juan,
2: jednou si žebrák a kmán,
3: jednou si rek a jindy ticho šlábeček či intrikán,
2: jednou si lhář a jindy fér, jednou máš lásku bez hranic, jednou máš masku, zítra nic.
3: Tak si to

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastickej sympatiák.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína chlap.

0: prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest
0: a lidskou závist.

0: září zrcadlem jí. Jen pozor, prosím, nerozbít.
1: Jsem Otelo, a co jste vy, vy pánové žárliví?
2: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
1: Hercovat vás, to není lež, dobře tě zná, jestli chceš.

0: a občas dostat honorář.
1: Tak pojďte dál, tak pojďte hned do země kouzelných věd, na prk na báječných let, kde má každý z nás svůj svět.
2: Dobrý den. Dobré ráno, poledne, večer či noc, milí posluchači. Je tady další díl mého seriálu Hvězdy Ondřeje Kepky, který připravuji společně s kolegou zvukařem a moderátorem Lukášem Berným a produkční a dramaturgyní Kateřinou Radvanovou. Bývá zvykem, že v našem seriálu mluvíme o velkých hereckých, uměleckých osobnostech, na které mám já nějakou konkrétní osobní vzpomínku, které jsem od mého dětství potkal, některé z nich dokonce zcela zásadně ovlivnili můj profesní život a mnozí z nich, z těch osobností, byli i mými pedagogy na divadelní nebo filmové fakultě Akademie muzických umění. Všechny tyto podmínky splňuje osobnost, o které budeme dnes mluvit, paní profesorka Jana Hlaváčová, excelentní česká herečka, pedagožka a jedna z největších hereckých osobností druhé poloviny 20. století. Ano, měla tu čest, že mě učila, tedy opačně, ano, je to přesně naopak, měl jsem já tu čest být jejím žákem. Jsou herci, kteří jsou slabí, průměrní, dobří, výborní, pak jsou ti, co jsou legendární a malé procento z nich má to štěstí, že jsou nezapomenutelní, nenahraditelní a okamžitě při vyslovení jejich jména se nám vybaví tvář, hlas, krásný zážitek, který jsme prožili v divadle, v kině, před rozhlasovým reproduktorem nebo dnes při streamování na webu. Mezi tyto osobnosti bez pochyby patří Jana Hlaváčová se svým charismatickým hlasem, úžasná daberka, rozhlasová herečka, koneckonců to za chvilku uslyšíme, samozřejmě herečka filmová a televizní. Tady musím hned na začátku připomenout asi její nejznámější nezapomenutelnou roli zdravotní sestry v sextalogii režiséra Dušana Kleina O básnicích. Co bylo však pro ní zcela významné a jedinečné, bylo divadlo. Na prknech, a to ne ledejakých, ale na prknech právě Národního divadla v Praze a posléze divadla na Vinohradech, tedy v době její kariéry dvou nejvýznamnějších divadelních scénách, stvárnila mnoho zcela zásadních, velkých, dramatických nebo i komických postav. Raněvská, Gertruda, Hypodamie, Lady Macbeth. Vždycky se říkalo, že je to česká velká heroina. Ano, ano, jeviště, velké jeviště jí slušelo. Byla nesmírně výrazná, ale dovedla být i velmi laskavá a konec konců i pro mnohé nečekaně vtipná a humorná. Její dcera Barbora Munzerová byla mojí mladší spolužačkou na Damu. A tak nikoho asi nepřekvapí, že jsem se vypravil právě za Bárou, abychom si společně o mamince Janě popovídali. Kdy jsi poprvé poznal, že rodiči dělají něco mimořádného, že herectví není běžná profese?
3: Ptáš se, jako kdy přišel ten aha moment, že to je, že když jdeme po ulici, ještě teda za doby totality, tak lidi zakopávají o popelnice, protože se ohlížejí, jede Munzar s Hlaváčovou, jako kdy se tohle stalo. Tak to bylo asi ještě někdy v době předškolního věku a mám pocit, že to bylo přes rozhlas. Protože my jsme si vždycky, teda ne vždycky, ale pokud naši náhodou neměli dvě představení v neděli, tak po obědě byla nedělní rozhlasová pohádka, kde často maminka byla královna, tatínek král nebo vypravěč. Takže ten hlas, co na mě šel z toho rádia, který jsem samozřejmě rozeznala jako dítě, tak tam jsem se asi nějak začala ptát. Pak je jeden moment, který já si nepamatuju, protože mě byly nějaký možná 3,5 roku, na Národním po divadle maminka, co to bylo, Radus a Mahulena, takže přišla v bílém hávu. Bylo to odpolední představení a tatínek nějak vyhodnotil, že mě vezme možná poprvé do divadla na maminku a maminka přišla, měla říct jsem pohádka a následoval veršovaný monolog na 1,5 stránky a já jsem hned poté zařvala ahoj mami. Monolog se nekonal, byl velký škrt, maminka hodila šálem a šla do portálu, protože jsem jí normálně jako vyhodila z toho, jo. Tak to znám z vyprávění. Ale myslím si, že takový ten velký moment, kdy teda, že rodiče jsou herci a že to je jako něco mimořádného. Vůbec nepřicházel v rodině, ale asi až se školní docházkou, kdy jsem to začala tak jako nakupovat od spolužáků a pořád jsem jim tvrdila, že mám normální maminku a normálního tatínka a oni mi říkali, ne, ne, ne, tvoji rodiče jsou herci. Že to bylo tehdy jako něco mimořádného.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Hvězdy Ondřeje Kepky.
6: To se stalo, když jsme točili Bakaláře, já nevím, jestli jste to viděli, on se to dost opakovalo s tím zipem, jak rupne a jak tam jim ty špagety, s Luďkem jsem to zrovna točila a tam je scéna na nádraží, kdy si kupuje lístek, aby jela domů. No a to nádraží se řeklo, bude se točit v noci, no a samozřejmě, když se točí v noci, tak se všichni snaží, jsou při věci soustředěný víc ještě než obvykle, aby to bylo rychle hotové, šlo se domů vyspat, že? No a tak tam sedíme na nádraží, nás líčili a tam takhle seděli dvě řady komparzu. To jsou lidi, kteří zaplnějí obraz, že přecházejí a kupují ve frontě a tak dále, ve upokladny a tak dále. No a ten masker přišel, takhle si je posadil ten komparz do dvou řád, měl bedinku a teď je líčil tělkou, tvářičky červený, pusinku, očička, že jo, pudrem přepudrovat jednoho po druhým. Až jen měl všechny hotový, přišel asistent a povídá, prosím, komparz na scénu. 39 lidí se zvedlo, odešlo na scénu a jeden člověk zůstal sedět a takhle zvíral. Tupě před sebe. A ten asistent povedal, prosím vás, nezdržujte, tak víte, že všichni spěcháme. Buďte tak laskáv. Ticho. A zíral před sebe za s tím tupým výrazem. Tak on po třetí říká, chlape, nezlobte se, ale už mě neštvete, teda jste hluchý nebo co. Po třetí a naposled říkám, komparz na scénu. Zase šílená pauza. A pak ten chlap povídá, já nejsem komparz, já jedu do Kolína. A teď počkejte, to není konec. A teď ten František Havlíček, který to líčil, a on je hrozně dlouhý, on musí mít takových 190, ten Havlíček, jo, takový vazon. Tam stál s tou bedinkou a teď se zakoukal na toho chlapa, který vypadal hora, jo, taková prostě hora tam seděla. Tak se roztřás a říká, jestli vstane a praští, tak je po mně. A říká, promiňte, ale člověče, proč jste se nebránil? Proč jste mi to neřekl jako? Teď já bych si nedovolil na vás sáhnout, kdybyste řekl, že to... A on povídá, co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko.

0: jen do krákorej zprávu zlověstnou. Je při smyslech tvůj kníže? Vratislav?
1: Kněz Pavel.
0: Co kněz Pavel? Mluv!
1: Kněz Pavel nařídil, by ulehl. Lze prý se nejhoršího obávat.
0: Kdo u něj bdí?
1: Dnem nocí ulože na modlitbách dlí matka jeho, kněžna Ludmila. A rovněž kněžici se střídají.
0: Tak? Děkuji ti. Vyřiď Ludmile, že za chvíli se hodlám podívat ke svému choti sama. Jediná, že mluvit s ním si přeji. Bez svědků.
1: To sotva se ti, Drahomíro, podaří.
0: To starost má je, ty dbej rozkazu. Tam v předsíni sbor žreců uvidíš. Řekni jim, že k jich vyslyšení teď jsem hotova.
1: Jak paní poroučíš?
2: Čas blíží se, kdy bude potřeba se vyrvat z duše všechny rozpaky. Všech ohledů se zbavit bojácných a zapřít ženy měkkou povahu.
0: Jen dál, přátelé. Mluvte upřímně, co vedlo vás ze stínu kazína na posvátného Vyšehradu práh. Jste němí? Oči vaše sklopené? Vy jediní jste zbyli z průvodu, jenž se mnou vyšel z drahé vlasti mé. A vzpomeňte, čím sobě byli jsme.
3: Žel, kněžno, byli. Ale nejsme víc.
4: Ukázka ze hry Jaroslava Vrchlického Drahomíra v úpravě a v režii Josefa Melče myslím přesně charakterizuje hereckou osobnost Jany Hlaváčové a krásně kontrastuje s předchozí ukázkou, kdy s nadhledem a se smyslem pro humor vypráví paní Jana až groteskní scénku z natáčení televizních bakalářů.
5: Já jsem měla hodnou paní nahlídání, paní Landovskou, od mého úplně nejútlejšího věku, protože vím, že už nějak krátce po šesti nedělí se maminka musela vrátit do divadla a nějak mě ani nekojila, protože to tehdy úplně nevycházelo zdravotně, takže to jsem vlastně byla už jakoby hlídaná hodnou tetou. A když jsem začala rozum brát a začalo mě to jeviště lákat a to divadlo, tak byly v plném proudu mnoha let reprízované kultovní představení Naši furianti. A já jsem si hrozně přála být v tom chumlu těch dětí, s kterými ta Eva Klenová tam vždycky přeběhla to jeviště. A tatínek tehdy říkal, neexistuje, nebudeš tady hodiny a hodiny sedět v portále a čekat, až na tebe přijde řada, venku je hezky, jdi dělat atletiku, jezdit na koni, hrát volejbal, žádný divadlo. Těmi to zákazy, myslím, přispěl k tomu, že je ze mě herečka, živím se tím už nějakých pár let.
4: Proč byla Jana Hlaváčová tak dobrá, ale hlavně jedinečná? Co bylo její největší devizou?
5: Já si myslím, že to je ta stará škola, ta generace těch paní hereček, kterých byla plná Vinohradská šatna, kdy jsem měla šanci s nima pár let tam sdílet, šla vždycky emocionálně úplně na maximum toho večera, nebo toho odpoledne, nebo toho dne, ať už stála na jevišti nebo před kamerou. Hodně o těch věcech přemýšlela, myslím si, že uměla výborně propojit všechny složky, které ten herecký výkon jakoby utvářejí. To znamená i pohybovou, s kostýmem pracovat, s držením těla, jak dotvořit prostě třeba i vizuál v uvozovkách masky, řeknu třeba, co se paruky týče a tak. A myslím si, že i třeba scénáře, které nebyly tak hluboké nebo neměly takový jako dramatický přesah, tak z nich uměla jako vykřesat něco, co se napojilo na srdce a duši toho diváka. Takže tam byl prostě za mě velký lidský takový faktor a opravdovost. Tam to jako šlo vždycky co nejpravdivějc až úplně do hlouby její duše, což odčerpává hodně energie Ale myslím si, že to byl ta schopnost, která se asi nedá naučit, dotknout se duše každého jednoho diváka, co seděl buď v hledišti, nebo byl za kamerou, ať už to byla komediální role, to by člověk vyskočil z kůže, anebo nějaká velká dramatická role.

jest to žár i kýl. Jenom já nemám nic. Ráda chtěla bych říct. Je světlo a já. Je radost a já. Mé oči až smíchem pláčí.

Je zámek i klíč, je cukr a bič, je bahní tátů, je bazén, je sirka i trám, je obraz i rám.

cukr a bič, iba hnitá tůň, i bazén, i sirka, i trám, je obrazný rám, je surový kat, i blázen, je nářek a smích, a je voda a líh, je válka a mír.

0: Národní divadlo rádo inscenovalo i českou klasiku. Legendární Macháčkovi, často v televizi opakovaní Naši furianti, jsou toho důkazem. A Jana Hlaváčová samozřejmě u toho nemohla chybět, jako kněžna, jako Marie Dubská, jako Liduška, jako Roxa. My si teď poslechneme ukázku ze hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen. Národní pohádka J.K. Tyla. Pro rozhlas upravila Jaroslava Strejčková a Janu Hlaváčovou uslyšíme jako Rosavu a matku Švandovu pod vedením Jiřího Horčičky.
1: Před očima se mi to kolotá. Hlava mi jde kolem. Teď je mi volno. Teď je tu líbezno až spánek na oči padá.
2: Pojďte, pojďte, sestry milé. Čekala jsem této chvíle, abych svoje drahé dítě z napásti a sítě lidských nehod vyvedla. A pak utěšena, štěstím potěšena, v klidné lůno zase usedla.
3: To je syn tvůj.
2: Ten samý, pro nějž to mě panovnice nad panami temných lesů netrpěla více v říši své. Ta Bláhová, já to přísné vyhostění ráda nesu. Vždyť mám syna. V jeho zdaru míjí utrpení, jež to na mne uvalila vina.
3: Spanilý to mládenec.
2: Ano. Jako poupě z růží leželo mé dítě v nuzném lůži, když jsem do lidských jeho koudala. Rostl ho chmé lásky, až sám také moc té čaropásky okusil. A teď mi dělá péče. Chudým životem se vleče, neboť to jsem chtěla. Vidoucí, že chudý spokojněji život vede, nežli mnohé bledé, vrtochami utrápené kníže.
3: Jaké jsou ty jeho péče?
2: Rád by dostal milou svoji. Otec ale svazek dvojí, že je ženich tuze chudý, neboť nemá nic než svoje dudy. Tu chce chlapec ubohý skočit na nohy, běžet do světa a získat zlato, potom dostat dívku za to. Dovede to, když mu pomoc dáte podle sil, jež od královny máte.
3: Mluv, co máme vykonat.
2: Dechněte mu v jeho dudy svoje sladké zpěvy, aby hraním jeho všudy, kamkoliv jen vkročí, stichli smutek, bol a hněvy. Radostná by se zatekla z očí, by se každé srdce na něj smálo, však i zlaté odplaty mu přálo.
3: My tvou žádost vyslyšíme, dudy kouzlem naplníme.
0: Jana Hlaváčová dokázala i nečekaně zazlobit, dělat si legraci ze svých kolegů, kteří to od ní tedy třeba zrovna vůbec nečekali. Traduje se, že v jednom představení, opět to byla česká klasika, právě paní Jana nechala nečekaně a nedomluveně Václava Postráneckého zahrát na housle. Nebylo to ve scénáři a mistr Postránecký se musel pokusit vyloudit nějaké tóny na papírové housličky s provázkovými strunami. No, tedy nahrávka bohužel neexistuje.
4: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
5: Český rozhlas Pohoda.
0: Jana Hlaváčová byla bezpochyby všestranou herečkou, ale já v tuto chvíli musím zdůraznit její pedagogické působení. Měla schopnost mimořádné empatie, vcítění do svých studentů, pochopení jejich malostí, slabostí a rozkrytí jejich talentu. A pokud se zeptáte studentů, tak vždycky řeknou, ona byla taková naše máma. A to nebylo myšleno jen tím, že byla vstřícná. Často byla také velmi přísná, ale především tím, že se dokázala právě vcítit do duší i do těch zranitelných duší začínajících herců a podpořit jejich talent, pokud tam tedy nějaký byl. Mám i osobní příběh. Byla to totiž právě paní Jana, která na začátku druhého ročníku, když jsem ve chvílích volna promítal svůj první vážnější pokus o filmovou dokumentární reportáž, bylo to z vltavského vodáckého putování, tak paní Jana ve mně ucítila nebo uviděla kameramanský či režijní talent a řekla mi tehdy větu, ty to musíš zkusit ještě také na FAMU. Nepřesouvala mě z herecké školy na filmovou, ale utvrdila mě v tom, že by snad tady mohla být šance rozvinout ještě jiný talent. Byla to pro mne inspirace, taková správňácká hrda do zad, v tom nejlepším slova smyslu. Posunulo mě to. Odvážil jsem se pak opravdu zkusit štěstí na FAMU. Jsou to takové drobnosti, které v lidském životě rozhodují. A když se ohlédnete zpátky, zjistíte, že jsou možná podstatnější než nějaké zásadní životní milníky. Paní profesorka Jana Hlaváčová. Báro, kde se naučila maminka být skvělou pedagoškou?
6: Kde se to v ní vzalo, na to já neumím odpovědět. Můžu opět vyjít ze sebe. Dostala jsem nabídku trošku vytrhni nám trn z paty, zachraň nás, učit herectví, základy herectví na konzervatoři od Jany Balašové, protože paní profesorka nějak po covidových vakcínách zdravotně musela skončit. A já jsem tehdy šla za maminkou nahoru si pro nějaké rady, protože byl konec srpna a jako první vyučovací hodina je za týden. Jo? A já jsem kozoroch a potřebuji být připravená, jsem zodpovědná, neumím tak jen tak halabala, jakože budu tady vařit z vody a budu se něco jako předstírat, tak jsem si šla nahoru pro nějaké rady, jako jak začít, jak vůbec postavit tu hodinu a když tam budu mít 10 lidí v tom ročníku, jak s nimi a teď jsou tu druháci, že jo, není, jsou to vysokoškoláci, je to 17, 16 let, takže jak na ně. A maminka mě vyslechla, měla takový radostný pohled a řekla, no vem to, budeš výborná. A říkám, no dobře mami, a teď etýdy nějaký, ale já už si na nic nevzpomínám, prostě, takže s tím jsem skončila, žádný rady se nekonali, jenom ujištění, že budu výborná a pak děkuju a zavře a nech mě lušit křížovky. Ale já jsem, protože jsem si k tomu teda čuchla asi na 4 roky, tak jsem pochopila, že je strašně nabíjející a rozšiřující tvé obzory to, že seš v té praxi, na něco jsi přišel za tu dobu a teď to musíš pojmenovat verbálně, doslov, ideálně a ještě najít systém, jak na kterou tu individuální duši jako jít, abys to předal. Takže mě to hrozně vlastně jako rozkošatilo tu škálu toho rybníčku hereckýho, kdy se bavíme o dabingu, o rozhlase, o televizi, o filmu a tak dále, že vlastně musíš se usebrat k tomu, to, co už děláš automaticky, nějaké řemeslné jakoby schopnosti, jak to jakoby předat dál a vlastně přivádět ty talenty k ním samým a do jejich hlubin. A možná to navazuje na to, co jsem říkala, že ta mamka se snažila vždycky jít do hloubky, jako otevírat každý to individuum zvlášť, co seš zač, kdo jsi, podívej se sám na sebe a z toho můžeš teprve vařit a stavět základy té, které role. Že to právě není jenom po povrchu nějaká forma, ale že to musí vycházet z té nejvnitřnější vnitřní pravdy až intimních třeba myšlenek nebo situací a to mě baví hledat. A když máš před sebou talent, je tam nějaký deadline, to znamená, jsou tam nějaký předváděčky nebo přijímačky nebo něco, tak ten člověk má motivaci a když se ti daří a vidíš, jak se ho daří rozbalovat a jak rozkvétá a jak se to jako posouvá, tak je to přirovnatelný za mě, jako když stojí Karlín ve standing ovation po nějakém třeba nabušeném muzikále, co jsem se taky zažila. Přináší ti to energii zpátky. To lidské napojení na tu duši toho, kterého studenta nebo mladého člověka, který o tuhle velmi těžký řemeslo má zájem. Takže tam bych za mě, a myslím si, že to by mohlo být, myslím si, že maminka nad tím nikdy nepřemýšlela až takhle, aby se to pojmenovávalo. Ale i ta blízkost s těmi mladými, že člověk nezakrní, že tě to posouvá, že můžeš trošku rozšířit obzory a třeba překopat svoje konzervativní, už teďka v 54 letech starý názory na něco. Že i tebe to může obohacovat. To je fajn.

Svíčko teď sviť a nezhasni, nastává poslední soud. Zavírám oči a je to k smíchu, takhle se blesků a hromů bát. Vždyť já se bojím i v nočním tichu, když musím sama v pokoji spát.

0: noční den. Nad námi měsíc
1: a hvězdy a noc.

0: Jak vnímala maminka odchod z Národního divadla?
1: Myslím si, že odchod z Národního divadla pro ně nebyl snadný, že to byla rovina, kdy ten táta to udělal naprosto čistým řezem, takže z té kanceláře od toho tehdejšího šéfa, nechci jmenovat, odešel a v rámci nějaké své hrdosti a pýchy mužské řekl, tak takhle ne, tohle není Národní divadlo, pod to já se nemůžu podepsat, a už do toho baráku nevkročil a maminka ještě chvíli dohrávala a pak ho v tom ale nenechala, protože po čase viděla, že ani pro ní to směřování, kam to Národní divadlo se jakoby odklonilo, není její cesta toho národ v sobě, že přijedou lidi i z venkova na nějakou věc, která by dávala smysl. Ale maminka neuměla být podle mě neukotvená. Hodně jí pomohlo, a ty seš toho důkazem, škola Damu učení, mnoho let, co jí prošly generace herecké pod rukama, tam se myslím našla. A jezdila teda nějaký čas po zájezdech a párkrát odmítla tu nabídku Jiřinky Ráskové na ty Vinohrady, až si myslím, že ta potřeba někam patřit, být v té dámské šatně s bezvadnými kolegyněmi, což se jí dařilo jak v Národním, kde myslím, že se potkávali v šatně s Janičkou Bouškovou, Táňou Medveckou, Bárou Hrzánovou, tak nakonec ty Vinohrady ta Jiřinka Jirásková uspěla a zakotvila v šatně od okna sedící Hlaváčová, Jirásková, Maciuchová a já na poslední 3 roky naproti na u divadelního stolku po Ivě Janžurové v šatně. Takže tam se tak jako zase zdomácněla, byla ráda, že někam patří. No.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Hvězdy Ondřeje Kepky.
0: Sedíme s Bárou Munzarovou na čálkem kávy. Vzpomínáme na její maminku Janu Hlaváčovou a samozřejmě já nemohu nemyslet i na Luďka Munzara, tedy na Bářina tatínka. No a pak tu máme ještě další hereckou generaci. Máme tady dceru Báry, Aničku Dvořákovou. A tak mě napadá, byla už Jana Hlaváčová z herecké rodiny, tedy že ty geny se táhly ještě dál a dál?
1: Co vím z vyprávění, já jsem teda zažila jenom babičku, maminku, maminčinu, ale tatínek její, oni teda potom nežili spolu, tak byl ochotník divadelní, takže tam někde asi ta láska k tomu vzklíčila. Ale mám teda jednou i vtipnou ke konci maminčina života, když už jsem jí měla v péči a ona ležela v té postýlce a luštila křížovky a běžela tam televize, tak dopoledne byl ten program, že jo, a oni hodně reprízovali věci, které natočili oba moje rodiče, takže tam mám takovou historku, jak nesu svačinku, maminka kouká a v televizi je detail na její uplakané oči jako Drahomíra někde v Boleslavovi, prostě závěr televizního filmu, kde tam leží nad mrtvolou a s uplakanýma očima velmi hluboce říká něco, nějakou větu dramatickou a maminka na sebe kouká z té postele. Asi vteřinu tak mlčky to zhodnotila ten svůj výkon a svým altem řekla, Ježíš, já jsem byla dramatická umělkyně, prosím tě, přepni to. Že ona si uměla ze sebe udělat i srandu a nebrala se moc vážně.
4: Já jsem jela za Tereskou, ona měla takový malý stateček, chalupku a ze stodol udělali boxy pro koně ve východních Čechách na Končinách. A já jsem za ní jela, už jsem samozřejmě měla mobil, tam telefon nebyl, že jo, tam nejsou vůbec dráty, to je taková polosamota. Mobil jsem měla jenom, že jaksi signál bylo možné chytit pouze na hnoji, jo. No a opravdu jsem se celý den nepohybovala na hnoji. Takže večer Tereza volala do Prahy, jestli je všechno v pořádku, co Luděk, jestli má co jíst. A přišla bílá do té kuchyně jejich. Říká, máme, sedni si. Mám, co je, co děláš, drámo tady z toho nějaký. Máme, ty zprošvihla představení. Já vám, jak to dítě, já žádný představení nemám. A já jsem si, jak jsem si to psala do kalendáře, tak v ob měsíc. Jo, místo do dubna jsem otočila list a napsala jsem si to na květ, tento datum. Tak to byla hruza a to jsem platila strašně moc peněz. No ale stane se to, ale musím vám říct, že když se to někomu stane, tak vždycky je to strašný neštěstí. Všichni jsou na něj tak hodný v tom divadle, jo. Tak strašně hodný, protože každý trne hrůzou, když se to stane jemu. Protože to si... A ještě tam je takový, máme strašně hodného pana Vrátného, Honzíčka Veselýho, a ten mě, fakt to jsem se rozbrečela, protože jsem přišla s hambou, jak se budu všem omlouvat. Teď jsem napsala dopisy osvětlovačům, všem rekvizitářům, všem složkám divadla jsem napsala, ať se na mě nezlobí, že prostě se tohle přihodilo. A Honzíček Veselý mě napsal dopis: Janičko, já jsem byl u ředitele, ať se na vás nezlobí, jak se to může stát, vy taková poctivá, teď vy jste tady vždycky 2, někdy i 3 hodiny před představením a zrovna vám se tohle musí stát a budete asi plát. A dává mě do obálky 500 korun, že mě jako přispěje. Tak to jsem se rozbrečila, 500 jsem mu vrátila, řekla jsem mu: Honzičku, jsi zlatý, ale to mě nezachrání. Ale bylo vám to tak krásný, ta soudržnost, jako od toho člověka bych to vůbec nečekala, jako, protože to vás politujou všichni, že vás přihodilo se vám strašně neštěstí. No.
0: Na jakou maminčinu roli vzpomínáš? Co bylo pro ní zásadní? Mluvilo se často o věci Makropulos, o slavné Čapkově Emílii Márty.
1: Tam ten Čapkův prostě obrovský záběr přes desetiletí až staletí, že jo, ta role napsaná s tím, že neslezeš z toho jeviště a ta škála těch kostýmů, tak to si pamatuju, že to mě tehdy poprvé možná tak jako projelo hlavou, že to je nádherný řemeslo, když se tam můžeš takhle jakoby. Takže na divadle věc Makropulos. Co se filmu a divadla týče, tak to jsou asi tažní ptáci, no, s panem Menšíkem. To jsou takový ty záběry beze slov a bez repliky, kdy jenom se napojili. A ještě je to teda na mě syrově brzo po smrti maminky, tak ještě nejsem v té fázi, abych si pouštěla nějaké ukázky, ale když jdu kolem někdy a báječný dialog s panem Hegrem v ateliéru, byl jednou jeden dům, kdy hraje tu domovnici. Mě bavila ta široká škála toho mámina herectví od sestřičky v Básnicích přes domovnici, byl jednou jeden dům, přes paní, která žije s alkoholikem, až po věc Makropulos. To rozkročení žánrový, že to není jenom dneska většinou typově, že před kamerou, tak jo, tak ty hraješ teda vrahouna, seš plešatej, seš Jinek Čermák, tak budeš pořád dostávat tyhle role, jo. Tak ta flexibilita mě strašně baví. A musím si jenom lehce přihrát polivčičku, že vlastně jsem se teďka k tomu tak jako přičichla, že mám za sebou Médeus, Filharmonii, jeho českou melodram s orchestrem bez mikrofonů, syrově doplný velký emoce, a vedle toho si jdu zablbnout do Močal Story alias Jožin z Bažin, komorní scéna divadla Karlín, do absolutně jako komedie, kdy mám mini sukně, říkám si, tak to je výborný, co všechno se tam vejde. Tak tohle to mě baví vlastně rozšiřovat, a jestli jsem něco načuchla od obou, tak je tato žánrová rozmanitost máma specificky teda.
5: Její vina to není, moje taky ne. Tak kdo za to může? Běhna, trajda chytlavá, to je u mě ženská, která zahodí svatební věnec a vleze do postele vyhřáté jinak.
6: Mlč! Mlč! Pomsti se, mě tady jsem. Podívej, krk mám měkký. Useknout Jiřinu na zahradě by ti dalo víc práce. A tam s tím přestaň. Poctivá. Poctivá, jako kdybych se včera narodila. A dost silná na to, abych to dokázala. Zatop. Dáme ruce do ohně, ty za syna, já za svoje tělo. Ty je vytáhneš dřív.
5: Ale co je mě po té tvý poctivosti? Co je mě potom, jestli umřeš? A vůbec po všem, po všem. Poženané obilí, poněvadž moji synové leží pod ním. Poženaný déšť, poněvadž omývá tváře mrtvých.
6: Nech mě plakat s tebou.
5: Plač. Ale přede dveřmi.
7: Na koni jak byl krásný. A sněhem obrůstá. Jarmarky, lesy, ženy. A nikde nepostál. A Už mu mechy noci padají na ústa.
8: Matčina slunečnice, zrcadlo krajiny, kříž z hořkých oleandrů. Ach, ty můj jediný, z tvých mrtvých dlaní stečou mé slzy do hlíny. Už nikdy neustalou tě ruce matčiny.
7: Čtyři chlapci jdou s nimi, s rameny schýlenými.
9: Čtyři jsou mladí, štíhlí.
8: Smrt
7: do povětří zdvihli.
8: Pořád a pořád. Kříž a kříž.
0: V rozhlasové adaptaci Lorkovy Krvavé svatby z roku 1990 v úpravě a v režii Genia rozhlasové režie Josefa Melče jsme slyšeli vedle Jany Hlaváčové dvě velké herečky divadla na Vinohradech, Danu Kolářovou a Gabrielu Vránovou. Kolegyně, se kterými se Jana Hlaváčová potkala, když přišla v další části své kariéry do divadla na Vinohradech. V dnešním díle si povídáme s Bárou Munzarovou, dcerou dvou velkých českých herců, dcerou Luďka Munzara a Jany Hlaváčové. A tak mě napadá se zeptat, co Bára po kterém rodiči podědila, jestli dokáže rozlišit, kde cítí víc svého otce a kde zase matku.
1: Já teda bohužel mám hlas a prsa po tatínkovi, takže v mé mužské roli...
10: Ona takhle velký prsa.
1: Adina, Áda, podle filmu Holka nebo kluk, co by Tonda Procházka, výborný režisér a herec plzeňského divadla, napsal na tělo, tak tam, když jsem byla v té klučičí paruce s tím knírem, opřena samozřejmě zády do hlediště, že jo, protože takhle hrál Newmana, takhle hrál Munzar většinu rolí, hlavně zády. Tak říkali, hele, tam stojí Luděk. Abych se v zápětí otočila a téměř na jevišti přes různý suchý zipy udělala rychlo převlek prostě do ženský. Já ti to neumím asi specifikovat. Myslím si, že určitou míru odstupu a teď možná i jako režijního cítění situace, i když jsem na jevišti jako herečka, tak nějak jakoby přirozeně bez nějakého hledání nebo upachtěného jako práce, já nějak jako cítím, jestli je dobře udělaný aranžma, jestli ta situace funguje nebo ne, a docela mi chodí takový jakoby věcný, řemeslný až režijní nápady, jak to jako postavit, vyřešit, aby to fungovalo, nejenom za moji roli, ale i jako za kolegy na jevišti, pokud nás tam není 20 nespuse choreografům samozřejmě do práce, ale tak to si myslím, že s tím odstupem určitým i takový to, že říkají, na to by vůbec není vidět tréma, přitom já vevnitř úplně mi bouchá srdce a lezeš do krku, ale tvářím se nebo asi vypadám navenek, že jsem jako klidná a i někdy vypjaté situace, já to jako umím pořešit v klidu a nevytočit se do nějakých hysterických emocí, a které většinou nepřinesou nic dobrýho.
0: Tak to bylo dědictví po tátovi. A co spodědila po své slavné mamince?
1: Po mamince, to můžu tak jenom nachytávat, co mi okolí říká, že když chci třeba teď při té médé, kdy jsem se opravdu musela jako opřít o svůj hlas,

sadinici tu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stranu.

0: Krásný duet, kde spojili svoje city, profesní i životní, Jana Hlaváčová a Luděk Munzar. A na závěr trochu odlehčení. Vrátíme se ve vzpomínce dcery Báry do doby předrevoluční, kdy naše obchody nenabízely plný sortiment všeho, jak to vidíme dnes. Já jsem se totiž zeptal, zda maminka Jana měla vůbec nějaké koníčky. A mým koníčkem je také připravovat pro vás tento pořad. Tak se těším zase někdy na shledanou.
1: Kouřila? Ne, to si dělám legraci. To byl koníček, to bylo to její malé zastavení. Jak já mám zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou relaxačně meditační víkendy, tak to měla maminka ve své pětiminutovce nedopitý kafe a cigáro někde, kdy se zastavila v běhu. Ale ona šila. A šila výborně na šicím stroji a pletla a háčkovala. Takže ty volné vzácné, volné chvilky, kdy jsme byli pohromadě, což se občas stalo, když bylo pražské jaro třeba, tak bylo ČT2 a má vlast běžela, tak maminka za ten večer upletla svetr klidně. A měla tady takovou jakoby pracovničku, my jsme tomu říkali kamrlík, kde měla šicí stroj, takže nás oblíkala a fakt na nás ušila kapesníkovou sukni zavinovací, jako výborný model je. A nejenom to, džíny už a tak. Takže maminka šila a když se někdy stalo, že což byl víkend volný, že neměli ten dvoják, jak se říká v divadle, tak museli jsme ve 12 být přesně u té polívky na tom stole, to ještě bublalo v tom hrnci a když maminka

0: A ještě třeba dvakrát ten stroj se zase dola ozval. Že šije, tak tatínek řval, Jano, pojď už. Takže šila a měla tam, myslím, takový ty chvilky pro sebe u toho. A potom, že by jako neměla čas na zahradničení, to ne, ale máme tady od ní na zahradě zasazenou magnólii, kterou milovala, tak tu si hýčkáme a pečujeme. Tatínek si zasadil stříbrný smrk k 50, nám ten taky stále opečováváme. Takže
1: žijou
0: a maminka zahradničila, jak nic nestíhala, protože byla neustále v práci. Tak takhle občas někde cestou asi k vratům do auta, tak jako vysypala možná z rukávu, nevím, kde to vzala, jaký třeba semínka jahod a úplně to nechala bejt. A pak jsme šli sklízet poměrně bujnou jakoby sklizeň jahodovou a pan soused, který to plel a hnojil a říkal, jak je to možný, že vy tam toho tolik máte, no tak my jsme to přehrabovali z toho plevele, ale prostě žilo si to vlastním životem a tak to měla tak jako, ale neměla na to moc času, no.
2: Když jsem si hrála s panenkama, pro pána, kolik je to let? Prožívala jsem vždycky drama, protože loutky, to byl svět. Svět, kde to žhne,

si prožívala svůj první divadelní křest. A přišla léta, byla škola, dny lehké jako pérečka.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Tisíc příběhů na Pohodě.
0: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
1: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
0: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
1: a v repríze večer ve 20 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Jako vždy v pravidelném čase začíná teď na Pohodě pohádka a v příběhu Milana Navrátila legenda o snu, inspirovaném atmosférou staré Indie, se můžete v režii Karla Weinlicha těšit na Antonína Harta, Jiřího Štěpničku, Ladislava Mrkvičku, Josefa Dvořáka, Miroslavu Hozovou a další známé herce.

Zloba si rozpletla copany vlasů, zuřivě jimi kolem sebe bije. Milostná voda lásky plyne džunglí světa a na své pouti do moře sedmerou barvou duhy žije.

0: Šodaší, kde jsi? Kam jsi zmizela? Och, mám já to trápení. Princezno, ozvi se, Šodaší.
1: Tady jsem.
0: Ale kde?
1: Přece tady.
0: A co pak vím, kde je to tvé tady? Jsi jako hádě. Smíkneš se houštinou, ta se ti zavře za patami a pak, aby tě samo slunko hledalo.
1: To jsi mě už našlo. Utíkej za mnou.
0: Ale kam? Kukačko, zakukej.
1: K jezeru vodních lilí, chůvo. A pospěš
0: už
1: si.
0: Už běžím, už jsem tu. Už tě mám.
2: Jako když nebe tone v tmách a o půlnoci luna zastíní všech 700 tisíců hvězd, z jezera vykročila dívka. V zahradě růžím závistí uvázl mezi trny dech.
0: Paní, jsi krásnější než všechny dcery země, co jich znám.
1: Podej mi sáří, ať se obleču. Máš řeben? Chceš mě učesat?
0: Princezno, nic nedělám raději. Vlasy máš měkké jako hvězdný prach a temnější než důně.
1: Opravdu?
0: Nač je ti, sáří. Když rozpustíš, jsi do nich celá oblečená až po opánky. Ach, ten muž, který se jimi bude jednou probírat, ztratí se v nich a vyjde z jejich tmy až jako stařec.
1: Když je to tak, ukaž těch pár, co si mi vyčesala. Dám je do košíčku a pošlu po vodě. Možná, že ten, který je vyloví... Kdo ví, co si pomyslí. A dám k ním prsten s ametystem. Ať ten, který ho navlékne, má krásnou vzpomínku na dnešní den. Co myslíš, chůvo? Česávala mě kdysi moje matka, když jsem byla malá.
0: A vidím to, jako by to bylo dnes... Kdo ví?
1: Ale ví. Všichni to vědí, jenom já ne. Když se zeptám, mlčíte jako noc, z tváří vám uteče krev, zbyláte náhle jako sníh. Otec se na mě rozkřikne a pak ho nevidím po mnoho dní.
0: Pojď, vysypu ti šafránem pěšinku ve vlasech a pak pospěš mi do zámku. Ženiši čekají.
1: Ať čekají, já musím vědět.
0: Čiže? Pro všecko na světě už mlč. Co když nás někdo poslouchá?
1: Nás dvě. Proč by měl někdo poslouchat, co štěbetáme? Když mi to nepovíš, ustřihnu si své vlasy.
0: Ne, to ne. Tvůj otec by mě vlastní rukou zbičoval.
1: Přísahám při bohyni Lakšmí. Pořežu si nožem tvář a posypu se popelem, když nepromluvíš.
0: Ne. Takovou krásu nesmíš pokazit.
1: Tak mluv.
0: Byla jsi ještě v kolébce, když král, tvůj otec, vyhnal královnu, tvou matku, z domu.
1: Proč to udělal? Mluv, chůvo, proč to udělal?
0: Ne, to ti nepovím. Je krutý.
1: A kde je moje matka?
0: Jednou, je to už dávno, byl u nás ve městě moudrý muž. Nesla ho bílá slonice. A ten mi řekl, že viděl obraz tvé matky na ostrově Lanka. Prý žije ve městě.
1: Ve kterém?
0: Ve šťastném městě. Oh, nikdo živý v celé Indii neví, kde je hledat? Padám ti k nohám, paní. Neprozrad nikomu. A zvlášť otci, co jsem ti dnes řekla. Sice mě dá srazit ze skály. A supové si rozeberou moje kosti.
2: Tajemství nemá tvář a nemá podobu. Tajemství obstoupily brány obité železnými hřeby. Jen statečný rozrazí závoru. Jen jemu tajemství se zjeví.
3: Jak dlouho se ještě budeme trmácet? Zdá se mi, že ta cesta prodala svůj konec na bazáru.
4: Ha, kupecké sny. Měl by ses radši ptát, kam vede.
3: Kam vede?
4: Počkej, tady se ptám já. Kam tedy vede?
3: Co já vím? Jsem sluha a ty pán. Ale být voják jako ty, popad bych meč, přeťalý vedví a hned by měla konec.
4: Dva konce.
3: No tím líp. Pro tebe jeden a pro mě jak bysmet. Hlavně však pro koně. Když nedostanou pít a náruč píce padnou. A co pak s námi? No pane můj, hrdina z rodu bojovníků a bez koně. To je jak toulec bez šípů.
4: Máš pravdu, lháři.
5: Ha, podívej se.
4: Tam ne.
3: Tam ne?
4: Dívej se rovnou za nosem.
3: Nebesa, jezero, piniový háj, šťavnatá tráva.
4: Sám Višna nám ho daroval. Hned napojíme koně.
3: A pak se můžou pást. A sám nevím, co je vlastně horší. Nad hlavou slunce jako péca. Voda po pás žíhá tělo chladem.
4: Jsem zvědav, kdy si začneš naříkat na prázdný žaludek.
3: Ten už zeje dávno. Košíček.
4: Košíček zeje?
3: Houpá se. Tuhle na vlnách.
4: Vydá ho košíček. Ukáž. Je v něm prsten. Ametyst jako vejce kukačky.
3: Pane, takový prsten sláva Višnovi, takový prsten nezdobývá ledajaký prst.
4: Neobejme ani můj malíček. A podívej, snupek vlasů. Voní jezerem.
3: Spíš kráskou z jezera, pane.
4: Jsou dlouhé, třpití se jak mléčná dráha. Spletuje v náhrdelník. Ať na něm visí prsten s ametystem. Lále, na koně.
3: A co můj žaludek? Mám pojít hlady?
4: Ten prsten a ty vlasy museli přece vlny odněkud přikolébat. Nasaď ostruhy!

0: Tak vidíš, ženy se jak zběsilí a teď jsme v koncích. Leží tu bílá slonice. Rozvalila se napříč cesty a zcepenila. Hej, no tak, s tou nehne ani čtyř spřeží.
1: Vždyť žije, copak by se mrtvý slon ovíval ušima? Nemohla bys vstát, bílá slonice?
2: Kam ten spěch, copak ti hoří za patami džungle?
1: Nehoří, chceme jenom projet.
2: Vždyť je to jedno, zda si od mého hřbetu napravo či nalevo vojáku. Jenom smrt je hrana, která dělí nic od něčeho.
1: Tam někde za tím hřbetem je dívka, které patří ten krásný prsten na řemínku z vlasů.
2: Dnes už jsem uvolnila cestu nejmín tuctu nablízkaných králů a teď bych měla ještě vstávat kvůli vojákovi, který má jen svůj meč. Jen se skoč z koně Machtúne a přeles, jsem první překážka na tvé cestě.
0: Já, je tvrdohlavá jak osel. No, co zbývá, pane? Do toho!
1: Tak tedy, do toho!
0: Dej pozor. No, takhle ne! Hej, slonice, co děláš? Pro pět ran, vždyť ona stává!
2: Drž se, Machtúne. Celému tuctu králů jsem ustoupila z cesty a nechala je, ať se trmácejí, ale tebe ponesu sama na hřbetě.
1: Ranilo tě snad slunce?
2: Princezna Šodaší si má dnes vyvolit ženicha, má paní si přeje, aby si jim byl ty.
1: Já a proč?
2: Žádný z těch králů, kteří jeli kolem, nejel za princeznou. Jeden jel lovit moc, ten druhý bohatství, třetí byl pyšný páv a takhle dokola. Jen ty, vojáku, nemáš tušení, čí je ten pramen vlasů, čí je ten prsten. Sám nevíš, kam s tebou pádil tvůj kůň a přece si mu zaril ostruhy do slabin.
1: A kdo je tvá paní?
2: Všechno se dovíš, až přijde čas.

0: komnatách září louče, jak oči dráčat v jeskyních. Ach, princezno, proč je tvé čelo bledé, jak padlý sníh? Proč jsou tvé kroky vratké a v pohledu máš stín? Což pak ti někdo podal ve zlaté číši blín?
1: Šodaší, necháváš čekat 12 králů jako mladíčky.
2: Já jsem ji otče nezvala.
1: Ovšem byl jsem to já.
2: Slituji se, stála jsem u závěsu, když přicházeli. Hledala jsem v těch tvářích laskavost, světlo, dobrotu, nebo aspoň úsměv.
1: Co s tím vším, Šodaší? K čemu je třeba králi dobroty? Ti druzí řeknou vida slabocha a roznesou ho na kopitech vojsk. Jaké pak světlo? Sotva začneš rozsévat kolem sebe záři, ti druzí řeknou pozor, proč se tak rozsvítil. Zatím se skrývá bez pochyby temný úmysl. A než se vzpamatuješ, hoří ti střecha nad hlavou. Máš pravdu. Úsměv to je velký dar. Za úsměv skryješ všecko. Usmívej se, ale ruku přitom měj na rukojeti dýky. A teď dost. Už jsou tam všichni a čekají.
2: Dýka. Jsem ráda, že jsi to slovo vyslovil. Mám jednu podmínku, jen jedinou. A když ji nesplníš, vženu si dýku do srdce. A ti tam ještě dnes otáhnou domů s dlouhým nosem.
1: Jakou podmínku?
2: Dám jim všem otázku. Kdo najde správnou odpověď, ten si mě odvede. Kdo zalže, může jít a nikdy ať se nevrací.
1: Dobrá, souhlasím. Položíš otázku, jen jednu, rozumíš? A pak už žádné průtahy. Budeš-li vzdorovat, dám tě odvést do džungle a tam si s tebou poradí dravá zvěř. Jsem král, každý mě musí poslechnout. I ty.
3: Přichází král a princezna.
1: Vítám vás, vznešení. A vítá vás i Šodaší, má dcera.
4: Buď zdráv, pane. Buď zdráva, princezno. Přicházím ze země, kde po celý rok roste rýže a bavlna.
5: A já mám více otroků, nežli je v džungli komárů.
6: Mám zámek vydlážděný safíry a cesty v zahradách sypané perlami.
7: Mých vojáků je o jednoho víc, nežli lastr v oceánu.
2: Já vím, já vím, já vím. A já dám ruku tomu z vás, který zná cestu do šťastného města. Odejdu s tím, kdo poví, proč je šťastné.
3: Ten z králů, kdo tam byl, ať předstoupí.
4: Princezno, kdo ti vyprávěl o šťastném městě, lhal. Takové město není. Šťastný je ten, kdo vládne. A to jsou králové a jejich paní.
7: Nevěř mu, Šodaší, nic neví, já tam byl. Je šťastné, protože vládne více otrokům, nežli je v džungli komárů.
6: Hlubáku, neviděl jsi to město ani z dálky. Já jsem tam byl. Je plné paláců dlážděných safíry a cesty v zahradách jsou vysypány perlami.
7: Žeňte ho, taškáře, krákora jako havran.
4: Cože?
7: Viděl jsem to město. Má vojska víc, nežli je lastor v moři.
4: Proč je posloucháš? Jsou to lotři.
7: Co? Já lžu? Ty podvodníku! Hňupe! Vy tři jste lhali od samého počátku.
6: Cože já lhát? Srazím tě k zemi.
7: Rozseknu tě ve dví.
4: Paste meče a budeme se bít.
7: Hade! Rozsekám vás. Háři!
8: Ticho! A meče do pochev. To, že jsou králové ti trhovci. Jděte mi z očí, ať vás nevidím, vy driáčníci, šarlatáni, hlupáci. Stráže, žeňte ty mluvky ze zámku.
2: Ty tam... Ty jsi jediný, kdo tady nemával mečem.
9: Princezno, dívám se na tvou krásu a tvou něhu, které mě ranily do srdce. Přitom nelze držet v ruce meč.
1: Kdo jsi?
9: Jsem Machtún, z rodu bojovníků. Nemám otroky a nemám palác plný safírů. A jedinou mou rotou je můj meč, válečná sekira a dýka.
1: A bída snouzí. Žeňte ho.
2: Ne. Dal jsi mi své slovo, otče. Machtúne. Odpověz mi na otázku.
9: Nikdy jsem nebyl ve šťastném městě a neznám k němu cestu. Nevím, proč mu tak říkají, ale věřím ti, Šodaší, že je.
10: Každý přece sní, že projde jeho branou, kdo potom netouží, má duši nemocnou. Hned za svítání sednu na koně a budu hledat šťastné město. Staneš se mou ženou, když ho najdu, a když ne, víckrát mě nespatříš.
2: Ty jediný si nelhal, Machtune. Věřím, že se vrátí.

0: je tisíc cest a každá z nich k jinému konci světa míří. Převeliká je Indie. Prach cesty pod kopyty víří a opět tiše sedá. Šest barev duhy poutník v očích má a sedmou stále hledá.
1: Sedmkrát tucední už harcujem a kde nic, tu nic, pane.
2: Jsi jako vdavek ktivá dívka, Lály. Bral bys prvního ženicha, i kdyby měl být křivý.
1: Prvního? Klučem se pouští, džunglí, horami. Pane, kdybys dal za každého muže, kterého ses vyptával, do pytle oblázek, ten náklad už by umořili karavanu velbloudů.
2: Jsi jako dítě, když se těší na slavnost, Lále. Nemůžeš se dočkat.
1: No to se ví. Posílej nás od čerta k ďáblu, do hor, k moři, do Banáras a opět do svatyní v lesích. A stejně nikdo neví nic. A ty se jak srna vždycky rozběhneš, běžíš, dokud nepadneš únavou. Můj kůň už nejmíň tucetkrát postrácel všechny podkovy.
2: Tak si tu zůstaň a já půjdu dál.
1: A to zas ne. Takových bláznů jako ty je ve světě jak šafránu. Jenže ti druzí děs je spral se ženou světem, sami neví proč a kam, takže ty jsi jenom půlka blázna. Aspoň víš, co tě žene, i když nemáš zdání, kde hledat ten svůj sen.
2: Tak dost. A dolů z koně. Vyspíme se, najíme, napojíme koně a pak dál.
1: Kam dál? Byli jsme všude. Ptali jsme se všech. Mužů i starců, fakírů i věžců, bráhmánů. Všichni pokrčili rameny anebo pleskli, co jim slina přinesla na jazyk.
3: Pomozte! Pomoc! Rychle sem!
2: Neslyšel jsi něco?
1: No, jako kdyby...
3: Hej, vojáku! Sem! Ke mně!
1: Tam je. Tam pod tím tamariškem. Hrůza, hrůz. Celou ji obtočila hata svíra. Machtune, pryč! Je silný jako strom a tlamu má jak vrata.
2: Zbláznil ses? Vždyť tu dívku zahubí. Kdo mává mečem, se je smrt. Pojď, bratře, z pochvy na světlo. Máš dobrý důvod zasvištět si vzduchem. Jen sekej, bodej, tni a zap. Omdlela. Na co čekáš? Přines vodu, Lále. Krásná je jako paví chvost. Něžná jak píseň matky nad kolébkou. Probuď se, krásná. Nic ti nehrozí. Otevři oči.
4: Kde to jsem? A co je se mnou?
2: Hlavu máš na mém plášti. Netlačí?
4: Ten strašný had.
1: Můj pán ho rozsekal. Ten už ti neublíží. Zcepeněl.
2: Kdo jsi a proč jsi tu tak sama daleko od lidí?
4: Jsem Víra. Víla pramenů. Má matka Čambé vládne všemi vodami od Himálaje k moři.
2: Padám ti k nohám, Vílo pramenů.
4: Vstaň, Machtune.
2: Ty znáš mé jméno?
4: Našeptali mi je prameny, z nich si pil? A těch jsou stovky v celé Indii.
2: Jen Višna ví, kolik jich ještě bude.
4: Machtune, zachránil jsi mě. Splním ti každé přání za odměnu. Chceš být vezírem vojsk?
2: Nač, stačí mi jeden meč.
4: Chceš truhlu diamantů, rubínů?
2: Ne, Vílo pramenů.
4: Chceš palác ostu komnat plný služebnictva?
2: Ne, Víro, k čemu?
1: Pane, opustil tě rozum, žil bys jsi jako král.
2: Řekni mi, Víro, kde mám hledat šťastné město? Po celé zemi jsem se vyptával.
4: Vím, kde je.
2: Pak jsem tedy u cíle, královno pramenů.
4: Bláhový Machtu, nebudeš se plahočit kraji světa, dokud ti vlasy nezbělí.
2: Každému jednou padne stříbro do vlasů, dřív nebo později. Je líp, když zdobí hlavu, která sní, než skráně toho, kdo byl zbaven snů.
4: Tak přece nejsi bláhový.
2: Kdo ví, buď si jak buď. Můj sen mě okřídlí.
4: Poslouchej tedy, vojáku. Na nic se neohlížej a jdi k jihu. Koně nech pást a až se vrátíš, kéž by to Višna dovolil, najdeš ho, kde jsi ho opustil. Rozluč se s Lálem, tu pouť vykonáš sám. Všude se ptej, kudy šla bílá slonice a drž se jejich stop. Přebrodíš veletucet potoků a stejný počet řek se ti postaví do cesty. Smíjí ti z těla šaty do poslední nitky.
0: Obleču se do kůže, Víro.
4: Stokrát staneš na okraji džungle. Nabrus meč a prosekávej cestu houštinou. A na noc rozdělávej oheň. Sice tě roztrhá dravá zvěř.
0: Má ruka neumdlí. A v celé Indii já budu nejbřičím mečem a dýkou zároveň.
4: Pod dechem pouští rozpuká ti tvář. Kamení hor z krvavý chodidla, žár slunce sežehne kůži, až bude podobna ebenu.
0: V mém obličeji zableskne bělmo očí, zazáří zřítelnice upřené k jihu, královno pramenů.
4: Až dojdeš k oceánu, zbude ti poslední díl cesty. Na 3 dny sokolího letu je v oceánu ostrov. Z výše se podobá luně, která dorůstá. Tam leží...
0: Šťastné město?
4: Ano.
2: Lále, odstroj koně. Utíkej, grošovaný. Uškubávej trávu, pij z pramene. Pij, ať si svěží, až se vrátím. Já šťastlivec.
4: Nešťastný ubohý Machtune, nemáš tušení, k čemu tě okřídlil tvůj syn.
2: Žij si tu, Lále. Buď zdráv. A chceš-li, čekej. A když ne, díkam tě pošle královna pramenů.
4: Machtune, vezmi si ode mne svitek hedvábí a střez ho stejně dobře jako svůj sen. Až bude nejhůř, rozviň ho a přilož na čelo a k srdci.
0: Padám ti k nohám, královno pramenů.
4: Jdi, Machtune, jdi na jih k poledni. Vždy, až se skloníš k prameni, aby ses napil, uvidím tvou tvář.

0: Šest barev duhy poutník v očích má a sedmou stále hledá. Ach, země, slunce, povětří, ach, vodstva, luno bledá, vy ryby ve vlnách, vy ptáci na nebi, vy šelmy v pralese, dejte mu něco ze své síly, aby se statečnému podvíčky v jedinou barvu světla slily.
1: Jdi na jich machtůny, na nic se neohlížej, tvá cesta míří džunglemi, kde neuslyšíš nic než hlasy papoušků a opic.
2: Starče, odpočíváš tu dlouho ve stínu mangovníku?
3: Už dlouho, chlapče, sbírám síly na pouť do Banáras, abych se omyl vodou svaté Gangy.
2: Neviděl jsi bílou slonici? Neviděl jsi tudy jít?
3: Šla do džungle.
2: Jak je to dávno?
3: Jeden den. Déšť ještě nesmil její stopu.
2: Jeden den. Vždy jenom o jediný den je přede mnou. A já už za ní nemohu spěchat rychleji.
1: Jdi na jich machtůne a neumdlévej. Tvá cesta míří napříč řekami. Nedáš-li pozor, strhne tě jejich proud a zhltne vír.
2: Pane, sedíš tu dlouho na rozcestí?
4: Už třetí den tu vzývám Višnu, aby se slal déšť. Jinak má pole nedají obživu dětem.
2: Neviděl jsi tudy jít bílou slonici?
4: Šla tudy včera, touhle dobou.
2: Já ji nedohoním, stále mi uniká. Kam šla?
4: Mířila k horám na obzoru.
1: Jdi na jejich machtune a na chvíli se nezastavuj. Hledej si průsmyk hora, sice tě ze skály smete vichřice a zasype tě lavinami kamení.
3: Pastevče stát, pověz mi, bratře, jak dlouho paseš v těhle končinách?
5: Už dávno. 7 let.
3: Jdu po stopách své bílé slonice. Šla tudy. Neviděl jsi?
5: Včera za soumraku.
3: Kam šla?
5: Mířila domů, po úbočí hor, do pouště.
3: Já, pošetilec, jdu a jdu a jdu. A obzor přede mnou prchá, jak vlny jezera, když do nich padne kámen.
1: Jdi na jich, machtůne, nepadej únavou, machtůne, vstaň! Tvá cesta míří pískem pouště, tam nepocítíš nic než bílý žár a žízeň, kterou neuhasíš.
2: Převrodil jsem už bezpočet řek a smyl jsem nešaty do poslední nitky. Proklestil jsem v džungli průseky a stupil svůj meč. Došel jsem k horám. Skrvavil jsem v nich chodidla, nežli jsem došel k poušti. Žavý písek ze mne vysál všechny šťávy. Slunce mě oslepilo. Nevidím. Slyšíte všichni, nevidím. Já nevidím, nevidím nic. Kde jsi, bílá slonice? Zapomněl jsem už kam tu a odkud. Všechno jsem zapomněl v té kruté poušti.
6: Jdeš na jich, machtůne, jdeš za mnou, za bílou slonicí, jdeš za mnou.
3: Za tebou, na jich. A proč?
6: Tvůj sen tě okřídlil.
3: Kde jsi, bílá slonice, kde? Ztratil jsem tvoji stopu v písku.
6: Máš svitek hedvábí, vezmi si ho, machtůne, přilož ho k čelu a na srdce.
3: Ano, mám svitek hedvábí. Vidím, opět vidím, Šodaši, její obraz na hedvábí, jako by byla živá.
6: Rozhlédni se, machtůne.
3: Moře. Prohlédl jsem. Nad svitkem hedvábí s tou tváří jasnou jako blesk. A přede mnou teď leží oceán.

0: Jen slunce ho vidí v úplnosti, přehlédne všecky jeho vlny. A oceán je sluncem plný. V noci se měkce od břehu ke břehu vlní dotykem měsíčního svitu. Kam spějí větry po hladině moře? Sen dálek nad propastmi dna se zmítá a na písek vynáší pěnu hoře.
1: Probuď se, vojáku, slyšíš? Zvedni už konečně víčka. Máš je snad z olova, nebo máš pod ně nasypáno písku? Spí si tu třetí den na noc, jako by splácel spánku dluh. To za mých časů nebývalo, aby si někdo takhle vyspával.
2: Kde to jsem? A kdo jsi ty?
1: Nevidíš sítě rozvěšené na kůlech? Jsem rybář. Každý den vyjíždím na moře s bárkou.
2: Mám tedy před sebou poslední díl cesty. Vyjíždíš daleko, rybáři?
1: Jak kdy, záleží na tom, kudy táhnou hej na ryb.
2: Neviděl jsi někdy při lovu ostrov, který se podobá narůstajícímu měsíci?
1: Ne, neviděl. Takový ostrov. Počkej, můj děd prý kdysi mluvil s mořeplavcem a ten vyprávěl o takovém ostrovu.
2: Leží na něm šťastné město, rybáři.
1: To nevím, ale je to jediný ostrov téhle podoby v celém oceánu.
2: Takže je to on.
1: Snad. Je daleko, prý na něj sokol doletí až za celé 3 dny.
2: Musím tam plout.
1: Tam nedopluješ, vojáku, je příliš daleko a cestou tě pohltí vír.
2: Jaký vír?
1: Vír smrti. Točí se pruce jako kolo vozu, které táhnou splašení koně. Víří od obzoru po obzor a žádný plavec, kterým zatočí, se nevrátí do svého přístavu. Uprostřed víru smrti roste obrovitý strom, který má kořeny až na dně moře a jeho větve dosahují k oblakům. Strom života.
2: Půjč mi svou bárku, rybáři.
1: To nejde, vojáku, mé děti nebudou jíst, když nenalovím ryby. Ale mám starou veslici s chatrnou plachtou. Maličký člun, který si můžeš vzít.
3: Pluj na jich, Machtune. Na 3 dny sokolího letu je ostrov, jenž se podobá měsíci, který dorůstá.
4: Hej, vesla! Odkrajujte slané vody oceánu. Odměřujte mi každým rázem sáhy, ať jsem co chvíli blíž ke svému cíli.
3: Pluj na jich, Machtune, ještě den sokolího letu a před tebou je ostrov, jenž je podobný srpku dorůstající luny.
4: Hej, plachto, nadouvej se všemi větry, které čeří moře do hřebenů.
3: Zastav se! Machtune, kormidluj zpět.
4: Ne, ne a stokrát ne. Vždyť pluji na jich.
3: Zastav se. Před tebou od obzoru po obzor se točí veliký vír smrti. Vrať se, vojáku. Sice tě moře stáhne do propasti. Chaluhy opletou tvé údy a písek na dně je pokryje. Tvé mrtvé oči nikdy neuvidí šťastné město.
4: A míří, přijdí k jihu a není moci, která by ji zastavila. A není moci, která by ji obrátila.
3: Je konec cesty, Machtune. Vír smrti roztočil tě, nese tě jako smítko na pěnách.
5: Leče tě jako katův pacholek odsouzence k neživotí.
4: Jen ať se točí vír smrti, ani mé mrtvé oči nepřestanou hledět tam, kde je šťastné město.
2: Sladká šodaší, obraze krásný, pro tvůj a pro můj sen umírám. Vždyť ale smrt je opakem smělého snu.
6: Vítej v mé koruně, Machtune. Jsi první z lidí, který došel až ke mně. Všichni ostatní vízli na cestě za svými sny v džungli, či na poušti, nebo ve víru smrti. Ty první hledíš k obzoru z koruny strom života. Ber si mé ovoce a jes. Najes se do syta. Jsi vyčerpán a slepý. Odpočíš si. A pak ti dá. Půjdeš po mé větvi 3 noci a 3 dny. Pak dojdeš na její konec. Sklání se k pevně. Sestoupíš po ní na zem. A půjdeš dál.
3: Machtůne, za tebou hory, poušť a oceán, vír smrti. V očích máš sen a v dlani ovoce stromu života. Před tebou ostrov a na ostrově město šťastných.
0: Co je to cíl? A kde je? Jakou má vůni, barvu, povahu? A nebo místo něho zeje do kořán brána další cesty na jih, na západ, východ, sever. A zkouší poutníkovu odvahu, ber si odvážlivče, kde ber. Co je to cíl? A kde je?
4: Ženu se za tebou jak zběsilý, až jsem tě uštval na posledním dílu cesty. Bílá slunice, jak dlouho jsem ti byl v patách, kolik měsíců a let jsem tě pronásledoval a ty jsi mi stále unikala. O půl dne, o den. A teď tu ležíš rozvalená napříč cesty. Zcepenila jsi. Ani 4 spřeží tebou nepohne.
7: Mýlíš se, žijí, Machtůne, dočkala jsem se tě. Po celé věky jdeš za mnou jako za přeludem. Co pak to není jedno, zda si od mého hřbetu napravo či nalevo. Vojáku, jenom smrt je hrana, která dělí nic od ničeho.
4: Ne, to není jedno. Tam někde za tvým hřbetem je město, které tak dlouho hledám.
7: Jsem unavena, nechce se mi vstát. Přelez mě. Můj hřbet je poslední překážka. Tam za ohybem cesty je brána města.
4: Přelezu, když to musí být. Co děláš, slunice?
7: Drž se, Machtůne. Prošel si pěšky džunglemi, pouští i horami. Zvítězil s nadvírem smrti a jedl s ovoce ze stromu života. Takový muž si zaslouží, aby ho donesla na hřbetu před oči své paní.
4: Kdo je to?
7: Všechno se dovíš. Na

0: ty spravila a já jsem splnila tvé přání. Přivádím ti toho muže. Má více statečnosti v krvi než všichni muži Indie. A přišel k tobě po mé stopě.
1: Padám ti k nohám, velitelko Bílé slunice. Jsem Machtún z rodu bojovníků.
2: Mé jméno je Mája a jsem vládkyně města šťastných. Vítám tě, Machtúne. Takový hrdina k nám ještě nikdy nepřišel. Ať každý, kdo tě uvidí, položí kolem tvé šíje věnec květů. Vše, co je mé, je i tvoje. Pojď za mnou. Všecky domy jsou ti dokořán.
1: Královno, každá ulice je naplněna vůní květů.
2: Pro tebe, vojáku, voní každý dům a zahrada. A pro tebe jsme zapálili tyčinky santálu.
1: Má paní, všecky dívky, co jich je na ulici, jsou něžnější než gazely.
2: Pro tebe, Machtúne, si nakreslili na čelo znamení radosti a vyslali pěšinky ve vlasech zlatavým práškem šafránu.
1: Má paní, ze všech domů zní písně omamné jako letní noc.
2: Pro tebe, odvážný, sem přišli všichni hráči na sitár a pišci ze všech koutů ostrova.
1: Pověz mi, královno, proč je tvé město šťastné? Kdysi dávno jeden král soudil, že vládne více otroků, nežli je v džungli komárů. Paláce prý zlatem dláždíte a cesty v zahradách si pete perlami a vojska, že máte víc, nežli je lastur v moři.
2: Viděl jsi tu jediného otroka? V mém městě žijí jenom svobodní a rovní a pole dají rýži všem. V zahradách kvetou mangovníky a granátové jabloně a statisíce květů pro potěšení. Můj dům je jako domy všech. Nikdo tu nedláždí kostkami ze zlata a stezky v zahradách tu nikdo nevysypal perlami. A místo vojska nás tu chrání široširé moře. Takové je štěstí, vojáku. Štěstí, jež dává láska. Prosté, jak úsměv dítěte. A hluboké, jak zřítelnice oka.
1: Padám ti k nohám a jsem okouzlen, má paní. Prosím tě, sej mi závoj, ať mohu pohlédnout do tváře královny šťastného města. O nebesa, sedmero rájů, Šodaší, ty nejsi Mája, ty jsi Šodaší.
2: Šodaší je má dcera. Vládla jsem kdysi se svým bratrem v naší zemi. Pak přišel cizinec a zabil mého bratra a přinutil mě stát se jeho ženou. Chodila jsem každý den plakat ke hrobu svého bratra, když se to dověděl můj muž. Dal mě vyhnat z paláce i s mými nejdražšími. Jen Šodaší si ponechal. A když se blížil den, kdy měla volit ženicha, poslala jsem jí na pomoc svou bílou slonici.
1: Nešťastná královno, v městě šťastných.
2: Vojáku, na dalekou cestu žene člověka nenávist a nebo láska.
1: Paní, co mám dělat? Jediné slovo tvých úst. A vydám se zpět, abych ti přivedl tvou dceru. Cestu už znám.
2: Ne, vojáku. Uprostřed bazáru ve šťastném městě stojí Manpavan, létající loď. Všichni pro tebe dlouhá léta stavěli. A dnes zatáhli poslední steh na plachtách a zarazili poslední hřeb do jejího kýlu. Jdi na palubu, Machtúne. Ty budeš lodivodem a povedeš ji za svou láskou.
1: Královno, dej mi šaty, dej mi pás z kašmíru a turban. Všecko, co zakrývalo mou nahotu, je v cárech rozeto po cestách celé Indie. A dej mi hřeben, abych se učesal. A dej mi nůžky, abych přistřihl svůj vous.
2: K čemu, Machtúne, ať tě má dcera vidí takového, jaký jsi? Jdi, vojáku, zvedá se vítr. Nadouvá plachty létající lodi Manpavan.
1: Laskavý větře, vzdouvej plachty, zvedej se létající lodi a pluj na sever.
3: Co je to touha? Co je sen? Čím naplní se jejich břehy? Která je vlna poslední, ta devátá či 100 000? která z nich zazářit dá líci a otevře stavidla něj a nad nocemi trápení sedmero barev duhy rozední.

0: Ani, nemůžeš se nasytit krásy vodních lilií na hladině jezera? Jak dlouho ještě na ně budeš hledět?
1: Jak dlouho? Dokud neuvadnou, nebo dosetmění, anebo přijde vodní bík a spase je, anebo se ve tmě rozprchnou, anebo...
2: Ty mluvko, lále tvé řeči se sypou jako rýže z pytle. Chůvo, podej mi sárí, chceš mě učesat?
0: Královna, nic nedělám raději, vlasy máš měkké jako hvězdný prach. A protkalo je stříbro, jak džungly potoky. Nače ti sárí. Rozpustíš vlasy a jsi v nich celá oblečená až po opánky. Ten muž, který se jimi bude jednou probírat, ztratí se v nich a vyjde z jejich tmy protkané stříbrem jako starec.
2: Mlč, takový muž je jenom jeden v celé Indii.
1: Pojď, královno, rádcové čekají. Tvůj otec už dávno odešel do země stínů. Ať chceš či nechceš, musíš vládnout zemi.
2: Ať čekají. I já tu čekám.
3: Buď zdráva, paní. Padám ti k nohám a objímám tvé kotníky. Krásné jako hrdla vzácných džbánů.
1: Že ti není hamba, dětku, celý v kůži. Vousy máš až po pás, místo vlasů koudel, jenomže koudel není celá bílá. Tvář máš černou, jak z ebenu. Žebráku, vždyť si bez bod. Udělej pěkně čelem vzata, ať už jsi v prachu. Počkej, stůj! Kde jsi vzal ten meč? Takový, ale přesně takový, kdy si mýval můj pán.
3: Je můj. Daroval mi ho otec, když mě vyprovázel z domu. Vzpomínáš, jako když nebe tone v tmách a o půlnoci luna zastíní všech 700 000 hvězd, taková si, když vyjdeš z jezera, královno Šódaší, v zahradě růžím závistí uvázl mezi trny dech.
2: Už vím. Dám ruku tomu z mužů, který zná cestu do šťastného města. Tomu, kdo poví, proč je šťastné.
3: Ta cesta, Šódaší, je cesta za touhou a snem. 6 barev duhy poutník v očích má a 7. stále hledá. Na poušti, v horách, v džungli, na hladině moře, zmítá se nad propastmi dna a na břeh vynese ho pěna hoře.
4: Je na jich matů.
3: Odvážnému, který dojde k cíli, zavoní každý dům a každá ulice. Pro něho dívky kreslí na čelo znamení radosti. A všichni zpěváci na celém světě o něm zpívají.
4: Pluj na jich Mahtune.
3: Ve šťastném městě není otroků. Žijí tam svobodní a rovní. Pole dávají rýži všem. Nikdo tam domy zlatem nedláždí. Nesype perly na pěšiny zahrad. A místo vojska chrání zem jen široširé moře světa.
4: Mahtune.
2: A matka. Moje matka.
3: Královna Mája pro tebe posílá Manpavan, létající loď.
2: Mahtune, vstaň. Vstaň, můj milý, obejmi mě.
3: Jsem unavený a jsem star. Když jdu, musím se opírat o meč, má krásná.
2: Od této chvíle já budu tvůj meč.
3: Má tvář. Mé tělo jsou temné jako eben. Slunce je sežehlo.
2: Mé bílé paže je ovinou. A moje touha jim dá barvu slonoviny.
3: Mé oči otupilo slunce pouští.
2: Já jim dám novou barvu duhovek. A mými zřítelnicemi, jež láska naplnila po okraji, se budeš rozhlížet.

Blesk zloby dávno dodoutnal a křídlo jasu o nebesa bije. Milostná voda lásky plyne džunglí světa a na své pouti do moře sedmerou barvou duhy žije.

0: Pohádku Legenda o snu napsal Milan Navrátil na staré indické motivy. V roce 1979 ji natočil režisér Karel Weinlich. A slyšeli jste mimo jiných Antonína Harta, Jiřího Štěpničku, Ladislava Mrkvičku, Josefa Dvořáka, Miroslavu Hozovou a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Prožili jsme hodně dramatický vstup do tohoto měsíce, protože velká voda se rozhodla, že se k nám po 11 letech znovu vrátí, tedy především do Čech. A také se vrátila. A já o tom vím své. Bydlím totiž na Masarykově nábřeží naproti slovanskému ostrovu a tamnímu paláci Žofín. Tedy pár metrů od Vltavy, ale nechme vodu vodou a pojďme na všechno to trápení alespoň pro následující hodinku zapomenout. V úvodu dnešních šlágrů od srdce si totiž připomeneme velkou hudební osobnost mezinárodně proslulého houslového virtuóza Josefa Suka. V rámci Pražského jara proběhlo v květnu slavnostní odhalení pamětní desky houslového virtuóza Josefa Suka, kterou zhotovil akademický sochař Otto Pospíchal z podnětu paní Marie Sukové a městské části Prahy 2. Deska je umístěna na paláci Charitas, Karlovo náměstí 5.

Tolik hned třikrát za sebou houslový virtuos Josef Suk, který zemřel 7. července roku 2011 v nedožitých 82 letech. Nikdy nepřestanu být osudu dostatečně vděčný za to, že jsem s Pepulou, jak jsme mu říkali, mohl nejen spolupracovat, ale že jsme se stali blízkými přáteli. A samozřejmě na něj nikdy nezapomenu.

A hezky po sobě Karel Gott, Lucie Bílá, Milan Chladil a Petra Janů v Evergreenu Má pouť, který proslavil Frank Sinatra. Poslouchali jste interprety, kteří zpívají ve šlágerech Od srdce pravidelně. To proto, že si o jejich nahrávky často píšete a také proto, že s nimi můj orchestr často nahrával. Stejně jako s Jiřím Kornem, Laďkou Kozderkovou, Karlem Hálou a Evou Pilarovou, právě jim budou patřit další minuty dnešního nedělního pořadu.

Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. No a neustále činorodá a šarmantní Iveta Simonová, která oslaví 4. listopadu své velké jubileum, byla a je kmenovou zpěvačkou orchestru Karla Vlacha. Ale s laskavým svolením pana kapelníka jsem s ní mohl sem tam natáčet i já. Stejně jako s Milanem Chladilem. Iveta Simonová teď zaspívá píseň Lásky mé a poté dostanou slovo Bohuš Matuš a Pavel Bartoň.

A to už je pro tuto neděli bezmála všechno. Za všechny účinkující dnešních šlágrů od srdce se rozloučí Tereza Duchková a baritonista Zdeněk Plech. V jejich podání si poslechneme Stmívání, což jinak v tuto denní hodinu většinou nehrozí. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš, který se těší na naše společné setkání znovu příště. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech. Přeji příjemnou dobrou noc, dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece. No, teď to je ta z toho filmu. No, ale poslechněte si schválně obsah. Ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka, může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna? Pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, povězte s tou změnou. Myslí to ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu zašit. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No, ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale dobré.
2: A bylo tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, to s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mě, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tomto dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků, zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila z Jeseníku. Žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké, to je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo, halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, zase dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání něčeho, štěkání, vítí.
1: To vám už srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk tak změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárkami, jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jak mě jde o cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý polité Romu. Otevřili jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhé, druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, ale to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, spíš jak 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem si nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svýho tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím. Je to 17, rok 2009, to bylo 13. května. O půlnoci jsem si zapálil podstatě. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou žláze. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do mražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stlouskl, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo. Zaplať pávo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový nahoutky nějaký, ale jinak, jako to. Takže to byla ta moje změna.
0: Mm-hmm.
1: A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý kučina, jako mladý voják z povolání. Celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo, a furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli svoje speciální povolání, o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, nahoru, nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do důchodu. A potom si říkám, hele, už nemáš se za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu. Nemáš se za čím honit. A tak jsem se změnil, začal jsem se věnovat králičkům, setučkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne, že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak je to zpomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem, a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne, ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To se zase přiznejme.
1: Člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, a já jsem měl radost, a paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil jméno mé, to není vůbec tajný. Jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď před dětem. Jo, takže to bylo mi takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo. A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučata jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený. Už žádná honička, že bych musel něco, jako že bych sem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku honíku.
0: Děkuju, stovka bude, mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, ať vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Děkuji, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit, prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii, ekologickýho nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije. Já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kutmohorská.
0: No to je sympatie přece, ne? Je takhle Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci tahle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, ale až tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často oddalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování. To znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem. To taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu. Pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak ano, plácne.
2: Dobrý večer. Tady ano, dobrý. Dáma od Losik. Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, nevzala si manžela, oženalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste se divil, udělal si maturu, velice se k ní hezky chová, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jí ho někdo záviděl, a říkali, že oženalec, že si takového oženalce, jakého si vzala, že si ho měla vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže rost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní, vím se, až v Ostravě mě mu dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on mě doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
2: Ano.
0: Mě, děkuji pěkně, děkuji pěkně.
2: Hleda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky, na shledanou.
0: Naschledanou, dobrou noc.

0: A s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý večer, dobrý noc. Oničku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jak je to s těma změnama?
1: Téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit. Když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano, takže ano, zdravím. Všechny lidičky, co mě poslouchají, jo, to je Ivetka Olomouc, takže já vám povím něco. Mám 3 psy doma a ano, tomu tématu. Ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Jakože...
0: Jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo? Takže ano, člověk se může změnit, ano. Protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal změnit, nejenom tím, že mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a jele, hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já třeba, já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, já je miluju ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil. A do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala. A on se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já. Mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v ozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí a chodí sem, jo, a pomáhá mi tím dřevem s vodou, jo, takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema.
0: Dobře, to už jsme slyšeli 3x dneska.
1: Ano.
0: Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil-li jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil,
1: tak žijete spolu
0: dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě, právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala. Když někoho milujete, takže prostě...
0: Milujete. Tečka. Děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích? jestli když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no a povaha člověka dá se změnit, nedá se změnit. Já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Honziku, tady Vlastino z Krnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
1: Ano, dokáže se a moc.
0: No, tak nějaký důkaz, ano.
1: Já jsem silná kuřačka. A ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko. A já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
1: Já jsem přestala kouřit, i když holčička zemřela, tak já o 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní životní zvraty.
1: No,
0: to je úplně jedno.
1: Ale to bylo tak
0: ano.
1: Ani nevíte jak.
0: No to vlastně ani nechci vědět jak. No ale to je v tom případě unikát. Teda to je, jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuju, děkuji vám. Dobrou noc, děkuju, taky dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech. Já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ludmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový můj příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela, musela jsem se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře, já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: No, tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Bublavu, to byla Bublava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky, předpokládám.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak a jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, tak já to jako teda jako najdu, tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no děkuju.
3: Dá.
0: Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady posluchačka.
0: Kdo pak tam?
1: Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové, jakoby, vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková, bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: No, ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když on na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: Já bych třeba použila, za co jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což se mu vůbec nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s tím přestal, no, ale šlo to opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost, nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový, jakoby v etapách, jo? Že on měl takový, jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy vlastně no, jste... žádal i o pomoc a já jsem mu s tím ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že se, já to zmiňuji, promiňte, že přerušuji, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Jestli
1: jo,
0: rozumíte.
1: Tak říkají to o mě, no.
0: A jo, takže jste... No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat, nějak něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic, říkám, ne Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk tak, to dělá jenom jednostranně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak by k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo, vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak, já bych ještě použila z mé stránky, tak tam se stávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila. Ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se měnit nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, tím, jako... No. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit. Jsem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc, no a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z Jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zda se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslech i nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho od stroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech, koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: Mas, my známe Včelku Máju od Karla Gotta a jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné, vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: No, růza, to ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala tři vnučky, dceru před tím, že jo, tři vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, helejte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a jo, a jsou doma, a mají doma děti tři, a já, už moje pravnoučata, teda, že od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaké povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, tom tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si v jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. No takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby prosím tě tadyhle si něco třeba nějaké, něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco, dobře, tak to jsou takové.
0: No, ale to už se stanovily, ale ty hranice a to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako, tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, aby nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tak děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
0: ano.
2: Nebo do doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak
0: klidně.
2: A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by si rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale už, si už dřív ne. To fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo o tom, že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat, dobíjet baterky.
2: Babička se rozhodla, že už. No takže já teďka si občas vemu auto, protože ještě řídím. Nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu.
0: To je jedno, i kdybyste jela pro cokoliv.
2: No, ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala. Já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. Už si nedovolej ani říct, a kde seš? Jo, to jsem jeho naučila.
0: No tak ono to... už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, no, ale...
0: Ale ne,
2: to,
0: chválím.
2: Je to, furt musím být ve střehu. Jo. Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
0: No,
2: nejde
0: ono
2: to.
0: Sil taky člověku jako není
2: no,
0: dostatek, ubývá, takže chápu.
2: Samozřejmě,
0: jak se urovnat, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce?
2: No, no, no. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Děkuju. Děkuju, bylo to milé. Tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky,
2: ještě.
0: taky. Tak, milá paní posluchačka, která umí říkat ne. Dobrou noc.

0: taková něžnost Zuzany Norisové, tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chviličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající. Kdo nám volá? Kdo je na druhé straně? Haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového. No. Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsem velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušuji, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: mě
0: to tak jako vytan.
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat bližního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem bližním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No, ale tenkrát, poprvé.
1: No, na začátku to nebylo ani tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký byl trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý, takže doporučuju každému do této knihy, je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat. Hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano. No to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.
2: Keby bylo něco,

0: Posloucháte Český rozhlas, tady je noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodna pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám, kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila. Když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velkopodnikatel, samozřejmě dům jak hrad, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím, nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách, prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové, to chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky a já prostě jsem si říkala možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli to jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to. Tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. Hmm. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nešlo mi to, nejde to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před to ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: jo,
1: jako to
0: že vás změní. Jo.
1: Ano, že mě změní a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někého takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Jo, pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého, mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci, že
0: to
1: se chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic, nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že a někdo to umí se tak přetvářit a převrátit západ, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty,
1: ano,
0: můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, to, co jsem já, tak mi to nedalo.
1: Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálnějších, jo.
0: Jasně.
1: Nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak, jako,
0: slovy, jo. Jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínal na to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale tak. Proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No, tak jako to by jako, to mi taky vrtalo s hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je.
0: No on si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože co si budeme říkat, jsou takové ženské, já když mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já, tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
0: děkuju
1: jsem
0: moc.
1: To já.
0: Děkuju moc, děkuju. Ať se daří.
1: Taky dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bod. Opravdu změnit. Takhle u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já, když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kluci parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valí, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to vzal do stánku. A tam zavíral po půlnoci, tak jsme přišli silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mě do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z Letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak teďka nic, kašlu na to, zahodím to. A od té doby, za 2 roky mě bude 70.
0: Hmm.
1: A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď přece to nedává smysl. Teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, že když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to tak někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, sám, vy sám. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: No, ukradli jsme tramvaj, že jo.
0: Už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No.
0: No ne, hlavně, že jste to dodržel, to je důležité.
1: Tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Hmm. Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří, děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No, ještě když si to jako uvědomí, no, tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No, pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Hladyku.
0: Taky dobrý večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času.
0: Mm-hmm.
2: A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy. A tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: To je podstatné, myslím, velmi podstatné.
2: A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. Hmm. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych prostě nemohla žít s boháčem.
0: Ano.
2: V tomhle tom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu, ve velkým velikánským
0: ale
2: blahobytu. Protože
0: co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj. To je v obrácení. To je blahobyt podle vás, ale on to bere jako normu. A on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle. To by byl smutný kluk.
2: Já to neodsuzuju. To v žádném případě. Ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně. No a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
0: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho, není normou určitě pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat, a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
2: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila možná, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy prostě.
0: No, jo, prostě, ale teď je o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
2: no,
0: tak
2: jsem
0: 20 let.
2: Paní posluchačku, to jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky
0: ale
2: tomu
0: to
2: i volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
0: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď si to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit. Nedá. Je tam nějaký program, který
2: já
0: se možná...
2: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to
0: na
2: být
0: chvíli.
2: Násilně. Ne, to bych neřekla. Musí to být trošku i rafinovaně asi.
0: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
2: No, já bych řekla, že takovou svojí ženskou logikou, já jsem ženská, to se asi poznal.
0: Ano.
2: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ve.
0: A se nevylučuje.
2: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
0: Dobře, nechejme si to na příště.
2: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
0: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné, a chlapi od pytlíku dolů. Jo, od pasu sem. Takhle. No děkuju. Teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě. Hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
2: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnoví nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano,
1: já
0: Zito.
1: Mám dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nemůže se může změnit.
0: No tak počkejte, tak si... jak? Musíme to rozlousknout, no, a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to vztáhla zpátky, tu žádost o rozvod, a on začal pít znova. Hmm. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak se vším, že máme kočku, on byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? Hm? No, já mám psa, ten má výcvik na škodu.

0: To je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu. A dost rakovinu. Jako bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil a pak ho to postihlo ještě jednou a to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to a on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe, hele, já tady mám něco dobrýho, pojď, nebo na skleničku, pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou jsme, my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou si budeme tykat a dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
1: Je to, no jo, je to úplně, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme. Ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
0: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička umřela, tak já jsem si ho vzal.
1: No, jo, takže to je taky určitě zajímavé téma na povídání, rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
0: Ale třeba mi
1: přesně, ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit, omlouvám se.
0: Ano.
1: 0:53, ano. Nejvyšší čas. Děkuju, nerozlouskla si
0: teto. Dobrou noc.
1: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal, a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně, nebo vnímali, a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční linky. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína. Když se řekne neděle, no hezky aktuální, když se řekne neděle, no tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Potřebovali bychom hezký přivítání. Hezký přivítání pro ty všechny, kteří nás poslouchají. Žaninko, hezky přivítej jménem naší autorské trojice. Ani to s ní nehne. Takže vítáme vás u další hodiny. Myslím, že to je 108. No je to možný, toto letí. To jsme pokračování našeho pořadu s pouťovým názvem Láska za lásku. Ale řekněte, nebylo i na těch poutích něco krásného? Kolotoče, houpačky, střelnice, nad vším nahoře byly obrazy. Vodopády alpský, scény z pekla. To jako děti jsme si říkali, ale koukni se, jak ten čert plazí jazyk a jak má ty vidle veliký, koho asi na ty vidle napíchne. Ty obrazy malovaný v divokých barvách a potáceli se tam malí děti, kteří na šprejlích cucali ty veliký chomáče růžových cukrový vaty. Cukrový špalky nebyly taky špatný. To byl tvrdý takovej cukr, barevně žíhaný, vzpomínáte si. Potom tam pan Pošta z Rakovníka se jmenoval. Měl tam stánek a prodával obálky za korunu štěstí. Někdy tam byl jenom papírek. A někdy tam byl třeba přívěsek plechovej. Já jsem tam jednou měl takový přívěšek z plechu zlatýho, pozlacenýho, jo, kdyby ze zlatýho, pozlacenýho, kotvička, srdce a křížek nebo co. Je, tak jsem si říkal, co asi to znamená. Kotva, srdce a kříž, láska, víra, naděje, možná. Tenkrát jsem vůbec nevěděl, co to láska, víra, naděje je, kolik mě to mohlo být. Dítě jsem byl. No láska za lásku, ten název trošku pouťovej je. Ale už jsme tu firmu založili a už je jí těžko měnit. Pátý rok měnit firmu, to by se taky mohlo nevyplatit. Jak je firma zavedená pod určitým jménem, tak musí běžet pořád. To jsme věděli od pavlíkovských řemeslníků. Já vím, že by bylo lepší, kdyby se náš pořad jmenoval vznešeněji třeba. Putování časem. Protože my jsme v těch vzpomínkách putovali od století 19., kdy se narodila moje babička a tam, jak jsme vyprávili o těch Hastrmanech, až po současnost. Dokonce by se dalo použít latinské slovo quiquiruitis, quiquiruitis scedentes, to je myslím Horácius. Kam se řítíte šílenci? Jo... Nebo taky cesty generací by se mohl jmenovat. To už je pozdě, to už je pláč nad rozlitým mlíkem, jak říkala babička, když se fňukalo nad něčím, co už nešlo napravit. Nebo rozpomínání, to by bylo učený taky. Nebo mnemosyné, bohyně, která porodila Diovi můzy. No a můzy... Můzy kolem nás lítají, můzy nám čeří naší mysl, dávají nám tu inspiraci a vůbec odvahu. Něco muzického činiti, mnemosyné.

takový to dětský činění, kde šlo o tak málo. A přesto nám bylo tak blaze. Já si vzpomínám, teď mě to napadlo. Když slez sníh, to ještě dlouho na začátku zimy mluvit o tom, až nastane předjaří nebo jaro a sleze sníh a zazelenaly se pole nízkým osením. A ty pole byly takový vyšlehaný od těch všech mrazů a od sněhu a od jarních dešťů a vysvětlo slunce a ty pole vyschly a to osení se vlnilo a nad hlavama v té modré obloze mezi těma buchtama pocukrovanýma vanilkovým cukrem s těma bílýma mráčkama. My jsme ale koukali, kam jsme šlápli hlavu skloněnou dolů, protože my jsme mezi tím osením v té vymytý zemi, mezi těma kamínkama, mezi malejma kytičkama hledali. To byl jeden z prvních sběratelských počinů, na který si jako dítě vzpomínám. To byla chůze po jarním osení a hledání mezi tím vzrostlým zeleným, brčálově zeleným osením se tu a tam zabělel střípek bílej, porculánovej. Kousek rozbitýho hrnečku. A tak v týmní dětský dlani zakrátko ležely malý střípky z porculánu, jak jsme říkali. Na jednom bylo pár poměnek. Na druhým část růže, nebo kopretiny, nebo zase geometrický ornament. A když byl do zlatova, tak o to ta radost naše byla větší. A když se našel střípek třeba s hlavou koně, nebo s částí krajiny, kde cesta vedla kolem potoka a tam byly boží muka, vzadu byly velehory zasněžený. Je, to byl poklad.

Jak se tam ty poklady dostávaly na ty pole? Jednoduše, každý rok se nějaký hrneček rozbil a vyhodil se na dvůr, do kouta, tam, kde se vysejpal popel. Ale v tom se popelily slepice. A ty, když hrabali, tak ty střepy roztahali po celém dvoře a potom zase přišlo zametání dvora. To jsem nenáviděl, když mě dali do ruky koště a řekli zameť dvůr. Já, jak jsem sledoval to máchání toho koštěte, tak se mi zprava doleva, tak za chvilku mě z toho bylo šoufl. Otrava to byla, no. Všecky ty věci se smetly na jednu hromadu a kam se to hodilo? Na hnoj. Z toho hnoje se udělal kompost a ten kompost zase se vyvážel, popolík se rozhazoval, aby my děti jsme potom mohli takhle chodit po těch polích začátkem jara. To patřilo taky takovej, no, to byla ta slastná činnost. To byly pro nás drahokamy, no. Tak každý z nás jsme měli v koutku třeba někde doma ve svém šuplíčku malým, nebo na dvorku v takovém koutu, kde naši měli složený cihly. Tak jsme měli tu naší sbírku pokladů.

A pak jsme sbírali a sbírali jsme všecko, co se nám líbilo. Začali jsme zvířátkama, obrázkama, které se přidávali k mejdlu helada, klenotu, pradlen. Vzpomínáte si na takovým dřevitým papíru? Lední medvěd, zebra, kuň převalského, tygr, lev, opice, orangutan, papoušek, šedivý žako, africký, to je naše žanda, která se zase nípe. Opice, nech toho a zaspívej. Potom jsme sbírali známky, nejvzácnější byly s tatíčkem Masarykem a legionáři. Bodeť by ne, když byla válka, to bylo zakázané. Na to se mělo zapomenout. To měli nacisti z nás všecko vygumovat. Nálepky na sirky jsme pak si vyměňovali a sbírali. Obaly od žiletek jsme sbírali a vyměňovali jsme si a nalepovali jsme si je do sešitů. Vystřihovali jsme filmový herce a herky, jak jsme říkali. A po válce přišla na svět nádhera. Razítka skautských oddílů. A já jsem jich měl tolik. A skautský oddíl Nesuchyně, anebo Praha Hrdlořezy. To znělo pro mě tak zvláštně, že jsem se na to nemohl vynadívat.

sbíráním se staly vlastně i ty naše pořady. Jako dřív jsem hledal střípky rozbitých hrnečků, tak teď vlastně v té paměti mý hledám střípky vzpomínek. Ale máme radost, viď, Žando? Naše autorská trojice celá má radost, že i vás ty naše střípky vzpomínek zajímaví. Zajímají a píšete nám tak krásný dopisy, za který vám touto cestou, jak se vždycky psalo, přijměte od nás srdečný pozdrav a radostnou vzpomínku na vás. To byly takový ty zaklínací formule těch prastarých dopisů. A touto cestou vám taktéž přejeme, abyste prožili krásné svátky vánoční. A do nového roku všecko nejlepší. Je, teď jsem si vzpomněl, že touhletou adventní dobou k nám přicházel kominík. Kominík. A babička mu dávala za kalendář 10 korun. Všecko nejlepší do nového roku vám přeje kominík. A on se smál. Buď byl začernalej, což bylo krásný, protože ty jeho bílý zubistý začernalý tvář svítily, ale obyčejně, když přivážel kalendář, který vyndával z plechový takový škatulky, tak byl běloučkej, čistoučkej, voněl. Voněl toaletním mejdlem mýdlo od Tarkovník, kterým si na tuhle tu zvláštní slavnostní příležitost umyl pečlivě ruce, bílou čepičku měl, jinak měl všecko to, co se ke komunistíko, všecko to, co se ke kominíkovi hodí. Musí tam být štětka, šťouchadlo, trojhraná kotvička, píchák, kladívečko, lopatička, tak tu štětku má otočenou kolem ramen, na dlouhým řetězu tam je taková koule, no a tu plechovou krabičku a to přijížděl na bicyklu, na kole s dynamem k náš kominík posel štěstí.

jako jsme sbírali ty střípky a ty razítka skautský známky, tak jak jsme se mohli přiblížit k velkým lidem, kde si něco vyprávěli, tak jsme sbírali to, co si, o čem si vyprávěli. Kde si ženský něco vyprávěli, tam, kde se scházeli, tam, kam chodili nakupovat. V Pavlíkově byly tři konzumy. U nás v Zabráně u Síkoru, uprostřed vsi u pana Monharta a nahoře u školy u pana Kučery. My jsme to nejblíž měli k panu Síkorovi, tam začínali Luka. A když už napad sníh, to bylo před zámečnictvím už na Jidru. Do dneška tam ten krámek je, ale už to není konzum, už to není budoucnost jako dřív, to bylo hospodářské družstvo budoucnost a pan Cíkora, protože my jsme chodili nakupovat i maminky nás posílali nakupovat s takovým sešítkem, kde bylo něco moc vzácného a to byly různobarevný papírky s počištěnýma, natištěnýma čístíčkama, to byly potravinové lístky, když byla válka. No a před konzumem to se nemohli kolikrát ty ženský otrhnout. Když vyprávěli, já a to jsme špičatili uši. My jsme třeba dělali, že stavíme sněhuláka, protože stavět sněhuláka, prvního sněhuláka z toho nádherně čerstvě napadnutýho, to se třeba stalo, že večer ještě byl rybník jako zrcadlo zamrznutý, potom se začaly honit mraky a strhla se taková vánice a ráno byl celý Pavlíkov pod bílou peřinou.

to byly koulovačky. Když někdo koupil koulí za krk, to se rozprsklo a z nich začal tátat. Teklo mu to po zádech, mu to steklo až dolů do trenýrek. To patřilo k těm našim dětským hrám, ale stavění sněhuláka, jak se nejdřív začalo vyvalovat břicho, to byla ta největší koule, na který všecko stálo, celý to sněhulákový tělo. To jsme si nejdřív ovšem museli připravit, to nám Láďa Šnajdrojc dal kousky uhlí, někde si půjčil takzvaně mrkev pro nos. To byla rozkoš stavět sněhuláka, jak se ta koule nabalovala, zvětšovala, vrzala. A za ní zůstávala ta zelená tráva, protože to byl první sníh. A my jsme kousek tu kouli odvalili a potom už byla tak veliká, že jsme ji nemohli přivalit zpátky na to místo, protože ona se furt zvětšovala. Tam, kde jsme toho sněhuláka chtěli postavit. No a potom ji zase zdvihnout, protože ona byla taková podélná. No a potom jsme museli udělat kouli. Menší to byl trup. Potom dvě koule, ještě menší, to byly ruce a potom ještě kouli takovou středně velikou, to byla hlava. A nejkrásnější sněhulák byl, když měl modrý hrnec smaltovaný místo jako čepice. No a potom přišlo to slavnostní zdobení toho sněhuláka, že jsme mu jako knoflíky napíchali, zašli jsme dole od břicha, přes to poprsí, ty kousky uhlí, to byly knoflíky. Teďko se vždycky našel nějaký buď suchej bodlák, ten byl nejkrásnější, když se mu mohl píchnout do ruky suchej bodlák jako kytka. Potom se mu dal na hlavu ten modrej hrnec oprejskanej děravej, ten se vždycky někde našel. Oči černý, dva uhlíky. Z kousků nalámaných proutků jsme mu udělali zuby. Musel se smát. Jsme museli takhle otočit nahoru tu hubu toho sněhuláka a pak slavnostně se tam vpíchnula ta mrkev toho nosu.

Sněhulák. Sněhulák je krásná báseň Jaroslava Seiferta. Kdyby byl pán Bůh místo hlíny v tom prvním známém příběhu zrobil Adama ze sněhu, svět určitě byl zcela jiný. Když schylovalo by se k jaru, slunko by vyšlo nad mrakem a nad tím celým zázrakem udělalo by silnou čáru. V ráji by neslavili křtiny, nebylo Kaina, Ábela a něžná laňka nesmělá napila by se z kalužiny. Teď hoch si sněhuláka staví, však v nejlepším se ozve hlas, maminka volá, už je čas, musíš se učit z dějepravy. Už hrozí ruka maminčina, opuštěn zůstal sněhulák. Já jsem jej stavěl také tak. A dvojí ráj mi připomíná.

Zvláštní kapitola Bibli klouzačky v Pavlíkově v Zabráně, tam jich bylo několik. To vůbec bylo takový pěkný, když jsme si my děti dělali. My jsme si mohli užít, ale taky jsme museli něco pro to udělat. To nebylo jen tak, udělat si klouzačku, na který by se dobře dalo klouzat. To se kolikrát nosil sníh, který se uplácával a všelijak se udupával. Nejdřív se pomalu klouzalo. Nejlíp se klouzalo v botách s gumovejma podrážkama, který neměli moc ostrý kramfleky, protože to se nesměl ten sníh vydřít na hlínu, protože v těch místech to brzdilo. A když se to vydřelo, tak se to muselo hned vyspravit a uplácat, aby ta plocha byla souvislá, aby to jezdilo, jak po másle.

Nejlepší klouzačka v Zabráně u nás byla od silnice naproti Sikorovic Konzumu. Tam byl takový táhlej kopec, táhlej břeh. A to, když jsme si dali práci a začali jsme tu klouzačku, začínali jsme tu klouzačku, nejdřív jsme se klouzli a jeli jsme třeba jenom metr. Potom ten druhý ušel 1,20 m, ten třetí ušel 2 m. A takhle jsme ji prodlužovali, až jsme skončili na rybníku. A to jsme si ten rybník, ten led, vyčistili, že když jsme se potom rozběhli, tak jsme sklouzli a doklouzávali jsme se až do poloviny rybníka. No to bylo tedy tak pěkný. A z druhé strany, tam, kde pan Hamous měl vytaženou lodičku, aby mu nezamrzla v ledu, tam zase byl taková klouzačka, který jsme říkali akrobatická, protože tam se skákalo z takového půl metru vysokého malého břehu. To jsme doskočili a zase jsme se taky doklouzali až skoro do poloviny rybníka. To byla klouzačka, vůbec u těch rybníků byly pěkný klouzačky. Zase ve Veským rybníku, tam, kde se říkalo U Hájků, naproti Kampeličce, tam byla klouzačka ostrá, ta šla tak rychle z kopce rázně, jenomže měla nevýhodu, že hned kousek za ní byla zeď hospody u Frančů. Takže my jsme museli rukavicema se zastavovat o tu zeď. To nebylo moc pěkný, no ale ta teda. To byly fofry, když jsme se klouzali na té klouzačce u té hospody u Frančů. Ale na návsi hned vedle trafiky pana Vidry byla moc hezká klouzačka, která začínala nahoře u zahrádky u Černých velkostatků, křižovala pěšinu lidí. To se na nás velký lidi zlobili, kolikrát tam sebou někdo praštil a nadával, vy parchanti, kvůli vám jsem si mohla zlomit nohu, když to byla nějaká paní. Nebo vy darebáci, já vám to posypu popelem, když to byl nějaký chlap a říznul sebou. No, to se křížily dvě cesty. Jedna naše dětská, která měla klouzat, a druhá cesta velkých lidí, která klouzat nesměla.

No, ale ta klouzačka u těch černých vedle byly moruše a vedle těch moruších byla tam ta lavička, která už byla zapadaná sněhem, na tý už přes zimu pan Pánek nesedával. To je ta slavná lavička, o který jsme si vyprávěli posledně a předposledně. Ale ta klouzačka byla pěkná, jenomže končila na silnici. Ale na tu silnici nikdo nedojel, protože každý jsme skončili ve škarpě, která byla před tou silnicí. Protože představte si, kdyby jsme dojeli na silnici a zrovna třeba jelo auto nebo koně a my jsme se dostali, no to by bylo neštěstí hned na to tata. To byla klouzačka vedle trafiky a ono to tak z té trafiky táhlo, taková vůně tabáčku, jak tam pan Vidra. Měl tam vůbec kamínka? V té trafice to byla maličká trafika postavená z bílejch cihel. Tam jsem chodívával s tatínkem. Tam bylo kanape, kde byly jenom péra. A ten potah už tam nebyl. A mě se na tom tak špatně sedělo a chlapi tam mastili karty mariáž. Protože pan Vidra, trafikant ve válce, co mohl prodávat pár cigaret, jenom na tabačenky to nic nebylo. Ale ta naše klouzačka vedle té trafiky, ta byla to. To byl fofr, yeah.

Jo, ale vůbec na tu nejhezčí jsem zapomněl. To byla klouzačka, která taky končila na rybníku v rohu návse, kde dole byl statek pana Friče, hospoda u Jirkovských, potom parčík, potom tam stála lípa svobody, než ji komunisti podsekli, socha svatýho Vojtěcha, rybníček malinký, a tam byla plošina a na té plošině každý posvícení a každou pouť stával Matýsek, Žaninka s kolotočem. A tam byly dva takový, byly to lípy nebo akáty, to je jedno. A velký, velký břeh šikmej, který zase končil v tom rybníku. A teď jsme tu klouzačku. Tam byl pořádný rozběh. To bylo taky důležitý, aby byl na klouzačku pořádný rozběh. Tak jsme ji začali dělat. A začínala u krejčího pana Podolky. Tam jsme se rozbíhali. Hned vedle byla kovárna pana krále kováře. Tam bylo slyšet, jak zvoní kovadlina. A my jsme frčeli, minuli jsme statek pana Vostatka a už jsme klouzali se. Jenomže tam byla taková oužlabina s takovou zatáčkou nejdřív doleva a pak doprava. A tu jsme si museli pečlivě vždycky sněhem vyložit a ten sníh uplácat, aby ta úžlabina, kde byla ta zatáčka, nedrhla, a tam jsme museli hodně se přikrčit do kolen, aby jsme neupadli, protože potom to šlo se šupem dolů. A my jsme přejeli celý ten rybník napříč a skončili jsme až u sochy svatýho Vojtěcha. No, tuhle tu klouzačku jsme měli nejradši, protože to byla určitě nejkrásnější klouzačka v Evropě a možná i na celém světě. A víte taky proč? Protože pan Vostatek, ten se na nás takrát koukal z okna, a protože u Vostatku ve statku měli gramofon na kliku, tak on ho dal do okna a hrál nám tam písničky Červenou sukinku, co to tenkrát bylo. V té naší aleji švestky se válejí. Nebo... To byl ten gramofon s tou velikou troubou. Barevnou, fialově zelenou, takovým jako, co to mohlo být za velkou kytku. To snad ani v přírodě se taková kytka nevyskytovala. No a když třeba z toho gramofonu zněli čtyři páry bílejch koní, nebo akáty bílé, nebo ty naše chaloupky české, ale hlavně nám hrál Bruslaře od Waldteufla. A to bylo přesně ono, to, co jsme potřebovali k tomu klouzání.

No a klouzačky si připravit, to muselo všecko klapat, jako třeba u řemeslníka sedláře, který šil chomout, nebo u truhláře Beneše, který dělal stůl a židle nebo kredenc. Dělat klouzačku to bylo, to tomu vždycky velel buď Óda nebo Pepa Jirkovských, a to jsme museli poslouchat, kde přidat sníh, kde ubrat sníh. To se muselo, nejdřív, když byl vysoký sníh, tak jsme všichni šli takhle napříč, jo, aby ta brázda byla co nejširší. Noha vedle nohy, šlápota vedle šlápoty, a nejdřív jsme si ji museli prošlapat, tu klouzačku. A tam zrovna mezi těma dvěma agátama, kde to tak padalo dolů, tam s každej sebou praštil, ale padnul do vysokého sněhu, tak ho to vůbec nebolelo. I po tom rybníku, když jsme šli, tak ten rybník, to byla otázka, když tam na něm byl sníh, jestli máme jít někde schánět škrábadlo a ten sníh z toho rybníka seškrábat, aby jsme jezdili po čistém ledu, nebo jestli taky ten sníh na tom rybníku máme vyšlapat si hezky.

potom začalo to klouzání. Ale zpátky, když jsme se vraceli na začátek klouzačky, tak kdyby někdo na tu klouzačku stoupnul, ten dostal takových pár facek, to jsme museli chodit vedle. Vedle a zase pěkně, na pěkném místě, zase v jedné lince, aby jsme už si připravovali klouzačku druhou, hned vedle, potom klouzačku třetí. Takže to třeba byly místa, kde bylo několik klouzaček vedle sebe. A když jsme si chtěli jo dopřát, tak jsme si udělali klouzačku ledovou. To znamená, že jsme tu klouzačku začali polejvat vodou. Večer ona zmrzla. To jsme třeba zrovna od toho pana Vostatka. Ve kbelících jsme nosili vodu z toho rezervoáru, jak tam bylo napsáno, čas jsou peníze, tchérovou barvou, jak ta barva stýkala dolů, jak jsme o tom už tolikrát mluvili. Ten rezervoár byl ovšem zavalený celý do slámy, aby ta voda v něm nezmrzla. A pan Vostatek řekl, jen si kucí pár těch belíků vody vemte, ať vám to hezky jezdí.

jsme začali polejvat ze zhora. Ona ta voda stýkala níž a níž. No a to jsme věděli, že druhý den ráno to bude takovej fofr. Protože na ledový klouzačce, to není jako na obyčejnský sněhový klouzačce, na ledový klouzačce se lítá třikrát rychlejš. Když někdo sebou praštil, tak to taky za něco stálo. To si třeba Láďa Kopecký i vymknul prst u ruky. Nikdo si naštěstí nikdy nic nezlomil, tomu se do dneška divím. Ale Žabák měl tenkrát vyvrtnutý prst. Klouzačka. Taky vedle té trafiky se polejvala klouzačka. Vedle trafiky, jak šla přes ten chodníček a končila až dole u silnice. To bylo, tam na ní právě kluci jezdili. Na těch kárách, který si dělali. V letě na nich měli ty kola od kočárku a v zimě ty kola sundavali a dávali si tam starý brusle nebo kusy želez.

A víte, co bylo taky nádherný? Když se holky nechali umluvit, to bylo málo kdy, aby se holky nechali umluvit a hráli s náma hry. To jsme moc museli kolikrát prosit. Já nevím, jak je to možný, jestli už tenkrát začal v Pavlíkově feminismus. No, ale někdy se nám to povedlo, že si holky hrály s náma při bruslení a dělali jsme hada. To jsme se všichni drželi za ruce a v řadě jezdili a dělali jsme zatáčky všelijaký, doprava, doleva. Těm, co byli na začátku, těm bylo hej, ale ty, co byli na konci toho hada, ty tam lítali jako papírový čertí. A někdy se někdo i utrh a nemohl se udržet, tak sebou říznul a jel třeba po břiše kus, nebo to se všichni mohli umlátit smíchy, když ten utržený jel až na druhý konec rybníka a pracně potom vstával a ten konec toho hada honil. No ale pro nás kluky to byla psina, protože jsme se těch holek mohli dotýkat. No to už tenkrát jsme, už se tenkrát nás probouzely ty dětský touhy, no. Jinak jsme na holky nesměli nikdy ani šáhnout. Ty hned jako se zlobili a bručili všelijak na nás, dej pokoj a takhle. No jak jsem řekl, to už tenkrát i u nás v Pavlíkově řádil feminismus.

ona vlastně taková klouzačka, to je takový podobenství života běhu, lidskýho. Nejdřív ten bujarej rozběh, pak jízda, pak přijdou ty nástrahy, to bylo na té klouzačce, na tom rybníku vedle toho svatýho Vojtěcha, když jsme museli projet tou oužlabinou mezi těma dvěma kmenama těch agátů. To byla velká nástraha, vytočit tu zatáčku a pak dlouhej dojezd po rovným ledu rybníka až do zastavení. Někomu se to povedlo hned na poprvně, jinej poprvé sebou prásknul, poprvé upad, ale zkouší to po druhý a když se mu to nepovede, tak vstane a zkouší to po třetí, po pátý, až nakonec taky dojede a zastaví se a je to jako v tom lidském životě.

Tak jsme si užívali zimní hry, dokud nás nerozrazila zima, dokud nám nezašlo za nehty, dokud se nám nepromáčely boty, nezahably uši. A když jsme měli žížeň, tak jsme si udělali sněhovou kouli, kterou jsme cucali. Nebo jsme vysekli bruslí kousek ledu a ten jsme taky cucali. To kdyby se dozvěděli doma, ty by nám dali. To by bylo zlé. V kapsách jsme měli jabko nebo ořech, sušenou švestku. A když bylo nejhůř, tak jsme věděli, že Pepíček Jirkovských a Oda Jirkovských a ty kluci ze statku vždycky taky něco mají. Tak jsme řekli, Pepo, dej mi. A odpověď zněla, dej mi, v komíně jsou dejmi. Ale stejně nám dali, rozdělili se s náma, protože je doma učili, že se má rozdávat a udělat v ostatním radost. Když něco dáš, tak Bůh ti to třikrát oplatí. Jenom nebejt lakomej. Tak byli vychovávaný a my taky. Když něco dáš, tak Pán Bůh ti to třikrát oplatí. Kdo byl v Pavlíkově nejbohatší, kdo byl nejchudší, to se těžko určovalo, protože my děti jsme se v tom nevyznali, no každý byl bohatý stejně nebo stejně chudej. Jenom někdo, když třeba měl novou baterku s barevnýma slídama, červenou, modrou, zelenou, žlutou, tak to jsme si říkali, ten se má. A to jsme tak jako s chutí se koukali, jak to krásně svítí.

každej měl čas. Čas. Dnes se pořád někam spěchá. Blázen. Spěchá pořád do hrobu. Nikam jinam se nedostane než do hrobu, babička říkávala. Jak pomalu maminka pletla hladce a obrace ponožky, svetry, čepice, rukavice. Když se páral takovej svetr, maminka udělala takovou smyčku dlouhou. Já jsem musel si sednout a předpažit ruce a ona mě tu dlouhou smyčku té bavlny nebo vlny navlíkla na ruce a namotávala to vlákno vlněný nebo bavlněný, vždycky do prostředka dala kousek papírku. No a já jsem musel podle toho, jak se to odmotávalo, tak hejbat rukama doprava, doleva, doprava, doleva. Já byl otrávený, protože jsem koukal, kde co lítá a kolikrát mě to spadlo z rukou a scuchalo se to. A maminka mě řekla, ty si nemehlo, nemehlo, nemehlo. No není to roztomilý. Jak se to tak mohlo zrodit, to slovo nemehlo? No jo, ale klubko se vždycky nějak namotalo a když se dopletlo, tak to začalo znova. Zase mě to spadlo, zase jsem byl nemehlo a starý popleta. A ty ponožky, svetry, šály, čepice, co se pletly, rukavice, byly strakatý, protože ty různé bavlnky a vlny, které se používaly z těch rozpáraných svetrů, byly různobarevné. A tak jsme chodili a byli jsme rádi, že vůbec máme co na sebe, protože byla válka. O všecko byla bída. Kolikrát jsme o tom mluvili, ale musím to znova opakovat. Ono totiž se na to zapomíná. Ale jak jsem řekl, nás to poznamenalo, ta válka, na celý život.

jo, tak s maminkou jsme namotávali to přadeno, to klubíčko. V kamnech praskal oheň, na kamnech stála konvička. Tam se vařila voda na čaj, obyčejně se pil čaj lípovej, nebo malinovej, nebo jahodovej, ostružinovej. A každej nám chutnal, protože jako děti jsme bychom bejvali byli snědli i hřebíky. A když byl chleba od babičky pečenej, mazanej škvarkovým sádlem, tak dál už ani o tom nemůžu mluvit, protože bych začal slintat.

No a tatínek, na toho si vzpomínám. Jedna ze vzácných vzpomínek na mýho tatínka, který mě tak brzo umřel, jak sedí u stolu. S námi maminka pletla, já jsem okouněl, nevím, co jsem dělal, jestli jsem něco čmáral, nebo jsem si s něčím hrál. Obyčejně jsem si nejradši hrál, když jsem dostal špůlku vodnití prázdnou dřevěnou, do té jsem si vyřezal do těch boků. Jsem si vyřezal takový zoubky a do toho jsem dal gumičku, sirku, tu gumičku jsem natočil, ona měla šponung a o tu sirku se to opíralo, jak se ta gumička odvíjela, tak ta špůlka pomaloučku jela po stole a my jsme kluci tomu říkali, že si hrajeme na tank.

No jo, ale byl takovej klid. No a tatínek můj vedle nás seděl a víte, co dělal? Nacpával dutinky. Kdo z vás si pamatuje na dutinky, zvedne ruku? Já. To bylo vždycky, když pan učitel říkal, kdo ví, kolik je 3×6, zvedne ruku. Dutinky, ty jemňoučký papírový trubičky v krabičkách. A takovej žlábeček plechovej, který se rozevíral, to byla trubička, ta se rozevřela. A teď se ta formička plechová zavřela, ta trubička, a teď se takovým šťouchátkem se dutý papírový trubičky jemňounce s citem vtlačoval cigaretový tabáček. Ve válce se fasoval na tabačenky, ani o gram víc nikdo nedostal. Nebo když si někdo pěstoval tabáček doma, tabák, tak měl k dispozici domovinu, domovina se tomu říkalo. To si pamatuju, jak rostly u nás na zahradě zelený listy. A jak se to potom na půdě sušilo a vlhčilo. A ostrým nožem řezalo na nudličky. Pěstovaný tabák doma, sušený, s pietou a láskou řezaný, na jemný proužky, aby hezky šli taky cpát do těch dutinek.

bylo ticho, když byl sníh. Svět se ponořil do takového zářivého příkrovu. To byl příkrov radostný, ale zároveň i takovej posmutnělej, ten bílej příkrov toho sněhu. Ale najednou všude zavládla zimní pohoda. A ještě navíc byla zkrášlována zvoněním zvonečků, protože sedláci už nemohli. No, oni mohli, ale bylo výhodnější, když koně zapřáhli, když někam museli na pole. A to se pořád muselo na pole třeba rozvážet kompost nebo seno do krmelců, pro zvěř, do lesa. Tak radši vytáhli sáně a ty sáně táhli koně, a protože sáně potom sněhu šustili tak, aby bylo vůbec slyšet, že sáně jedou, tak koně měli na chomoutech zvonečky a to zvonění se neslo daleko. A i zvonění kováře krále a kováře Šídla z těch dvou kovárn se neslo po celý vsi a zvonění hodin na štítě pošty taky. A my už jsme se připravovali na to, co napíšeme Ježíškovi, co bychom chtěli za dárečky. To byly přání.

co já jsem si přál. Pod stromeček. Lokomotivu na péro. Malinkou plechovou. S uhlákem a s vagónkama a koleje s tunelem a se semaforkama. To jsem si přál snad nejvíc. No vůbec nejvíc jsem si přál kouzelnej létající koberec, který by mě přenášel na všechny místa, na který bych si pomyslel. Jenomže o tom jsem četl jenom v pohádkách. Ale takový dvouplošník plechovej, taky na péro natahovací, kterýmu by se točila vrtule, to byla hračka, kterou někdo v Pavlíkově měl, nějaký kluk, a to jsem si taky tak přál. Nebo dalekohled, který přibližuje 10x, nebo loutkový divadlo s oponkou. To tatínek mě začal vyřezávat, ale stačil vyřezat jen loutku takovýho chlapíka, snad to byl poutník z Holí.

Měl šlajvky, kajak jsem chtěl, na kterým bych mohl plout po řece Berounce a naučil bych se to, býval byl u nás na Zabránském rybníku. A to by holky koukali, jo, ten to umí. No jo, to jsem taky nedostal nikdy. Nebo promítačku na kličku, jakou měl Jarda Franěk. Knížku Rychlý šípy, jako měl Láďa Schneider. No, to jsem si až mohl koupit nedávno. Když vyšla asi před 6 lety znova, to se mě splnilo na starý kolena. No ale hlavně jsme chtěli mít každý v oblečení, ve kterým by nám i v největším mrazu bylo teplo. To tenkrát chtělo mít každý dítě. To nám vždycky zašlo za nechty a zábly nám uši a babička vždycky, když jsem přišel domů a fňukal jsem, tak honem rychle ty ruce mě namočila do blíku se studenou vodou a hned mě to přešlo, to bylo zajímavé.

a pod stromečkem jsme mívali jenom to, co jsme potřebovali. Rukavice, šálu, ponožky, čepici, svetr. Několikrát přeplejtaný, zvětšovaný, protože jsme tenkrát rostli, ale rostli jsme do životů, i když ty životy byly tak někdy zamotaný, tak stejně na to dětství vzpomínáme snad nejradši, že jo?

No a to, co jsme nedostali, to nám život dluží stále. Dostaneme to někdy snad, možná.

V tom předvánočním čase už my, i my děti, jsme přestávali být takový zjančený, byli jsme takový vážnější, protože to chování jsme přebírali od velkých lidí, který taky byli vážnější. Brzo začínala tma. Do školy jsme chodili za svítání, jinovatka na stromech nám ukrašlovala cestu. Rybník kolikrát už byl zamrzlý a to už jsme se těšili, až pomažeme ze školy, že se budeme na rybníku klouzat. Nejlepší klouzání bylo, když jsme si mohli sednout na tašku školní a klouzat se v sedě na ní. Náš čas, to byl ten čas toho dětství, jak jsme žili. Ty klouzačky, to bruslení,

No a všechno to lidský činění bylo v tom adventním čase takový skoro posvátný. I ty nejprostší úkony lidí vypadaly mnohem vznešeněji než jindy.

a nejvíc jsme se těšili, až budeme stavět betlém. A nahoře nad tím chlívem, kde bylo v jesličkách Jezule, až budeme dávat kometu a pod tím nápis Gloria in excelsis Deo.

Takže Gloria in Excelsis Deo, hezky si užijte Vánoce. No a po novém roce, toto uteklo tenhle ten rok, to byl rok, co? Jej, jak se změnila tvář světa po 11. září, ale radši obraťme list a važme si každýho dne a každý vteřiny, je to velký dar, to, že můžeme prožívat naplno život, nebude se už nikdy opakovat, ani ten okamžik, ani ta vteřina, která teď právě uplynula, se vytratila kamsi do toho nekonečného času, který tady vždycky byl a bude tady, i když my tady nebudeme. A je to takový zvláštní, slovy těžko popsatelný, transcendentální, dokonce by se dalo říct, kdybychom chtěli mluvit učeně, ale to my nechceme, protože to papouška příšerně nudí a ona zývá. Ty si dneska ani nepípla. Žando, ty nedostaneš pod stromeček nic. Mikuláš nám kolikrát dával v punčoše uhlí, když jsme zlobili. Mějte se moc hezky. Všecko dobré vám přeje naše autorská trojice. Vstupte hezky do nového roku, příštího roku. Vidíte, že to nebude špatný rok. A jsou tam dvě dvojky. A dvojka patří mezi nejlepší čísla. Takže ať máme všichni šťastnou budoucnost. Buďme na sebe hodní. A všecko nejlepší vám přeje Kominík. Jak vždycky se smátou tváří mezi dveřma. Když odcházel a dal nám kalendář, tak se Kominík loučil tímto úslovím. Všecko nejlepší vám přeje Kominík, tak mi taky. A dobrou noc.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

Mám velikou radost, přeju vám dobrý den, zdravíme vás srdečně. Pozor, přátelé, u hasičů, aby jsme to neprotleskali celé. Teď si říkají naši rozhlasoví posluchači, že by tomu Jančaříkovi už takhle tleskali. No to ne, teda, to vám musím říct, že ne. Tady je tobogán, tady je divadlo u hasičů, máme tady krásné velikonoční chvíle, ale přátelé, jo, prosím vás, venku je úžasně. Pamatujte si, že jaro bylo tuto sobotu, ano.